твему грамофону к добру мит, аспоне еден.

tancovat a necháme čas kolem nás ubíhat. Je skoro půlnoc, já bych tě chtěl moc.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
2: Dobrý večer. Říká se, že paměť je vrtkavá a nelze se na ní spolehnout. Já si jsem ale jistý, že vzpomínky Václava Hybše zub času neobrousí. I dnes si s vámi bude povídat o svém životě, práci s orchestrem, solisty, zpěváky a zpěvačkami. Poslechu vás zve Tomáš Kačner.
1: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.

0: Já dnes opět u mikrofonu vítám našeho hosta Václava Hybše.
1: Dobrý večer.
0: Václave, mně se líbí tvůj obrovský rozsah práce. Kolik nejrůznějších věcí se dělal. Třeba před týdnem jsme poslouchali nejdříve Moravské lidovky a skončili jsme u Jaroslava Ježka. Ale ty jsi zabrousil i do trošku jiných vod. Ty jsi také se pohyboval v operetě. Čím tě tahle muzika zaujala?
1: Tam jsou poklady obrovský v operetě. Jsou šlágry, no úžasný. No a potom přišel muzikál, no tak ale ta opereta, to je vlastně předchůdce muzikálu.
0: Tam se říká, že to vlastně psali klasicky vzdělaní skladatelé, kteří ale to jakoby propojovali s pop music.
1: Dá se to takhle říct, ale tam jsou poklady obrovský.
0: Jsou tam nádherné melodie, silné melodie.
1: No, vždyť Oskar Nedbal, no. Polská krev, to je úžas.
0: Tak dobře, pojďme si poslechnout třeba O rozmery buď mojí, jako orchestrálku.
1: Ano.

0: Rudolf Riml o Rosemary a orchestr Václava Hybše. Indiánskou píseň lásky, to je velmi výrazná skladba, píseň, tak ty jsi ji nechal hrát Felixe Slováčkem.
1: No, vlastně tu indiánskou píseň, to je jeden z největších šlágrů od Frimla a tu jsem nahrál mnohokrát, například s Pavlou Břinkovou, s Josefem Sukem, no mnohokrát, ale tentokrát bych doporučil, že bychom si poslechli Felixe Slováčka na soprán saxofon.
0: A třeba když se to připravoval pro orchestr noty, byly to po každé úplně ty též stejné noty a jenom solista se měnil, nebo jsi tam třeba dělal
1: nějaké? Ne. A to aranžma musí být úplně jiný.
0: Jsem si to myslel, proto se ptám.
1: V jiný tóni je a to jsem musel taky se domluvit s tím Felixem, kam mu to až můžu napsat nahoru a tak dále. Když teda jsme se dostali k indiánské písni, tak tu jsem dělal nejméně 10krát. No.
0: A schválně recept kapelníka, když právě víš, že bude zpívaná, anebo bude právě hraná Felixem, čili instrumentální, jak to upravit? Jako nechat trošku orchestr hrát slaběji, nebo jak postupovat, aby vynikl ten hlavní hlas?
1: No tak tohle to je těžká otázka. No tak,
0: ale kdo jiný by mohl zodpovědět dobře?
1: Ne, tak to jsou věci, které já neumím zodpovědět. No tak, aby to bylo příjemné pro toho posluchače, aby jsme nepotlačili toho solistu. Víš, tak to vždycky vyplyne. No tak uvidíme, jak si s tím Felix poradil.

0: Indiánská píseň lásky a Felix Slováček. Měli jsme teďka dvě instrumentálky, pojďme si poslechnout zase nějaké zpěváky a zpěvačky.
1: Tak já bych doporučil Ivetu Dovkovou a Roberta Šicho v duetu Nikdo v celém světě.
0: A píseň Líbám ženy třeba?
1: Jo, tak to je zase z operety jako ta předchozí z Paganiny a tu nám zaspívá Jan Ježek.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Ty jsi velmi často spolupracoval s Pavlou Břínkovou. Bavili jsme se tady o ní, že si říkal, že je úžasná, je skvělá, moc dobře se s ní spolupracuje. Co by nám zaspívala třeba svatební valčík z již zmiňované Rozmary?
2: No, tak proč ne?
1: Jaká s ní teda byla opravdu spolupráce? Fakt si ji chválil, no, takže já už posluchačům rovnou říkám.
2: No, tak my, když si telefonujeme, tak ona se hlásí jako tady buchta. No, protože se nám stala taková příhoda. Chceš to slyšet?
1: No, to mě zajímá.
2: To jsme přijeli, počkej, u Žamberka někde do nějakého hotelu. No, ale to je to trošku zamotaný a tam jsme se museli vystěhovat, protože to nebylo připravený, tak potom jsme byli tady zase na našem Hradeckém kraji, to bylo do Jaroměře, do hotelu, kde teda kapela jde celou tou chodbou a tam vykukuje z kuchyně taková paní, babka, která tam měla nádoby nebo co, a ty kluci muzikantsky říkali, po koncertě budou nějaký buchty tady. Teď samozřejmě skončil koncert, přišli jsme na hotel a tahle ta babka říkala, tak tady mám ty buchty. A já jí povedám, paní, oni mysleli, ty kluci, úplně jiný buchty. Mysleli, že tam přijou nějaké holky, protože tam byla nějaká taneční zábava v tom. No takže buchty, a teď proto s Pavlou Břínkovou, která tam byla, jsme říkali, co s těma buchtama, no tak je sežerem. Tak s Pavlínkou jsme si nechali udělat čaj, pustili jsme se do toho a tak do dneška na to vzpomínáme. Ono už to bude takových 30-40 let zpátky, tohleto, co se nám stalo.
1: Pavla Břínková, slavná zpěvačka a svatební valčík.

0: No a teď mám překvapení pro tebe, co slyšet takový chlapy, jako je Matuška, Spálený, Laufer, Chladil a Karel Hála.
1: Pohromadě?
0: Pohromadě. Taková směs, kterou jsem nazval U Maxima.
1: Čo je tvoje směs, ty jsi jenom dohromady.
0: No já jsem jenom...
1: No jasně, ty jsi jenom saranžoval.
0: Je to ze známých operet.
1: Ano. Dobře, takže Václav Hybš a jim udělaná směs U Maxima.

0: Tak to byla směs u Maxima, kterou zpívali Valdemar Matuška, Petr Spálený, Josef Laufer, Milan Chladil a Karel Hála. Samozřejmě pod tou směsí je podepsán náš dnešní host.
1: Ty myslíš, abych to prozradil?
0: Ano.
1: No tak tady je Václav Hybš teda.
0: Kterého samozřejmě moc rádi vítáme. Bavili jsme se tady spolu o operetě, ale to je takový, jak jsme sami říkali v úvodu, takový předstupeň před muzikálem, který je dnešní.
1: No, opereta, z toho vlastně vzniknul dnes muzikál. To byl takový předskokan.
0: Předskokan.
1: Předskokan muzikálu. No tak si dáme nějaký muzikál.
0: Baví tě muzikály? Sleduješ, co se děje na té muzikálové scéně, no, která je stále živá?
1: Pokud mám čas, tak ano. Jeden zase ze slavných muzikálů je My Fair Lady.
0: Rozhodně.
1: S Pavlou Břinkovou.
0: Pojďme na to.

0: Tak tohle byla My Fair Lady a Pavla Břinková. Koukám, že tady teď jsi vybral píseň, která se jmenuje Mississippi. No. Byl jsi někdy u Mississippi?
1: No bohužel ne, nebyl. Já jsem byl akorát tady u Labe. Ale Mississippi byla po válce úžasná písnička, kterou zpěla Paul Robeson. Mm-hmm. S hlubokým hlasem, úžasným. No tak já jsem to nahrál a to je z muzikálu Loď komediantů.
0: A Loď komediantů a zpívat ji bude?
1: Zdeněk Plech.
2: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Ty jsi spolupracoval s celou řadou jmén, mezi nimi září Lucie Bílá.
2: Ano, no Lucie, to je fenomén.
1: To je fenomén neustálý, ano. Vy jste spolu také pracovali na nějakých muzikálech, je to tak?
2: No, tak přímo na muzikálu ne, ale zpívala se mnou různé věci a já bych doporučil si pustit jednu věc, kterou dělá úžasně s dětským sborem, který se jmenuje Vrabčáci, to je z Jablonce. A to bylo na prvním koncertu Hvězd na Žofíně. Teď už si nespomenu, to bylo hned asi rok po sametové revoluci. A když mluvíme o muzikálu, Lucie Bílá pije Jezu. Ty víš, jestli to pochází z muzikálu? Víš o tom něco?
1: No já jenom vím, že nevím, jak se správně vůbec to celé vyslovuje. Jestli to je pije Jezu nebo pije Jezu, že už, no už tak... jenom ten název sám o sobě, no, už je pro mě trošku, přiznám se.
2: To víš, tohle to by nám mohl říct. Já bych zavolal kamaráda Miloše Skalku,
1: no,
2: který nám řekne o tom všecko a ty se ho zeptáš, anebo já se ho zeptám.
1: Zeptej se ho, zavolej mu, je to tvůj kamarád, no. Zkuste to.
3: Ano, prosím.
2: Ahoj Miloši, tady je Vašek Hybš.
3: Zdravím, Václave.
2: Já ti volám z rádia z Hradce Králové a potřeboval bych jako obvykle něco od tebe vědět.
3: Informace.
2: Skladbu Pije Jezu, kterou jsem nahrál s Lucí Bílou. Co to je vlastně? Někdo tvrdí, že to je z muzikálu a já vím, že to je z Requiem. Můžeš mi o tom něco říct?
3: Víš velmi správně, že to je z Requiem. To je Requiem, které složil Andrew Lloyd Webber, tedy zádušní mši za zesnulé pro svého tatínka, který zemřel v první polovině 80. let, a tohle Requiem premiéroval Andrew Lloyd Webber v roce 1985 a nejznámější částí tohoto Requia je právě skladba nebo ten fragment Pije, jak říkáš, Pije Jezu, oni tomu říkají Pije Jezu, prostě zbožný Ježíš. A tohle Requiem, ze kterého tahle skladba pochází, tak to získalo v roce 1986 cenu Grammy v kategorii nejlepší současná klasická kompozice.
2: No tak tohle to je úžasný, proto já teď už jsem trošičku jaksi při věci. Můžeme to vlastně podat, jako já tady dávám muzikálové věci, víš?
3: Prosím tě, ono je to tak, že Andrew Lloyd Webber, který je samozřejmě světově nejúspěšnější, zřejmě skladatel muzikálových děl, autor muzikálů jako Jesus Christ Superstar, Kočky, Evita nebo Phantom Opery, tak dokonce, když uvádí koncertní kousky nebo jevištní provedení svých nejznámějších muzikálových árií, tak v té nabídce, v té dramaturgii nikdy nechybí ani skladba Pije Jezu. Čili on sám to považuje za součást své muzikálové tvorby.
2: No tak to je úžasný, já ti děkuju, tím pádem jsem chytřejší. Děkuju. Ahoj Miloši.
3: Děkuju, přeju hezký den, do hradce.
1: Takže díky Miloši Skalkovi, to bylo krásné povídání. Pojďme si poslechnout Lucii Bílou a Pije Jezu.

0: Měli jsme tu jednoho slavného autora a nyní tady bude další, Leonard Bernstein a jeho West Side Story, píseň Maria. Co vůbec Leonard Bernstein?
1: No, tak to je světoznámý muzikál a my tu Mariu známe v podání Karla Gotta, ale aby to bylo jiný, já jsem ji nahrál se Zdeňkem Pulcem na trombón.

0: Já se dnes dopoledne žením a Milan chladil a tím se dostáváme k závěru dnešních desek, pásek, vzpomínek Václava Hybše. Pojďme si poslechnout ještě minimálně jednu píseň. Co Eva Pilarová? S tou si také spolupracovala.
1: No, samozřejmě. Ta se mnou naspívala, jestli chceme něco z muzikálu. Hello Dolly.
0: Hello Dolly, čo je naprostá klasika na závěr. Dobře, jak se s Evou Pilarovou spolupracovala?
1: No tak přeci nemůžu říct, že špatně. Bezvadně.
0: Její úžasný rozsah, připravenost, nasazení?
1: No jistě, no tak ona měla trošičku smůlu, protože její manžel Milan Pilar, basista, zůstal jaksi venku, takže ta Eva si užila svý taky.
0: A je na tom velmi sympatické, že o tom vůbec nemluví. Že prostě není ten, kdo ze sebe dělá toho, kdo měl problémy, no a naopak prostě jako velká dáma prochází dál. Takže Hello Dolly, nádherný muzikál a krásná píseň na závěr dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše. Těšíme se na setkání opět za týden.
2: Naschledanou. Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Seneca kdysi prohlásil, že dovede-li se člověk zasmát sám sobě, nevyjde ze smíchu po celý život. Tak myslím, že to může potvrdit třeba i Aleš Cibulka, náš dnešní host. Kdy jsi se zasmál naposledy sám sobě? Ahoj.
3: Neustále. Krásné, dobré odpoledne vám všem. My se s Michalem doma hodně smějeme a smějeme se tomu, co se nám stalo. A já si myslím, že to je jedna z šancí, jak se nezbláznit v současnosti vůbec jako ze světa a ze života kolem nás. Takže my se smějeme rádi a velmi často i sobě.
2: Ano, a kdo komu víc?
3: Já myslím, že to je tak 50 na 50, ale je pravda, že nedávno se mi stalo, a to jsem se spál sám sobě, že jsem jel výtahem. Jel jsem z pátého, byla už tam dáma v šestém a když jsme tak jako jeli dolů, tak jsem říkal, že dlouho stojí řeč, jako že bych měl něco říct. A ano. Tak jsem jako rychle přemýšlel, co bych řekl, a asi ve třetím ze mě vypadla inteligentní věta, tak jsem jako nonchalantně pronesl, taky jedete dolů. A to jsem se pak smál hodně sám sobě, protože takovou kravinu, tu by si člověk běžně nevymyslel. Takže skvělý
0: humor. Yeah.

0: Hana Zagorová na úvod dnešní humoriády. Naším hostem je Aleš Cibulka. A co vybírá ze seznamu? Co si dáme?
1: No já, když jsem ho probíral, tak jsem narazil na jméno, které jsem tady ještě nezažil, že by byl mezi baviči. A to je pan režisér Jiří Mencl. A pak jsem ještě viděl, že to je v kombinaci s Markem Ebenem. Tak to se mi zalíbilo, tyhle ty dvě osobnosti. Jako co by to teda mohlo být?
0: Večery pod lampou pořád a o ženách a o praní se.
1: Ano, praní špinavých peněz, výborně.
0: To je spíš takové to chlapské, pošťuchování.
1: Jo, takhle, aha, tak to neznám.
0: Praní se, ne praní něčeho.
1: Jo, ani prádla, jasně.
2: Já jsem chtěl být vrchní topič na parníku.
3: Proč jako malej... vrchní topič?
2: Protože jsem nechtěl být podřízený. Ale taky jsem chtěl být vrchním, protože se mně líbilo, jak to běhají mezi stolama. A taky jsem chtěl být doktorem na ženský. Mě holky vždycky strašně zajímaly, hlavně na nich to, co my kluci jsme neměli. A takže byl takový můj sen.
4: My to zapíli, no.
2: Já nevím teda, co na nich hledáte vy, jako jo, ale...
4: Doufám, najdu jednou.
2: Ale co by to vás zapíli, jsem tam nehledal.
3: Vy jste se prál někdy? Civil.
2: No, dostal jsem. Já jsem prchlivý člověk. Já se neperu, já jsem měl brýle vždycky, a takže dorvaček jsem se nepouštěl, ale stalo se mi dvakrát, že kvůli holce mě někdo vyprovokoval a já jsem šel a dostal jsem vždycky strašně přes držku. Protože jsem byl vždycky slabý a to přitahovalo ty frajery, aby se na mě mohli vytahovat.
3: A ušetřovala vás aspoň ta holka.
2: Jo.
3: Byl jsem v takové situaci jednou v životě. To ještě jsme byli s mojí ženou na Kladně v divadle a šli jsme pak do Prahy, do hospody po představení k Medvídkům a tam byl jakýsi opilý chasník a ten se do mojí ženy začal montovat a já jsem teda pochopil, že nezbývá nic jiného, než si dát natlouct. Zachoval čest rodiny a tak jsem k němu přišel a teď jsem ale nevěděl, jako, jak to říct, jak začít. Tak jsem k němu přišel a povídám mu, kličte se.
2: Jak jsem Marka, tak určitě ještě dodal, vy plantážníku.
5: Že se pak na nic nezbude.
3: Ne, on byl tak konsternovaný, že mu vykám. Že tak jako, no, opravdu k ničemu nedošlo.
0: Setkání ve večeru, tedy pod lampou, a Marek Eben, Jiří Mencl jako ty hlavní postavy tohoto povídání, tak pana Mencla tu často nemáme, to je pravda, v těch ukázkách. Ty jsi ho nějak často měl jako hosta? Nebo
1: často ne, ale vzpomínám si, že jsme měli nádherný přímý přenos toboganu, to bylo výročí Bohumila Hrabala a my jsme vysílali přímo z hospody u Tygra, to bylo jeho oblíbené místo.
0: To byl čí nápad?
1: Já nevím, koho to tenkrát napadlo, vycestovali jsme tam. Ne, pan režisér byl úžasný v tom, že vyprávěl, že nikdy nepil pivo, že mu pivo smrdí. Takže i když se setkával s panem Hrabalem a domlouvali ty jeho filmy, vždycky u toho měl neperlivou vodu. Když se chtěl rozšoupnout, dal si perlivou a pana Hrabala to prý velmi štvalo. Takže vysílali jsme z tohohle místa, byla tam Olinka Somerová, která točila dokument o panu Hrabalovi, podávalo se tam to pivko, všichni tam pili, vyprávělo se. No a o hudbu se postaral Pepíček Čečil, to si pamatuju do dneška. To byl taková figurka úžasná ze staré Prahy, který hrál na harmoniku a zpíval. A všichni nám řekli, toho miloval Hrabal, ten bude výborný. Nikdo nám neřekl, že zpívá pouze z prostonárodní písně a už v době toboganu mezi 11. a 12. měl Pepíček Čečil, no podle mě to byl zbytkáč tak 2-3 promile. Bylo to neskutečně komický, protože to byl přímej přenos do toho, ta hrabalovská atmosféra, pan režisér Mencl. A ještě si vzpomínám, že jak jsem nešikovný a vždycky někdy něco vyleju, tak jsem ještě na pana režiséra, který celou dobu říkal, že mu to pivo smrdí, to pivo, který jsem měl před sebou, jsem mu ten pulit svů svůj zvrhnul do klína. Takže ano. Na to si vzpomínám, ale to už je taky takových to třeba 10-15 let. Prosím tě, to přišlo tak nějak z hůry, ale všimni si, že i já tady u vás tu vodu a kávu mám v bezpečné vzdálenosti, ano. Protože pode mnou sedí náš Tobísek, který tady dneska se mnou a nerad bych mu to kafe vrhnul do týla.
0: Jo, vidíš, tak já myslím, že to kvůli technice a ono je to takový, co by ten navíc úplně
1: na techniku
0: ukryt.
1: Se ti můžu vyprdnout, já nepotřebuju zlejt našeho pejska chudinku. Vi.
0: Techniku potřebujete vy, tu telefonní, pro spojení s námi ve studiu a k výběru další ukázky. Tak ve hře je Marek Eben s Karlem Šípem, ukázka z Všechno párty, anebo Miloslav Šimek, Bratrova svatba, povídka Šimka a Grossmana nahrána na suprafonskou desku. Vybíráte si na telefonu 731 800 900, přímé volání do studia, nebo píšete SMSku humor mezera A nebo B a posíláte na číslo 90 011 04. Do toho.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Švédské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským Dalborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda dnes s Alešem Cibulkou, s Patrikem Rozehnalem a s vámi. Jste s námi ve spojení na telefonní lince 731 800 900 a vybíráte si Marek Ebe nebo Miloslav Šimek pro vás. Dobrý den.
3: Dobrý den, pánové.
4: Zdravíme.
3: A volím pokračování.
2: Dobře, Marek Eben získal bod. Kdo další je na telefonu?
5: Dobrý den, na telefonu Mirka, srdečně vás zdravím do studia a já bych chtěla dát hlas panu Ebenovi.
2: Dobrá, děkujeme za to, za zavolání. Vítejte, vy další, kdo jste se provolali.
6: No, Jana Dolní Němčí opět volá. Patriku, zdravím vás, zdravím vašeho hosta. A já bych si přála pana Šimka.
2: Mm-hmm. Píšeme variantu B v tomto případě.
6: Jestli nějaká povídka nebo co bude?
2: Ano, ano. Je to bratrova svatba povídka. Píšeme tedy, děkujeme za to.
4: Děkujeme.
2: Ať se daří. Ještě další telefon.
7: Dobrý den, zdravím vás, oba hosty a pejska z vás.
4: Vyřídíme, ano, mává ušima.
7: A ráda bych pokračování. Mějte se moc pěkně.
4: Taky.
2: Děkujeme za pomoc všem, myslím, že je rozhodnuto. Prostě 2/3 hlasů byly pro ten výběr Alešův, zabral Marek Eben. Mm-hmm. Je tu jako host u Karla Šípa, povídání o jedné podepsané fotografii ve Všechno party v režii tehdy Viktora Polesného.
8: To se předpokládá, že když jdeš hrát golf, tak jako nevíš, s kým se na tom hřišti potkáš. Jsou to většinou i cizí lidi, že jo? Který tě třeba neznají.
9: Ano, a také je to trapné. To je další trapný moment toho. To byl jeden z mých dalších turnajů. Těšíte se jistě? To bylo na hřišti v Cihelnách. A tam se dostal do flightu dva chlapy. Jeden byl Američan, žijící v Německu a byl to marketingový ředitel velké společnosti, která vyrábí golfovou výbavu. A měl handicap asi 6, což je opravdu hodně dobré. Já jsem měl 36. A druhý, který s ním hrál...
8: To on věděl, že ty máš 36? Ne, že si to neříkáte v tom flightu.
9: No, on to věděl.
8: Říkáte si, kolik ty máš 36, já mám 6.
9: Ono se to pozná taky podle toho, v jakém pořadí se odpaluje, protože ten nejhorší hraje jako poslední.
8: Aha. A takže on tušil, že máš vyšší číslo.
9: Ano. No, to on věděl.
8: Ano.
9: Ale to ještě nic neznamená. Ano. Může se taková zelená karta třeba nebo někdo ještě utrhnout a zrovna mu to jde.
8: Ano.
9: A ten druhý v tom našem družstvu byl takový Belgičan, který měl špediterskou firmu, pak všechno prodal a už jenom hrál golf. Ten měl handicap asi 12. No a teď oni odehráli nádherné rány, ty první, a já jsem zahrál tu první ránu. A taková ostuda v golfu je, když se vám první ranou nepodaří dostat se před dámská odpaliště. Tam jsou pánská odpaliště a pár metrů před nimi jsou odpaliště dámská. A když se nedostanete první ranou na ta dámská odpaliště, tak platíte rundu pro celý ten flight. Tak já jsem se nedostal tou první ranou před ta dámská odpaliště, ale k mému překvapení a hlavně k jejich překvapení jsem se před ně nedostal ani druhou, ani třetí ranou. Teď to vidíte, protože teď už to znám, samozřejmě, když člověk hraje trošku líp, tak už to zná, co to je. Podíval jsem se na jejich obličeje a v těch obličejích bylo jasný to poznání během té první vteřiny, že tento den je zkažený. To věděli a nemýlili se. A tak jsme teda hráli, oni hráli výborně, já jsem hrál opravdu příšerně a došli jsme do té klubovny, já jsem byl polomrtvý, byl horký den a teď jsme si sedli na terasu té klubovny golfové, tam jsme si kontrolovali ty výsledky, ty moje strašné a ty jejich pěkné a v tu chvíli došlo ke kuriózní situaci, že v těch cihelnách byl u vedlejšího stolu nějaká rodina a ti měli asi tak desetiletého kluka a ten desetiletý kluk za mnou přišel, jestli bych se mu podepsal. A teď já jsem zase viděl ty dva obličeje, který vůbec nechápal, jak po tomhle vemenu může někdo chtít, aby se mu podepsal. Tak to byla první chvíle, kdy jsem udělal dojem.
2: Podpisování fotografií, podepisování, to patří k téhleté práci. Máš ty nějakou historku z toho, když si dával autogram někomu? Nebo?
4: Já jsem se celou dobu děsil, že se zeptáš na golf, ale ty podpisy jsou praktičtější, to je lepší. No těch historek je plno, ale já si vzpomínám na jednu, která se mi vybaví vždycky, když jsme někde na vystoupení, bylo po vystoupení a pod pódiem byla taková malá holčička, evidentně si chtěla jít pro autogram, chtěla se vyfotit, ale styděla se. A její babička nevěděla, že já to slyším, já jsem byl na tom jevišti, pořád říká, jdi za ním, prosím tě, on se s tebou vyfotí, prosím tě. To je úplně v pohodě. Říká, ne, já tam nepůjdu. A on říká, jdi, prosím tě, pan Aleš je takovej hodnej, on se s tebou vyfotí, to není vůbec problém. A ne, já tam nechci jít, jako tohleto. A ta babička to nevydržela, otočila se na mě, říká, prosím vás, mohl byste si udělat fotku tady s naší malou? A já říkám, jo, samozřejmě. A ona se na ně kouká, říká, vidíš to, pojď se vyfotit s panem Hámou. Tak to bylo i s autogramem.
2: Já jsem čekal, víš, jak si říkal, jestli si můžu vyfotit, že se vyfotíš na svůj mobil s ní a zůstaneš si to.
4: Ale krásný třeba je, a to byla nádherná historka, ozvala se mi kamarádka Ivana Anderlová. Měli jsme tenkrát v toboganu pana profesora Cyrila Hešla. A ona mi volala a on říká, prosím tě, já vím, jaký to je, když ti lidi podpisy, ale já si ho strašně vážím, mám jeho knížky a tak, jako je úžasný. Mohla bych přijít a potom toboganu si ho nechat podepsat? A já jsem říkal, ty slavná herečka, slavná princezna, sbíráš podpisy. A on říká, já vím, mě to je strašně trapný, ale já bych prostě chtěla ten jeho podpis. Tak Ivanka přijela, bylo potom vysílání, teď ona tam byla a měla z něj takovou trému, což bylo fascinující, jako ona měla z něj takovou hrůzu, že já jsem říkal, pane profesore, tady přišla kamarádka Ivanka Anderlová a ona byla tak vystresovaná, že za ním přišla, říká, dobrý den, pane profesore, já vás mám strašně ráda, mám všechny vaše knížky, mohla bych se vám podepsat? A my jsme si z ní dělali legraci, že stárnoucí herečka obchází a obtěžuje slavné lékaře a rozdává svoje podpisy, které už nikdo nechce, jo. Ale s těma podpisama je to vždycky radost, no.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Střídá se tedy ta možnost vybírat si ukázky mezi vámi jako posluchači a hostem, který ve studiu. Dnes je to Aleš Cibulka, tak teď je na něm zase řada. Co to
2: můžu
1: bude?
2: Vybírat, ano. Mm-hmm. Tak abych ti vysvětlil svůj výběr, prosím tě. Jo?
1: Ano.
2: Tak my plánujeme na 3. října speciální tobogán na počest nedožitých 90 Václava Havla. To bude v Pražské křižovatce. Milí posluchači, vstupenky už jsou v prodeji. A proto jsem si vybral Dagmar Havlovou. A protože na poslední sobotu v letošním roce plánujeme v divadle u hasičů v toboganu oslavu 100 let Miloše Macourka. A to se těším, protože jsem vymyslel setkání všech postav, které vymyslel Miloš Macourek. Takže se sejde dívka na koštěti s létajícím Čestmírem, s Arabelou a bude tam samozřejmě i vodník z Arabely Pepa Dvořák. Vstupenky ještě nejsou v prodeji, ale už se to zapište do diářů. A to je důvod,
1: proč je vybíráš tyhle dva?
2: Proč jsem vybral Dagmar Havlovou
1: a
2: Josefa Dvořáka. Já jsem využil, ano. No, byla to dost skrytá reklama, takže proto je vybírám. A 6. den je sobota, tam je Luděk Sobota, s tím teď neplánujeme nic.
1: Rozhovor s výhercem. Mm-hmm.
3: Tak, pane Spousta, no. Vy už víte, oč se jedná,
4: no,
3: že
4: jo.
3: Chceme natočit takový krátký reklamní shot,
4: no,
3: tedy to mini rozhovor, vy jste projevil zájem, tak si tady sedněte, tohle je kamera a sem nám budete mluvit.
4: Jo, jo, já bych se ještě...
3: Co pak jste chtěl?
4: Co?
3: No, co pak jste chtěl?
4: Jestli se to bude vysílat.
3: Samozřejmě.
4: Jo.
3: Jinak bychom to přece netočili, že? Uvidí vás miliony.
4: No.
3: Tak.
4: Jo.
3: Vy nám teď v kostce řeknete, jak se jmenujete.
4: Proč v kostce? Helejte, proč v kostce? Není to nějaký renonc? V kostce prejímá mě. Já bych řekl třeba, jestli by to vás neurazilo, že se jmenuju Spousta František Důchodce.
3: Správně. Dále nám povíte, jak jste vyhrál těch 200 tisíc.
4: No jo, no.
3: Co si za něj koupíte, že a tak dále, pěkně po vašem lidově.
4: No jo.
3: Bez příkras, bez komplikací, tak si to zkusíme jen tak bez toho.
4: Lidově, to je juchu, ne?
3: No prosím, mluvte.
4: Jo, no, o té koze, že budu kupovat, to bych neměl říkat, že jo? To, když koukají miliony.
3: Kozy nám sem nepleďte, ano?
4: Ano.
3: To tak, kryt.
4: Kozy odeženem. Tak. Já bych třeba řekl, že bych se jmenuju Spousta František Důchodce.
3: No, ale celou větou bych prosila. Ano, jako ve škole, celou větou. Jmenuji se František Spousta, jsem již v důchodu, no tak.
4: Oh. Jako ve škole, já ve škole nedal dohromady ani holou větu. No, tak. Jmenuji se Spousta František Důchodce a zanedlouho mi bude 66 let. Protože se na mě usmálo štěstí, vyhrál jsem ve sportce 200 tisíc korun. Pojedeme k moři se ženou na starý kolena a s dcerou do Prahy. Nejlépe do Národního divadla. Na podzim bych chtěl nechat vykopat studnu a zvednout domek opatro vejš.
3: Perfektní, to nám stačí. Perfektní.
4: Jo, dobrý.
3: Výborný.
4: Dobrý.
3: Můžem jet?
4: Já jsem byl dobrý.
3: Kamera.
4: Já byl dobrý.
5: Výherce poprvé.
4: Pozor.
3: Ale no tak, pane Spousta, co nám to děláte? Jako před chvílí, jaké pak lekání, když jsme vyhráli, že?
4: No jo.
3: No tak ještě jednou, pane, kamera.
4: To byla šupa tohle.
5: Jedu. Výherce po druhé.
6: Stop! Sakra, co to tam děláte?
4: Víš, já nic neudělal.
6: Vy ne, tam někdo něco dělá ze světlem.
4: No.
6: Někdo tam kopnul do štendru.
4: Prosím vás.
6: Prosím vás, na něj pořádně a nesvíďte mi tady na tu kredenc.
4: Nesvíďte mi na kredenc, já tam mám kosti pro psa.
3: U vás to bylo v pořádku. U vás to bylo v pořádku, pane Spousta, perfektní.
4: Je dobrý, jo?
3: Prosím vás, přepudrujte ho, ano, ať se nám nelesk.
4: Jo.
3: Tak bez nervozity, v klidu,
4: tohle,
3: lehonce
4: tohle
3: a veselé.
4: Příjemný, sakramente.
3: Tak.
4: Nechte mi to trošku můžem? Toho tady
3: kamera?
4: Potom.
6: Jedu.
3: Kamera.
6: Jedu.
4: No. Klap.
5: Výherce po třetí.
4: Jmenuji se Spousta František Důchodce.
3: Výborně. Stop.
4: Jo.
3: To si zachovejte. Perfektní. Fixovat. Kamera.
4: Teď jsem to chytil, víte. Klap. Hakrnce, já jsem dobrý.
5: Výherce po čtvrté.
4: Jmenuji se Spousta František a jsem už 66 let v důchodu.
3: Stop! Nějaká... Pane Spousta, teď jste to trochu popletl, že?
4: Chyba
3: no,
4: nějaká,
3: vždycky že? Klidu, bez nervozity, jako by tu nikdo nebyl.
4: Jo.
3: No, tak nejprve o té výhře, jak se jmenujete, cesta do ciziny, no je přesně, jak jsme si to naskoušeli.
4: No.
3: Tak prosím vás ještě jednou a soustředíme se, ano.
4: No.
3: Kamera.
7: Jedu.
4: Klap.
5: Výherce po páté.
4: Jmenuji se Sportka František a je mi 200 000 let.
3: Stop.
4: Rád bych se...
3: Stop.
4: Stop, halo.
3: No, tak pane Spousta, teď jste to zase popletl. No, jak se jmenujete?
4: Chyba ta.
3: Chyba byla, chyba. Jak se jmenujete?
4: Tak odpovídejte, jak se jmenujete, prosím vás.
3: Vy jak se jmenujete, pane Spousta?
4: Já jak se jmenujete?
3: Pane Spousta.
4: Spousta se jmenujete.
3: No, vidíte, že vy jste řekl Sportka František.
4: To je nesmysl, jo.
3: Že vám bude co nejdřív 200 000 let, to by vám přece nikdo nevěřil.
4: To by mi nikdo nevěřil.
3: No, tak hezky v klidu.
1: Ukázka, která tady jsme si povídali, že to je vlastně hodně podobné té Anežce Lídlové.
2: No to je Anežka Lídleška a to je ano. Předchůdkyně tahle ta scénka, protože tohle je rok 82, takže my to musíme vypátrat, jestli už třeba tohle tenkrát napsal Vladimír Dvořák, nebo jestli to zaslech a řekl si, hele, to napíšu pro Bohdalku a jakoby dáme to do level vejš, zachránila tonoucího spolužáka.
1: Tak tehdy se vyměňovaly i mezi zeměmi ty scénky. My jsme se inspirovali v Maďarsku, v Polsku, oni to přebírali do toho televariety, dělali tomu české verze, tak proč v rámci toho tehdejšího Československa takhle. Navíc tohle je podle mě rozhlasová verze a tam to byla televizní.
2: Ale na to přijdeme. Na to přijdeme, to si někdo z nich budeme pamatovat. Kdyby si na to nespomínal Pepa Dvořák ani paní Veškrnová, Bohdalka 100%.
1: Ne, Pepu úplně vidím, jako jak tu sedí a kroutí hlavu.
2: Jo,
1: ne, nic mi to neříká.
2: To je pravda.
1: Ale pak občas tak jako se ta paměť otevře a zaspomíná si na jiné věci kolem toho a tak nějak jako otevře se mu ta paměť.
2: A nebo použije externí paměť svoji já, jinou tam mu to připomene a on tomu pak dodá ten svůj šarm a dovypráví.
1: Máš tu zkušenost, že já takhle drží statistiku nějakou a že se dopátráš
2: věcí? Já v tomhle ví všechno. Já, když jsem se někdy ptal třeba Pepi na jejich rodinu, a protože tam ty jeho manželky a první manželka, druhá byla zároveň třetí,
1: ano.
2: Do toho pak přišla čtvrtá a teď oni jsou vzájemně kamarádky, teď tam jsou ty děti, jak přicházeli s těma manželkama a tak podobně. Když jsme jednou dělali fotografii jejich rodiny, tak podle mě se tam vloudili úplně cizí lidi a Pepa byl ochoten přiznat, že jsou to jeho vnuci. Ale to je fascinující rodina, která ale funguje. To je krásný, jak všichni toho Pepu tak milujou, že ty bývalé ženy a budoucí ženy to už asi žádný nebudou. Jak prostě, jak to tam klape, to je hezký.
1: Taky zdravíme. Oba
2: ano,
1: takhle
2: ano.
1: Na dálku, že občas poslouchají. No a vy si musíte vybrat pokračování téhleté scénky, rozhovor s výhercem, nebo uděláme změnu a bude to scénka Takhle by to nešlo, pane Křivánku. S Janem Libíčkem, Stanislavem Fischerem a Zdenou Balounovou. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900 už teď během písničky skupiny Krištof. Můžete posílat také SMSky, když se neprovoláte, pak je to ale číslo 90 011 04 a heslo Humor mezera A ještě jednou opakuju pro Josefa Dvořáka s Dagmar Veškrnovou Havlovou anebo Humor mezera B pro trojici Libíček, Fischer a Balounová. Tak vybírejte, my budeme sčítat hlasy.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: A na téhle stanici pro vás Humoriáda, hodina zábavy a českého humoru z archivů a podle vašich přání. Telefon 731 800 900 je vám k dispozici. Vybíráte mezi dvěma scénkami. Jedna s Josefem Dvořákem a Dagmar Veškrnovou Havlovou, ta druhá s Janem Libíčkem, Stanislavem Fischerem a Zdenou Balounovou. Dobrý den po telefonu.
4: Přeji krásné odpoledne vám do studia, vám Patriku i Alešovi.
5: Zdravíme.
4: Monika z jeho rodného Chodova.
5: A zdravím do Chodova, zdravím vás jako vždycky, ano.
4: A hlasuji pro Bčko a chtěla jsem Patrikovi poděkovat za festivalovou humoriádu, když byla paní Hitnerová minulý čtvrtek, tak to jsem se nedovolala. No a Aleši, vám posílám taky podrbání Tobihášovi a už jenom chybí k dokonalost, nebo těm všem kompletním hostům už chybí jenom Michal Jagelka a pak by to bylo kompletní.
5: Ano, vidíte, kompletní jsme byli na Silvestra vlastně, ano, to jsme tady byli v kompletní sestavě, ano, tak v běžné dny chodíme jenom ve dvou, ano.
3: Děkujeme moc, Moniko, mějte.
5: Zdravíme do Chodova.
3: Kdo se dovolal teď na telefon 731 800 900?
6: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Cibulku.
5: Zdravíme.
6: A já bych taky asi zkusil pana Libička.
3: Dobře, píšu mu bod a děkuji za zavolání. Ano, ať se daří a bereme dalšího. Kdo to je?
7: Mí vás zdraví, po vás oba pána, jak Aleše, tak vás.
5: Zdravíme.
7: Já jsem už, prosím pěkně, ne Praha 8, ale předvozdí, to je taková výzka a i odsud na dálku si říkám, že to Bčko bude zajímavý, protože ty dva pánové a ta paní, ani nevím, která je, bude nádhera, protože Anečka Lídlečka asi víme, jak dopadne.
5: Ano,
3: dobře.
7: Tak. Připátrání,
3: že... Ano, děkujeme. A ještě někdo, poslední hlas, dobrý den po telefonu.
8: Krásné prosluněné odpoledne z Brna. Zdravím vás oba dva ve studiu. A
5: dobrý den.
3: Pokračování. Dobře, tak jo. Tady už to nebylo tak jasné, jako v případě prvního souboje, ale nakonec Ačko o pár hlasů. Takže budeme pokračovat.
5: Dozvíme se, jestli to dopadne jako Aneška Lídlečka.
3: No, nebo to bude jiné.
5: Pro mě dobrý.
9: Soustředíme se, ano. Klidu a vesele.
10: No,
9: kamera.
10: Já to ještě, víte, já to umím celý, paní doktorko.
9: Ano.
10: Celý,
9: ale... Co jste
10: chtěl říct? No nic, a co bych tady pověděl, to je potvora mašina, tohle to vám řeknu. Sakramente, to je, no to vrčí,
9: tak
10: víte?
9: Tak si to jdeme ještě jednou na zkoušku.
10: Já jsem takový od žaludku najednou.
9: Řekněte nám to bez kamery, buďte takhle.
10: Tak. No bez kamery, co bych říkal, bez kamery já to umím celý, a s kamerou to neumím. Tak.
9: No jenže se vám trošku, víte, klepou kolena.
10: Koleno mi nadskakuje, já bych mohl louskat ořechy.
9: Nic si z toho nedělejte, pane, spousta, máte tam jenom bednu, takže se soustředíme.
10: Co tam mám, bednu?
9: Bednu.
10: Vy filmujete nějakou bednu?
9: Ne.
10: To tady nemusím být, to já můžu jít pryč teda to.
9: Ne, seďte, pane spousta, máte tam jenom bednu, víte? Ano. Detail hlavičky. A vy nám tady do kamery divákům pěkně povíte, jak to bylo s tou výhrou.
10: Jo. Už tam mám jenom hlavu, to jsem si mohl nechat dole košili, aspoň bych ji ušetřil.
9: Kamera!
10: Ano, klap.
11: Výherce po šesté.
9: Veselé, mluvte.
10: Jo. Jmenuji se... Teď jsem to věděl. Jmenuji se František. Po mamince. Spousta. Spousta nás je spousta. Doma nás je spousta. Kam šloupnete, tam je spousta. Nás syn spousta, dcera spousta. A těch 200 tisíc jsme udělali s dcerou, když za mnou přijela do Prahy. Ona, jak vidí peníze, to bych teda doma o korunu nezavadila. My hráli... No, a teď pojedeme, teď máme peněz dost, říkala manželka. Pojedeme k moři na starý na kolena se podívat. Stále on vrže jí v kolenou, tak se tam... Já taky se jí nemůžu zbavit. A až do Prahy s dcerou, tak na Prašnou bránu věž. No, co tam bude stát, to prohlídneme. A teď bychom na podzim bych chtěl zvednout studnu. Studnu bych zvednul o patro vejš.
9: Stop! Víte co, pane Sportka, spousta.
10: Já jsem zapomněl, že se chystám k moři.
9: Než abychom tu měli profilovat těch 200 tisíc, tak to já budu radši každému osobně vyprávět, jaký jste měl v životě štěstí. Balíme!
10: Takže ono se nefilmuje?
9: Ne!
10: Je. Tak to už se na mě usmálo štěstí, tenhle týden po druhý. Lidi zlatí, to je rázná paní. Jo, hele, oni jdou všichni pryč. A kde je ten hodnej pán, jak mi slíbil, těch 40 korun, když to pěkně řeknu?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Aleši, ty jsi byl někdy takhle nervózní z kamery, se říkali z režiséru.
5: Asi bych řekl ani ne, ale já si vzpomínám, že ta rozsvícená červená, nebo to, když se jako pustí do éteru rozhlasový mikrofon, že to dokáže neskutečný divy. Já si vzpomínám, když jsem dělal Dobré ráno v České televizi, že tam byl pan doktor, a to si vzpomínám do dneška. Měli jsme si povídat o klíšťatech, jako klíšťová encefalitida, jak vytáhnout klíště, a my jsme si telefonovali den předem, to jsem byl ve dvojici s Bárou Rouškovou, a on nám to všechno velmi pečlivě líčil. My jsme řekli, pane doktore, to nám řeknete až zítra v televizi. Teď jenom voláme, ať se jako rámcově řekneme. A řekl, ne, prosím vás, to je tak, a všechno nám to vyprávěl, ale několikrát. Pak volal zpátky. My jsme to s ním probírali, jsme řekli, no to bude něco neskutečného. Tenhle ten pan profesor přišel, rozsvítila se ta červená, a on neřekl, ale já jsem to nikdy v životě nezažil, on neřekl půl slova. Ale díky tomu, že jsme s Bárou byli nabrýfováni z toho předchozího dne, tak jsme řekli, ono se to nesmí vytáčet. Víte, to se dělá takhle, a celý jsme to odříkali.
3: On možná tušil.
5: Ano, ano, ano.
3: Už asi někde byla, viděl, jak to s ním dopadá.
5: Přesně, zhasla ta červená, on se oklepal a říkal, je, já jsem zapomněl říct tu dezinfekci, to jsem jediný neřekl. A my jsme mu říkali, pane profesore, ne, dezinfekci, vy jste neřekl nic. On si toho vůbec nebyl vědomý, a potom volal odpoledne. Manželka mu to doma nahrála na video a on se úplně zhroutil, protože on se dostal do úplného tranzu, on to vůbec nevěděl, že nic neříká. Takže tohle dokáže kamera nebo ta rozsvícená červená. Já to teda nemývám, no. Díky
3: tak,
5: bohu.
3: My tu naši červenou za chviličku pohasneme a vám dáme prostor volat, aby se nám tu rozsvícela naopak zase bílá jako telefonní, a vy jste rozhodli o tom, co budeme vysílat jako poslední ukázku. Do hry vrací Miloslava Šimka, Ačko a Bčko, ten Jan Libíček, Stanislav Fischer a Zdena Balounová. Vyberte si 731 800 900, opakuji telefon, a ještě jednou dnes SMS-kové číslo 90 011 04. Sbíráme vaše hlasy. Vy rozhodujete v pořadu
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě můžete hlasovat. Miloslav Šimek nebo Jan Libíček, Stanislav Fischer, Zdena Balounová. Ptáme se vás, posluchačů, a ptáme se dnes s Alešem Cibulkou. Vy jste na telefonu 731 800 900. Tak kdo teď je slyšet?
2: Dobrý den, tady je Marcela z Ústí nad Labem.
3: Dobrý den.
2: Zdravím vás a Aleše, taky zdravím.
3: Děkuji vám moc.
2: Chtěla bych Ačko a Patriku, vám bych chtěla poděkovat za včerejšek, za ty se Sestrou Burišovou.
1: Hvězdné návraty.
3: Mm-hmm.
1: Dobře, děkujem.
2: Hvězdné návraty, ano, moc krát děkuju.
1: My děkujem taky za poslech a že se líbilo. Kdo další? Dobrý den.
4: Hezké odpoledne, přeje posluchačka Stanislava vám, Patriku, a statečně zdravím pana Cibulku.
3: Dobrý den.
4: Nebudu zdržovat a vybírám Ačko. Mějte se moc hezky.
3: Děkujem taky, krásný den.
1: A střídáme za další telefonát. S kým to je?
5: Tady je Jaroslav z Brumova Bylnice, přál bych si pana Líbíčka.
3: Mm-hmm, děkujem.
1: A spol tady, není tam sám v té ukázce, ještě jeden telefon určitě stihneme. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady posluchačka Lenka z Ústí nad Orlicí. Já zdravím pánové do studia.
3: Děkujem.
6: Prosila bych Ačko a extra pozdravu pana Cibulku, protože to je vždycky zaručená zábava na odpoledne.
3: Děkuji moc, díky.
1: Ať se daří,
6: děkujem.
1: Mějte se pěkně.
6: Naschranou.
1: Ano, i vám. A uzavírá to kdo svým hlasem a pro koho?
7: Dobrý den. Tady je Věra z Českého Meziříčí, oba dva vás zdravím.
3: Děkuji.
7: Prosila bych Ačko.
1: Dobře, bratrovu svatbu chcete vzpomínat možná i na to, když člověk měl tu svoji vlastní. Tak bratrova svatba to vyhrála Miloslav Šimek. Část téhleté povídky si teď dáme na závěr dnešního Moriády.
8: Je to už tak na světě zařízeno, že muži krásného zevnějšku mají 100% úspěch u žen. Krasavcům ženy nadbíhají, dává jim peníze, dary, duše i těla. Také můj bratr patřil od malička k pohlednější sortě mužů. Na kterou ženu pohlédl, tu měl. Už kojná mu dávala mnohem více mléka než mě. Později pak na pískovišti byl neustále obklopen holčičkami, které mu nabízeli kyblíček a radili mu, kde je nejčistší písek a v kterém kině promítají nové kreslené filmy. Tak bratr rostl hýčkán ženami. Ani v tramvaji, kde vykonávala službu dáma, nemusel vytahovat drobné. Naopak mu průvodčí uvolnila nejlepší místo a invalida dopadl tvrdě na dlažbu mezi kolejemi. Feminizace školství zajistila pak bratrovi vyznamenání. Učitelky mu odpouštěly úkoly a při zkoušení bratr kladl otázky a oni odpovídali. Pamatuji si, že ruštinářka mu dala jedničku i za takovou odpověď, že Puškin byl carský výrobce zbraní a dobře mu tak, že ho Trocký dal popravit. A tak bratr dospěl. Byl to ženich k pohledání, vždy pečlivě navoněn, knírek uhlazen voskem, pumpky spuštěny svádivě ke kotníkům, rádiovku stočenou koketně nad uši a bosé nohy pravidelně pleskající o asfalt. Matky vystrkovaly dcery z oken a snažily se upoutat pozornost ke svým příbytkům. To by byla partie, vzdychali. Představte si ho v botách. Skutečně takové úspěchy u žen neměl snad ani Casanova. A což teprve na plovárně, když bratr svlékl módní hubertus a obnažil tělo místy vytrénované sportem. Na slunci se teprve zalesklo v plné kráse jeho tetování, malebně rozprostřené po celé horní polovině jeho těla. A Věru měl se čím chlubit. Na levé paži chystal se k výpadu Spartacus, na hrudi pak manifestovali dělníci z Kolben Daněk v počtu 68 figur. Záda obsadili družstevníci z Javorné, jásající nad novým kombajnem. Tak kdy do toho konečně praštíš? Otázal se jednou nevrle otec, když vyhodil ten den 36.

0: žadatelku o bratrovu fotografii. Já už tě odmítám živit. Stačí říct, pravil bratr. Stejně už bych si přál mít děti, abych si měl s kým hrát. Pak vyšel do večerní ulice a za 3 týdny byla svatba. Humoriáda.
1: Dokončení téhleté povídky třeba někdy jindy a zase příště. My to dokončíme jednou písničku od Valdemara Matušky za malou chvíli. Mm-hmm. A taky rozloučením. Tak hezké léto, Aleši, bylo to fajn. Tak
2: hezké léto. Mimochodem, jak jsi se ptal na začátku, jestli si člověk zasměje sám sobě.
1: Ano.
2: Já jsem se teď pobavil sám nad sebou. Já tady celou tu hodinu točím ten čudlík, že chci dát ty sluchátka víc a nejde mi to. A oni jsou strčený někde úplně jinde. Takže. Ale teď už jsem na to přišel, prosím tě, není pozdě.
1: Nevadí mi ho jinde, zase příště ho strčíme úplně jinam, ten konektor, takže nic se neuč, všechno bude zase jinak.
2: No nic.
1: Mějte se pěkně a vesele i vy, Aleši, zase
2: musíš
1: příště.
2: Musíš mi to celý zopakovat, nic jsem neslyšel.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Chrudim nechá zbourat bývalou pobočku knihovny. Radnice v Ústí nad Orlicí provizorně opraví most přes řeku Třebovku. Návštěvnost českých kin stagnuje. Za první pololetí je navštívilo zatím méně lidí než loni. A nás čeká v Pardubickém kraji slunečno, většinou polojasno, teploty do 26 stupňů Celsia. Čerstvé zprávy a Petra Beránková. Krásné úterní ráno z Pardubic. Chrudimi připravují demolici bývalé knihovny. Radnice nechá odstranit schátralou budovu na sídlišti Topolská. Získala už povolení k likvidaci stavby.
2: Pobočka knihovny se předloni přestěhovala do nového objektu vedle hasičárny. Demolici původní budovy zajistí technické služby. Radnice počítá s tím, že uvolněnou plochu nechá upravit na parkoviště s kapacitou 30 míst. S Chrudimi Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Radnice v Ústí nad Orlicí nechá v příštích týdnech provizorně opravit most přes řeku Třebovku v ulici Pod lesem. Informuje o tom na webu. Pravidelná mostní prohlídka odhalila, že do mostu zatéká a to ohrožuje jeho technický stav. Dělníci teď opraví povrch mostní konstrukce, ošetří mostní ložiska a obnoví dlažbu. Za to město zaplatí asi 1,25 milionu korun. Zatím je to jenom dočasné řešení a do budoucna radnice chystá stavbu mostu nového. Do českých kin zatím letos chodí méně lidí než loni. Vyplývá to z údajů Unie filmových distributorů. Během první poloviny letošního roku zaznamenala kina přes 5,7 milionů diváků. Za celý minulý rok to bylo asi 12,6. Pokud bude trend pokračovat, celková návštěvnost letos bude nižší než loni. Nejvíc diváků tento rok přišlo na americký snímek Ďábel nosí Pradu 2, který vidělo skoro 333 tisíc lidí. Na jihozápadě Francie pořád zuří rozsáhlý lesní požár a je těžké ho dostat pod kontrolu, řekl to ministr vnitra Laurent Nunez. Podle hasičů by mohlo trvat týdny, než se požár podaří úplně uhasit. Domovy kvůli tomu opustilo přes 200 tisíc lidí.
3: Ministr vnitra Laurent Nunez řekl, že se požár šíří všemi směry a je obtížné ho dostat pod kontrolu. Plameny už sežehly přes 40 tisíc hektarů půdy. Nejhorší je situace v departmánu Gironde, kde leží město Bordeaux. Požár se dostal až na jeho předměstí. Podle Radky Hradcové z města Gujan-Mestras nedaleko Bordeaux jsou v oblasti uzavřené silnice.
4: Momentálně sem nedostanou ani zásobování nic, takže krámy prázdný, regály prázdný, nafta tady s benzínem dochází.
3: Z Bordeaux do Toulouse nejezdí vlaky TGV a zavřená je i dálnice do Bayonne. Ministerstvo zahraničí vyzvalo české občany, aby se vyhnuli cestám do regionu. Marcel Faltis, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji bude teď ráno a večer skoro jasno až jasno, přes den polojasno, na horách až oblačno. Denní maxima dnes 23 až 26 stupňů. Na horách naměříte kolem 18 stupňů Celsia. Vítr teď ráno slabý severozápadní až západní do 3 metrů za sekundu, přes den mírný o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Se večer změní na severní až severovýchodní. Rozptylové podmínky čekáme dobré až velmi dobré. Tlak slabě stoupne, odpoledne přechodně slabě klesne. Bio jednička, to je první zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Připomínáme omezení v centru Hlinska. Poděbradovo náměstí je pro řidiče zavřené. Důvodem jsou stavební práce, které by měly skončit zítra, tedy ve středu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Čerstvé zprávy s Petrou Beránkovou jsou za námi a před námi úplně celé úterní dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice. To dnešní má datum 28. července a když už zmiňuji datum, zmíním i jméno, které je dnes v kalendáři, Viktor a také Alina. Tak všechno nejlepší k svátku, posíláme gratulaci a pošleme i muziku. Ta už je připravená, koukám na co se těšit. Skupina Divokej byl, Beatles jsou tady, také Ivan Hlas. Odstartujeme to s Lenou Machálkovou, ale samozřejmě těch interpretů, kteří se postarají o zpříjemnění začátku dne, je tu mnohem víc. Kopie vzácných mincí a medailí nejsou jenom dílem padělatelů a podle vědců se hodí vyrábět i takové kopie, které se od originálu výrazně liší. Proč? Tak to se dozvíte v reportáži, kterou nabídneme už za pár okamžiků. 4 minuty po páté, přejeme dobré ráno a pravou nohou do dalšího pracovního dne.
1: Dobré ráno s Miroslavem Trubaným.

0: Aranka umí hula hop a to byl Ivan Hlas ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Vzácné mince a medaile vystavené v muzeích jsou někdy ve skutečnosti kopie. Na první pohled by to skoro nikdo neřekl. Kdybyste ale mince vzali do ruky, dotkli se jich, tak hned rozdíl poznáte. Vědci do dneška vylepšují postupy, aby byla kopie navenek co nejvěrnější. Vyzkoušel si to i náš reportér Martin Srb v přenosné laboratoři vědců z Vysoké školy chemicko-technologické.
1: Je to medaile, pamětní medaile Národního divadla. Originál máme v kanceláři.
2: Je to k nerozeznání na pohled, ale v ruce je měkké gumovité.
1: V podstatě vyrobíte lukoprenovou kopii.
2: Šárka Msalamová z Vysoké školy chemicko-technologické mi ukazuje kopii medaile. Vyrobená je ze silikonové hmoty, potažené vrstvičkou lesklého kovu.
1: To třeba používají, když muzea dělají nějaké výstavy, které jsou interaktivní. Chtějí ukázat nějaké třeba cennější věci.
2: Základem takové kopie je odlitek původní mince nebo medaile. Kovovou vrstvičku odborníci nanesou elektrochemicky.
1: Pak se to natře grafitovým práškem, ponoříte do roztoku.
2: Kádinka s sítě modrou kapalinou.
1: To je roztok modré skalice neboli síranu měďnatého pentahydrátu. Při správném nastavení proudové hustoty dojde k vyloučení mědi na tu kopii.
2: Postup se přesně jmenuje galvanoplastika. I když je to skoro 200 let stará metoda, pořád je na ní co zkoumat a vylepšovat.
1: Obrovská otázka jsou takzvané leskotvorné přísady. Když se podíváte tady na ty neumělý,
2: to je, a je takové to zašedlé, matné, to je jako ohmataná mince, bych řekl.
1: Vy chcete úplně perfektní povrch, hladký, ale sklý hlavně.
2: Kromě výstav se kopie uměleckých předmětů používají také při výzkumu. Třeba když se nějakého díla dochoval jen malý kousek a jeho potřeba doplnit.
3: Z toho malého původního fragmentu si třeba nedokážeme úplně představit tu robustnost těch dlaždic.
2: Ukazuje Mária Kolářová z Vysoké školy chemicko-technologické.
3: Archeologický nález dlaždic reliefních keramických z rotundy v Dolních Chabrech.
2: Sice má barvu červeno-hnědou, ale je to z plastu. To je šrafované na okrajích a uprostřed takový ornament.
3: Rostlinný motiv.
2: Z tohohle toho kousku, který je asi třetina té původní dlaždice.
3: Tak jsme si vlastně domodelovali.
2: V poslední době v tom pomáhá 3D tisk. Většinou není nutné, aby dodělávaná část přesně odpovídala originálu.
3: Z pohledu restaurátorské etiky, aby vlastně ten doplněk byl rozpoznatelný od toho původního originálu.
2: Když tedy na hradech a zámcích uvidíte vyspravované části, které na první pohled působí nově, není to jenom tím, že by je odborníci neuměli udělat stejně. Martin Srb, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: zatím si hrajeme hezky z vesela, tak to má po ránu být. Před chvílí Ivan Hlas, teďka Beatles, za moment skupina Divokej Bill. No a my, než se mrkneme na oblohu a na počasí, které nás bude provázet dnešním dnem, zapátráme v archívech pražského Klementýna, abychom si připomněli hodnoty, ty maximální i ty minimální, naměřené právě 28. července. Tak nejteplej bylo v roce 2013, 37,6 stupně Celsia, nejchladněji v roce 1832, 9,8 stupně. Počasí. Dneska se ta maxima budou pohybovat mezi 23 a 26 stupni, na horách naměříme 16 až 20 stupňů, jinak ráno a večer nás čeká skoro jasno až jasno, přes den by pak mělo být polojasno, na horách až oblačno. Vítr po ránu slabý, severozápadní až západní, vane rychlostí do 3 metrů za sekundu, přes den se změní na mírný, zrychlý na 6 metrů za sekundu a k večeru se bude zase měnit, a to na severní až severovýchodní.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio.

0: Lahůdky v podání skupiny Divoký byl dozněly v úterním dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Je 5:22. Jestli jste včera poslouchali naše pravidelné ranní a dopolední povídání s dětmi, víte, že vám v minutovém okénku vysvětlovali pojem cestovní ruch. No a kdo cestuje, ten je bohatý. Mám tedy na mysli bohatý na zážitky. A o bohatých lidech, pravda, v tom jiném slova smyslu si budeme povídat právě dnes. Dětí se ptala Tereza Brázdová.
1: Co to znamená, když se o někom řekne, že je bohatý?
2: Já vím, to je ten bohač, který dostane zlato.
1: A jenom zlato?
3: I diamanty.
4: A má i peníze.
5: Ještě může být zlatý ještě auto a domeček taky může být zlatý a může být ještě zlatý balák.
1: A jak se lidé stanou bohatými?
6: Já vím.
7: Oni se stanou, když mají hodně peněz a diamantů a prstenů.
1: No dobře, ale kde je vemou? Za co si je koupí?
7: Když pracuje hodně práce.
1: Tak si vydělá hodně peněz?
7: Jo.
1: Chtěla bys být bohatá?
7: Jo.
8: A já bych chtěla být hodně bohatá a chtěla bych mít hodně prstenů a hodně diamantů a hodně zlata a hodně peněz a hodně prašuji.
1: A kdybyste byli skutečně moc bohatí a měli si koupit jednu věc, co by to bylo?
9: Já jsem si třeba chtěla koupit balák, pilátský diamant a spoklad.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Na veřejných budovách v Pardubickém kraji vzniknou další fotovoltaické elektrárny. Výstavbu připravuje pardubické hejtmanství v areálech středních škol, zdravotnických a sociálních zařízení a nebo v dětských domovech. Slibuje si od toho provozní úspory. Podrobnosti ve zprávách v 7. Městská knihovna v Chrudimi přesunula bibliobox. Nově můžou čtenáři výpůjčky vracet přes okénko umístěné přímo na hlavní budově. Původní bibliobox knihovna přemístí k pobočce na sídlišti u stadionu. V okolí Náchoda pokračuje stavba 6,5 kilometru dlouhého silničního obchvatu za víc než 3 miliardy korun. Stavba by měla být hotová za necelé 2 roky. Podrobnosti ve zprávách v 7. Technické služby v sousedním Hradci Králové kvůli pokračujícímu suchu výrazně posílily zálivku městské zeleně. Veškerá dostupná technika, která může převážet vodu, teď pracuje na 2 směny. Pracovníci proto museli dočasně omezit některé ostatní plánované práce na údržbě městské vegetace. Ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského dnes v Bílém domě přijme Donald Trump. Do Washingtonu Zelenský přijíždí na pohřeb senátora Lindseyho Grahama, který byl dlouhodobě jedním z největších amerických podporovatelů Ukrajiny. Převod auta nebo změnu jeho registrace si lidé budou moct nově vyřídit i přes portál dopravy. Počítá s tím návrh, který schválila vláda. Teď míří do sněmovny. Součástí změny je i možnost ponechat si stejnou registrační značku při výměně auta. Značky i technický průkaz bude možné doručit do výdejního boxu. A počasí v Pardubickém kraji. Teď ráno a večer nás čeká jasno nebo skoro jasno, přes den polojasno, na horách až oblačno. Nejvyšší denní teploty vystoupí ke 23 až 26 stupňům Celsia. Na horách naměříte kolem 18. Vítr teď ráno slabý severozápadní až západní, přes den mírný, k večeru se změní na severní až severovýchodní. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré, tlak slabě stoupne, odpoledne přechodně slabě klesne a bio jednička. To je první zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Jedno čerstvé omezení kvůli opravám povrchu silnice hlášené ze silnice druhé třídy číslo 311 na Orlicko-Ústecku. Je to trasa Mladkov-Těchonín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Zprávy připravila Petra Veránková. Vy stále ladíte úterní Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice. Jsou 2 minuty po půl šesté. Před námi Václav Neckář, Olga Lounová a za malou chvíli i rychlý pohled do dnešního tisku.
1: Dobré ráno.

0: Dobrá zpráva, Václava Neckáře za námi. Jestli je i dnešní tisk o dobrých zprávách, to zjistíme už za malou chvíli s Petrou Beránkovou. Hezké ráno.
1: Je to tak krásné úterní ráno z Pardubic.
2: Kraní kávě, denní tisk.
0: A otvírám pardubický deník. Sportovní park Pardubice slaví kulatiny. Od 1. do 9. srpna se park na Špici a jeho okolí už po 10. promění v obří sportovní městečko. Nabídne desítky sportů, soutěží i bohatý doprovodný program. Akce zavítá také do automatických mlýnů i vzdělávacího centra Sféra. Jednou z novinek jubilejního ročníku bude speciální aktivní zóna pro seniory, píše pardubický deník.
1: Žádné slavnostní stříhání pásky a předvolební chvástání se nekonalo. Stavební dělníci v neděli na večer prostě jenom odstranili poslední zábrany a pustili řidiče na most. Lidé na zprovoznění čekali díl, než se původně předpokládalo a nebylo nutné je dráždit cinkáním šampusových skleniček. V průběhu prací se ukázalo, že skutečný stav mostní konstrukce je složitější, než očekávala projektová dokumentace. Problémy byly ale překonané a propojka do centra Pardubic. Víš, Mirku, o čem mluvím?
0: Netuším, co by to mohlo být.
1: Vonkův most už slouží řidičům v plném profilu. Správa a údržba silnic Pardubického kraje dokončila opravu po 2 letech.
0: Já jsem koukal na diskuze na internetu a lidé už tam uzavírají sásky, kdy se do toho rýpne znova. Do půl roku prý, tak uvidíme.
1: Uvidíme.
0: Hospodářské noviny závěrem, zatímco v německých továrnách tamních automobilek se vyrábí čím dál méně a čekají rozsáhlé škrty, management hlásí jasnou strategii. Go East, jinými slovy, drahou výrobu v Německu má nahradit ta levnější na východě. Smýšlení manažerů už vyvolalo reakci, před německými závody značek Volkswagen nebo Mercedes-Benz bylo v červenci rušno a dělníci protestovali proti zavírání a propouštění. Naopak třeba v Maďarsku se slaví, píšou Hospodářské noviny.
1: Věděl jsi, Mirku, o tom, že nečekaný objev na pardubickém zámku posouvá jeho historii do doby Karla IV.
0: A řekneme si určitě něco víc ve zprávách v celou.
1: Je to tak.

0: Pardubický zámek, 10 divadel v hlavním programu, muzika v doprovodném a půlnoční představení k tomu. To všechno na čtyřech scénách v kulisách renesanční perly Pardubic. Letošní ročník divadelního festivalu Pernštejn Lav se koná ode dneška do 1. srpna. V areálu zámku Pardubice nabídne možná nejpestřejší program za celou dobu své existence. Takže srdečně zveme. Počasí. Dnešek bude slunečný s letními teplotami, kdybych měl být konkrétnější, tak ráno a večer skoro jasno až jasno, přes den bude polojasno, na horách až oblačno, teplotní maxima 23 až 26, v 1000 metrech naměříme 16 až 20 stupňů Celsia. Vítr teď po ránu slabý, severozápadní až západní, vane rychlostí do 3 metrů za sekundu, přes den se zrychlí na mírný, v maximech dosáhne do 6 metrů za sekundu, no a večer se bude opět měnit, a to na severní až severovýchodní.
1: Zajímá vás, jak vypadalo rozhlasové prostředí v 60. letech?
2: Jeden z pohledů na obyčejné i neobyčejné dny rozhlasové pracovnice nabízí pětidílná četba z knihy Daniely Pražanové s názvem Pošetilost. Autorka působila necelých 10 let v Hradeckém rozhlase. Dozvíte se například, jaká atmosféra v rádiu převládala v období takzvaného Pražského jara, ale i o tom, jak vypadalo hektické vysílání během srpnové okupace. Četbu na pokračování poslouchejte každou srpnovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Dany Landa a Touha. Písnička, která zazněla ve filmu Kvaska, tak to jsem chtěl říct, nemohl jsem se vymáčknout. Marie Rotrová už za malou chvíli. No a teď pozvánka k poslechu Českého rozhlasu Pardubice, také v dnešním odpoledni po 13. hodině nabídneme pořad Alex a host a tentokrát bude hostem Alex Minářové, režisér a herec Miroslav Hanuš. Dozvíte se například i to, v jakém období hostoval v Národním divadle.
1: Když jsme všichni tak jako vlastně statovali nebo hráli velice malé role, tak já jsem tam hrál, ano, hrál jsem tam i se svojí profesorkou Regínou Rázlovou. Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou, nezvalu v text, který se už dneska moc nehraje. No a byl jsem natřenej celý na hnědo, měl jsem jen takový suspenzor a jakože jsem hodně opálený, tak jsem byl natřenej na hnědo a skoro díl trvalo to ze sebe umejt, než tu roli odehrát. No, tak na začátku. Ale bylo to Národní divadlo. Bylo.
2: A že byste se tam nějak upíchnul, zůstal tam, o to jste se nesnažil, neusiloval?
1: Ani ne. To jako já jsem ta generace, co ještě k tomu vzhlížela, jako takové té metě, kde byli mistři a tehdy to, se to nosilo trochu jinak než dneska.
0: Říká Miroslav Hanuš a já ještě jednou připomínám, že celý rozhovor s ním si ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice můžete poslechnout dnes odpoledne po 13. hodině.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
0: Chrudim nechá zbourat bývalou pobočku knihovny. Nečekaný objev na pardubickém zámku posouvá jeho historii do doby Karla IV. Vláda vymezila akcelerační zóny na výrazně menší plochu, než byl původní návrh. A nás čeká skoro jasno až jasno, teploty do 26 stupňů. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Krásné úterní ráno z Pardubic. Chrudimi připravují demolici bývalé knihovny. Radnice nechá odstranit schátralou budovu na sídlišti Topolská. Získala už povolení k likvidaci stavby.
2: Pobočka knihovny se předloni přestěhovala do nového objektu vedle hasičárny. Demolici původní budovy zajistí technické služby. Radnice počítá s tím, že uvolněnou plochu nechá upravit na parkoviště s kapacitou 30 míst. S Chrudimi Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Průzkum při obnově renesančního stropu na pardubickém zámku přinesl nečekaný objev. Restaurátoři zjistili, že renesanční strop, který obnovovali, pochází už z doby Karla IV. A je nejméně o 150 let starší, než se doteď předpokládalo. Podle odborníků je proto možné, že je starší i celé zámecké křídlo, říká restaurátor Martin Číhalík.
3: To, že ten trámový strop tady byl výrazně dřív před tou renesanční přestavbou, trošičku ovlivní i pohled na historii celého zámku, respektive středověkého hradu pardubického. Některé věci se budou muset korigovat nebo víc vyjasnit, jak ty konstrukce tady na sebe navazovaly.
0: Vláda výrazně omezila rozlohu plánovaných akceleračních zón. Jde o oblasti, kde by mělo být možné snadněji a rychleji povolovat stavbu větrných a solárních elektráren. Kabinet schválil, že rozsah těchto zón bude 297 km čtverečních. To je přibližně desetina rozlohy, kterou původně navrhoval předchozí kabinet. Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL to kritizuje.
4: To rozhodnutí fakticky stanovuje celá řady omezení, které dle odborníků znemožní vlastně faktickou výstavbu obnovitelných zdrojů. Dokonce experti mluví o tom, že teď vlastně bude možné stavět rychleji mimo ty akcelerační zóny, než v nich.
0: Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka z hnutí ANO, ale současná vláda zohlednila připomínky obcí a krajů. Francii zasáhla další vlna veder, může zkomplikovat hašení rozsáhlého požáru na jeho západě země. Teploty budou podle předpovědi znovu místy až kolem 40 stupňů Celsia. Oheň ve Francii už zničil přes 40 tisíc hektarů. Domovy muselo opustit 220 tisíc lidí. A před cestami do zasažených oblastí ve Francii varuje i České ministerstvo zahraničí. Týká se to hlavně regionu Žiron.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji bude ráno a večer skoro jasno až jasno, přes den polojasno, na horách až oblačno. Teploty dnes 23 až 26 stupňů, na horách naměříte kolem 18. Vítr teď ráno slabý severozápadní až západní, přes den mírný, k večeru se změní na severní až severovýchodní. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré, tlak slabě stoupne, odpoledne přechodně slabě klesne a biojednička, to je první stupeň zátěže.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehoda teď hlášená ze sousedního Hradce Králové, je to silnice 1/11. Tam se v tuto chvíli srazila dvě osobní auta, jsou tam všechny složky integrovaného záchranného systému. Tak prosím, jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: 6 hodin 4 minuty k tomu, pokud sedíte za volantem, přejeme šťastnou cestu, pokud sedíte u snídaně, přejeme dobrou chuť a také pohodový poslech Českého rozhlasu Pardubice, kde i 4 minuty po 6. pokračuje úterní dobré ráno s datem 28. července. Viktor a Alina dnes v kalendáři, posíláme gratulaci a přání všeho nejlepšího k dnešnímu svátku a pošleme i muziku, tentokrát tu máme třeba Xindla X, skupinu Olympic a zaspívá i Lucie Vondráčková. Moravská Třebová vrátí do krajiny zeleň. V okrajové části Boršov začne s rozsáhlou výsadbou nových stromů a podrobnosti nabídneme už za chvíli.
1: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: Okolí moravské Třebové bude zase o něco zelenější. Město se chystá vysadit desítky nových stromů, nejvíc jich zakoření v okrajové části Boršov. Na výsadbu získalo od Ministerstva životního prostředí dotaci 1 milion korun. Podrobnosti zjišťovala redaktorka Věra Pavlasová.
1: Město vysadí stromy ve spolupráci se spolkem Natura Verde, který se zabývá výsadbou a péčí o zeleň, vysvětluje místostarosta Václav Dokoupil z KDU-ČSL.
2: Celý projekt spočívá v tom, že tam máme vybrány 4 lokality, ve kterých se vysází více než 130 stromů. Většinou to jsou liniové výsadby podél polních cest, tak abychom začali plnit původní funkce krajiny. Zároveň lidi mohou využívat lokalitu na vycházky.
1: Vysazované stromy budou ovocné i běžné listnaté. Jaké konkrétně, popisuje mluvčí radnice Lucie Krčmářová.
3: Z ovocných stromů to bude například jabloň domácí, hrušeň obecná, třešeň ptačí nebo slivoň švestka. A mimo to se zaměříme i na jiné listnaté stromy, jako ořešák královský, javor babika a lípa.
2: Celkové náklady projektu se pohybují okolo 1 300 000.
1: Doplňuje informace místostarosta Dokoupil.
2: Dotace byla milion. Spoluúčast města 250 tisíc. Výsadba se musí řídit přísnými standardy Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.
1: Výsadba bude probíhat po etapách.
2: V nákladech projektu jsou zahrnuty nejenom výdaje spojené s výsadbou, ale také s následnou údržbou stromů a zálivkou.
1: Proč jste si vybrali právě Boršov pro výsadbu stromů?
2: Zejména proto, že v rámci komplexních pozemkových úprav tam došlo k výměně pozemků a my jsme tam ty pozemky měli k dispozici. Jsou to ucelené linie, většinou v polích, a zrovna tam se nabízelo znova vytvořit nějaké stromořadí, které do té krajiny patří.
1: Máte už představu o další lokalitě, kterou chcete osázet stromy a požádáte o dotaci?
2: Zda budeme využívat dotace, to se uvidí podle aktuálně vyhlášených dotačních programů, ale lokalit na výsadbu ve městě máme hned několik. Mezi ty největší patří například lokalita nedaleko rezidenční čtvrti Švestkový sad, kde máme nově vytvořenou soustavu retenčních nádrží a poblíž této lokality je velký prostor, který do budoucna chceme osázet stromy.
1: S výsadbou stromů v okrajové části Boršov chce začít město na podzim. Z moravské Třebové Věra Pavlasová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Dvě minuty po 6:45 ladíte Český rozhlas Pardubice, tohle byly Dire Straits. Také během léta můžete udržovat svoji paměť ve formě. Městská knihovna Moravské Třebové připravila prázdninovou aktivitu, kdy si každých 14 dní můžete vyzvednout nový pracovní list plný hravých úkolů na trénování paměti, pozornosti, logického myšlení a dalších paměťových funkcí. Zapojit se může každý, a to kdykoliv během letních prázdnin. Stačí si tedy vyzvednout v knihovně pracovní list, konkrétně na dospěláckém oddělení, a pak už si můžete užít chvíle zábavy pro sebe a svou mysl. Hrát můžou samozřejmě nejenom účastníci kurzů paměti. Aktivita je pro úplně všechny. No a právě dnes je tedy k vyzvednutí nový pracovní list. Počasí. Dorazila mi aktualizovaná předpověď počasí pro dnešní den a je stručná, jasná. Jasno až polojasno. Tak bude dnes. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, na horách v 1000 metrech 17 až 20 stupňů Celsia. Vítr vane mírný severozápadní až západní rychlosti do 6 metrů za sekundu a k večeru se bude měnit na severovýchodní.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my budeme tentokrát opět po čase podávat bez mase jídlo. Připravíme si těstoviny přelité omáčkou z červené čočky posypané parmazánem. A co vám ještě nabídneme? Další díl našeho letního seriálu s Radkem Pálkou. Opět si povíme něco o pohance a poradíme, jak si udělat čaj za studena. Ten se bude určitě hodit.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Proměna Xindla X dozněla ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice a před námi je spotřebitelský servis. Dnes se v něm ptáte na zrušení kupní smlouvy. Co si může prodejce určit, to už dodává náš spotřebitelský odborník Josef Černý.
1: Dnešní dotaz poslala paní Dana. Prodejně nábytku jsem si zaplatila sofa, které mělo být dodáno během týdne. Než ale přišlo, manžel koupil stejné v jiné prodejně. Chtěla jsem koupit zrušit, ale bylo mi řečeno, že bych musela zaplatit stornopoplatek ve výši 30%. Má na to prodejce právo? Paní posluchačko, protože jste koupi uzavřela v kamenné prodejně, nelze od ní jen tak bez udání důvodu odstoupit. Toto je možné pouze se souhlasem prodejce, a to za podmínek, které si sám stanoví, což může být právě zmíněný stornopoplatek.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio.

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Půl sedmé.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Na pardubickém zámku večer začne 11. ročník divadelního festivalu Pernštejn Lav. Až do soboty nabídne 10 divadelních představení, půlnoční show Pod širým nebem, několik koncertů i pohádku pro děti. Hrát se bude na hlavním nádvoří, v šapitou na rondelu i v zámeckém parkánu. Ústředním tématem festivalu jsou stejně jako v předchozích letech láska a vztahy ve všech podobách. V Chrastě na Chrudimskou začne stavba nových sociálních bytů. Město na ně nechá upravit vilu u Sokolovny, kterou před časem odkoupilo. Náklady radnice odhaduje na 20 milionů korun a už vybrala firmu, která přestavbu zajistí. Na stavbě silničního obchvatu Náchoda za víc než 3 miliardy korun aktuálně pracují stovky lidí. Uvádí to zástupci ředitelství silnic a dálnic, podle kterých stavba pokračuje podle plánu. Podrobnosti ve zprávách za půl hodiny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky se dnes ve Washingtonu setká se šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem. Společně se zúčastní pohřbu vlivného senátora Lindseyho Grahama, který byl jedním z největších amerických podporovatelů Ukrajiny. Po korupční kauze na pražském magistrátu koalice prověří problematické dopravní zakázky a chystá i změny protikorupčních pravidel. Politici se na tom dohodli na mimořádném jednání. Připraví taky přísnější pravidla pro střet zájmů. Dva obvinění úředníci pražského magistrátu zůstávají do konce srpna mimo službu. Jeden z nich měl schvalovat dokumentaci pro firmy svých příbuzných. A počasí v Pardubickém kraji. Úterý bude slunečné a teplé. Čeká nás jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, tlak slabě stoupne a bio jednička, to je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Jak už víte z našeho vysílání, nehoda v sousedním Hradci Králové. Je to silnice druhé třídy číslo 611 a je to u obce Obědovice. Je to dopravní nehoda se zraněním a jsou tam všechny složky integrovaného záchranného systému. Tam tedy prosím opatrně. A ještě jedna komplikace hlášená z Pardubického kraje. Orlicko-Ústecko silnice 1/43. Je to u Damníkova. Pracují tam na údržbě mostu, takže přechodně je tam tak trochu komplikovanější provoz.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Zprávy s Petrou Beránkovou jsou za námi, šťastnou cestu a také pohodový poslech. Pavel Bobek, Lenka Filipová nebo třeba také All for One. To všechno vás z muziky čeká v příštích minutách a také prolistujeme dnešní noviny. Tak nelaďte jinam a ještě jednou krásné úterý všem.
0: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.
4: Zím se, o co chcete, že na světě

0: Prý se tomu říká láska, zpívá Lenka Filipová ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice a s Petrou Beránkovou opět otvíráme dnešní noviny. Hezké ráno.
1: Myslíš, že to je láska, Mirku?
0: Ty noviny?
1: Ano.
0: Nevím, uvidíme.
1: Jdeme na to.
2: Kraní kávě, denní tisk.
1: A já začínám, už to otevírám. Pro autobusy, které potřebují delší odstavení, je od začátku července v Heřmanově městci k dispozici nová plocha za drážní budovou u terminálu. Radnice si od změny slibuje, že z náměstí zmizí dlouhodobě odstavené vozy, které podle ní kazily vzhled centra. Na dodržování nových pravidel už dohlížejí strážníci.
0: Architektonickou soutěž na studii stavby krytého plaveckého bazénu v Lanškrouně vyhlásí případně až nové vedení města. Podrobné podklady pro tender už radnice připravila, ale kvůli nákladům s ním spojeným, které jsou kolem milionu korun, chce rozhodnutí nechat až na zastupitelstvu vzešlém z podzimních voleb. Celkovou cenu budoucí stavby starosta předběžně odhaduje zhruba na 300 milionů korun. Bez dotace nebo dalšího investora se do ní město nemůže pustit. Lanškroun má na letošek schválený rozpočet ve výši 549 milionů, píše Orlický deník.
1: A já mám na závěr lehce pikantní téma z dnešní Mladé fronty dne. Prostitutky, striptérky a pornoherečky. Všichni z ulice míří za vidinou velkých zisků na OnlyFans, oretickou, erotickou online platformu, kde se ročně protočí miliarda korun. Podle nejnovějších statistik jsou Češi, pozor Mirku, jedni z největších evropských konzumentů tohoto obsahu. Podle odhadů se na OnlyFans živí tisíce českých dívek, některé z nich si přijdou i na stovky tisíc korun měsíčně. No, tak to nezní špatně, poněvadž Češi jenom za loňský rok na platformě utratili přes 800 milionů. Odborníci ale varují před samozvanými agenturami, jejichž metody nejsou znaky kuplířství. Nesou znaky kuplířství. Radši mě kontroluj. Tématu se věnuje dnešní Mladá fronta dnes.
0: Tak to byl rychlý pohled do dnešního tisku a teď už posíláme další muziku a přejeme krásné úterý.
1: Dobré ráno.

0: Výstavní prostor Maashaus, tak tam míří další naše ranní pozvánka, a to na vernisáž výstavy nazvané Zrození z hlíny, figury mezi snem, mýty a skutečností. Nová výstava představí tvorbu dvou umělkyň, keramičky Marcely Pospíšilové a malířky Jany Pelíškové. Začátek je v 17 hodin. Počasí. Dneska bude jasno až polojasno s nejvyššími teplotami mezi 24 a 27 stupni, na horách v 1000 metrech naměříme 17 až 20 stupňů Celsia. Vítr vane mírný, severozápadní až západní, rychlostí do 6 metrů za sekundu, a večer se bude měnit na severovýchodní.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Mým hostem bude horský vůdce a taky husopas Janek Petnařík.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Pardubice první duel sezóny bodově nezvládly, v Hradci prohráli 1-2. Zápas je teď potřeba si rozebrat a najít na něm oboje, tedy co bylo špatně, ale také to, co bylo dobře. A dokonce i při porážce se takové momenty dají nalézt. Pokračuje redaktor Otagu Twirt.
1: Pardubičtí zůstali v Hradci bez bodu. Špatné rozhodnutí gólmana a u druhého gólu neubráněná standardní situace. Ale i tak chce na startu ligy hledat hlavní trenér Jan Trousil i pozitiva.
2: Na začátek té sezóny ty první zápasy jsou vždycky o tom, jakým způsobem ta nervozita na koho působí. Bylo to derby, pro někoho to byly první zápasy, ale za mě velice dobrý výkony. Podal Trédl na levém stoperu, který to má přes nohu a pokaždý v těchto zápasech, kdy nastupuje, tak nám tu kvalitu ukáže. Velmi dobrý Boledovič a Patrák, takže tyhle tři byli ty, kteří za mě snesli to větší měřítko.
1: Boledovič byl jediným hráčem, který se dokázal prosadit, a to přízemní střelou, nad kterou příliš nepřemýšlel. Jeho výkon byl nadprůměrný pro realizační tým Pardubic, ale nepřekvapivý.
2: Mě to jako vůbec jeho výkon nepřekvapuje a jsem rád, že takhle mladý kluk se zlepšuje a že vám ukazuje, že ten potenciál je v něm velký a my jsme rádi, že jsme ho koupili a že je náš hráč, takže bude do sytosti využíván. A znova říkám, máme tam hodně těch malých kluků, takže oni se v některých těch situacích musí víc klidnit, ale to k tomu věku prostě patří a věřím prostě, že bude výborný hráč pro Pardubice a hlavně potom v té první lize, že poroste.
1: Jestliže tři hráči dostali od trenéra pochvalu, tak u dalších je prostor ke zlepšení a pracovat na sobě musí. Proto, aby podali lepší výkon třeba hned v dalším kole, anebo proto, aby si udrželi pozici v základní sestavě.
2: Musíme se to tam rozebrat a musí v některých těch situacích přidat, ale znova říkám, že tam chybělo hlavně to sklidnění na tom balonu, protože tam bylo dost situací, kdy nás Hradec nedostoupil, ale my jsme to strašně prostě vyhazovali. My jsme se do autu nebo do těžkých pozic, takže to nás potom stálo lepší ty přechody, takže máme samozřejmě na čem pracovat.
1: Říká hlavní trenér pardubických fotbalistů Jan Trousil. Otagu Twirt, Český rozhlas.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubický kraj plánuje stavět další solární elektrárny na svých budovách. Stavba silničního obchvatu Náchoda pokračuje podle plánu. Platí to i pro oba tunely. Prezidenti Spojených států a Ukrajiny se mají dnes setkat ve Washingtonu. A nás na východě Čech čeká slunečno a teplo. Bude jasno až polojasno, teploty vystoupí až k 27 stupňům Celsia. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Krásné ráno. Na veřejných budovách v Pardubickém kraji vzniknou další fotovoltaické elektrárny. Výstavbu připravuje pardubické hejtmanství v areálech středních škol, zdravotnických a sociálních zařízení anebo v dětských domovech. Slibuje si od toho provozní úspory. Celková hodnota chystaných projektů přesahuje 140 milionů korun. Pomoct by měly taky dotace.
2: Doteď vybudované solární elektrárny aktuálně fungují ve víc než 20 organizacích zřizovaných krajem. Jedna z posledních fotovoltaik vznikla v areálu automobilní školy v Holicích. Škola díky tomu snížila odběr elektřiny ze sítě až o 30%. Vyrobenou elektřinu navíc ukládá do bateriového úložiště a přebytky sdílí s budovou domova mládeže. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Na stavbě silničního obchvatu Náchoda za víc než 3 miliardy korun aktuálně pracují stovky lidí. Uvádí to zástupci ředitelství silnic a dálnic, podle kterých stavba pokračuje podle plánu. Platí to i pro nejnáročnější část, tedy tunel v Dolní Radechové. Jeho základ je hotový. Teď dělníci betonují vnitřní stěny pomocí speciálního bedniciho vozu.
3: Ten se v konkrétnom místě zafixuje, zabední se čelo bloku a následně se do priestoru tlačí beton, čerpadlo.
4: Popisuje stavby vedoucí tunelu Dolní Radechová Michal Maričák. Zanedlouho začnou také hlavní práce na druhém z tunelu v nedaleké obci Kramolna. Ten bude mít 100 metrů, není ražený, ale hloubený.
3: Ostává tam odstreliť posledné možno 2 metre na dně jamy, kde jsou príliš pevné horniny a nedají se už rozrušit mechanicky.
4: Zhruba za 2 týdny začnou dělníci pokládat betonové díly a tvořit konstrukci samotného tunelu. Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Hasiči vyšetřují příčiny požáru v Ivančicích u Brna. Hořela tam střecha přístavby bytového domu. Záchranáři ošetřili 19 lidí, kteří se nadýchali kouře. 10 jich převezli do nemocnice. Uzavřený zůstává jeden byt. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky se dnes ve Spojených státech setká se šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem. Společně se zúčastní pohřbu vlivného senátora Lindseyho Grahama. Ten byl jedním z největších amerických podporovatelů Ukrajiny.
1: Počasí.
0: A nás na východě Čech čeká slunečno a teplo, bude jasno až polojasno, teploty 24 až 27 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vítr mírný, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, tlak slabě stoupne a biojednička, to znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehoda v tuto chvíli hlášená z Orlicko-Ústecka, silnice nižší třídy u obce Přívrat. Osobní auto tam srazilo zvěř. No a ranní špička v centru Pardubic. V tuto chvíli už nám hlásí řidiči kolony, a to konkrétně ze 37 na příjezdu od Chrudimi do Pardubic. Je tam zácpa, jede se 30-kilometrovou rychlostí v délce zhruba 2 kilometrů. No a podobně ulice Pražská na příjezdu od letiště a od Přelouče do Pardubic.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Tak pevné nervy za volantem a samozřejmě i dál pohodový poslech Českého rozhlasu Pardubice, kde pokračuje úterní dobré ráno. 28. červenec, píše se dnes Viktor a Alina v kalendáři. Opět posíláme gratulaci. No a pošleme také muziku. Koukám, kdo nás čeká v příštích minutách. Dalibor Janda, opět a Radeček, také Petr Muk. Budeme soutěžit v Bleskovce. Připomínám, že tento týden hrajeme o vstupenky na Friends Fest, festival plný Ameriky, který se také kvapem blíží. No a kromě toho se za chvíli podíváme do Králík. V areálu bývalé Tesly tam totiž brzy začne sanace ekologické zátěže. Po někdejší výrobě zůstalo 600 tun vyřazených žárovek a kalové jezírko plné nebezpečných usazenin. Další podrobnosti už za pár minut.
1: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: Staré průmyslové areály často skrývají dědictví, které není na první pohled úplně vidět. Nebezpečné kovy a další škodliviny dál ohrožují půdu i podzemní vody. Díky evropským dotacím ale jejich počet postupně ubývá. Jedním z takových míst je bývalá Tesla v Králíkách na Orlicko-Ústecku. V areálu dnes sídlí jiná firma, ještě letos tam ale začne odstraňování ekologické zátěže. A podívat tam vypravila reportérka Českého rozhlasu Pardubice Barbora Soukupová.
1: U Kalového jezírka jsem s Pavlem Musilem, jednatelem společnosti, která se zabývá povrchovou úpravou kovů, a vy jste tady to jezírko dostali jako takové dědictví po Tesle, která tady dřív fungovala. Ono to znečištění není na první pohled vůbec vidět, protože je pod hladinou.
2: Podkladem pro projekt sanace se stala analýza rizik, kterou jsme si nechali zpracovat od odborné firmy. Na dně se nachází asi 1,5 metru kalového sedimentu, který obsahuje těžký kovy, asi nejnebezpečnější je vysoký obsah rtuti. Vzniklo to z bývalé výroby Tesly Holešovice. Ten rybník fungoval jako odkaliště z odpadních vod.
1: A následně po tom, co vy to necháte vyčistit, tak necháte jezírko obnovit.
2: Ano, jezírko by mělo být vyčištěno, měly by se vykácet dřeviny kolem jezera, vysázet nový, mělo by to fungovat jako relaxační zóna.
1: A my jsme se teď ještě přemístili k velké skládce zářivek a žárovek. Je to taková směs klasických zářivek, podlouhlých, světel. Kolik toho je?
2: Je to řadovaný množství, asi 600 tun. Tady se počítá s otěžením té skládky a ještě by se mělo těžit zemina do 3 metrů pod tou skládkou. Je to z důvodu, že byla zničena kontaminace rtutí až do hloubky ke 3 metrům.
1: Počet starých průmyslových skládek nebezpečných odpadů se postupně daří snižovat po celém Česku. Majitelé pozemků na to můžou čerpat dotace z evropských peněz, z operačního programu Životní prostředí, vypsaného pro období let 2021 až 2027, říká mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí.
3: V aktuálním programovém období proběhl průzkum a hodnocení rizik na zhruba 40 skládkách. Asi u 10 z nich už začala nebo je připravená sanace či rekultivace. Kromě Králík jsou to například také skládky v Mníšku pod Brdy, Frýdštejně nebo Rynholci.
1: Sanace kalového jezírka i skládky zářivek bude dohromady stát asi 80 milionů korun. Z toho 85% pokryje dotace z evropských peněz a zhruba 10 milionů korun přispěje Pardubický kraj. Z Králík Barbora Soukupová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Orlicko-Ústecku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Charisma, akordeon a výrazný ženský hlas, který je na jevišti jako doma, tak to je Rosálie, česká zpěvačka, jejíž hudba propojuje prvky šanzonu, kabaretu a alternativní hudby, často je doprovázena dramatickými a ironickými texty. No a Rosálie vystoupí v rámci Strun v Podloubí 2026 na Svitavském náměstí Míru právě dnes od 19 hodin.
1: Počasí.
0: Dneska má být jasno až polojasno s tím, že nejvyšší denní teploty budou mezi 24 a 27 stupni, na horách v 1000 metrech naměříme 17 až 20 stupňů Celsia. Vítr vane mírný, severozápadní až západní rychlosti do 6 metrů za sekundu a k večeru se bude měnit na severovýchodní. Petr Muk už za chvíli a hned po písničce nás čeká bleskovka.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec Miroslav Hanuš.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Opět mi to nedalo a prohlížím si program letošního Friends Festu, který se koná už 8. srpna. Dřevorubecká show, americká auta, také americké motorky, pochopitelně sraz Mustangů, koně, hobby horsing, indiáni, američtí dragouni, česká armáda, také tank Sherman, to už je taková klasika. K tomu samozřejmě tanec, móda, také třeba gastronomie, něco pro děti z muziky, Marpo Tublatanka, David Koller, Michal Nesvadba. No, je toho hodně, co vás dnes čeká, nebo ne dnes, ale letos na Friends Festu, připomínám 8. srpna. Pokud chcete dvě vstupenky, právě teď přišla vaše chvíle. Bleskovka. Je tady bleskovka, ve které si o dvě vstupenky na Friends Fest zahrajeme. Před 135 lety zavítali na Petřínskou rozhlednu v Praze první návštěvníci. Říká se, že je inspirována slavnou Eiffelovou věží. No, mě by zajímalo, jestli víte, která z těchto staveb má vrchol v vyšší nadmořské výšce. Tak možnosti máme zatím dvě, už zmiňovanou Petřínskou rozhlednu nebo Eiffelovou věž. A aby jsme měli i třetí možnost, tak ještě přihodím telekomunikační věž v Pardubicích, která z těchto staveb má vrchol v nejvyšší nadmořské výšce. Telefon 726 46 48 48, můžete volat, můžete zkusit své štěstí, možná, že i víte, uvidíme. Dobrý den, kdo pak je tam?
1: Dobrý den, tady Marie.
0: Dobrý den, paní Marie, tak jak to vypadá podle vás?
1: No, já bych řekla, prosím vás, můžu ještě poprosit o možnosti?
0: Petřínská rozhledna, Eiffelova věž, telekomunikační věž v Pardubicích.
1: Ano, tak já myslím ta Petřínská věž.
0: Že má vrchol v nejvyšší nadmořské výšce, jo? Že vlastně, když na ní vystoupáte, tak budete úplně nejvýš. Je to takhle to je, jo?
1: No.
0: No. Je to tak samozřejmě, tak když se takhle divně ptám, tak to je jasné, že to je právě ta Petřínská rozhledna. No tak gratuluju, paní Marie, vydržte, poprosím na telefonu, domluvíme.
1: Děkuju, mám velkou radost.
0: To jsem rád. Zatím naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a ještě pár informací, tak když už jsme u toho, tedy samozřejmě Eiffelova věž 330 metrů na výšku, ale ta nadmořská výška, ta je jen 35 metrů, to znamená, že je na prostředním místě, na prvním Petřínská rozhledna s nadmořskou výškou 382 metrů a když jsem zmiňoval i Pardubice, tak to je 325 metrů nad mořem, bavíme se o vrcholech těchto staveb. Takže paní Marie je šťastnou vítězkou, my ještě jednou gratulujeme, no zítra ve stejném čase opět možnost získat další dvě vstupenky na Friends Fest.

0: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Na veřejných budovách v Pardubickém kraji vzniknou další fotovoltaické elektrárny. Výstavbu připravuje pardubické hejtmanství v areálech středních škol, zdravotnických a sociálních zařízení anebo v dětských domovech. Slibuje si od toho provozní úspory. Podrobnosti ve zprávách v 9. Městská knihovna v Chrudimi přesunula Bibliobox. Nově můžou čtenáři výpůjčky vracet přes okénko umístěné přímo na hlavní budově. Původní Bibliobox knihovna přemístí k pobočce na sídlišti u stadionu. V okolí Náchoda pokračuje stavba 6,5 kilometru dlouhého silničního obchvatu za víc než 3 miliardy korun. Stavba by měla být hotová za necelé 2 roky. Další podrobnosti uslyšíte ve zprávách v celou. Technické služby v Hradci Králové kvůli pokračujícímu suchu výrazně posílily zálivku městské zeleně. Veškerá dostupná technika, která může převážet vodu, teď pracuje na 2 směny. Pracovníci proto museli dočasně omezit některé ostatní plánované práce na údržbě městské vegetace. Převod auta nebo změnu jeho registrace si lidé budou moct nově vyřídit i přes portál dopravy. Počítá s tím návrh, který schválila vláda. Teď zamíří do sněmovny. Součástí změn je i možnost ponechat si stejnou registrační značku při výměně auta. Značky i technický průkaz bude možné doručit do výdejního boxu. Na nový orgán čeká v Česku asi 750 lidí. Uvádějí to aktuální statistiky koordinačního střediska transplantací. Nejčastěji lidé potřebují nové ledviny, játra a srdce. Víc už ve zprávách v 8. A počasí v Pardubickém kraji. Nás dnes čeká na východě Čech slunečno a teplo. Bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů. Na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vítr mírný, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré. Tlak slabě stoupá. A biodnes jednička, to je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Jedna komplikace v tuto chvíli 32 minut po 7 hlášená ze silnic Pardubického kraje. Je to D35 134. kilometr ve směru na Mohelnici. Neprůjezdný je levý jižní pruh, jízdní pruh, protože tam v tuto chvíli leží na vozovce kanistr. Vybočuje se, tak opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Tolik zprávy a Petra Beránková. 2 minuty po půl osmé ladíte Český rozhlas Pardubice. Dál vám přejeme krásné ráno ve společnosti Karla Gotta, za chvíli také ve společnosti Brontosauru a s Petrou za pár minut opět prolistujeme dnešní tisk. Příjemný poslech.
2: Dobré ráno

0: Obrázek, oblázek a také brontosauři ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. S Petrou Berankovou ještě jednou koukneme do dnešního tisku. Krásné úterní ráno.
1: Přesně tak, dobré ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
0: Na dvoří a valizámku Pardubice se ode dneška do 1. srpna promění v divadelní scénu. Festival Pernštejn Love nabídne 10 divadelních představení, půlnoční show pod širým nebem i hudební doprovodný program. Na 4 scénách se představí známé profesionální soubory i výrazné alternativní scény. Do Pardubic zavítá kromě nejrůznějších souborů také třeba Olomoucké divadlo Tramtárie, Horácké divadlo Jihlava anebo studio Damúza. Chybět nebudou ani studenti Damu s oceňovanou inscenací Noc tribádek. Festival dnes otevře oblíbené divadlo Tramtárie s pokračováním úspěšného kabaretu Nahatý Shakespeare. Festivalu si všímá dnešní Právo v příloze pro severovýchod.
1: Obec Stolany na Chrudimsku má přibližně 400 obyvatel. Kromě velkého rybníka, školy a školky se pyšní fotbalovým areálem, kde se v posledních letech daří týmům dospělých. Hned za tribunou je vidět typické cimbuří historické kostelní věže. Letos září novotou po rekonstrukci, která se uskutečnila s významnou podporou Pardubického kraje. Obec má věž kostela i ve svém znaku, i proto se pustila do oprav, přestože kostel není v jejím majetku. V roce 2023 opravili nejdřív střechu, další rok se přesunuli na pískovcové prvky a spodní části objektu. No a v roce 2025 se pustili do horní části a fasády, ale letos byly všechny práce dokončené. Víc o tom píše i dnešní Chrudimský deník.
0: Ještě v zimě plánovali opoziční strany v boji o křesla v Senátu co nejširší spolupráci. 10 týdnů před volbami do horní komory parlamentu se však ukazuje, že v polovině ze 27 obvodů si budou zástupci opozice konkurovat. Vůbec nejčastěji dojde na střety občanských demokratů se starosty. Ti proti sobě jdou v 6 senátních obvodech, píše dnešní Právo.

0: Za minutu bude 7:45, s vámi stále Český rozhlas Pardubice. Co nabídneme? Tak z muziky třeba Tomáš Klus, také se koukneme na události, které se odehrály v minulosti právě 28. července, ale ještě předtím rychlý pohled na oblohu, nejenom na tu dnešní.
1: Počasí.
0: Ve spojení už jsme s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové, také s meteorologem Jaroslavem Tučkem. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
0: No vypadá to dobře, když se koukám z okna, obloha jako vymetená, takže krásný letní den před námi.
2: Určitě takový opravdu krásný letní den za mě, s tím, že tlaková výše se pomaličku z západní Evropy přesouvá nad střední Evropu, ovlivňuje tady počasí u nás. Jasná až polojasná obloha by měla být dneska, s tím, že teploty se budou pohybovat v rozmezí od 24 do 27 stupňů Celsia, na horách od 17 do 20, no a vítr tam bude foukat od severozápadu až západu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, večer potom se bude měnit na severovýchodní. Rostové podmínky dobré až velmi dobré, a bio to je na jedničce mírná zátěž.
0: No, tak to je úplně ideální den. Žádné vedro, léto bez deště. Co další dny? Tam by teploty měly stoupat podle toho, co jsem slyšel. Platí to?
2: Ano, platí to. Teploty pomaličku půjdou nahoru. V noci v podstatě nebe bez mráčků, jasno nebo skoro jasno. Ty nejnižší noční teploty od 15 do 11 stupňů Celsia nejčastěji. No a vítr bude jenom slabý od východu až jeho východu do 3 metrů, a nebo nebude foukat vůbec. Přes den jasno nebo skoro jasno, takže zase slunečný den, a teploty vyšší od 30 do 33 stupňů Celsia, na horách od 23 do 26, a vítr je jenom slabý od jeho východu o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu.
0: No a v rychlosti čtvrtek a dál, tam to vypadá jak?
2: Čtvrtek, tam zase málo oblačnosti, s teplotama se dostaneme až na nějakých 36 stupňů Celsia. V pátek to bude asi nejteplejší den, tam budeme mít jasnou až polojasnou oblohu, s tím, že teploty v maximech budou vystupovat až do 38 stupňů Celsia. Sobota, neděle bude mírné ochlazení, tam ty teploty se budou pohybovat do 33-34 stupňů, a už i tam je docela velká pravděpodobnost, že se ojediněle budou vyskytovat bouřky a nebo přeháňky.
0: Informace o počasí připravil meteorolog Jaroslav Tuček. Děkujeme a krásný den, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu Zámecké léto. Český rozhlas.

0: Pergola.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
0: Úterý 28. července. Svátek má vítěz, nositelé latinského jména Viktor. A tady je Petr Jungmann. Sir Thomas Herriot přivezl první brambory z Kolumbie do Anglie před 440 lety, v roce 1586. Ve Španělsku už v té době erdeple sice byly, ale ještě dlouho trvalo, než se staly součástí evropských jídelníčků. Prvním lidem se pohled na Prahu z 58 metrů a 70 cm vysoké petřínské rozhledny naskytl před 135 lety v roce 1891. Za 4 měsíce stavby byla hrubá stavba hotová. Slavnostně otevřena pro všechny byla pak rozhledna jen o pár týdnů později 20. srpna. Největší letecká havárie československých aerolinií na území Československa se stala před 50 lety v roce 1976. Letadlo IL-18 na lince Praha-Bratislava spadlo do jezera Zlaté Piesky u Bratislavy. Zahynulo 70 cestujících a 6 členů posádky. Pouze 3 cestující nehodu přežili. Jizersko-horské bučiny byly před 5 lety zapsány na seznam světového dědictví UNESCO jako první přírodní památka u nás a na seznamu UNESCO se staly v pořadí 16. českým zápisem. Štvanická lávka pro pěší a cyklisty v Praze přes Vltavu, která propojila Holešovice a Karlín přes ostrov Štvanici, byla otevřena před 3 lety. 300 metrů dlouhá lávka stála 352 milionů korun. Prostě co metr, to mega a kousek. Dramatik, spisovatel, pedagog, publicista, politik, bývalý ministr kultury i bývalý předseda poslanecké sněmovny Milan Uhde má dnes kulatých 90. Tak všechno nejlepší a vám

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Ve svém venkovském sídle je zavražděný lovec. Případ vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT 2. Nepolapitelný tygr z Mompračemu se pro krásnou Marianu nechá zajmout nepřáteli. Dva díly kultovního seriálu Sandokan. A ČT Art. Miroslav Donutil jako loupežník Nikola Šuhaj v proslulém filmovém muzikálu podle divadelní hry Milana Uhdeho Balada pro banditu. Úterní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Pardubický renesanční zámek bude ode dneška hostit divadelní festival Pernštejn Lav. Na transplantaci orgánů čeká v Česku skoro 750 lidí. Extraligoví hokejisté sousedního Hradce Králové zahájili přípravu na ledě, bez trenéra. A nás čeká slunečno, jasno až polojasno, teploty do 27 stupňů. Čerstvé zprávy a Petra Beránková, vítám vás. Na Pardubickém zámku večer začne 11. ročník divadelního festivalu Pernštejn Lav. Až do soboty nabídne 10 divadelních představení, půlnoční show Pod širým nebem, několik koncertů i pohádku pro děti. Hrát se bude na hlavním nádvoří v Šapitu na Rondelu i v zámeckém parkánu. Ústředním tématem festivalu jsou stejně jako v předchozích letech láska a vztahy ve všech podobách. Pokračuje dramaturgině festivalu Kateřina Fikejzová-Prouzová.
4: Byl to asi úplně ten nejlepší tah, který jsme na začátku měli, protože láska a vztahy jsou proměnlivé a není to jenom všechno zalité sluncem a romantikou, ale přinášíme tam i témata jako právě nenávist, odcizení a letos se dokonce pouštíme i do vztahové pornografie.
3: Stavba 6,5 kilometru dlouhého silničního obchvatu Náchoda v sousedním Královéhradeckém kraji pokračuje podle plánu. Uvádí to zástupci ředitelství silnic a dálnic, podle kterých tak výstavba za víc než 3 miliardy korun skončí na jaře 2020. Významná stavba má dopad na velkou část obyvatel v okolí. Někteří se stěžují na hluk, prach anebo bláto na silnici. Tomu se dělníci podle správce stavby Pavly Černé snaží zabránit.
5: My se samozřejmě snažíme to uklízet okamžitě. Máme tady dvě automatické myčky, jezdí nám tady dva samozběry, to jsou vlastně podtlakové vozy. Nejenom, že míjí, ale zároveň i čistě nasávají tu vodu zpátky a potom nám tady jezdí ještě dva traktory vlastně s postřikem vody a s koštětem.
3: Na nový orgán v Česku čeká skoro 750 lidí. Uvádí to statistiky koordinačního střediska transplantací. Z jeho dat taky vyplývá, že nejčastěji potřebují lidé nové ledviny, játra a srdce.
6: 7 specializovaných center v Česku za loňský rok provedlo 972 transplantací a o ledviny šlo vůbec nejčastěji ve skoro 580 případech.
7: Selhávají ledviny proto pacientům nejčastěji z důvodu civilizačních nemocí, jako je cukrovka, vysoký krevní tlak, a pak také v důsledku některých vrozených onemocnění.
6: Vysvětluje přednosta transplant centra v pražském IKEMu Ondřej Vyklický.
8: Nám zemře od 10% pacientů na té čekací listině a to je číslo, které je hrozně jako nízké. To dárcovství u nás je dobře organizované.
6: Dodává ředitel koordinačního střediska transplantací Miloš Adamec s tím, že dárců loni evidovali skoro 400. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
3: Francii zasáhla další vlna veder, může zkomplikovat hašení rozsáhlého požáru na jihozápadě země. Teploty budou podle předpovědi znovu místy až kolem 40 stupňů. Oheň ve Francii už zničil přes 40 tisíc hektarů. Domovy muselo opustit 220 tisíc lidí. Před cestami do zasažených oblastí ve Francii varuje i České ministerstvo zahraničí. Týká se to hlavně regionu Žiron. Sport. Hokejisté sousedního Hradce Králové zažili netradiční start přípravy na novou extraligovou sezonu. První tři dny na ledě totiž trénovali sami, bez svých trenérů. Nečekal to ani kapitán týmu obránce Martin Pláněk.
9: To bylo letos poprvé, tak sám jsem byl překvapený a myslím si, že to asi splnilo svůj účel, že se všichni tak nějak připravili na trénink v Ostravě.
2: Počasí.
3: A nás v Pardubickém kraji čeká slunečno a teplo, bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vítr mírný, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, tlak slabě stoupne a biojednička, to je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
10: Z
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Pozor na Chrudimskou silnice 337 před Třemošnicí. Je tam zvěř na silnici.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Český rozhlas Pardubice stále s vámi, pokračuje také úterní dobré ráno, 28. červenec, právě dnes v kalendáři dvě jména, Viktor a také Alina, tak opět posíláme gratulaci, přejeme všechno nejlepší a přejeme také vydařený vstup do dnešního dne. Když to bude v naší společnosti, budeme samozřejmě rádi, nabídneme muziku, čekají nás Pecho Boys, Hana Zagorová s Petrem Reskem nebo také Martin Maxa. A stavíme se v Proseči na Chrudimsku, kde chtějí obecní les trochu víc otevřít lidem. Město plánuje několik úprav za miliony korun a podrobněji je představíme už za malou chvíli.
2: Dobré ráno.

0: Pusa je tvá, Hana Zagorová, Petr Rezek a s vámi je Český rozhlas Pardubice na hodinách 8.12. Nejdřív cesty, potom místa pro sport nebo hry. Proseč začala postupně vytvářet rekreační les. Radnice chystá několik staveb, které by měly usnadnit přístup do lesu a také přilákat návštěvníky. Podrobnosti má redaktor Josef Kopecký. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Co se tedy v Proseči staví a proč?
1: Teď je to nová přístupová cesta do obecního lesa, ale změny začaly vlastně už v loni. Radnice tam totiž otevřela nízký lanový park, kousek od silnice na Paseky. No a cesta za 5 milionů korun je další krok, bude mít asfaltový povrch, aby se do lesa dostaly třeba i rodiny z kočárky, cyklisté nebo bruslaři. První etapa by měla být hotová v září a kromě rekreační role je nový přístup důležitý třeba i proto, že bude terén dostupnější pro složky záchranného systému, pokud by to bylo potřeba.
0: Jaké má město s lesy další plány?
1: Proseč už má slíbenou dotaci na druhou část cesty za zhruba 4,5 milionu. Stavba by měla začít na jaře. Třetí etapa pak počítá s napojením bývalé plovárny, která by se měla změnit na koupací biotop. Cestami ale plány nekončí. V lesích mají být postavené různé herní a sportovní prvky pro návštěvníky, kteří vyrazí na procházku. Patří mezi ně třeba lesní bludiště nebo šachový koutek. A následovat má i úprava prostoru bývalé skládky kousek od lanového parku a lesa. Tam je navržená vyhlídková plošina, mlatové cesty a zážitkový chodník, k tomu další odpočinková místa. Vznikla by tak vlastně ucelená rekreační zóna kousek od města.
0: Rekreační lesy najdeme i jinde v regionu, třeba kde?
1: Před 20 lety je začala budovat Chrudim a patří mezi velmi oblíbené cíle i díky rozhledně Bára nebo lanovému centru. A samozřejmě také musíme zmínit Hradec Králové a síť naučných stezek, okruhů a atrakcí v lesích u Nového Hradce. Proseč ale našla inspiraci ještě někde jinde. Podle starosty Jana Macháčka ze Sdružení za lepší Proseč to byl lesopark Libohaj u Poličky, který se mění taky. Město tam plánuje úpravy za víc než 10 milionů korun.
0: Jakým způsobem chtějí v Proseči na Chrudimsku obecní les trochu víc otevřít lidem, přiblížil Josef Kopecký. Díky a hezký den, naslyšenou.
1: Pěkný den.
2: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: byli Pet Shop Boys ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice v úterním dobrém ránu. Jestli pak už jste někdy zažili zemětřesení, kde se s ním u nás můžete setkat nejčastěji, přiblížíme v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Tedy ne přímo my, ale Martin Písařík, který se ke slovu dostane už za pár minut. Počasí. Dneska je ta předpověď stručná, jasná, jasno až polojasno. Teploty 24 až 27, na horách 17 až 20 stupňů Celsia, vítr vane mírný, severozápadní až západní rychlosti do 6 metrů za sekundu a k večeru se bude měnit na severovýchodní. Slovo dostane i Jitka Slezáková, hezké ráno.
1: Krásné ráno.
0: A ty jsi dneska přišla v takových šatičkách, přitančila jak víla a málka.
1: No tak je krásný letní den, tak můžu přitančit i v šatičkách, i když na takovou stříbrnou krasavici bych v nich nelezla. A proč o tom mluvím? Protože tam vás povedeme. Tam vás poženeme
0: přímo. Jsem se zamyslel, kdo je stříbrná krasavice. Proč bys na ní lezla? A ona ty vlastně ta rozhledna.
1: Ano, Andrlák se tomu taky říká. My tam máme na místě reportérku Terezu Brázdovou a ona totiž má 30. narozeniny. Už jsme o tom tady mluvili.
0: Tereza, tak všechno nejlepší přejeme.
1: Stříbrná krasavice, ale Tereza jistě také vypadá na 30, to máš pravdu. No a co se týká dalšího programu, tak půjdeme i do kuchyně a tam si dáme, dívala jsem se na to, piškotový zákusek s ovocem a sněhovou čepicí.
0: Masace bude v dopoledni.
1: Masace bude, no a potom si půjdeme zahrát nějakou pěknou venkovní hru. To tady máme v radioporadně slečnu, která nebo paní mladou, která se tomu věnuje, tvoří venkovní hry.
0: To mě naštvalo, teda já jsem to viděl, ono to přišlo e-mailem před několika týdny. Ano. Říkal jsem si, ježiš, to je hezké téma, až tady Jitka nebude, tak si ji vezmu do poradny.
1: No to máš říct, to víš, jakmile se něco takového šustne a někdo nám nabídne takovou šanci, tak ji hnedka bereme.
0: Tak poslouchejte dopoledne, užijte si osytkou Slezákovou. Pěkné vysílání.
1: Děkuju, nápodobně.

Magdalena, Magdalena, aleluja. Přísní soudci ženu jali, krásnou kadeř ostříhali, pranýři městem vedou, odpustit to nedovedou, mají

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, kde se u nás nejčastěji třese země? Zemětřesení v České republice není vnímáno jako častý nebo výrazně nebezpečný jev. Česko se nenachází na styku litosférických desek či v tektonicky aktivních oblastech. Přesto však naše země není zcela seismicky klidná. Nejaktivnější oblastí je západní část Čech, především okolí Karlových Varů a Chebu. Právě zde se země na našem území chvěje nejčastěji. Typické jsou zde takzvané zemětřesné roje, které tvoří velké množství slabších, rychle po sobě následujících otřesů. Tyto roje mohou trvat několik dní až několik měsíců. Z historického hlediska patří mezi nejsilnější zaznamenané otřesy v této oblasti zemětřesení z 21. prosince 1985, které dosáhlo síly 4,6 stupně Richterovy škály. Tehdy praskaly domovní zdi, padala omítka, slabší komíny se řítily. Událost ukázala, že zemská kůra v této oblasti je skutečně aktivní. Podobně silné zemětřesení bylo zaznamenáno na Chebsku také v roce 2014. Lidé cítili otřesy až 150 kilometrů daleko. Zemětřesení v západních Čechách jsou proto důležitým předmětem dlouhodobého výzkumu. Vědci pomocí sítí seismografů sledují jejich výskyt, intenzitu i průběh.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Litomyšl Fest se blíží, 5 dní plných filmových premiér, besed s tvůrci a koncertů legend, přes 80 snímků, Bára Basiková s dokumentem od Heleny Třeštíkové, Jan Hřebejk se seriálem Na tělo, to vše na 7 plátnech pro více než 1600 diváků denně. O festivalu už za chvíli s našimi hosty, kterými budou Barbara a Ondřej Trojanovi. No a samozřejmě i muziku chystáme, těšte se třeba na Rangers anebo na Ilonu Čákovou. A teď už ve studiu připravena Petra Beránková, to znamená jediné, před námi jsou další čerstvé zprávy a dál přejeme příjemné ráno ve společnosti Českého rozhlasu Pardubice.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Na pardubickém zámku večer začne 11. ročník divadelního festivalu Pernštejn Lav. Až do soboty nabídne 10 divadelních představení, půlnoční show Pod širým nebem, několik koncertů i pohádku pro děti. Hrát se bude na hlavním nádvoří, v šapitu na rondelu i v zámeckém parkánu. Ústředním tématem festivalu jsou stejně jako v předchozích letech láska a vztahy ve všech podobách. V Chrastě na Chrudimsku začne stavba nových sociálních bytů. Město na ně nechá upravit vilu u Sokoloviny, kterou před časem odkoupilo. Náklady radnice odhaduje na 20 milionů a už vybrala firmu, která přestavbu zajistí. Na stavbě silničního obchvatu Náchoda za víc než 3 miliardy korun aktuálně pracují stovky lidí. Uvádí to zástupci ředitelství silnic a dálnic, podle kterých stavba pokračuje podle plánu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky se dnes ve Washingtonu setká se šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem. Společně se zúčastní pohřbu vlivného senátora Lindseyho Grahama. Ten byl jedním z největších amerických podporovatelů Ukrajiny. Po korupční kauze na pražském magistrátu koalice prověří problematické dopravní zakázky a chystá i změny v protikorupčních pravidlech. Politici se na tom dohodli na mimořádném jednání. Připraví taky přísnější pravidla pro střet zájmu. Dva obvinění úředníci pražského magistrátu zůstávají do konce srpna mimo službu. Jeden z nich měl schvalovat dokumentaci pro firmy svých příbuzných. A počasí v Pardubickém kraji úterý bude slunečné a teplé. Čeká nás jasno až polojasno, teploty 24 až 27 stupňů, na horách 17 až 20. Vítr mírný, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, tlak slabě stoupne a biojednička, to je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: 2 minuty po půl deváté přesně, míříme společně ještě na silnice Pardubického kraje. Pozor, předmět na silnici u Třemošnice, silnice 337, jděte tam opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: 13. letní filmový a hudební festival Litomyšl Fest se uskuteční opět na přelomu července a srpna po 11 letech ve Slavonicích, už po druhé v Litomyšli. Filmový program nabídne přes 80 filmů z celého světa v několika sekcích a právě na Litomyšl Fest nás pozvou organizátoři Barbara a Ondřej Trojanovi, kteří jsou našimi hosty v Dobrém ránu. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré jítro.
0: Po prvním ročníku v Litomyšli jste už asi věděli, co bude v Litomyšli fungovat a co ne. Když se tedy dnes ohlédnete, překvapilo vás město něčím, co jste vůbec nečekali?
2: No, je to město hodně kulturní, dělá se tam hodně kulturních akcí a na náš vkus se tam možná dělá až moc hudebního programu, protože my máme v našem programu taky hudbu. Byli jsme tak od začátku koncipovaný, že jsme festival filmový i hudební. Ale letos vezeme takový kapely, že věříme, že diváci rádi přijdou.
0: Když člověk mění domov festivalu po tak dlouhé době, po 11 letech, musí mít i trošku obavy asi. Ve kterém okamžiku jste si řekli, ano, tady jsme správně?
2: No to asi už loni. My jsme tam byli hrozně hezky přijatý. To město Litomyšle i Pardubický kraj nás opravdu vzali za svý. Samozřejmě, že při tom prvním ročníku byli lidi zvědaví, co to bude za partu a jaký budou vlastně naši diváci. A myslím si, že byli moc milé překvapený. Máme aspoň takový reakce vlastně velmi pozitivní.
1: No já myslím, že vlastně jsme si to řekli loni, asi už při těch prvních schůzkách na Litomyšlské radnici, kdy jsme se vlastně setkali s lidmi, jednak s vedením města a s lidmi, kteří tu kulturu v Litomyšli dělají. A to bylo prostě tak vřelý přijetí a najednou jsme věděli, že jsme na stejné vlně. A vlastně i během toho festivalu, tam všem divákům, kteří jezdili dřív s námi do Slavonic nebo za festivalem do Slavonic, tak za náma chodili a říkali tady, báli jsme se, ale je to tady skvělý, je nám tady fajn, takže nám taky bylo fajn.
0: Festival se odehrává na nádvoří zámku, v parcích, v několika sálech po centru. Přemýšlíte, když tvoříte program, i nad tím, co se hodí právě na to konkrétní místo?
2: No určitě je to taková alchymie. A vlastně ten náš koncept, který vzniknul už před rokem 2014, kdy byl náš první vlastně ročník ve Slavonicích, tak byl koncipovaný tak, aby jsme promítali v hodně sálech, aby jsme měli stejný promítací časy, aby diváci měli vždycky možnost ten jeden čas si vybrat vlastně ze 7 filmů, na který půjdou. A vlastně jsme to i koncipovali tak trošku jako pro tu naši generaci, což je už generace po té 30.
1: Ano.
2: Kdy už ty děti a nějaký povinnosti pracovní vlastně těm našim divákům, který mají rádi filmy, rádi chodí do kina, tak už to prostě nedávají jednou nebo dvakrát týdně. A vlastně jsou to ty situace, kdy si říkají doma se ženou, že ale na tohle musíme jít a ono jim to uteče a pak jim takhle uteče těch filmů třeba 10-15 za ten rok, který fakt chtěli vidět. No a tady pak vlastně chodí po těch jednotlivých sálech, po těch jednotlivých, kde promítáme, což je vlastně v takový pochozí příjemný vzdálenosti a pak
1: vlastně doženou,
2: o tom,
1: doženou vlastně všechno, co jim za ten rok nebo za ty roky uteklo. A jak Ondra říká, tak potom tam lítají ze sálu do sálu, jak utržený ze řetězu a je to strašně hezký, baví se o těch filmech a fakt jsou rádi, že vlastně to viděli, že to viděli na plátně, že si to nepouštěli někde do doma v televizi. Je to takový sdílený zážitek filmový a proto ty filmy točí, aby se viděli v kině a ne doma v bedně.
2: No a vybrali jsme si tohle místo, protože to město není aglomerace, že lidi tam mají k sobě všichni vlastně velice blízko, že tam mají místa, kde se společně scházejí. No a pak se o těch zážitcích vlastně povídají a to je vlastně pro nás jako moc pěkný. No.
0: Program je letos, už jsem tady zmiňoval, hodně nabitý, přes 80 filmů, 12 koncertů, debaty i program pro děti. Není možné to všechno vyjmenovat, tak co byste určitě zmínili a doporučili?
1: Tak určitě bychom zmínili a vlastně dá se to najít na webu, takové ty předpremiéry nebo premiéry, které tam máme. Já si myslím, že hodně zajímavé, i když to není film, bude opravdu světová premiéra nového seriálu České televize Na tělo, kterou natočil Honza Hřebejk podle scénáře a knížky Martiny Formanové, manželky režiséra Miloše Formana. A to tam budeme uvádět vlastně všech 9 dílů a ty první 2 díly, které uvádíme ve čtvrtek, tak tam přijede veliká delegace herců, tvůrců, Honza Hřebejk, herci Klára Isová, Tomáš Micháček a prostě mnozí další a bude tam velká debata, která je veřejně přístupná právě na terasách Smetanova domu, tak si myslím, že to bude takový hodně hezký. No.
0: 6 gramů, to je film, který určitě zaujme místňáky.
2: Ano, těch filmů, kde počítáme s velkou podporou místního publika, tam máme letos víc, patří 6 gramů určitě jeden z nich.
1: Protože se točil v Litomyšli na místním gymnáziu, je to komedie a místní si tam zahráli v komparzu a myslím si, že to byla jako velká legrace.
2: No a diváci se moc těší na dokument s Bárou Bazikovou samozřejmě.
1: Ano, taky Bára přijede a bude... A
2: je v Litomyšli jako doma, lidi to mají moc rádi.
1: Bude tam s námi a potom zahrají s Michalem Pavlíčkem Stromboli, takže to, bude, to taky myslím bude velmi zajímavé.
2: Pak tam máme další předpremiérový dokument Vědeci tuše, který jsme dělali jako produkce o Petrovi Geislerovi a panologovi, tak tenhle dokument měl velký úspěch ve Varech a myslím si, že budeme mít taky velký divácký hlas a z těch českých filmů by ještě stálo asi za zmínku taky dokumentární film Veřejný prostor Františka Skály, na to se moc těšíme, máme Frantu Skálu moc rádi, je to náš kamarád.
1: A vlastně k těmhle filmům tam přijedou delegace, takže přijede Ester Aňa Geislerovi, Franta Skála, režisér Petr Slavík. Vlastně těch zajímavých hostů tam bude hodně a tím, že v té letu myslí ty lidi všichni mají k sobě blízko, tak tam není problém si s nimi popovídat nejen po projekci, ale třeba i na zámeckém návrší u piva.
0: Barbara a Ondřej Trojanovi jsou našimi hosty v Dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice a za chvilku budeme pokračovat.

0: úterním dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice zveme na Litomyšl Fest. Našimi hosty jsou organizátoři Barbara a Ondřej Trojanovi. No a začali jsme tady před chvílí probírat ten hodně nabitý program. Dozvěděl jsem se, že na Litomyšl Fest je možné dorazit i, jak se říká, na blind, bez akreditace, že ty vstupenky prostě budou i před těmi projekcemi.
1: Určitě budou na koncerty, samozřejmě tam je ta kapacita obrovská a vlastně i do těch kin se lidi nemusí bát přijet i bez akreditací. Máme velké sály, ta kapacita vlastně v jeden čas je až 1700 míst v těch 7 sálech dohromady, takže vždycky si najdou film, kam se dostanou, i těch 10 minut před začátkem projekce si koupí lístek a sednou si na ta místa, kde nebudou sedět akreditovaní diváci. A to je ve Smetanově domě, v sále jízdárny na návrší, to jsou opravdu veliké kapacity.
0: Teď má být vedro, ale i na to jste mysleli?
1: No je, samozřejmě.
2: My máme všechny sály klimatizované.
1: Ano, všechny vybavujeme.
2: I to vlastně je jedna z věcí, kterou musíme vždycky přivízt po každý, takže musíme instalovat kinotechniku, plátna, zvuk a stavíme i elevace pro diváky v některých sálech, no a vybavujeme pak ty sály klimatizací, aby se cítili vlastně dobře.
0: No a perfektní věc, to jsou také svozy, kdo by byl, jak se říká, přespolní.

0: a pokud se osvědčí, tak ty trasy i vlastně pro příští ročník bychom plánovali, že bychom je i posílili, aby se k nám diváci mohli dostat bez problému i nejenom autem, ale i vlastně touhletou vlastně dopravou.
1: Litomyšl Fest je filmový festival, také hudební festival. Na projekce už jsme zvali. Co se týká muziky, tak tam jste připravili, co Stromboli tady zaznělo?
0: Jenom k těm kinům jsme neřekli, že vlastně ale to hlavní těžiště jsou jako filmy vlastně zahraniční a hlavně klubovky. Jo. Těch 90 filmů samozřejmě jsme neobsáhli jenom z té české kinematografie, o který jsme se tady zmínili, že to budou určitě takový taháky. Ale to jsme vybrali i některé filmy, kterým říkáme kultovní vykopávky. Tak na ty se moc těšíme, Šifronovi, tyhle historky.
2: Určitě, vlastně je to všechno v tom programu, já myslím, že...
0: No, tak, že ten program opravdu bude jako hodně pro diváky, jako hodně pestré, bude z čeho vybírat. A pardon, já jsem mám, ale...
2: Hudba.
0: Neodpověděli, hudba. No, hudba.
2: No, jsou to zase kapely, které máme vlastně rádi.
0: Máme na tom hlavním pódiu Vltavu.
2: Tři sestry tam máme, ty se k nám vrací už po druhé ve čtvrtek, potom zahrajou Tata Boys a končíme vlastně Michal Pavlíček, Bára Basiková a spoluhráče repertoár Stromboli.
0: Což navazuje vlastně na ten její dokument, který tam uvádíme, na tenhle koncert se taky moc těšíme. No a pak máme odpolední koncerty v zahradách a tam já se úplně nejvíc těším vlastně na...
2: Tonyho Ducháčka a Garáž určitě.
0: Tonyho Ducháčka a Garáž. Já mám strašnou radu, že se vyléčil, byl dost těžce nemocný a že znova vystupuje. A to je moje kultovní prostě kapela už od puberty, takže třeba to je jedna z kapel, na kterou se těším moc. Ale jinak těch koncertů bude 12 a každý je vlastně trošku jiný a v těch zahradách je vlastně moc příjemně, tak myslím si, že divák.
2: A já se těším, to Točkolo toče, myslím, ze Svitav, že ty jsou ano, taky jakoby vlastně
0: místní.
2: To je
0: taková čipsy kapela, věříme, jestli tam to je hodně u toho zatancujeme.
2: Jiří Šmicer přijede nejen v delegaci k dokumentu Na tělo, ale potom si i zahraje v Zámeckém parku.
0: Ano, ten to je náš velký oblíbenec.
2: A Dorotan Votová ze Slovenska. Je to 12 interpretů vlastně dohromady, jsou ty naše koncerty, bude to hezký.
1: A tím jste mi vlastně odpověděli, jestli máte jako pořadatelé i čas si občas sednout tedy do publika a užít si to trošku.
2: Na koncerty určitě, do kina ne.
1: Ne.
2: Do kina ne, tam se to jsme zkoušeli a to si sednete do kina, zazvoní telefon, běžíte a už se do toho kina nevrátíte, tak to je škoda tam zabírat místo.
1: Tak závěrem, kde zájemci najdou informace hezky pohromadě o festivalu?
2: Tak určitě na webu www.litomyšlfest.cz a potom, když budou sledovat naše sociální sítě Facebook, Instagram, tak tam taky vyskakují informace, takže myslím, že každý si to najde a máme aplikaci. A vlastně zajímavé je říct, že jak na webu v programu, tak v té aplikaci vidí dopředu barevně rozlišenou předpokládanou obsazenost těch projekcí. Mm-hmm. Takže když tam kouknou, tak si můžou říct, tady už to svítí červeně, tam nebudu chodit, půjdu někam, kde to svítí zeleně.
0: Což je servis, který máme už od roku 2019, ale to se tím pyšní Uherský Hradiště, jaký neobjevili zlatý důl, jako tady v té aplikaci.
1: Barbara a Ondřej Trojanovi byli našimi hosty. Ať se povede Litomyšl Fest, užijte si ho, jak to bude možné a díky, že jste dorazili.
2: Moc děkujeme za pozvání a za podporu.
0: A přijeďte diváci, náš festival je velmi pohodový.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubický kraj plánuje stavět další solární elektrárny na svých budovách. Stavba silničního obchvatu Náchoda pokračuje podle plánu, platí to i pro oba tunely. Tenistu Jakuba Menšíka čeká první utkání po Wimbledonu. A nás čeká slunečno a teplo, jasno až polojasno, teploty do 27 stupňů. Aktuální zprávy připravila Petra Beránková. Krásné slunné úterní dopoledne z Pardubic. Na veřejných budovách v Pardubickém kraji vzniknou další fotovoltaické elektrárny. Výstavbu připravuje pardubické hejtmanství v areálech středních škol, zdravotnických a sociálních zařízení a nebo v dětských domovech. Slibuje si od toho provozní úspory. Celková hodnota chystaných projektů přesahuje 140 milionů korun. Pomoc by měly dotace.
2: Doteď vybudované solární elektrárny aktuálně fungují ve víc než 20 organizacích zřizovaných krajem. Jedna z posledních fotovoltaik vznikla v areálu automobilní školy v Holicích. Škola díky tomu snížila odběr elektřiny ze sítě až o 30%. Vyrobenou elektřinu navíc ukládá do bateriového úložiště a přebytky sdílí s budovou domova mládeže. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Na stavbě silničního obchvatu Náchoda v Královéhradecku za víc než 3 miliardy korun aktuálně pracují stovky lidí. Uvádí to zástupci ředitelství silnic a dálnic, podle kterých stavba pokračuje podle plánu. Platí to i pro nejnáročnější část, tedy tunel v Dolní Radechové. Jeho základ je hotový, teď dělníci betonují vnitřní stěny pomocí speciálního bedniciho vozu.
3: Ten se v konkrétnom mieste zafixuje, zabední sa čelo bloku a následne sa do priestoru tlačí betón, čerpadlo.
4: Popisuje stavby vedoucí tunelu Dolní Radechová Michal Maričák. Zanedlouho začnou také hlavní práce na druhém z tunelu v nedaleké obci Kramolna. Ten bude mít 100 metrů, není ražený, ale hloubený.
3: Ostáva tam odstreliť posledné možno 2 metre na dne jamy, kde sú príliš pevné horniny a nedajú sa už rozrušiť mechanicky.
4: Zhruba za 2 týdny začnou dělníci pokládat betonové díly a tvořit konstrukci samotného tunelu. Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Ve 2 hodiny odpoledne se lidé v Bratislavě připomenou jednu z nejtragičtějších leteckých nehod v historii Československa. Přesně před 50 lety se letadlo na pravidelné lince z Prahy krátce před přistáním zřítilo do jezera Zlaté písky. Na palubě bylo 79 lidí a přežili jenom 3. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky se dnes ve Spojených státech setká se šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem. Společně se zúčastní pohřbu vlivného senátora Lindseyho Grahama. Ten byl jedním z největších amerických podporovatelů Ukrajiny. Sport. Tenista Jakub Menšík nastoupí k prvnímu utkání po Wimbledonu. Po necelém měsíci bez soutěžního zápasu vyzve Američana Svajdu, a to v úvodním kole turnaje ve Washingtonu. Ve Wimbledonu skončil semifinalista letošního Roland Garros Menšík už ve druhém kole. V Memphisu prohrála tenistka Linda Fruvertová v prvním kole s Ruskou Zacharovovou, a to 0-2 na sety. Česká hráčka tak už skoro půl roku čeká na vítězství v hlavní soutěži turnaje WTA. Na turnaji se představí ještě Darja Vidimanová, a to v noci proti Španělce Basol. Počasí. A úterý na východě Čech bude slunečné a teplé. Čeká nás jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů. Na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vítr mírný severozápadní, rozptylové, podmínky dobré až velmi dobré. Tlak slabě stoupne, odpoledne může slabě klesnout, aby od dnes jednička, to znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Opatrně teď prosím jeďte na Chrudimskou, silnice 358 u obce Předhradí. Je tam zvěř na silnici.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Čtyři minuty po deváté a úterý 28. července máme. Zdravíme všechny svátečníky Viktory. Ať se vám všem dnes dobře daří, doufáme, že jste vstali tou správnou nohou a že vám nebude lhostejný náš program. Lákáme vás třeba na baviče Petra Novotného nebo na jazykovědkyni Dagmar Magincovou. S ní si řekneme, jak vzniklo slovo tarhoňa. V Babských Radách si vyrobíme trochu jiné čipsy a také popřejeme stříbrné krasavici k jejím 30. narozeninám. Mluvíme tady o rozhledně. Lidově se říká underlák. Tak příjemný poslech všem.
1: Dobré dobře. dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Možná, že si teď schutí zpíváte s Václavem Neckářem, ale existují lidé, kteří by se pěvecky vyjadřovali skutečně schutí, ale učitel hudební výchovy jim kdysi řekl, ať to raději nedělají, a nutno dodat, že i kantoři se mohou mýlit a často to tak je. No a pak jsou lidé, kteří zcela sami dospěli k závěru, že by svým zpěvem radši neměli děsit okolí. A právě do takové kategorie pěvců se zařadil i bavič Petr Novotný, který o tom před lety mluvil v našem rozhlasovém zábavném pořadu. Tak si to pojďme poslechnout.
1: Mě nedonutí zpívat nikdo. Jednou to Markovič zkusil velmi tvrdě. To byl takový televizní pořad, už nevím, jaké byl tam, ale zrovna takových, tam byla Magálová, Studenková, Lasica, já si to pamatuju, Satinský, Breiner, ten jeho klavirista slavný, všichni opravdu exkluzivní zpěváci. A najednou ten Breiner říká, teraz budeme zkoušet závěrečnou pesničku. Já jsem říkal, tak zkoušejte, já už jsem mazal pryč a říká, všetci zpěvají finálovou pesničku. Já jsem říkal, já nespívám, já neumím zpívat. Všetci, hovoril jsem, všetci zpěvají. Já jsem říkal, nebyl mě ty kuci, já neumím zpívat. A Markovič se mě vzal a říkal, co tak je to vyzerá, jako ty Čehu, že nechceš s námi dovolit. Začal do mě hučit, jako jestli jsem nechce dělat machra. Nebo... Já jsem říkal, nebyl mě, já neumím zpívat. Tak on říká, toto zaspíváš. On říkal, mě to je jedno, když na tom, ne, aby neřekli, že Čehu machruje, jo. Tak já jsem si tam stoup k tomu klavíru. Ten Breiner říkal, je to jednoduché, lebo pesničku zpívá Markovič a vy zpíváte iba refrén. Teda zahrám refrén. A zahrál něco tak jednoduchého a triviálního. K tomu asi 6 slov zaspíval a já jsem říkal, to je všechno. Ano, to je všechno. Tak jsem říkal tohle. A on říkal, a teraz všetci. Zahrál, my jsme spustili, on po půl taktu se zastavil. Úplně ohromený, jo. Pak se na mě podíval a říkal, prepáčte, ale váš hlas můžem akceptovat, iba ak bude rozmělněný v chóru se 60 tisícov další. To byl, myslím, poslední pokus.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio.

0: 9 hodin 17 minut je čas vydat se ke stříbrné krasavici. Tak se lidově říká kovové rozhledně na Andrlově chlumu nedaleko Ústí nad Orlicí. Pokud zdoláte jejich 183 schodů, zážitek vás nemine. Za pěkného počasí uvidíte tři nejvyšší česká pohoří. První návštěvník je rozhledna přivítala v květnu 1996, tedy před 30 lety. Není bez zajímavosti, že je to ale už třetí stavba na stejném místě. Vždyť Andrlák má za sebou velmi dlouhou výletní historii. A právě o ní si reportérka Tereza Brázdová povídala s historikem Orlicko-Ústeckého muzea Zdeňkem Skalickým.
1: Teď jsme v nadmořské výšce 559 metrů nad mořem. Stříbrná krasavice, jak se rozhledně přezdívá, tak už je třetí v pořadí. Ta první tu vznikla před více než 120 lety.
2: Ano, byla postavena v roce 1905. Byla to celodřevěná konstrukce a za jejím vznikem stály členové místního okrašlovacího spolku v Ústí nad Orlicí.
1: Oni se vlastně inspirovali jinou rozhlednou.
2: Oni se inspirovali jinými rozhlednami v kraji, objížděli místa Vrchmezí, za vzor si pak vzali rozhlednu v Bouzově a stavu provedl místní stavitel Josef Hernich. Byl tady vlastně sezónní provoz, měli tady i správce, který prodával stupenky a drobné občerstvení.
1: Jak dlouho ta první dřevěná rozhledna fungovala?
2: Samotný materiál dřevo nemá dlouhého trvání, takže 1914 už byly první opravy, vyměnili střechu a pak bohužel nastala ta nešťastná událost v dubnu 1918. Z neznámých příčin, buď z úderu blesku nebo přímý úmysl vandalismus, rozhledna schořela.
1: Orlicko-Ústečtí turisté a měšťané určitě měli tohle místo rádi. Já si úplně dovedu představit tu letní atmosféru s tím pivkem tady, takže dalo se předpokládat, že další rozhledna bude následovat.
2: Určitě ta rozhledna místním chyběla, dlouho uvažovali, plánovali a až teprve od poloviny 30. let minulého století už se rozjížděl konkrétní projekt, který byl bohužel přerušen Mnichovem, odtržením okolních Sudet a ty plány se musely změnit. Takže z původních velkých projektů opět se místní turisté inspirovali třeba chatou na Suchém vrchu nebo Čihák. Takže se měla postavit tady na vrcholku kopce velká turistická chata zděná a s velkou rozhlednou. Tím, jak vlastně za války byla stavební uzávěra, šetřilo se stavebním materiálem a podobně, tak místní turisté dokázali i přes ty komplikace postavit menší turistickou útulnu na to přespání a občerstvení návštěvníků.
1: Ta, řekněme, provizorní rozhledna stála dokdy?
2: Opět byla ze dřeva, takže už na počátku 60. let kvůli havarijnímu stavu musela být stržena.
1: Teď se dostáváme už k té novodobé historii, a to konkrétně do roku 1996. Samozřejmě v stavbě téhle ocelové rozhledny předcházela jednání a plány, ale otevírala se právě, tuším, že v květnu 96.
2: 19. května 96. A opět za její výstavbou stály nejen místní turisté, ale i město Ústí nad Orlicí a s ostatními zúčastněnými hasiči a podobně. Zde byla postavena kovová víceúčelová věž, která nese opět vyhlídkovou plošinu.
0: No jako odezvu na tuto reportáž nám píše posluchačka Petra. Tak pod Andrlovým chlumem, kterému místní neřeknou jinak než Andrlák, jsem vyrostla, bylo to vřetové, ale že se té rozhledně říká stříbrná krasavice, to slyším od vás poprvé, to je teda ostuda. No ostuda to není, tak možná za vás to tak nebylo, Petro. No v každém případě děkujeme za váš tip. Petra píše, že se tam párkrát taky dobře najedla v restauraci vedle rozhledny a vyjet si k rozhledně na kole je sice makačka, ale stojí to za to.
3: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

bych napsat báseň plnou citu o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Pardubice.

0: Pohodová letní muzika na frekvencích Českého rozhlasu Pardubice. Posloucháte Dobré dopoledne a je 9:30. Teď si řekneme, co je to tarhoňa. Vy, kdo máte rádi těstoviny, tak určitě víte, ale možná nevíte, jak tohle slovo vzniklo. A právě to nám vysvětlí jazykovědkyně Dagmar Magincová.
1: Existuje prý více než 300 druhů těstovin a teorii, že se do Evropy dostali z Afriky a Blízkého východu, podporuje například původ pojmenování jednoho druhu tarhoňa. Vzniklo z perského výrazu tarhana, což byl druh sýra, a když přešlo do turečtiny, stalo se pojmenováním sušených kuliček nebo prášku z mouky a kyselého mléka, základu tradiční turecké polévky. V maďarštině už se tarhoňa říkalo těstovinám, které mají tvar drobných kuliček nebo zrníček. Od 18. století jsou pak tyto těstoviny spolu s názvem doložené ve slovenštině, odkud s nějakým tím zpožděním doputovali k nám.
0: No a zítra se zaměříme na slovo kujon. A teď už je tady Petr Spálený, když dozrálo víno. Na to si ještě počkáme.
2: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já půl smát se pokud.

0: čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Český rozhlas Pardubice, písně.

0: pomalu chýlí, za chvíli nabídneme zámecké léto, opět putování do jednoho zámku a díky tomu, že budete dobře poslouchat reportáž a potom zavoláte na číslo 731 800 900, můžete vyhrát moc pěkné ceny. Ale to všechno vypukne až ve 9:45. Teď si můžeme ještě poslechnout babské rady. Čipsy nemusí vzniknout jen z brambor.
1: Babské rady.
2: Objevte kouzlo pizza chipsů. Je to rychlé a chutná to božsky. Potřebovat budete 200 gramů strouhané mozzarelly, 50 gramů strouhaného parmezánu, špetku sušeného oregana a bazalky. Troubu si předehřejte na 200 stupňů. Na plech vyložený pečícím papírem vytvořte malé hromádky sýra. Mezi nimi nechte dostatek místa, protože se během pečení roztečou. Pečte přibližně 12 minut, dokud okraje nezezlátnou. Zajímavá je i varianta cibulovo-sírových čipsů. Potřebovat budete 3 velké cibule, 150 gramů tvrdého sýru, olivový olej, sůl, pepř a uzenou papriku. Tenká cibulová kulečka vyskládejte na pečící papír, sýr nastrouhejte najemno a každé kulečko zasypte sýrovou hromádkou smíchanou s kořením a vše zakápněte olivovým olejem. Vždy platí, že po vytažení z trouby nechte čipsy několik minut vychladnout. Teprve poté získají tu správnou křehkost a křupavost.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Krásný den ze zámeckého léta, z našeho pořadu, prázdninového pořadu vás zdraví Pavel Kudrna. No, rád bych řekl, že vás rád slyším, což není technicky možné, ale klidně reagujte, pavel.kudrna@rozhlas.cz, co se vám líbí, nelíbí. Ale já doufám, že nás rádi posloucháte, rádi si berete nové tipy do svého zápisníku na letní cesty a samozřejmě i rádi soutěžíte. Jestli jste tedy připraveni, můžeme začít. Jedna mimo soutěžní otázka. Víte, který zámek byl nejnavštěvovanější v loňském roce? Tak asi žádné překvapení. Lednice, 330 tisíc návštěvníků, obrovské číslo. Pak Český Krumlov a Hluboká, ale pozor, skokanem roku se stal zámek Zákupy. Tam se návštěvnost zdvojnásobila, takže gratulujeme. My vás pozveme teď na zámek, řekněme, s menší návštěvností, ale je krásný a za návštěvu rozhodně stojí. František Kinský nás tam zve.
1: Zámecké léto. Míříme na západ Čech, kde na okraji Doupovských hor stojí zámek Valeč. Patří k nejpůsobivějším barokním krajinám v Čechách. Architektura se tu přirozeně propojuje s přírodou a sochařským uměním Matyáše Bernarda Brauna. Na místo vás vezme Jana Strejčková.
2: Kastelánem státního zámku Valeč Milošem Bělohlávkem se blížíme k hlavnímu vstupu do zámku.
3: Valeč není úplně běžný zámek. Když člověk přichází na zámek, tak očekává, že uvidí nějaké, řekněme, standardní vybavení. To znamená lovecké trofeje, obrazy, co se na vás všude dívají, interzovaný nábytek, benátská zrcadla. A jenom když vejdeme do průjezdu, tak vidíme, že Valeč je jiná. Protože Valeč je vlastně reprezentantem památek, které ve 20. století neměly to štěstí, že zůstaly zachovány. Valečský zámek po roce 1945 byl zestátněn, stejně jako všechny hrady a zámky v Čechách. Nejprve tady byla ozdravovna, pak tady byly sirotci ze Severní Koreji, pak dětský domov a to až do roku 76, kdy zámek v podstatě do základů vyhořel. Během jedné dubnové noci před 50 lety zámku schořily střechy, propadlo se celé druhé patro a v některých částech se zámek zřítil až do suterénu. Takže my tady všude kolem nás vidíme zdivo otlučené až na cihlu, pobořené klenby, poničené průchody. To všechno jsou ještě právě stopy ať už toho požáru, anebo toho, že pak dalších 20 let ten zámek v podstatě zůstal svému osudu.
2: No ale my jsme teď vstoupili do sálu, který je krásný a reprezentativní.
3: Je to tak, tohle je takzvaný Braunův sál, historicky velká jídelna, což je největší historický prostor zámku. Vidíme nádherné štuky, barokní fresky, původní parkety z konce 19. století. Je to jediná místnost, která prošla ve své podstatě kompletní renovací a rekonstrukcí a my vidíme víceméně v podobě, jakou mohla mít na konci 19. století. My teď stojíme před budovou zámku a před náma vidíme ohromnou zelenou plochu našeho anglického parku. Vidíme tam kopie Brownových soch, originály uvidíme za chvilku. Máme tam trosky největší nebo jedné z největších vodních kaskád ve střední Evropě. Máme tam nádherný letohrádek, úžasné barokní divadlo, takzvaný teatron, kde se v baroku odehrávaly barokní opery a veliké slavnosti, ohromné iluzivní brány, které ohraničovaly konec parku.
2: No a pokud jsme před chvílí měli možnost vidět kopie soch, teď vcházíme do lapidária.
3: To lapidárium, stejně jako zámek, je jiné, protože běžné lapidárium, což je ve své podstatě domov důchodců pro sochy, tak to je místo, kde většinou sochy vidíte v bílém světle na bílém pozadí. Tady ne, tady slyšíte hrát hudbu, vidíte barevné světlo a je to právě pro navození barokní atmosféry, protože ty sochy kolem nás, je tady 28 soch z dílny Matyáše Bernarda Brauna, vidíme spoustu emocí, pohybu, Perseus s hlavou Medúzy a Andromedou, boha Dionýza, boha vína, na Deméter, bohyni úrody, Afrodítu, boha času, Chrona a to všechno kolem nás se různě kroutí a prohýbá a ta hudba, ta světla tomu dávají tu barokní atmosféru, protože baroko je především o emoci, o tom, co ve vás socha vyvolává. Je celkem jedno, kdo na ní je, je jedno, kdo ji vysochal, ale záleží, jakou emoci si odnášíte, takže to naše lapidárium je určené úplně pro kohokoliv. Stačí tady být, užít si ty sochy a kochat se, protože takhle velikou sbírku barokních soch, navíc z dílny Braunovy, tak to je jedna z největších sbírek tohoto typu v Čechách.

0: byty, o víkendové zámecké pobyty. Já vám držím palce, jestli se teď dovoláte.
1: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Tak já už, Heleně Vondráčkové, trošku vezmu ten konec písničky, to proto, abychom si mohli případně popovídat s našimi soutěžícími. No říkám s našimi, protože máme vždycky toho, kdo se dovolá jako třetí, pak pokud by se jaksi nedařilo, tak nastupuje náhradník jednou, zatím za celý měsíc, vlastně ono už je to měsíc, my jsme začínali v červnu dva dny a teď vlastně už srpen je na dohled. Pan Martin z Lomničky bude soutěžit. Pane Martine, dobrý den.
1: Dobrý den. Dobrý
0: Pane Martine, udělejte mi radost. Já jsem takový zmetek. Řekněte vaše příjmení.
1: Neřeknu.
0: Řekněte. Pane Martine. Nechcete?
1: Ne.
0: Dobře, tak já vás... Ale stejně, jestli v pátek vás vylosu, tak já to příjmení budu muset říct. Teď vyvoláváte napětí mezi posluchači. Tak to necháme v tom napětí, ale já musím říct, zpívá o vás i pan Jahelka. Takže...
1: O mě to není.
0: No není to o vás, ale je to...
1: Není,
0: dobře,
1: není.
0: Já už vás nebudu trápit. Promiňte mi, že si z vás dělám trošku legraci. No teď už zvážním. V jakém roce došlo k ničivému požáru na zámku Valeč? Za A... 1896, za B 1912, za C 1976.
1: Je to Cčko.

0: Pane Martine, gratuluju, vyhráváte ten náš zámecký cestovatelský balíček, takže bude se hodit na cesty?
1: Bude se hodit 100%.
0: Cestujete rád?
1: Cestujeme rádi.
0: Už máte podovolené?
1: Nemáme, máme předovolenou.
0: Kam vyrážíte, jestli se můžu zeptat?
1: Uvidíme někde po Čechách, až se děcka vrátí z dovolení.
0: A nějaký zámek bude,
1: pardon,
0: doufám. Nějaký zámek bude, ne?
1: Prosím?
0: Zámek nějaký bude?
1: Určitě jo.
0: Tak to je dobře. No tak já vás zdravím, pane Martine, do Lomničky. Mějte se moc krásně, ať se daří.
1: Děkuji.
0: Tak tolik pan Martin. Nezlobte se, já někdy prostě tak to trochu přeženu v tom soutěžení, ale pobavil jsem se, ale pan Martin to vzal naprosto skvěle a vy teď nevíte proč. Tak třeba vám to v pátek nenápadně prozradím. No my se zítra vydáme na zámek, který byl totálně zdevastovaný československou armádou, sovětskou armádou, mezi tím taky Wehrmachtem. Nejvíce na tom podepsala sovětská armáda, tam zdevastovali, co se dal. Vydáme se na zámek Děčín. Vzkvétá a my se tam podíváme a za návštěvu rozhodně stojí. Mějte se krásně, zdraví vás Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubický renesanční zámek bude ode dneška hostit divadelní festival Pernštejn Lav. Městská knihovna v Chrudimi přesunula Bibliobox. Příští schodek rozpočtu by měl být podle premiéra Andreje Babiše významně pod 400 miliardami korun. A nás na východě Čech čeká slunečno a teplo. Bude jasno, teploty do 27 stupňů. Zprávy má Petra Beránková, vítám vás. Na pardubickém zámku dnes večer začne 11. ročník divadelního festivalu Pernštejn Lav. Až do soboty nabídne 10 divadelních představení, půlnoční show Pod širým nebem, několik koncertů i pohádku pro děti. Hrát se bude na hlavním nádvoří, v šapitu, na rondelu i v zámeckém parkánu. Ústředním tématem festivalu jsou stejně jako v předchozích letech láska a vztahy ve všech podobách. Pokračuje dramaturgyně festivalu Kateřina Fikejzová-Prouzová.
2: Byl to asi úplně ten nejlepší tah, který jsme na začátku měli, protože láska a vztahy jsou proměnlivé a není to jenom všechno zalité sluncem a romantikou, ale přinášíme tam i témata jako právě nenávist, odcizení a letos se dokonce pouštíme i do vztahové pornografie.
0: Městská knihovna v Chrudimi přesunula Bibliobox. Nově můžou čtenáři výpůjčky vracet přes okénko umístěné přímo na hlavní budově. Původní Bibliobox knihovna přemístí k pobočce na sídlišti u stadionu. Stavba 6,5 kilometru dlouhého silničního obchvatu Náchoda pokračuje podle plánu. Uvádí to zástupci ředitelství silnic a dálnic, podle kterých tak výstavba za víc než 3 miliardy korun skončí na jaře 2028. Významná stavba má dopad na velkou část obyvatel v okolí. Někteří si stěžují na hluk, prach a nebo na bláto na silnici. Tomu se dělníci podle správce stavby Pavly Černé snaží zabránit.
3: My se samozřejmě snažíme to uklízet okamžitě. Máme tady dvě automatické myčky, jezdí nám tady dva samozběry, to jsou vlastně podtlakové vozy. Nejenom, že míjí, ale zároveň i čistě nasávají tu vodu zpátky a potom nám tady jezdí ještě dva traktory vlastně s postřikem vody a s koštětem.
0: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO právě jedná o státním rozpočtu na příští rok. Schodek státního rozpočtu v příštím roce bude podle premiéra významně pod 400 miliardami korun, řekl to před dnešním jednání s ministrní financí Alenou Schillerovou z hnutí ANO. Na schůzce mají řešit právě sestavování rozpočtu. Babiš taky řekl, že chce příští rok tlačit ministry k provozním úsporám. Zároveň očekává růst investic. Letos má stát hospodařit se schodkem 310 miliard. My jednání sledujeme. Francii zasáhla další vlna veder, může zkomplikovat hašení rozsáhlého požáru na jihozápadě země. Teploty budou podle předpovědi znovu místy až kolem 40 stupňů Celsia. Oheň ve Francii už zničil přes 40 tisíc hektarů. Domovy muselo opustit 220 tisíc lidí. A před cestami do zasažených oblastí ve Francii varuje i České ministerstvo zahraničí. Týká se to hlavně oblasti regionu Gironde.
1: Počasí.
0: A nás na východě Čech čeká taky slunečno a teplo, jasno až polojasno, denní maxima jen 24 až 27 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vítr mírný, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, tlak slabě stoupne a biojednička, to znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Jedna nehoda v tuto chvíli hlášená z Orlicko-Ústecka, silnice 1/14 na příjezdu do České Třebové v ulici Rígrova se srazila dvě osobní auta, je to tam nebezpečné. A ještě jedna komplikace hlášená z Chrudimska 1/17 u Hrochovatýnce, pracují tam na silnici.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Petro, ty jsi říkala, bude jenom 27 stupňů a víš, proč to říkáš? Víš?
5: Oproti Francii a oproti tamním požárům a velkému vedru.
4: A navíc nás čeká za dva dny možná o 10 stupňů víc taky
5: ano,
4: tady v našich podmínkách,
5: se.
4: Tak se připravte, pokud můžete, na nějaký ten výlet zajděte raději dnes, anebo můžete řádit v kuchyni. My budeme řádit taky, dáme si piškotový zákusek s rebarborou.
5: Mňám.
4: No. Ano, a taky vážnější téma nabídneme, podíváme se do Králík v areálu bývalé Tesly, tam brzy začne sanace ekologické zátěže. Po někdejší výrobě zůstalo 600 tun vyřazených žárovek a kalové jezírko plné nebezpečných usazenin. I o tom bude řeč.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

10 hodin, 10 minut. Pro jistotu připomínám, že máme úterý 28. července pro vás, komu je to celkem jedno, tomu docela závidíme, možná máte volno, prázdniny, užíváte si hezkého dne a přitom posloucháte Český rozhlas Pardubice a my si toho moc vážíme. Já tady mám takovou informaci z přírody. Běžná lesní kapradina, papratka samičí, dokáže ve svých listech hromadit nejen živiny, ale i některé stopové prvky, včetně prvků vzácných zemin. Může díky tomu sloužit jako citlivý ukazatel stavu životního prostředí i změn v lesních ekosystémech. Uvádí to ve své tiskové zprávě Výzkumný ústav pro krajinu. Odborníci to podle něj zjistili při rozsáhlém výzkumu vzorku rostlin ze 244 oblastí po celém Česku. No a nejzajímavější výsledky přineslo sledování stopových prvků. Papratka samičí se ukázala jako mimořádně schopná akumulovat takzvané prvky vzácných zemin, mezi které patří lantan, cer nebo neodym. Tyhle prvky jsou dnes nepostradatelné při výrobě elektromobilů, větrných elektráren, baterií nebo elektroniky. Výzkumníci zaznamenali také zvýšenou schopnost ukládat barium, kadmium, rtuť, molybden, mangan, nikl a nebo zinek. Naopak některé potenciálně rizikové prvky, například arzen, olovo nebo antimon, tahle kapradina přijímala jen omezeně. Tolik tedy o papratce. A když už jsme u těch rostlin, tak teď vyšla v ČTK další aktuální zpráva. Botanici objevili dosud neznámou populaci kriticky ohraženého líkovce vonného, a to během sledování lokality Koniklece velkokvětého na Třebíčsku. Česká botanická společnost tento objev Luďka Čecha a Josefa Komárka z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky ocenila cenou Víta Grulicha za nejlepší botanický nález roku na území České republiky. I když je květena v naší zemi podle botaniků velmi dobře prozkoumaná, stále nacházejí nové lokality vzácných druhů. A to je, myslím, dobrá zpráva.

0: Tak doufám, že tuhle rozvernou atmosféru vám neskazíme následující reportáží. Ta je totiž na vážnější téma. Staré průmyslové areály často skrývají dědictví, které není na první pohled vidět. Nebezpečné kovy a další škodliviny dál ohrožují půdu i podzemní vody. Díky evropským dotacím ale jejich počet postupně ubývá. Jedním z takových míst je bývalá Tesla v Králíkách. V areálu dnes sídlí i jiná firma, ještě letos tam ale začne odstraňování ekologické zátěže. Podívat se tam zajela reportérka Barbora Soukupová.
1: U Kalového jezírka jsem s Pavlem Musilem, jednatelem společnosti, která se zabývá povrchovou úpravou kovů, a vy jste tady to jezírko dostali jako takové dědictví po Tesle, která tady dřív fungovala. Ono to znečištění není na první pohled vůbec vidět, protože je pod hladinou.
2: Podkladem pro projekt sanace se stala analýza rizik, kterou jsme si nechali zpracovat od odborné firmy. Na dně se nachází asi 1,5 metru kalového sedimentu, který obsahuje těžký kovy, asi nejnebezpečnější je vysoký obsah rtuti.
1: Jak tam tento nános vznikl?
2: Vzniklo to z bývalý výroby Tesly Holešovice. Ten rybník fungoval jako odkaliště z odpadních vod.
1: A následně po tom, co vy to necháte vyčistit, tak necháte jezírko obnovit.
2: Ano, jezírko by mělo být vyčištěno, měly by se vykácet dřeviny kolem jezera, vysázet nový, mělo by to fungovat jako relaxační zóna. Počítáme s tím, že tady bude místo pro odpočinek a posezení.
1: A my jsme se teď ještě přemístili k velké skládce zářivek a žárovek. Je to taková směs klasických zářivek, podlouhlých, světel. Kolik toho je?
2: Kolik tady toho je? Je to odhadované množství asi 600 tun.
1: A sice je to menší část prací na tom čištění areálu, ale ekologická zátěž výrazně větší, a to nejen tady na povrchu, ale i pod zemí.
2: Ano, tady se počítá s otěžením té skládky a ještě by se mělo těžit zemina do 3 metrů pod tou skládkou. Je to z důvodu, že byla zničena kontaminace rtutí až do hloubky, která je ke 3 metrům.
1: Počet starých průmyslových skládek nebezpečných odpadů se postupně daří snižovat po celém Česku. Majitelé pozemků na to můžou čerpat dotace z evropských peněz z operačního programu Životní prostředí, vypsaného pro období let 2021 až 2027, říká mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí.
3: V aktuálním programovém období proběhl průzkum a hodnocení rizik na zhruba 40 skládkách. Asi u 10 z nich už začala nebo je připravená sanace či rekultivace. Kromě Králík jsou to například také skládky v Mníšku pod Brdy, Frýdštejně nebo Rynholci.
1: Sanace Kalového jezírka i skládky zářivek bude dohromady stát asi 80 milionů korun. Z toho 85% pokryje dotace z evropských peněz a zhruba 10 milionů korun přispěje Pardubický kraj. Z Králík Barbora Soukupová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Orlicko-Ústecku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Na letní byt tam jezdívala Adina Mandlová a bydlel i Jaroslav Hašek. Dlouhá Třebová má dlouhou a zajímavou historii, sahající až do středověku, kdy na kopci stávalo tvrziště. Po jejich stopách se vydáme spolu se Šárkou Rusnákovou.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Pokud jste poslouchali v neděli Pochoutkový rok, tak vám Patrik Rozehnal připomněl recept ze třetího místa roku 2023 a šlo tenkrát o piškotový zákusek s rabarborou a sněhovou čepicí. Původně od Jiřího Pospíšela z Rudy nad Moravou. Naučíme se ho teď dělat s cukrářem Vojtěchem Vrtiškou a to všechno během speciálního narozeninového ročníku Pochoutkového roku. Soutěží mezi sebou všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let a neděláte je vy, posluchači, ale porodci a profesionální kolegové, tedy Ivan Vodochodský, Jaroslav Sapík, Naďa Konvalinková, Josef Maršálek, Roman Paulus a Vojtěch Vrtiška. Ten si recept vylepšil podle svého, jak zjistil Patrik Rozehnal.
1: Takže na piškot budeme potřebovat 3 vejce, 3 lžíce cukru krupice, 3 lžíce hladké mouky, 2 lžíce pistáciové mouky a nějakou špetku soli. Na máslový krém budeme potřebovat 375 gramů plnotučného mléka, 60 gramů kukuřičného škrobu, 5 žloutků, 300 gramů másla, 45 gramů cukru krupice, 85 gramů pistáciové pasty. Pak 300 gramů rabarbory, vanilkový lusk, 75 gramů cukru krupice, takovou větší hrst. A na sněhový krém 90 gramů bílku a 180 gramů cukru krupice.
2: Pochoutkový rok.
1: Já začnu krémem. Tak můžete buď zahřát mléko spolu s cukrem, bokem si rozmíchat žloutky spolu se škrobem a pak částí toho mléka si přelejete ty žloutky. My to uděláme tak, že si všechno hodíme do jednoho hrnce, provaříme, protože máme malou gramáž, tam to úplně v pohodě jde. A pak si tam hopneme tu pastu, promícháme, vylejeme si to na nějakou podložku do plochy, zachladíme.
3: Ten studený krém dáme do mísy od robota. To znamená, teď tam dáme rovnou i to máslo. Vyšleháme to?
1: Je to tak.
3: A mezi tím si připravíme náplň z rabarbory. Tu nakrájíme na drobné kousky, nasypeme do pekáčku, zasypeme cukrem, přidáme vanilkový lusk a pečeme při takových 160 stupních 20-30 minut do měka. Teď asi něco, na co to usadíme, ne?
1: Uděláme si korpus. Bude to vlastně základní piškot, kdy si vyšleháme bílky spolu s cukrem. Rychle tam vyšleháme žloutky. Nechceme šlehat ty žloutky společně s tím sněhem už. Mohli bychom si pak dalším šleháním ten sníh schodit. Teď přidávám hladkou mouku, pistáciovou mouku nebo mleté pistáce nebo mleté jakékoliv ořechy a trošku soli.
3: A zase jenom promíchat mydlou v ruce.
1: Přesně tak.
3: A teď to půjde na co? Na plech s pečícím papírem?
1: Vezmu si plech, na něj si dám pečící papír, udělám si nějaké kolo okolo třeba 23 cm, protože budeme vykrajovat z něho kruh. My si to dáme na nějakých 180. Když to dáte na 200, taky se nic nestane.
3: Ten náš piškot pistáciový.
1: Teď si ho stáhnu z pečícího papíru a vykrojím si kolečko o velikosti rávku na můj dort. Teď si vezmu nějaký podnos, na kterým budu servírovat ten dort, využiju ten náš ráfek, ten si vyložím acetátovou folií. Klidně si můžete ustřihnout pruh pečícího papíru, ten efekt bude stejný.
3: Tím vyložíme tedy stěny toho ráfku dortového.
1: A posadíme si tam náš piškot.
3: Ten krém naneseš na ten piškot pomocí cukrářského sáčku, jenom prostě to vytlačíš, na to naneseš tu rabarboru nějak?
1: Ještě si to roztáhnu trošku do krajů té formy. Mám tady vychladlou rabarboru, taky tam celou takhle mrsknu.
3: Jestli vás mrsknu, znamená opatrně položíme, jo?
1: Opatrně mrsknu. Máme naplněno, dáme do ledničky zachladit, ideálně přes noc a na to pak pohačáme sněhovou čepici.
3: Na plotnu rendlík, do rendlíku pak ještě takový kotlík, v tom je voda v rendlíku?
1: Děláme si vodní lázeň. Dáme si tam bílky a cukr, zahřejeme to na nějakých 63-65 stupňů Celsia a pak to dáme do robota, vyšleháme. Máme zachlazený tady náš základ s piškotem, krémem, rabarborou. Máme i vyšlehaný sníh, tak ten si navršíme nahoru a oflambujeme ho pomocí pistole.
3: Já se omlouvám za ten výraz, jo, ale pan Pospíšil bude čumět. Opravdu?
1: Já jsem na výsost spokojen.
3: Krásná práce.
0: No ta rebarbora, ten pistáciový krém, musí to být dobrota. No však to můžete vyzkoušet. Na www.pochoutkovirok.cz najdete recepty, jak ten původní od pana Pospíšila z Rudy nad Moravou, tak ten Vrtiškův. No a v neděli si připomeneme recept, který se v roce 2023 umístil na stříbrné pozici. Půjde o záhorácké závitky s chlupatými knedlíky, které se svým vylepšením připraví šéfkuchař Jaroslav Sapík.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.
0: A za chvíli už si můžete zasoutěžit, pokud budete mít chuť a náladu. Máme tady moc pěknou knížku České hrady a zámky z nebe. A je to třetí díl, který se týká východních Čech.

0: Pavel Bobek, Karel Zich, jak jim to hezky společně šlape. Novinky v našem vysílání jsou to tedy staronové písničky, ale máme z nich radost, protože nejsou ohrané, tak snad i vy.
1: Věřte, nevěřte.
0: No a soutěž je tady před námi, moc pěkná knížka České hrady a zámky z nebe, jsou to letecké snímky zámků východních Čech a já jsem tady nalistovala zrovna zámek Nové Město nad Metují. Ten je nádherný, ale já tu knížku zaklapnu a mám pro vás zase takové tvrzení, stačí souhlasit, nesouhlasit, je to jenom na vás a možná částečně i na vašich znalostech, co se vám tak nějak možná i z dětství v tom mozku usadilo a najednou to vypluje. Tak Česká republika patří mezi země s největší koncentrací památek UNESCO na světě. Na poměrně malém území najdete 17 hmotných památek světového kulturního a přírodního dědictví, které doplňuje řada zápisů nehmotného kulturního dědictví. Celkem jde o téměř 30 míst a tradic. To se píše na www.kudiznudy.cz. Ale teď pozor, když mluvíme o zámcích, tak já to velmi zjednoduším. Kolik byste řekli, že je z těch 17 památek zámků? A já tvrdím, že v UNESCO jich je v České republice 5. Ano nebo ne? 726, 46, 48, 48. Stačí si jenom tipnout a uvidíme, jestli se strefíte nebo ne. Dobrý den, vítejte ve vysílání.
2: Dobrý den, Honza od Hradce.
0: Zdravím.
2: Já bych si tipnul 6 nebo 7, ale teď si nejsem jistý.
0: Víc byste si
2: tipnul. Takže dám 6.
0: Takže nevěříte, když dáváte 6.
2: Nevěřím.
0: Dobře, budeme je vyjmenovávat nebo radši ne?
2: Ne, radši ne. Já nejsem kastelán.
0: Honzo, dobře, tak děkuju za váš první tip, za váš první výstřel, pohodový den a nashledanou.
2: Děkuju, nashle.
0: Tak to byl čiperný Honza od Hradce a teď, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Zdeněk.
0: Dobrý den, pane Zdeňku.
3: Já si tipuju, že to je míň.
0: Tak třeba kolik, 3 nebo 4?
3: Tři.
0: A tak schválně, tak to už máte určitě v hlavě, jaké by to mohly být zámky?
3: No, napadá mě jenom Lednice a dál nevím.
0: No tak v našem kraji, pane Zdeňku, máme, že jo, Perlu, Litomyšl.
3: Litomyšl, no, to by mohlo být, no.
0: To by mohlo být, dobře, takže myslíte si, že 5 jich není, že jich je míň zkrátka.
3: Ano.
0: Ano, tak další nedůvěřivec. Díky za váš tip, pěkný den, mějte se fajn. Naschledanou, tak ještě třetí posluchač, který snad bude věřit aspoň jeden z vás. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady je Alena z Pardubí.
0: Ano.
4: A já si myslím taky, že je to míň.
0: Taky míň. No tak zkuste taky vy, tak míň. Už máme Lednici, říkal pan Zdeněk, že jo, říkal.
4: Já myslím, ta Litomyšl.
0: Aha.
4: No a já nevím, co ještě, ale myslím si, že 5 je hodně.
0: 5 je hodně podle vás. Tak i vám děkuju za tip, paní Aleno, taky. Zdravím i vašeho pána, mějte se fajn, taky. Naschledanou.
4: Naschledanou.
0: Zkuste ještě tipovat na mailu studio.pardubice@rozhlas.cz. Možná, že některé i vyjmenujete nebo se podělíte o vzpomínku.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Mým hostem bude horský vůdce a taky husopas Janek Bednařík.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: A stále pokračuje naše soutěž Věřte, nevěřte. Dnes vám tvrdím, že v České republice máme v UNESCO 5 zámků. Věřte, nevěřte, pište ještě stále. Jsem zvědavá, jestli mi vůbec dneska někdo bude věřit. studio.pardubice@rozhlas.cz. Včer máme 5 zámků v UNESCO.

0: Jiži, nádherná barokní rezidence olomouckých arcibiskupů. Pak je tu Lednicko-Valtický areál a tam jsou totiž zámky dva. Lednice a Valtice, takže to už máme 4. Pak tady máme zámek Český Krumlov, to už máme 5. A pak tady máme Telč a to už máme 6. A doufám, že to je všechno, že tam není ještě nějaký další. Takže já jsem vybrala vás, kdo jste spočítali 5 nebo 6, protože správná odpověď by mohla být jak 5, tak 6, ale většina z vás byla úplně vedle, někteří říkáte, je jich mnohem víc, někteří 2, 3, jak jste napočítali. Takže málo správných odpovědí, ale za tu snahu já moc děkuju, protože to se nejvíc oceňuje. A vyhrává dneska posluchač Jiří, který byl úplně nejblíž, Jiří B. posílal nám e-mail. Tak velká gratulace, doufám, že se bude kniha České hrady a zámky Letecké pohledy z východních Čech líbit. A abychom si tu historii ještě více zpřehlednili hravou formou, nabízíme dnešní radioporadnu, která bude formou opravdu hravou, protože budeme hrát venkovní hry o historii například Pardubic. Existují takové venkovní hry, jsou velmi zábavné pro celou rodinu a snad nás o tom přesvědčí dnešní host, který přijde hned po zprávách po 11.
1: Český rozhlas Pardubice,

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V Holicích budují reuse centrum na opětovné využití starých věcí. Návštěvníci Malé Úpy zaplatí od prosince na poplatku z pobytu za každý den o 15 korun víc. Ředitelství silnic a dálnic zbývá u jedné obce vysadit náhradní stromy za kácení při modernizaci dálnice D1. A nás na východě Čech čeká slunečno. Teplo, jasno až polojasno, teploty do 27 stupňů. Zprávy a Petra Beránková. Krásné slunné dopoledne z Pardubic. Město Holice na Pardubicku buduje reuse centrum. Hala bude místním sloužit pro opětovné využití nepotřebných věcí z domácností, které do ní odloží nebo si odnesou. Nová služba by měla zahájit provoz na podzim. Radnice za stavbu utratí přes 4 miliony korun. Polovinu zaplatí z dotace, dodává nezávislý starosta Ondřej Výborný.
2: Občan, který bude vnímat to, že věc, kterou by on sám vyhodil, že by ji využil někdo jiný, tak ji právě odloží zde do reuse centra. To odložení je zdarma. A někdo jiný, kdo si řekne, toto je super věc, já ji využiji, tak zaplatí maximálně řádově jednotky desítek korun za to, že si tu věc převezme zpět.
0: První reuse centrum v Pardubickém kraji vzniklo v roce 2018 ve Vysokém Mýtě. Později se přidali i Chrudim, Heřmanův Městec, Pardubice a Svitavy. Mikroregion Maštale získal dotaci na opravu rozhledny Borůvka. Věž má poškozené schodiště a středový sloup. V letošní sezóně je pro turisty zavřená. Svazek obcí dostal 500 000 korun od pardubického hejtmanství a už taky vybral firmu, která opravu rozhledny zajistí. Obec Malá Úpa na Trutnovsku zvýší od 1. prosince poplatek z pobytu ze současných 25 na 40 korun za osobu a noc. Navýšení schválili tamní zastupitelé.
3: Poplatek je pro obec jediným příjmem z cestovního ruchu a ke zvýšení sáhla i protože se sazba už řadu let neměnila. 40% z vybrané částky utratí obec za infrastrukturu, tedy například za zimní údržbu, dopravu, parkování nebo zimní běžecké trasy. Čtvrtinu pak dá na služby pro návštěvníky, včetně provozu infocentra, a zbytek potom na propagaci, kulturu a společenský život. Z Malé Úpy Tomáš Lérinc, Český rozhlas.
0: 5 let po skončení modernizace dálnice D1 mezi Prahou a Brnem končí i náhradní výsadba. Ředitelství silnic a dálnic muselo vysadit stromy nové zaty, které kvůli stavebním pracím pokácelo. Zbývá mu vysoutěžit poslední lokalitu. Kácení i výsadbu musel vždycky schválit krajský úřad nebo agentura ochrany přírody a krajiny, vysvětluje mluvčí ŘSD Jan Rídl.
4: Po dobu celé modernizace D1 bylo pokáceno v řádech vyšších jednotek 1000 stromů. A až na 2 nebo 3 výjimky byly vždy v povolení ke kácení určeny náhradní výsadby, a to včetně konkrétních pozemků. Orgány ochrany přírody zpravidla vyžadují původní české druhy, jako je buk lesní, dub zimní, borovice lesní nebo lípa srčitá.
0: Japonský ostrov Kyushu zasáhlo zemětřesení o předběžné síle 7,1 stupně. Na jihu nejjižnějšího ze 4 hlavních japonských ostrovů kvůli tomu platilo varování před vlnou tsunami s možnou výškou až 1 metr. Úřady už ho ale odvolali. Otřesy způsobily výpadky proudu v tisícovkách domácností. Pozastavili taky železniční dopravu. Úřady zatím nezveřejnili žádné informace o případných obětech ani škodách. Japonsko patří mezi země s nejvyšší seismickou aktivitou na světě.
1: Počasí.
0: Nás na východě Čech čeká slunečno a teplo, jasno až polojasno, denní maxima 24 až 27 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vítr mírný, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, tlak slabě stoupne a biojednička, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Rušno na silnicích východních Čech krátce po 11. První vážná nehoda v tuto chvíli hlášená s Chrudimi v ulici Škroupova. Je to v křižovatce s Palackého třídou 1/17. Osobní auto tam srazilo chodce. Další nehoda. Česká Třebová ulice Rígrova, srazila se 2 osobní auta, to je silnice 1/14. A taky v sousedním Hradci Králové v ulici Palachova se teď srazila 3 osobní auta. Jezděte prosím opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A my si teď vyšlápneme, půjdeme hezky pěšky do historických center některých měst v naší zemi a budeme si hrát venkovní hru, díky které může být prázdninová procházka mnohem zajímavější. Zejména pro děti je to vítané zpestření, ale rozhodně nejen pro ně. Co všechno potřebujete, abyste si mohli zahrát, tak to nám řekne Lucie Bubák, která je zakladatelkou projektu Epligo a za chvíli máme tady.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: poradna.
1: Začíná další prázdninová radioporadna s datem 28. července a máme tady autorku venkovních her Lucí Bubák. Vítejte tady u nás, krásný den.
2: Dobrý den.
1: Musím se zeptat, jestli máte něco společného s cestovatelem Oldřichem Bubákem tady z Pardubic.
2: To nemám nic společného.
1: Je takové zvláštní jméno, že se to jen tak nevyskytuje. A znáte se? Ani to ne.
2: Ne, ani to ne.
1: Nevadí. My tady máme velmi zajímavé téma a tím tématem jsou venkovní hry. Já jsem říkala, díky takové venkovní hře může být prázdninová procházka velkým zpestřením pro celou rodinu, ale potřebujeme k tomu chytrý telefon. To je základ.
2: Pokud se bavíme o těch venkovních hrách Epligo, tak ano, tam potřebujeme telefon a jde v podstatě o hry, které si zahrajete venku, stáhnete si jakoby návod nebo instrukce si stáhnete na www.epligo.cz a pak už jdete podle instrukcí v tom telefonu, plníte úkoly venku, zkoušíte různé věci, hrajete hry a tak.
1: Mm-hmm. Vy máte několik her, jedna je i ke stažení zdarma, takže lidé si to mohou vyzkoušet. A těch firem je více, které se tím zabývají, ono to je docela oblíbené. Jak jste se k tomu dostala vy, nebo vůbec k tomu nápadu, že byste mohla vytvořit takovou venkovní hru? Ono to taky není nic jednoduchého, to už člověk musí trošku umět s tím.
2: Já vlastně, když jsem měla děti, už před x lety, tak jsem chodila s kočárkem tady v Pardubicích a na jedné dopravní značce byla nalepená šipka směrem dolů. A já jsem si říkala, no to by bylo super, kdyby to něco znamenalo, kdyby to byla nějaký klíč, nějaký záhadě nebo nějaká šifra. A tak se mě v hlavě zrodil nápad využít město, vesnici, prostě krajinu tak, jak normálně je, právě k šifrám, k nějakým zábavným úkolům a procházkám. A vlastně já mám jako docela blízko k těmhle kreativním jako zábavám pro děti a tak. A tak jsem říkala, jo, to je super nápad. Řekla jsem to svýmu marketingovému týmu v naší firmě a oni řekli, jo, to je super, jdem do toho s tebou. A tak se zrodilo Epligo.
1: Takže to máte takovou nadstavbu, že si hrajete. Jo?
2: Ano, hrajeme, tvoříme.
1: V marketingovém týmu. Když jste řekla o té šipce, tak to je ale věc, kterou vidíme přímo v té krajině nebo v tom městě. Aha. Jak to tady přesně funguje? Pojďme si to ukázat třeba na té hře, kterou jste vytvořili asi jako první, taková ta ukázková, která je ke stažení.
2: Tahle ke stažení zdarma nebyla první, ale můžeme si to ukázat klidně na ní. Jmenuje se Cesta za pokladem a vlastně můžete si ji stáhnout na www.epligo.cz úplně zdarma. Přijde vám aktivační kód. A tam jsou instrukce, kde máte bejt a tak. Tahle ta hra zdarma je do přírody, doporučujeme, abyste byli někde, kde to znáte a úplně se nestratíte.
1: Ale je to v přírodě kdekoliv, kde
2: kdekoliv
1: to známe.
2: Přírodě. Kdekoliv v přírodě a tam vlastně otevřete tu hru a začínají tam nějaký úkoly. A je tam první úkol, třeba teď si vymýšlím, ale najděte listnatý strom a jděte tím směrem, kde vidíte první listnatý strom. A tímhletím typem se vlastně poznává trochu příroda, jsou tam jako všechny smysly, aby děti trošku jako se zaposlouchali do lesa a zavřeli oči, nebo aby něco pozorovali, aby našli třeba nějakýho živýho tvora. A vlastně tahle ta cesta za pokladem je taková, že v instrukcích pro rodiče je, aby vzali nějaký poklad do batohu a děti jako hledají ten poklad a celá ta hra je, že jdou za pokladem a vlastně na konci je pointa, že oni potřebují vyluštit křížovku, která je tam na konci úplně taková, je kratoučká verze pro malé děti, pak pro starší je trošku už těžší a vlastně vyluští slovo batoh a vlastně na konci zjistí, že taková jako morální pointa, že to nejdůležitější si často už dávno neseme sebou a mají vlastně ten poklad v batohu. Ano. Takže tohle je hra, která jde zahrát kdekoliv a využívá se to, co venku všude je. Ale většinu těch her my máme na konkrétní místo vázaný a tady třeba Pardubické sportovní dobrodružství, který jde od automatických mlýnů, tak to využívá přímo to, co tam u těch automatických mlýnů je. Takže se tam dají počítat stromy, dá se kouknout na sochu, dá se kouknout na lavičku a to se všechno využije vlastně v těch hrách.
1: Vy jste to ale řekla potom tu pointu, že ten batoh, už to nechci opakovat.
2: Tak rodiče to vědí, tam je to v tom jakoby zadání,
1: to je
2: že,
1: pro
2: si
1: děti,
2: to, že si jo, to mají dát to. Jako do toho batohu, ale ty děti luští a tam bych to na začátku hnedka neříkala, že poklad bude v batohu, ale vlastně tím cílem je i se vlastně projít, jo, jít do té přírody, něco tam zažít, bejt tam společně. My tam třeba máme i úkol, že děti mají výst rodiče a nechá se ta cesta úplně na nich. Takže vlastně takový to předání zodpovědnosti. A nebo naopak jde dospělák nebo nějaký vedoucí výpravy a děti se mají za ním plížit, aby je neviděl, když se otočí. Takže tam jsou takový jako zážitky, které stmelují tu rodinu nebo tu skupinku a dají dětem jako spoustu těch zážitků a na konci je ten poklad.
1: Jaké další nápady se mohou objevit v takové chytré venkovní hře, to si povíme za chvíli.

0: Máme tady autorku venkovních her Lucii Bubák a povídáme si o hrách, o těch venkovních, které sice najdete v mobilu, když si je stáhnete tedy do mobilu, tak pak je tam najdete, ale v podstatě potom ten mobil už tolik potřebovat nebudete. A nám jde o to právě odlákat děti nebo sami sebe od telefonů a vnímat více krásy přírody nebo historická centra a podobně. Lucie, tak pojďme si říct, jak to tedy vypadá uvnitř té hry.
1: Tak my se bavíme o těch chytrých venkovních hrách Epligo, ve kterých to funguje tak, že když si ji stáhnete, tak vlastně chodíte venkem, ale tam venku nejsou žádný indicie, není nikde na stromě přilepený lísteček, nejsou tam žádný jako schránky, ve kterých hledáte nějaký jako vzkazy nebo jak pokračovat, ale všechny instrukce máte v telefonu. Takže vy máte za úkol, třeba je v telefonu nějaká šifra, nebo že máte najít nějaký datum někde, nebo že máte dojít k nějakému číslu popisnému, nebo tak. A pak je potřeba být v tom reálném světě, rozhlídnout se kolem sebe, hledat, přemýšlet, luštit. A pak vlastně třeba je tam u čísla popisného nějaký 1, 2, 3, jakou barvu mají dveře. A vy vlastně jdete, když najdete to číslo popisný, napíšete barvu dveří zase do toho telefonu a odkryje se vám vlastně další otázka.
0: Ano. Konkrétně u těch automatických mlýnů. Vy jako autorka té hry nebo s kolegyněmi přišla jste k těm mlýnům, když jste o tom přemýšlela, jak se to vymýšlela a říkala jste si, tadyhle jsou ty platany, s tím něco provedeme a tak dále. Je to důležité, abyste byla přímo na tom místě a vyzkoušela si to?
1: Pro mě jo, protože pak můžu mít hezký ten flow té hry a jak to tam vlastně bude navazovat, aby nebylo mezi jednotlivýma stanovištěma moc velký jako prostor, nebo zas naopak, aby to nebylo nahečmaný. A tady u této pardubický sportovní dobrodružství, to jsem věděla, že chci nějakou hru pro děti. Říkala jsem si, že v tom jakoby sportovním parku na špici, že tam se, by se to jako pro ty děti hodilo, že tam je spoustu věcí. A tak jsem šla se svýma dětma na procházku a vymýšleli jsme to už jakoby za pochodu. Jo, že tam prostě začali jsme u těch mlýnů, tam byly ty platany a já říkám, tak je proběhneme jako slalom, protože tam jsou jakoby dvě řady, tak oni si to vyzkoušeli a bavili jsme se o tom, jaký sporty se takhle dělají v tom slalomu, tak o tom jsme se bavili a vlastně takhle je koncipovaná celá ta hra. Projde se celý park na špici a pak se skončí zase u těch automatických mlýnů. A vlastně je vždycky nějaký jako úkol a zamyšlení pro děti, jako třeba v jakém sportu se to dělá, nebo ať si něco vyzkoušej. V tom parku na špici je spoustu, jsou tam hrazdy, nebo jsou tam takové lavičky, které připomínají kladinu, tak tam můžou zkusit balans. Jo. Je tam vlastně spoustu věcí, kde my se bavíme vlastně o těch sportech, děti si to zkoušej, mluví se o tom a pro dospěláky je tam vždycky nějaká jako otázka. Třeba u orientačního běhu, který tam máme mezi stromy, tak tam se ptám, jestli je orientační běh na olympiádě. A vlastně dospělák se musí zamyslet, jestli je nebo není. A pak tam jsou třeba další jako zajímavosti, kolik sportů na olympiádě je, nebo jak to je s těma, co tam nejsou, a jaký všechny sporty by chtěly být na olympiádě a ještě nejsou.
0: Takže vlastně se snažíte, aby to bavilo i ty dospělé, nejenom aby chodili, běhali s dětmi a měli radost toho, že děti mají radost, ale aby trošku zapojili ty mozkové závity i dospěláci.
1: A je to hra od hry, ale tahle ta pardubická je právě jako kombinace, že děti jdou, mají tam zábavu, mají tam spoustu pohybu a dospěláci tam mají ty zajímavosti.
0: A s tím jste se strefila dobře, protože teď v srpnu, jak víte, jistě se tady bude konat ten sportovní park a je to vždycky úžasná záležitost, tak si to můžete už, milí posluchači, takhle předpřipravit.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Prý jsou časy, kdy jsme hráli na šípkovanou. To už možná, když na některých táborech ano, že ještě z těch kamínků se udělají šípky.
1: Určitě,
0: a někam
1: jo.
0: Se dá, tam je ten poklad pitlík s bombonama nebo čokoláda a tak dále. Ale dnes je to trochu sofistikovanější, no trochu o hodně víc sofistikovanější tyhle hry. My se tady bavíme o těch chytrých venkovních hrách, které tvoří například Lucie Bubák, je zakladatelkou projektu Epligo. Jste čtyři dámy. Které se tomu takhle věnujete. A kolik těch her už celkem máte na kontě?
1: Máme jich teďka 12, které jsou v provozu.
0: 12. A říkala jste mi teď během písničky, že úplně nejraději tvoříte právě tady v okolí Chrudimi, Pardubic, protože to tady taky nejlíp znáte. Tak zkuste třeba nějakou hru pro páry. Ne pro děti, ale pro páry. Máte něco takového?
1: Pro páry máme slatiňanskou hru, jmenuje se Romantická procházka Slatiňany a je to vlastně hra, kdy si projdete tím zámeckým parkem ve Slatiňanech a potom jakoby okolo tam směrem k řece a je určená pro dvojice, který se chtějí poznat trošku hloubš nebo se chtějí pobavit o věcech, o kterých se běžně nebaví. Takže tam jsou takový jakoby zajímavý nebo i záludný otázky k tomu, co by chtěli dělat, když by něco, měli úplně ideální den, jak by vypadal, nebo tak. A vlastně cílem je, aby se ta dvojice dobře poznala, a nebo aby se trošku bavila o něčem jiným, než co bude dneska k večeři.
0: Jasně.
1: A užila si trošku ten čas jako společně.
0: A ty Slatiňany a ta příroda tam hrají nějakou roli, nebo?
1: Ano, vždycky se snažíme, aby vlastně ta otázka nějak souvisela s tím, co zrovna vidějí. Jo, takže tam mají třeba i úkol, ať si udělají romantický selfie na lavičce a mají takovou lavičku v tom slatiňanském zámeckém parku jsou takové lavičky s koňskýma jako hlavama, takže na té lavičce je zrovna nějaký úkol nebo tak. Takže vždycky se snažíme, aby ty hry souvisely s tím, kde se odehrávají, takže i tato procházka, která vlastně není to úplně hra, je to spíš o tom více poznat, ale vlastně jdete a ta hra vás vlastně jakoby vede, dává vám nějakou inspiraci k tomu, o čem se bavit, nebo jak jít hloubš do těch rozhovorů, než jdeme běžně.
0: Využíváte k tvoření těch otázek i umělou inteligenci?
1: Jo, jako inspiraci určitě jo, protože my jsme si vlastně tady inspirace k téhle slatiňanské hře byla při rozlučkách se Svobodou, kdy jsem ještě s kolegyní jsme dostávali nějaké otázky, jak dobře známe svého partnera a jak dobře partner zná nás. A právě tam byly tyhle otázky hypotetické, co bychom dělali, kam bychom nejradši jeli na dovolenou a tak. Takže to byla velká inspirace. Ale pak jsme vlastně chtěli trošku i zabrousit jako do jiného soudku, než co jsme vlastně, jako jaký jsme my, nebo co jsme prožili. Takže ano, používám AI vlastně k nějaký jako inspiraci, k nějakému brainstormingu, ale nejsou to hry, co by vygenerovala AI od A do Z. Jsou to hry, které jsme dělali my, ale AI
0: občas
1: nám vlastně jako
0: pomůžete.
1: Pomůže k nějaký jakoby inspiraci nebo
0: ono se to totiž pozná, nebo nevím, jsou věci, když někdo napíše například dopis, tak poznáte, jestli tam do toho přidal něco ze sebe, nebo jestli to celé za něj vymyslela umělá inteligence. Jsem přesvědčená, že i u těch her je to stejné.
1: Určitě, určitě. Tam musí to flow, musí to být, jak to vypadá reálně na tom místě a musí jako se to nějakým způsobem odrážet do toho. A to vlastně zatím AI neumí, i když si umí jako naskenovat mapu, kudy by se asi tak mohlo jít, mohla by si naplánovat trasu, mohla by si říct, ale prostě ten vibe toho místa tam vlastně jakoby nebere. A my vlastně v těchto chytrých venkovních hrách Epligo často hledáme jako takový malý detaily, z kterých se jako inspirujeme. Takže třeba jste tam a je tam prostě velký statný strom a tak se pojí otázka vlastně k tomu stromu nebo k nějaký jako historii, ale vlastně k těm hodnotám, co ten strom může vyjadřovat. A to vlastně pokud nejste na tom místě, tak to jako velmi těžko.
0: To do toho nedáte. Srdce
1: přesně
0: do toho
1: tak.
0: Nedá umělá inteligence.
1: Přesně tak.

0: Venkovních chytrých hrách si tady povídáme s Lucí Bubák a teď se možná můžeme přemístit k našim sousedům do Hradce Králové. Už jsme tady měli hry pro děti, sportovní park, perfektní záležitost do těch 2 hodin, tak se vejdeme zhruba.
1: Určitě.
0: Tak to asi trvá.
1: Tam to pak záleží, jak se děti rozdovádějí a jak dlouho chtějí u každý aktivity bejt, ale tak hodinka a půl bych řekla, že je průměr.
0: Tak jsme tady měli tu ze Slatiňan, která může být pro mladé zamilované páry, ale třeba i pro páry, které jsou spolu 30-40 let a jak jste řekla, pěkně nechtějí se bavit jenom o tom, co bude k obědu.
1: Přesně tak.
0: No a co taková šifrovačka opravdu, aby si člověk vytříbil mozkové závity, aby trošku začal přemýšlet.
1: Jo. V Hradci Králové na Velkém náměstí právě máme jednu takovouhle šifrovací hru a to je vlastně taková jako typická šifrovačka, že fakt musíte jako luštit, přemýšlet a já teďka nevím, jestli chci úplně říct, co tam je za úkoly, ale vlastně musíte využívat světové strany, musíte pracovat s číslama, počítat, dělat morzeovku. Logické myšlení, přesně takhle. A samozřejmě jsou tam nápovědy a když si nejste jistý, tak můžete jako pokračovat dál, i když nevíte správnou odpověď. Jo, takže ta hra, nemůžete se zaseknout na první otázce a říct, OK, tak jsme tady skončili u hlavního chrámu a dál už nejdeme. Ale vždycky můžete říct, OK, tak prostě posouváme se dál a tady tu prostě hold máme špatně. Jo, nebo nevíme přesně, jak se to dělalo. Takže
0: pak je nějaké vyhodnocení, které to shrne.
1: Ano,
0: jak jsme si vedli.
1: Ano, na konci, když dohrajete hru, tak vám přijdou všechny správné odpovědi, vysvětlení, i jak vy jste si vedli, jestli jste to měli správně nebo špatně. V průběhu vám to taky řekne, hele, správně nebo špatně, ale potom už vlastně, když třeba dáte špatně, tak nevíte přesně, co tam bylo špatně. Někdy to třeba jenom člověk špatně napíše, ale vlastně myšlenkový pochod měl správně. Nebo zjistil, v čem spočítvá ta šifra, ale upočítal se. Jo, takže to se vlastně jako stává. Jo, a pak už si to člověk musí vyhodnotit sám, jako hele, věděl jsem, anebo jsem byl prostě úplně v lese a nevyluštil jsem to.
0: To je hezké, byl jsem v lese. Je to trošku podobné těm unikovým hrám?
1: Já bych řekla, že jo, akorát odnikať neunikáte, ale
0: není to takový ten adrenalin.
1: Hledáte ztracený dům v Hradci Králové.
0: Výborně, tak to máme další. No a zpátky do našeho kraje, také v Chrudimi máte takovou částečně historickou hru.
1: V Chrudimi mám vlastně několik her, ale taková zajímavá je Buřinka pro prezidenta v Chrudimské knihovně, což je vlastně hra, která vznikla ve spolupráci s Chrudimskou knihovnou a začíná v knihovně, kde před lety bylo kloboučnictví a byla tam kloboučnická dílna a vlastně pointou je, že vy potřebujete vyrobit buřinku pro prezidenta, který jede do Chrudimi na návštěvu. A vlastně v této hře je jako vracíte se do historie, do těch 100 let zpátky, zjišťujete, jak to vlastně tehdy bývalo v Chrudimi, jaký tam byly poměry, jak to je vlastně v kloboučnický dílně. Takže to je taková jako trochu historická, ale pak máme v Chrudimi i další hry, co je třeba víc pro děti, legendy staré Chrudimi, kdy vy vlastně jako procházíte Chrudimi a věn zastavíte se na místech, které jsou jako významný a zjišťujete o tom, kdo byli Filištíni a kdo byl Kat Mydlář a další osobnosti, které jsou s Chrudimi vázaný, ale je to vlastně dělaný formou pro děti, takový třeba bych řekla 8 až 10 let, takový jako střední věk. No. Takže máme různé hry.
0: Jak jste řekla o Filištínech, hned se mi vybavilo pivo Filištín, ale na to se asi děti neptáte.
1: Ne.
0: Je to nepřeberné množství her, velmi zajímavé. No, můžeme se podívat na epligo.cz, kde je to možné zjistit o tom mnohem více. A možná na závěr, kdyby někdo přišel s tím, že chystá velkou oslavu a chtěl by od vás vymyslet nějakou hru přímo na míru, jste toho schopné?
1: Určitě jsme toho schopné. Ať se nám ozve a vymyslíme vlastně, co potřebuje, jakou chce pointu. Je to vlastně vždycky tou formou, že zadání je v mobilu, takže to je ideální na místa, kde vy nemůžete jako zasahovat, lepit nic na zdi, nebo chcete, aby šly si skupinky zvlášť a nebyly na sobě jako závislí. Takže určitě to jde využít takhle, že se vytvoří ta hra do mobilu a vlastně vy jí máte pořád. A může to být na oslavě, nebo to může být na nějaký team building, nebo to může být i jako na propagaci nějaký firmy nebo něco. Protože třeba s tou Chrudimskou knihovnou, to je vlastně ta hra začíná v Chrudimské knihovně. Pokud jste máte registraci v Chrudimské knihovně, máte ji zdarma, jinak si ji normálně objednáváte. Jo? Takže tam jde vytvořit i takováhle kooperace.
0: Takovéhle propojení. No moc děkuju za dnešní povídání.
1: Já taky.
0: Ať se vám daří ve vaší práci a hlavně ať vás pořád baví. Díky moc a nashledanou.
1: Děkuju moc, nashledanou.

mi zmizela, zmizela jako laň u lesa ze nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marný.

0: Pokud jste včera poslouchali naše dopolední povídání s dětmi, tak víte, že vám v minutovém okénku vysvětlovali pojem cestovní ruch. No a kdo hodně cestuje, je bohatý. Máme na mysli bohatý na zážitky. A o bohatých lidech, pravda v tom jiném slova smyslu, si budeme povídat dnes. Dětí se ptá Tereza Brázdová.
1: Co to znamená, když se o někom řekne, že je bohatý?
2: Já vím, co je ten bohač, který dostane zlato.
1: A jenom zlato?
3: I diamanty.
4: A má i peníze.
5: Ještě může být zlatý ještě auto a domeček taky může být zlatý a může být ještě zlatý balák.
1: A jak se lidé stanou bohatými?
6: Já vím.
7: Oni se stanou, když mají hodně peněz a diamantů a prstenů.
1: No dobře, ale kde je vemou? Za co si je koupí?
7: Když pracuje hodně práce.
1: Tak si vydělá hodně peněz?
7: Jo.
1: Chtěla bys být bohatá?
7: Jo.
8: A já bych chtěla být hodně bohatá a chtěla bych mít hodně prstenů a hodně diamantů a hodně zlata a hodně peněz a hodně prašuji.
1: A kdybyste byli skutečně moc bohatí a měli si koupit jednu věc, co by to bylo?
9: Já jsem si třeba chtěla koupit balák, pilátský diamant a s pokladem.
10: Breathless drive on a downtown street.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec Miroslav Hanuš.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: Jak se vám líbí tahle písnička? Ty, Petr Rezek, je to zase taková z těch méně známých. My jsme rádi, když můžeme nabídnout i ty méně ohrané. Vidíte
1: ty to? Jitko. Dobré odpoledne.
0: Zdeněk Novák ve studiu.
1: Už za chvíli. Teď stále ještě dobré dopoledne.
0: Je to tak, za 7 minut 12 hodin. Písničky od srdce se nám blíží a ty tam máš jednu specialitu, že?
1: Ano, bude jedna speciální melodie, výjimečně, protože budeme přát k jedním s tým narozeninám a to si zaslouží udělat výjimku, když má někdo 100 a víc,
0: to
1: tak to nás samozřejmě obměkčí a zařadíme písničku na přání.
0: A potom už se rozjede prout zajímavostí z našeho kraje, tedy po té 14. hodině.
1: Je to tak, tak třeba se zaměříme na to, co se děje v Moravské Třebové. Město dostalo 1 milion korun na rozsáhlou výsadbu stromů v okrajové části Boršov, tak řekneme, kdy začne a proč právě tam. A taky se zastavíme na zámku v Pardubicích. Dnes už nebude řeč o tom objevu renesančního kazetového stropu, ale bude řeč o tom, že na zámku startuje divadelní festival Bernstein Love.
0: I na to se můžete těšit. No a na pátek máme ještě minutku, tak můžeme, než vznikne anonce, kterou jsme teď na poslední chvíli vyráběli, přijďte na Opaťák, budeme tam.
1: Oblečení.
0: Oblečení, i když i nuda pláž nás, nebo ani nuda pláž nás nemine. Nebudeme mít vysílání páteční, už je to jisté, mezi 9. a 12. z Opatovic nad Labem. A domlouvali jsme se i s historikem a místním pamětníkem panem Kracíkem, už se na to moc těšíme, podíváme se.
1: Na místo opatovického kláštera.
0: Kde stával? A kde Zdeněk?
1: Kde měl být nějaký poklad a já jako malé dítě, protože babička byla z Opatovic nad Labem, jsem otravoval a pořád jsem je tahal na to místo, kde byl ten klášter, abychom našli ten poklad.
0: Tak poslouchejte, v pátek od 9 do 12, ale dnes je teprve úterý. Hezký poslech.

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Libuše Švormová slaví 90 let.
2: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
2: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu Radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Pardubice chystají další losování startovacích bytů. Turisti v Prachovských skalách v Českém ráji by měli dodržovat zákaz kouření. Premiér Andrej Babiš jedná na ministerstvu financí o státním rozpočtu na příští rok a odpoledne bude slunečno a teplo, jasno až polojasno, teploty do 27 stupňů. Hezké poledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěr. Pardubický magistrát plánuje v září další losování nájemníků startovacích bytů. Na jaře už město tímto způsobem přidělilo prvních 12 bytů ekonomicky aktivním lidem nebo párům do 30 let za zvýhodněné nájemné. Teď radnice nabízí dalších 13 nově opravených bytů.
4: V nabídce jsou garsonky i byty 3+1, a to od 28 do 68 metrů čtverečných. 12 z nich se nachází v Polabinách a jeden v centru města. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
3: V Chrasti začne stavba nových sociálních bytů. Město na ně nechá upravit vilu u Sokolovny, kterou před časem odkoupilo. Náklady radnice odhaduje na 20 milionů korun a už vybrala firmu, která přestavbu zajistí. Turisti v Prachovských skalách v Českém ráji by měli dodržovat zákaz kouření. Ten platí na celém území skalního města bez výjimky. V suchém létě výrazně stoupá riziko požárů a případný zásah hasičů je v lesích a na cestách okolo skal velmi komplikovaný, upozorňuje spolumajitelka Prachovských skal Rita Štoršliková.
5: Připomínáme, že v celém areálu přírodní rezervace Prachovské skály platí přísný zákaz kouření. Kouření je povoleno pouze ve vyhrazeném prostoru u turistické chaty Prachov.
3: Schodek státního rozpočtu na příští rok má být podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO výrazně pod 400 miliardami korun, řekl to dnes České televizi. O sestavování rozpočtu teď jedná na ministerstvu financí. Prioritou budou pro Babiše v příštím roce hlavně investice do dopravní infrastruktury. Pokračovat chce ve výstavbě dálnic nebo obchvatů u některých měst a obcí. Investovat by měl stát taky do zdravotnických zařízení. Vzniknout by měly nové psychiatrické nemocnice nebo onkologická centra. Své představy o rozpočtu na příští rok premiérovi už předali jednotliví ministři, pokračuje Babiš.
6: Samozřejmě zvlášť investice a zvlášť jsem si vyžádal top 20 výdajů.
3: Česko má podle Babiše v příštím roce taky splnit alianční závazek vydávat 2% HDP na obranu. Nižšího schodku chce pak dosáhnout třeba díky příjmům z EET. Španělé očekávají vlnu veder, která zřejmě zkomplikuje hašení rozsáhlých lesních požárů. Hasiči v centrální části země zaznamenali v uplynulých hodinách v boji s ohněm pokrok. Teploty v Madridu a okolí mají ale dnes i v příštích dnech překročit 35 stupňů Celsia. Na extrémní úrovni je proto i riziko vzniku dalších požárů. Ty současné už spálily 77 tisíc hektarů plochy. Kromě středního Španělska hoří taky na jeho východě, poblíž města Valencie. Národní stav nouze už v zemi platí 6. dnem.
0: Počasí.
3: Odpoledne bude v Pardubickém kraji slunečno, bude jasno až polojasno, teploty 24 až 27 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 2 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Pozor ještě na možné došetřování dopravní nehody, která se stala v Chrudimi ve Škroupově ulici, nehoda osobního auta s chodcem.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Úterý jako malované a kdo ho nemáte, tak vám přejeme, ať se prostě dostaví dobrou náladu, někdy pomůžou vyčarovat písničky a od toho jsme tady my, pojďme se pozdravovat, chválit, pošleme si gratulace a my z rozhlasu přidáme prostě písničku a už za chvíli se ozve jedna netradiční a taky přání bude naprosto výjimečné, počkejte si.
7: Písničky od srdce se Zdeňkem Novákem.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A ještě než se ozve první vzkaz, první přání, tak si připomeňme, jaké jsou kontakty do Písniček od srdce, které to budou až do 13. hodiny. Princip je takový, my tu máme vybrané písničky, vy přidáváte přání, která posíláte nebo telefonujete. Takže 726-464-848, to je telefon k nám. Nebo můžete psát SMSky ve tvaru Pardubice, mezera, váš stručný vzkaz na číslo 90 011 04, nebo je tu e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a taky formulář na našem webu. Tak vidím, že SMSky už nějaké dorazily a taky vidím, že tady máme připravené jedno přání z e-mailu. Tak půjdeme na to. Ještě předtím zmíním, co tu máme v hudební nabídce, takže třeba Olympiky, Krištofy, Radka Tomáška, Věru Martinovou, Mekýho Žbírku, Petra Spáleného, Petra Kotvalda, Pokáče a pak spoustu zahraničních melodií. Vybírejte.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: Jak to funguje ve všední dny po obědě? Písničky jsou vybrané, nabídku jsem vám řekl a vy přidáváte telefonická nebo písemná přání, ale je tu jedna výjimka. Pokud někdo slaví 100 a více let, tak má právo si písničku přát. A to je případ následujících minut. Takže pozor, pozor, pozor. Skoro by to chtělo fanfáru. A taky, že jste ji slyšeli. 28. července, to znamená právě dnes, se paní Marie Nováková z Janovic u Chrudimi dožívá požehnané stovky. Milá mami a babi, děkujeme ti za všechno, co jsi pro nás vytvořila, za pracovitost a životní moudrost. I dnes se zajímáš o vnoučata a pravnoučata, o jejich práci, studium, ale i o dění v místech, kde jsi prožila život naplněný těžkou prací v zemědělství, ale i rodinnými radostmi. Děkujeme za vše a přejeme hlavně hodně zdraví. Miluška a Milan s rodinami. A posílají strahovanku.

0: To jsem se tak zaposlouchal do téhle písničky, teče potůček bublavý a ještě jednou zdravíme paní Marii Novákovou z Janovic. Tahle písnička byla právě pro ni.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: No a v SMS-kách už tu stojí spousta informací. Samozřejmě, že vyřídíme, ale telefonáty, ty musíme vzít přednostně do vysílání, abyste nečekali. Tak vám přeju dobrý den.
2: Dobrý den, tady Alex z České Třebové.
0: Alex nebo Aleš?
2: Alex.
0: Alex z České Třebové. A ten Alex nebo ta Alex?
2: Ten.
0: Tak, Alexi, prosím tě, pověs mi, koho chceš pozdravit.
2: Moji babičku.
0: Mhm, babička poslouchá někde za rohem?
2: Ne, to České Třebové.
0: Jo, takže prostě z České Třebové do České Třebové posíláš písničku a babička má nějaký svátek, narozeniny nebo zdravíš jenom tak?
2: Jenom zdravím jí.
0: Výborně, tak snad poslouchá. Máš informace o tom, jestli má naladěný rozhlas právě?
2: Jo, ano, poslouchá vždycky.
0: Je, tak to má teď radost. To si říká, to je ale hodný vnuk, to je ale hodný Alex. Tak co jí pošleme, něco českého nebo zahraničního?
2: Něco českého.
0: Něco českého a něco takového staršího trošku nebo novějšího?
2: Něco staršího.
0: Něco staršího, tak já se tady dívám, co by jí mohlo udělat radost. Já myslím, že takový Radek Tomášek, toho si zaspívá společně s námi. Posíláme Alexi a tobě děkujeme, že jsi vzpomněl za babičku, jo? Ahoj.
2: Děkuji.

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: Pokračujeme, vyřizujeme vzkazy. Tak koukám, 12 hodin 20 minut, nejvyšší čas vystřídat Radka Tomáška, Robího Williamsem. Zahrajte písničku Miladě Vítkové, Lindě Pěnkavové, Věrce Němcové a Editě Těňčové k narozeninám. Hodně zdraví, štěstí, pohody přejí Sloukalovi. No a nenapsali si o nikoho konkrétního z dnešní nabídky, tak jsem si říkal, že tahle romantika udělá radost.

0: to. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Český rozhlas Pardubice.
3: Vypadá to, že v písničkách Od srdce Českého rozhlasu Pardubice se s někým pozdravíme. Jsme ve spojení, ptám se, dobrý den.
4: Dobrý den, tady Milada z České Třebové.
3: Je zase Česká Třebová, tak to, ano, to jsme rádi.
4: Já bych dodatečně chtěla dát zahrát paní Aničce Karlíkové z České Třebové k jejímu svátku. Já nevím, jestli si můžu vybrat. Nebo...
3: Řeknu vám, co tady mám. Olympiky, Krištofy, Věru Martinovou, Mekyho Žbírku, Petra Spáleného, Petra Kotvalda, anebo zahraniční písničku.
4: No tak tu Věru Martinovou.
3: Věra Martinovou.
4: Tak hodný.
3: Já jsem vás typoval na Věru Martinovou. Kůň, co vyhrál nejslavnější Steeple Chase, se ozve tahle pardubická. Výborně. Vám taky. A víte, co písnička je i pro vás, ať máte taky radost.
4: No to jsem ráda, děkuju vám.
3: Ať se daří, nashledanou.
4: Vám taky, nashledanou.
0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: Za chvíli bude půl jedné a ať dlouho nečeká další posluchač nebo posluchačka, tak pojďme vstoupit do spojení. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady posluchačka Jarka. Pane redaktore, já bych taky ráda dala zahrát ty paní Novákové, které jste hráli těm sto.
1: Jo, k té stovce.
2: Ale víte co, kdybyste jim mohli zahrát po starých zámeckých schodech, když je to v té stovce. Vy vyhrajete všechno pro ty mladí a pro ty seniory nehrajete skoro nic za celou dobu.
1: To není určitě pravda, my vám děkujeme za tohle přání. Po starých zámeckých schodech už teď hrát nebudeme, ale děkujeme za to, že jste si na paní Aničku vzpomněla. Udělali jsme výjimku a na její přání a na přání její rodiny jsme jí poslali písničku o tom Potůčku Bublavém. Tak a teď si pozdravíme s dalším posluchačem nebo posluchačkou. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je posluchačka Anna.
1: Výborně, zdravím paní Anu.
3: A já zase mám taky stížnost. Pro malé děti nic nehrajete. Já mám dneska pravnoučka Viktorka, který slaví svátek a byly mu 2 roky.
1: Víte co, tahle hodina je takhle daná, nebudeme o tom asi diskutovat, nebudem, ale mám tady pokáče v nabídce a to
3: pokáče
1: je něco pro mladé.
3: Jestli to má to v lese, tak to je ono.
1: V lese? No skutečně tady je připravená od naší hudební redakci. No a jinak paní Aničko, jak vy se máte?
3: Teď jedu z Ústí, teď jsem teda zastavila, abych nedělala nějaký haláje.
1: Jo, jasně.
3: Jasný.
1: Takže řídíte, jo?
3: Protože kola, ano, řídím kola a seniori na silnici zavadzej, jo?
1: No, já bych to tak neviděl. Jsou seniori, kteří určitě řídí líp než lec, který mladý.
3: No, tak jako snažím se.
1: No jasně, já si myslím.
3: Ale chci dát zahrát Viktorkovi, Stárkovi do Českých Lipchav. Všechno nej.
1: Výborně.
3: Šestej pravnouček.
1: Tak pozdravujeme ho taky a mějte se krásně.
3: Ano, vy taky a zvu vás, až někdy pojedete kolem, ať se konečně stavíte.
4: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese.

0: krutnou nudu.
1: Tak to byl Pokáč na vlnách Českého rozhlasu Pardubice.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: Je to tak, ty polední samozřejmě jsou tady od pondělí do neděle a o víkendu i bonusové po 17. a tam dokonce můžete vybírat, co chcete, včetně dechové hudby samozřejmě, takže to je o víkendu tady takový bonus ve vysílání. Kdo je tam? Ptám se další telefonující. Dobrý den.
3: Dobrý den, Anička Moravská Třebová. Já prosím písničku pro svoji kolegyni Věrku. Má dnes narozeniny.
1: No,
3: a pana Sbírku, prosím.
1: Je, já ho tady mám připraveného, chtěl jsem ho pouštět, přidat k nějakému přání, které tu je, tak jsem rád, že to takhle pěkně vyšlo. Takovou pomalejší tady mám, houpavější. Když teď se rozezní první tóny, tak už poznáváte, která to je.
3: Ano,
1: pozdry,
3: děkujem.
1: Čo pro těba mám. Ať se darí, nashledanou.
3: Nashledanou.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: Letí to letí, už je 12.38, ale pár přání určitě ještě stihneme. Vidím, že tady máme ještě dvě v SMS-kovníku, pak tady tuším něco v e-mailu, tak rychle. Milé rádio, zahrajte prosím nějakou zahraniční pecku pro dobrou náladu, radost a pro pohodu všem. Hrajete prý super, píše posluchačka Zdena ze Svitavska. Tak nevím, jestli jde o takovou tu klasickou vypalovačku, ale pecka to určitě je. In the summertime, Mango Jerry. Co? To bychom si mohli dopřát letní melodii. Jdeme na to.

A jedeme dál bez dlouhého zdržování, protože nám napsal i posluchač Ondra, který chce zahrát písničku Babičce a mamce, něco od Petra Spáleného, který je dnes v nabídce poledních písniček od srdce, při nějakou hezkou písničku. Tak my tu máme připraveného mistra zkratky.

0: Zajímá vás, jak vypadalo rozhlasové prostředí v 60. letech?
1: Jeden z pohledů na obyčejné i neobyčejné dny rozhlasové pracovnice nabízí pětidílná četba z knihy Daniely Pražanové s názvem Pošetilost. Autorka působila necelých 10 let v Hradeckém rozhlase. Dozvíte se například, jaká atmosféra v rádiu převládala v období takzvaného Pražského jara, ale i o tom, jak vypadalo hektické vysílání během srpnové okupace. Četbu na pokračování poslouchejte každou srpnovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Úterní písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice s datem 28. července pomalu, ale jistě míří do finále. Vidím tu ještě, že tu uvízla moc pěkně SMSka od posluchačky Věry, takže přečtu, vyřídím, prosím o písničku pro naši sestru Lídu Dolin-Hartic k dnešním narozeninám. Přejeme štěstí, zdraví, lásku a pohodu. Za všechny sourozence tady děkuje Věra.

Králíkách ještě letos začne odstraňování skládky žárovek po bývalé Tesle. Detaily vám řekneme za chvíli ve zprávách a pak už bude naším hostem ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice herec Miroslav Hanuš.

0: Radio Servis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, strážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Pardubický kraj plánuje stavět další solární elektrárny na svých budovách. V Králíkách ještě letos začne odstraňování skládky žárovek po bývalé Tesle. V Česku stoupá počet případů porušování mezinárodních sankcí. A odpoledne bude slunečné, teploty až 27 stupňů. Hezké úterý vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Na veřejných budovách v Pardubickém kraji vzniknou další fotovoltaické elektrárny. Výstavbu připravuje pardubické hejtmanství v areálech středních škol, zdravotnických a sociálních zařízení anebo v dětských domovech. Slibuje si od toho provozní úspory. Celková hodnota chystaných projektů přesahuje 140 milionů korun. Pomoc by měly dotace.
3: Doteď vybudované solární elektrárny aktuálně fungují ve víc než 20 organizacích zřizovaných krajem. Jedna z posledních fotovoltaik vznikla v areálu automobilní školy v Holicích. Škola díky tomu snížila odběr elektřiny ze sítě až o 30%. Vyrobenou elektřinu navíc ukládá do bateriového úložiště a přebytky sdílí s budovou domova mládeže. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: Areál bývalé Tesly v Králíkách na Orlicko-Ústecku čeká sanace kalového jezírka a skládky starých žárovek. Těch je na místě asi 600 tun a způsobují kontaminaci okolní půdy rtutí. V plánu je taky odtěžení kalového jezera, kde jsou usazeniny s těžkými kovy. Firma, která aktuálně v areálu sídlí, využije na sanaci dotaci z evropských peněz, říká jednatel společnosti Pavel Musil.
4: Ta skládka bude na likvidaci jednodušší, jednalo by se asi o tento podzim. Sanace kalového jezírka bude složitější, předpokládáme, že se bude odtěžovat v zimě. Celkem ty práce by měly být hotové do 2 let.
2: Žně v Královéhradeckém kraji pokračují. Podle statistik Ministerstva zemědělství jsou zatím výnosy průběžně nižší než vloni. Sklizeno je téměř 39% ploch s obilím, u ječmene jde už o víc než 94%. Podle odhadu Českého statistického úřadu by letos měla celková sklizeň obilovin klesnout přibližně o 17% na 422 tisíc tun. Od začátku ruské invaze na Ukrajinu v Česku výrazně přibylo případů porušování mezinárodních sankcí. Řekl to pražský vrchní státní zástupce Zdeněk Štěpánek v podcastu Odkryto.cz. Doteď bylo obviněno 8 lidí a 3 firmy. 2 další jsou podle Štěpánka před soudem a jeden člověk už si vyslechl rozsudek. Finská armáda kvůli riziku zbloudilých dronů dočasně uzavřela část vzdušného prostoru poblíž hranic s Ruskem. V oblasti u jižního pobřeží země taky omezila námořní dopravu. V červenci se to stalo už po několikáté. Finsko opatření přijímá preventivně pro případ, že by se do jeho vzdušného prostoru dostaly ukrajinské bezpilotní letouny útočící na cíle v Rusku.
1: Počasí.
2: Odpoledne je a bude v Pardubickém kraji slunečné, bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, na horách 17 až 20. Povane mírný severozápadní až západní vítr. Tlak slabě stoupne, biopředpověď ta je na středním stupni číslo 2 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Mírné zdržení na silnici 1/35 mezi Mítem a Hrušovou a stále platí uzavírka silnice 1/36 v úseku mezi Pardubicemi a Sezemicemi.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
5: Televizní diváci si ho oblíbili díky seriálovým rolím majora Korejse či starosty Hložánka. Je také divadelním režisérem, v prosinci ho čeká premiéra a občas si střihne roli moderátora. Nedávno diváky provedl předáváním Centálie. Miroslav Hanuš, vítám vás. Dobrý den.
6: Alex a host.

0: Herec a divadelní režisér známý co by major Korejs z případu prvního oddělení nebo jako starosta Hložánek ze seriálu Ulice Miroslav Hanuš má za sebou výjimečný večer. Vy jste se nedávno ujal moderování Centálie.
1: Ano, byl jsem lapen, není to, občas se tomu věnuju, ale ty Tálie, to je vždycky takový trochu problém. Když to dělají herci, tak takhle, já jsem jim dopředu řekl, to nevíde, jo, Ondřejovi Kapkovi, prezidentovi, já se, to nemůže vyjít, Ondřeji, ale to jsem mu řekl už ve chvíli, kdy jsme se dohodli, jo, protože vždycky budu pro někoho moc starý, moc mladý, moc chlap, moc ženská, moc vtipnej, málo vtipnej, že jo? Když to dělají novináři, tak lidi nadávají, že oni umějí moderovat a takovým tím suchým způsobem, někdo je zas moc na ně komunální, no tak jsem si říkal, tak ještě než půjdu do důchodu, takže bych si stihnul ještě tohle to zkusit, protože přece jenom je to adrenalin, je to z národního a je to přímý, že ano. A pod rukama se vám to sype časově, což se mi přesně dělo celou dobu.
0: Tak, ale ono to není první vaše moderování, vy čas od času moderujete, tak jak dlouho jste zvažoval tu nabídku, zda Tálie moderovat? Bylo to vlastně jakoby radost, nebo měl jste radost z toho, že jste tu nabídku dostal?
1: No, radost jsem měl a současně to je takový to, a tím vzniká otázka, že jo, tak máte radost a starost. No a pak jsem si řekl, já to ještě zkusím, už jsem se chystal, že budu tak v klidu, jak si se blíží k tomu důchodu, budu dělat ty věci, co umím. A tohle jsem si řekl, no to je zajímavá výzva, to zkusím, jestli pak ztroskotám nebo ne. No.
0: A jak jste se hodnotil zpětně? Jaký jste měl pocit po skončení Tálie?
1: Já jsem byl úplně v pohodě. A vlastně jsem měl takové hezký ohlasy, jo, mimo pár fakt komických takových těch, jak ty lidi musí se vyjádřit, tak já nemám žádný sítě, nic, ale žena mi to vyzobává, ty nejlepší kousky dostávám, takhle přijdu domů, lehnu si a podívej, co o tobě píšou, že tak tam jsou nějaký jakový, že to se nedá ani reprodukovat, že je to tak asi jasný, co tam tyhle týpci píšou.
0: Není na světě člověk ten, který by se zavděčil lidem
1: ano,
0: všem.
1: Ano, tak Mirek ten, který by se zavděčil lidem všem.
0: Jak probíhala příprava?
1: Já jsem si psal i scénář k tomu, samozřejmě ten sižet základní je danej, pořadí těch. No a pak jsem, mně se ty věci často jako zdají v noci, já si napíšu jako ten scénář, ale pak se mi třeba zdá, jakým způsobem to interpretovat, jo? Nebo jak to rozšířit, to jsem to postavil na některých prostě postřezích, historkách a pak jsem tam ještě citoval z Ladislava Vančury z Rozmarného leta, který mám hrozně rád a tam byly takový skutečně jako vhodný místa, tak jsem je použil. No a dost jsem se připravil pečlivě, bych řekl, že být připraven toť vše, Hamlet. No tak jsem říkal, než se to začne hroutit, tak abych věděl, co přijde, tak jsem si vypracoval dost jako propracovaný scénář, z kterého jsem hned asi po 12. 13. minutě a mělo to, že má to skoro 2 hodiny, jsem začal slevovat, protože z těch boků na vás mávají ty asistenti a říkají, už seš -5 minut, už seš prostě 10, 15, jo, a je to přímý, no.
0: Jste ale to mohl roztrhat rovnou potom ten scénář.
1: No, a tak já jsem vybíral ty nejlepší kousky a skákal jsem, že jo, vynechával jsem otázky na ty předávající, protože jsem chtěl nechat co nejvíc prostoru těm, co děkují, že jo, což je problém, protože ty vždycky dostanou citovou závrat, že ztratí pojem času a děkují. Mladí se dojímají a děkují prostě 3x díl a staří se dojímají, protože už je to třeba naposled a děkují taky 3x díl, no takže vám to nevíde, ale jenom o 15 minut, takže řekl bych, nebylo to tak špatný na to, že jsem nikomu. Jo, když tam byl třeba Václav Moravec, který je zvyklý dělat s politikama, že jo, tak ten prostě, ten jedinej snad dodržel ten čas, protože ten prostě to vypnul toho člověka, úplně mu to jako sebral ten mikrofon a nedělal mu to problém. Ale to jsou moji přátelé, kolegové, no tak to jsem já nedělal.
0: Miroslav Hanuš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu Zámecké léto. Leto.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Herec a divadelní režisér Miroslav Hanuš je naším hostem. V minulém vstupu jste popisoval nebo přiblížil svou akci, nebyla to vaše akce, ale akci, kterou jste moderoval, předávání Centálie v Národním divadle. Vy jste ale v Národním divadle nepůsobil, respektive hostoval jste tam nějak ze začátku své kariéry.
1: No, na škole ještě? Když jsme všichni tak jako vlastně statovali nebo hráli velice malé role, tak já jsem tam hrál, ano, hrál jsem tam i se svojí profesorkou Regínou Rázlovou. Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou. Nezvalův text, který se už dneska moc nehraje. No a byl jsem natřenej celý nahnědo, měl jsem jen takový suspenzor a jakože jsem hodně opálený, tak jsem byl natřenej nahnědo a skoro díl trvalo to ze sebe umejt, než tu roli odehrát. No tak na začátku. Ale bylo to Národní divadlo, bylo.
0: A že byste se tam nějak upíchnul, zůstal tam, o to jste se nesnažil, neusiloval?
1: Ani ne. To jako já jsem ta generace, co ještě k tomu vzhlížela, jako takové té metě, kde byli mistři a tehdy to, se to nosilo trochu jinak než dneska. A tak jsem se na to necítil. Ale je pravda, že z mého ročníku tam prakticky rovnou šla Simona Postlerová a Bára Hrzánová a ty šly jako rovnou tam. Řada lidí tam šla jako rovnou, ale pak nevydrželi třeba. Že rozptýlili se do jiných ústavů.
0: Tak no. Vy jste těch ústavů také prošel celou řadu, ale když ještě zůstanu v Národním divadle, kde jste tedy byl krátce během svých studií, jaké bardy jste tam stihnul zažít? Jako rád vzpomínáte?
1: Byl tam pan Vrabec, pan Ráš, Blanka Bohdanová třeba, tu jsem hrozně jako obdivoval. Paní Holišová třeba, nebyla tak známá, ale výborná herečka podle mě. A byl tam pan Kemr ještě, pan Hrušínský, pan Růžek, že to prostě byly skutečně ty kapacity nejvyšší, který jsem s úctou pozoroval.
0: Měli nějakou svoji speciální šatnu, do které, řekněme, obyčejní herci neměli
1: tak
0: přístup?
1: Tam je šaten řada, že? A oni se teda o ty šatny musí dělit, protože je to třísouborové divadlo, takže co se hraje ten večer, tak mám tu šatnu, ale každý tam měl asi svoji skříňku, no. A pak jsem ještě hostoval na Nové scéně, to byly Nezralé maliny, se jmenuje ta instance televizní, to je pan Hubač a tam právě hrál pan Růžek s panem Hrušinským mimo jiný teda a já jsem vždycky koukal, jak oni se budou soustředit, protože šli na takovou hodně jako nadupanou scénu a oni se soustředili tak, že stáli v těch šálách těsně jako krok před tím jevištěm a bavili se o fotbale. Jo? Ale s tím krokem šli a rovnou prostě silná emoce, rovnou to tam jako zapíchli. A já jsem říkal, no takhle se dělá to soustředění. A pak jsem to pochopil, já to dělám dneska taky vlastně, že já si oblíknu ten kostým a už se blížím, už vím, co budu hrát, už jsem v tom pocitu, ale vedle toho dokážu vést keci, mě teda fotbal nezajímá, takže jsem o něčem jiným, ale vlastně to je takový jako ulehčování toho nadupaného kotle a tam vejdu a můžu rovnou. Takže později jsem to pochopil, tenkrát mě to udivovalo, o čem se tak vášnivě baví, o fotbale. Prostě.
0: No to, že vy se nebavíte o fotbale, to mě vůbec nepřekvapuje. Vy jste někde řekl, že sport neuznáváte. I o tom budeme mluvit.
1: Takhle, já se sportem nesouhlasím.
0: Jo, ano, že se sportem nesouhlasíte, to je přesné. To je přesné, ano. Tak i k tomu se dostaneme. Miroslav Hanuš je naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do pořadu Alex a host přijal Miroslav Hanuš, herec a divadelní režisér, dobře známý ze seriálu Ulice či Případy prvního oddělení. Ulice nedávno slavila 20 let od svého vzniku. Jak vy jste dlouho v Ulici? Byl jste u jejich začátku?
1: Ne.
0: Vy jste přišel během...
1: Já myslím, že jsem asi 12 nebo 15 let, nevím, a já jsem měl vždycky vlastně jako menší roli, akorát, že ona časem vznikla jako velice výrazná, takže...
0: Čím to? No, přikládáte ta, nějaké zásluhy sobě?
1: Především sobě. Kdy jsem si jako vypracoval, ostatně Korejce jsem si taky vypracoval. Jednu chvíli úplně na začátku se uvažoval, že Korejc tam bude třeba 6 dílů a přijde někdo jiný, ale Korejc se tam tak zaryl, že ho nebylo lze odstranit a zůstala mi ta role. No, tak snad to jako dělám dobře a teď je to taková role zábavná trochu, invalidního důchodce už, takový, který plácá blbosti. Jo. Předtím to byl takový politik, který byl na ženský a na pití.
0: Teď mluvíte o panu Hlažánkovi, starostovi.
1: O Hlažánkovi, jo. Vypadalo to, že narážím na někoho, nebo...
0: Říkal jsem si, Korejs, jestli se nám někam nevyvinul.
1: Korejs je vzorňák, jo.
0: Tak.
1: No. Ale Hlažánek, ten si odžil svý, jako... Takže dneska se tam už tak jako zmateně potuluje a plete se do politiky, ačkoliv je v invalidním důchodu, ale pořád má dojem, že by jako měl co říct. No, tak, ale jsem tam už jenom tak občas, ale pořád, teď mi zase nabízeli smlouvu na další rok, takže pořád občas jsem povolán, abych trochu pobavil, protože těch linek humorných tam není jako mnoho, ale ta moje postava toho popleteného politika bývalého je vtipná.
0: Tak 20 let Ulice, jak ještě dlouho to odhadujete, že Ulice bude žít?
1: Já myslím, že tak ten vzor, protože to je remake, nebo jak se to jmenuje, není to úplně remake, že? Je to britský seriál původně a ten se točil 50 let. A skutečně tam někteří, kteří tam nastoupili jako děti, což bylo tady u nás taky, že dospělí, dneska jsou velký herci, tak tam byli celý život. Oni teda odskakovali, dělali i jiné věci, ale ten, kdo hrál tam velký role, tak tam skutečně prošel až jako do smrti tím seriálem.
0: Takže nejste ještě ani v polovině.
1: No,
0: podle toho.
1: Já už asi jo.
0: No a když se dostaneme k té druhé vaší výrazné seriálové roli, Majora Korejse, tak on byl velmi neoblíbený, arrogantní, teď dělal ty své podrazy a ta role se vyvinula, no, překvapivě, byť to byl kriminální seriál.
1: No, to je taková atypická věc a pro herce řekl bych velmi šťastná, protože obvykle u těchto seriálů se žádá, aby se prostě ten typ pořád opakoval, jo, ten tým je sestavený nějak, jo, třeba teď frčej, že jo, ženy, jo, teď je asi 5 seriálů, kde ta hlavní vyšetřovatelka je žena, takže tam je žena, většinou rozvedená s milostnými problémy, že jo? V některém díle dorazí její bývalý manžel či milenec, také policista, že to se tak opakuje. No a pak je tam jeden starý, jeden mladý fešák, mladá popletená, no to je taková klasická sestava, to se tak jako pořád opakuje dokola, divák si to žádá. Není zvědavej na vývoj těch postav, ale Korejs se překvapivě vyvíjel. A tak on odešel na konci té druhé série, kdy se předpokládal, že už se nebude točit dál, a ještě se točila třetí a kluci vymysleli, aby ho dostali zpátky, protože on se povýšil na to ředitelství nějaký policejní, tak mezi tím dostal 2 infarkty a umřela mu žena. A on prostě, člověk se úplně nezmění, ale jako to, co by ho zajímalo, já jsem říkal, chlapi, to jste udělali dobře, protože já vám celou dobu říkám, že Korejs je vynikající policista. Jo? Možná je trochu vůl, ale je to dobrý policajt a je to srdcem policajt. A ve chvíli, když zůstal sám a děti někam se rozprchly, tak já jsem viděl toho Korejsa, jak tam dřepí v tom Berouně, v tom prázdném baráku. A i za cenu, že půjde s penězma vhodně níž, jo, tam se to funkčně prostě snižuje, tak se snaží vrátit k té praktické práci toho policajta, protože ta ho jediná jako vlastně bavila. No, ale vrací se už jako trochu zdevastovaný a změněný člověk, což je atyp. A pro herce je to velice jako příjemný. A ještě se stává outsiderem na tom vlastním oddělení. A outsideri jsou vůbec dobří hrdinové ke hraní. Jo.
0: Proč? Jsou na outsideri.
1: No, protože buď záporáci, že to je jasný, ale ty chudáci jsou prostě dojemní a teď se tam tak motají, snaží se prosadit. Podaří se jim to, nepodaří, že jo. Zatímco, když tam prostě hraje, já nevím, Filip Blažek drsnýho bouchače a samozřejmě má nějaký problém a jde to dopředu. A on říká, vyhodí to Korejse, nebo se tam chytne, nebo dřív umře, zhroutí se někde v bufetu. Takže ten chudák, a navíc já mám k těmhle lidem blízko, jo. Já když jdu po ulici a teď potkám bezdomovce či prodejce nového prostoru, že jo, čím se živějí, tak já třeba mám 3 ty nový prostory, jo. A tuhle mi někdo říkal, tak proč si kupuješ ty 3? Tak jim dej rovnou peníze. Já jsem říkal, to se mi nezdá dobrý, protože ty lidi se snaží se prostě nějak jako snaží se pracovat, ty příběhy jsou někdy, to je raz, dva. A raz, dva se vám to může stát a jste na ulici. Člověk by to neřekl, ale jo. A já jsem říkal, ale já nechci, aby oni jako žebrali u mě ty peníze. Já jim dám něco navíc, ale to je něco jiného, než když si ten nový prostor koupím a pak ho třeba nechám, když jdu k doktorovi, tak ho nechám v čekárně, jo, ať se ho tam přečtou i jiný lidi. No. Takže já mám tuhleto slabost pro ty lidi a taky je rád hraju.
0: Já budu teď Václav Moravec, přeruším vás, ano. No. Miroslav Hanuš zůstává naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je stále herec Miroslav Hanuš. Už jste v minulém vstupu připomněl svoji výraznou roli majora Korejse, který se, jak jste říkal, vyvíjel, stal se z něj nakonec takový outsider. Možná u někoho mohl vzbudit i soucit.
1: No to doufám.
0: I když si člověk připomněl to všechno, co dělal předtím Kozákovi a dalším.
1: No, tak jasně, ale jsou situace, kdy prostě nikdo není jenom vůl. Jo? My ho známe třeba jenom z práce, kdy ona nás zve a tohle, ale on má přece nějaký další život a tak. A pak, když člověk otevře tu knihu celou, tak se k tomu staví jinak. Že? A když teda někdo měl dva infarkty a umřela mu žena na rakovinu a děti někam zmizly a on zůstal sám, no tak hned každý si myslím, že řekne, no tak ten, tomu se zrovna nedaří dobře. Jako. Tak já doufám, jsem, tam je záběr v tom prvním dílu té druhé, třetí série, kdy o Korejcovi, Korejc tam není, protože je jako ještě pryč a je tam jenom, jak se dívá na televizi, a Ondra Vetchý tam má nějakou diskovku a něco řeší, že jako to. A tam sedí, spousta lidí mi říkala, já si to tak pamatuju. A on je, já jsem jenom seděl a čuměl jsem jako v televizi na tu tiskovku, úplně nevoholený a jedl jsem lečo z konzervy. A jenom jsem koukal a spousta lidí mi řekla, že si ten záběr strašně pamatujou. Ten jediný záběr v tom dílu, jak ten zoufalý chlap tam najednou visí. A že jim bylo líto.
0: Takže přeci jenom ten soucit.
1: Jsem snad vydojil.
0: Jste vydojil. Tak, ale vy jste překvapivě, byť jste už jednou uvedl, že se sportem nesouhlasíte,
1: ano,
0: tak jste
1: nesouhlasím.
0: Se stal místopředsedou fotbalového svazu ve snímku Vyšehrad. Tak no. Nejprve mi řekněte, proč se sportem nesouhlasíte?
1: No,
0: a co s tím chcete dělat?
1: No nic, já s tím nebudu nic dělat, a když je to ty lidi baví, ať to dělají. Jo, já myslím, že to je jako pokažený. Jo, že to je pokažený. Především, jak se do toho míchají prachy a všichni chtějí vyhrát, tak já jsem od sportu očekával nějaký ideály, jo, než kvůli olympijské, ale takové to fair play. Ale já, kam se podívám, tak to je zkažený, to nikdo nemůže popřít. Půlka se, je potřeba zavřít těch lidí, až to rozkrádají, že jo, nebo tam fixlujou s těma výsledkama, a nebo prostě ty lidi se ženou do takových výkonů, že si úplně zhuntujou tě. Takže to není prostě prospěšný. Když jsem se ptal nějakých sportovců, říkal, to není jako prospěšný tělo. Říkal, no to vůbec ne.
0: Vrcholový sport určitě. Ne?
1: To je prostě úplně, jo, na to musí vznikat celý nemocnice, aby opravovali ty polorozbitý sportovce, aby ještě chvíli mohli, než začnou kůhlat do konce života. No tak na tom nevidím nic obdivného. A navíc já nejsem vůbec soutěživý typ, tak mě vůbec nezajímá, kdo vyhraje. Jo. Ne, naopak.
0: Vám je líto toho, co prohraje?
1: No, mě je líto toho, co prohraje. Takže já jsem vždycky říkal, hlejte, mě kdyby dali do brány, jo, tak já tam budu v té bráně, ale vidím, někdo strašně usiluje, útočí na mou bránu, tak já bych řekl, no, jestli vám na tom tolik záleží, tak prosím, račte si vsítit do mé brány, protože mě na tom nezáleží. No, tak mě do brány nedáte, že jo, v tomhle tom.
0: Ano, takže byste uhnul střele.
1: No. A potom ty prachy, kdy se to prostě mění v amorální věc, opravdu, kdy jsou věci tak zmatený, že nějaký hráči stojí prostě desítky milionů nebo co, aby si je přeprodávali nějaký kluby, a jiní lidi nemají co jíst na světě, no přijde mi to zmatený, no.
0: Tak za malou chvíli se vrátíme k vaší roli, tedy místo předsedy fotbalového svazu ve snímku Vyšehrad. Naším hostem je Miroslav Hanuš.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Miroslavem Hanušem alias Korejsem či starostou Hložánkem a překvapivě i místopředsedou fotbalového svazu. Ve filmu Vyšehrad překvapivě, to už jsme vysvětlili v minulém vstupu, protože vy prostě se sportem nesouhlasíte, ale do čela fotbalového svazu, nebo co by místopředseda, jste se postavil, tu roli ano. Jste si střihnul.
1: Tu jsem si střihnul s radostí, takhle, pokud je třeba turistika, výborný sport, jo, si myslím, to proti tomu nic nemám, trošku si zaližovat, zajezdit na kole, pohybovat se, Sokol, nebo takhle, v pořádku, ale...
0: Nesoutěžit.
1: Ale no, nesoutěžit, to je jako základ, nesoutěžit, jo, to bych apeloval na posluchače, nechte toho. A tam toho pána, co jsem hrál, on se nějak jmenuje ve skutečnosti, že jo, je zavřený, nebo je těsně před zavřením, nebo je mezi zavřeníma momentálně, nevím, co mu je, jo, tak toho jsem k tomu...
0: Takový bafuňář,
1: no, to jsou teda nejlepší, jo, ty žádný sport neprovozují, jenom koukají, co by tam jako ukradli a ještě se tváří, že jsou nějaký světlonoši, tak tyhle ty lidi skutečně jako nemám rád. Jo? A já jsem to neměl hrát, měl to hrát někdo jiný, ale to stočilo ten první díl.
0: Jiří Dvořák.
1: Jirka to měl, aha, Jiří to měl hrát, ale měl covid, takže mě zavolali v noci, jestli bych ráno mohl tady, to nebyla rozsáhlá role, to se natočilo za dopoledne, ale když jsem zjistil, že se můžu vyjádřit k otázce sportu, respektive těchto debilů v tom sportu, no tak jsem s chutí se toho ujal a pomstil jsem se svým herectvím tomu člověku skutečnému, já bych ho jmenoval, ale já nevím, jak on se jmenuje. No a pak se točil druhý díl a tam už on je zavřený, ale tak tam jsem jako s chutí pokračoval, no a možná bude i třetí film, ten byl rozdělaný, takže když budou peníze, tak se asi natočí a tam by měl mít zase jako větší nějaký prostor. No. Ale díval jsem
0: pokud
1: se,
0: nebude sedět ještě.
1: No, teď já jsem taky seděl v tom druhém díle. Tam jsem měl celu, v ní jsem měl zlatý záchod.
0: Ano, jo, vlastně. Jo. Jsem viděl tu fotku.
1: A všecko, jako, všecko na světě jsem tam mohl mít. Takže a o tam tuť usiluje o ten post toho šéfa zase zpátky, že z toho vězení. Všecko postavený na hlavu, tak já mám rád ten humor, když je trošku ostřejší a nekorektní, protože tyhle ty tlačiči příliš korektní mě jako rozčulujou, jo. Rysují mě hodně, protože tuhle jsem si uvědomil, že prostě oni ve mně vypěstovali autocenzuru a tu jsem naposledy pozoroval za komunistů. Jsem říkal, nesmíš něco říct a teď si říkám, nesmíš něco říct, protože ty číhači tam číhají, aby mě napadli, že jsem řekl něco proti ženám nebo proti komukoliv, jo. A já prostě jsem hrozně za ženy. Mně to přijde strašně nespravedlivý, jo? Že někdo mi tohle to řekne. No, tím jsem se nějak vzdálil předmětu našeho hovoru.
0: Vzdál jste se předmětu našeho hovoru, ale přiblížil jste se k tomu datu, které jsme nedávno slavili, a to je tedy 17. listopad. Když jste zmínil to, že máte autocenzuru, tak
1: jo.
0: Dáváte pozor tak na to, co řeknete.
1: No, ale za to ty lidi nemám rád a snažím se nemít autocenzuru. Já se snažím být slušný člověk, otevřený. Přehnaná korektnost podle mě vede vlastně k mínusu, protože na ty věci se moc tlačí, lidi to pak nemají rádi vlastně. Takže ano, závan svobody 17. listopadu proběhl, trval asi 3 dny, bych řekl, a pak se to šlo zase rojit jiným směrem, což je asi normální.
0: Miroslav Hanuš je naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: premiéra ve vaší režii a pak vlastně ještě druhá.
1: Ano, ano. Teď bude v prosinci, tuším 11. bude Harold a Mott, velmi známá hra, která je ve Studiu 2 nasazená pro Elišku Balcerovou. Prostě to je vždycky, to hraje nějaká hvězda. Že jo? A Dan Krejčík hraje toho chlapíka. A potom budu dělat věc, kterou jsem už jednou dělal. Pan Kaplan má Třídu rád, kterou jsem dělal to už jako mnoho let. A tentokrát jsem se do ní sám obsadil, protože mám tu roli toho Kaplana tak rád. To bude v Divadle na Fidlovačce. A už jsem to jednou dělal, tak v tomhle případě si dovolím režírovat hru a současně hrát. Dělám to velice výjimečně a když se dělá něco od začátku, tak je to fakt schizofrení. Jsou lidi, kteří to umějí. Martin Huba třeba běžně režíruje věci, v kterých hraje a dokáže to. Mě to uvádí trošku jako, že mi ty kolečka přeskakují v té hlavě. Jo, ale tady jsem si to tak naplánoval.
0: A co vás přimělo po těch 15-17 letech znova režírovat hru? Pan Kaplan má Třídu rád, a ještě se obsadit.
1: No, hledal jsem prostě titul, který by byl komediální, ale trošku by se hodil do té doby, aby to nebyla čirá komedie. A tam ta moje dramatizace spočívá v tom, že prostě v určitém pohledu na uprchlíky, který jsou vyhnaný za války, že jo, a přijíždějí v 30. letech do Ameriky a tam se ty nebohý lidi, kterým je 80 nebo něco, přijeli z úplných vesnic. Zpravidla je to teda židovská populace, ale jsou tam i jiní lidi, který přijedou do Ameriky a teď, aby tam mohli existovat, musí chodit do toho kurzu angličtiny, což je oblíbený, že Marečku, podejte mi pero, dospělí lidi ve škole je to. A mně to přijde současně veselý a současně hodně dojemný, jak ten jejich boj s tou angličtinou je hrozně marnej, jo. Jak tam jsou ty samý lapsusy. No a ten svět se tak hodně pohybuje, tak podívat se i na to téma, který je jako vážný tím humorným pohledem, to je jako důležitý, protože humor je, jak říkám, jediný způsob, jak přežít tenhle ten život. A ten text to umožňuje. Já jsem se vlastně snažil najít něco jiného, ale vlastně jsem nenašel lepší text. Je to i s písničkama, jsou tam tak po těch národnostech, jsou tam vlastně lidovky nebo šlágery té doby, který sami jako hrajem, herci na nástroje a zpívá se. To je to život té třídy. No a nenašel jsem jako titul, který by mě umožnil dělat nejen veselou věc, ale i s nějakou náplní. A ta kombinace, tu mám nejradši, tragikomedii mám nejradši, to je ostatně i Harold a Mott. Tak jsem si řekl, tak já to ještě jednou dám, už je to vlastně dávno, co jsem to dělal. A když už to budu dělat, tak všichni herci jsou jiný, než byli v té původní inscenaci. Upravil jsem to, je to trošku jinak, ale nemoc. A na sebe jsem obsadil, nechci říct, že jsem nikoho jiného nenašel, asi by se našel i nějaký jiný herec, ale já tu roli mám tak rád, protože to je to, co jsem mu říkal, to je trošku ten outsider, to jsou ty samý outsideri, co to vždycky odskáčou, že jo, který nemají prachy na nic, který ty dějiny někam ženou. A tam se pak učí anglicky v 90. kdy je úplně jasný. A když já vím, že tohle je 38. potom jako 41. že těm lidem je 80. a ta válka bude trvat ještě do 45. tak já divák vím, že oni z toho už nevyváznou. Hmm. Že oni asi dřív umřou, než se naučí anglicky. Jo? Tak je to, umožňuje mi to ten tragikomický pohled, laskavej a humornej. Tak jsem to prostě měl velikou chuť to udělat, jak jsem si říkal, když máš chuť, tak si nabídni.
0: Prostě. Tak dobrou chuť. Ať se vám to povede, držím palce a hlavně ať se vám daří. Miroslav Hanuš.
1: Napodobně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V Proseči připravují rekreační les. Do Česka se vrátí tropy, v pátek budou teploty dosahovat až 39 stupňů. V Česku v prvním pololetí stoupla transitní migrace, nejčastěji šlo o Rusy. A zítřek bude slunečný, teploty až 33 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěr. Proseč na Chrudimsku chce vytvořit rekreační les. Město vloni dokončilo stavbu lanového parku. Letos bude následovat přístupová cesta za miliony korun. Změny mají podpořit širší využití obecních lesů.
2: Nová spojnice lesem za 5 milionů korun bude mít asfaltový povrch, takže bude vhodná i pro kočárky, cyklisty nebo bruslaře. Na jaře město plánuje navazující etapu a třetí část má vést k bývalé plovárně. Radnice počítá i se stavbou lesního bludiště, šachového koutku a dalších sportovních i herních atrakcí. Z Proseče Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: V Chrasti začne stavba nových sociálních bytů. Město na ně nechá upravit vilu u Sokolovny, kterou před časem odkoupilo. Náklady radnice odhaduje na 20 milionů korun a už vybrala i firmu, která přestavbu zajistí. Zaměstnankyně správy nemovitostí Hradec Králové, která poslala podvodníkům 46 milionů korun, nebyla podle zjištění policistů nijak napojena na pachatele. Vyšetřování dál pokračuje, říká policejní mluvčí Magdalena Vlčková.
3: V současné době kriminalisté pracují s verzí, že se zaměstnanec organizace stal obětí sofistikovaného a předem připraveného podvodného jednání, v jehož důsledku vznikla škoda v řádu desítek milionů korun. Ve věci jsou nadále prováděny úkony trestního řízení a kriminalisté pokračují v intenzivním prověřování všech relevantních okolností případu.
0: Teploty v Česku budou tento týden znovu stoupat. Ve čtvrtek by měly na celém území přesáhnout 32 stupňů Celsia. Vůbec nejtepleji by mělo být podle meteorologů v pátek, kdy teploty budou dosahovat 39. Už zítra odpoledne čekají tropy na jihu Moravy. Do odvolání tam platí výstraha před požáry, která se bude postupem týdne rozšiřovat do dalších částí Česka. Policie v prvním pololetí letošního roku zadržela 169 lidí, kteří přes Česko přecházeli do dalších zemí Evropské unie. To je o 117 víc než loni, ukazují její data. Většinou šlo o Rusy a nejčastěji směřovali do Německa. Využívali k tomu trasu z Chorvatska přes Maďarsko, Slovensko a nebo Rakousko. Vzrostl i počet lidí s nelegálním pobytem. I přesto má podle policie transitní migrace minimální dopad na bezpečnostní situaci.
1: Počasí.
0: Zítra nás čeká další slunečný den, v Pardubickém kraji bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů, na horách 23 až 26. Povane jen slabý jihovýchodní vítr. Tlak slabě klesne, biopředpověď bude na středním stupni číslo 2 a rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne už většinou dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou, ale se zdržením. Počítejte kvůli práci na silnici na vozovce 1/17 v úseku Heřmanový Městec Nový Dvůr.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Vysílání Českého rozhlasu Pardubice pokračuje, jsou 4 minuty po 14. hodině, už se moc těším na to, že si společně s vámi vychutnám Petra Muka, Hanu Zagorovou, za chvíli Helenu Vondráčkovou, dojde třeba taky na Janu Kratochvílovou a mezi tím vás budeme informovat, co se děje v našem kraji, tak třeba vás vezmeme na Pardubický zámek, který bude ode dneška hostit divadelní festival o lásce, jmenuje se Pernstein Love a potrvá až do soboty. Naše reportérka nám řekne víc, taky si něco povíme o blížícím se zatmění slunce a kam vás ještě vezmeme. Do sousedního kraje stavba silničního obchvatu Náchoda pokračuje betonováním vnitřní stěny tunelu v Dolní Radechové. Byli jsme se tam podívat. Program nabitý, ale nebudeme s jazykem na vestě, prostě si to užijeme.

To byla Hana Zagorová. 14 hodin 12 minut. Já vím, že dnes je teprve 28. července a 12. srpen je docela daleko, ale myslím, že nebude od věci si udělat poznámku do mobilního telefonu nebo třeba do stolního kalendáře, který máte v kuchyni, že 12. srpna se můžete těšit na mimořádnou astronomickou podívanou, protože nás čeká výrazné částečné zatmění slunce. No a v srpnu samozřejmě v noci klasické meteory z meteorologického roje Perseidy. Roj bude mít ideální pozorovací podmínky, protože měsíc bude krátce ponovu a nebude svým svitem rušit noční oblohu. Ale pojďme zpátky k tomu zatmění slunce toho 12. srpna. Bude pozorovatelné z Česka a Slovenska v podvečerních hodinách jako velmi výrazné částečné zatmění. Spatříme ho nízko mezi západem a severozápadem, přibližně hodinu před západem slunce a pak v průběhu samotného západu. Takže to bude unikátní. Jako úplné bude pozorovatelné z Grónska, Islandu a Španělska, kdybyste třeba ve Španělsku byli na dovolené, tam se chystá mnoho výprav. Ale co se týká tedy České republiky, tak úkaz začne ve střední Evropě okolo 19. hodiny 19. minuty, to se dobře pamatuje, toho 12. srpna. Čím více na východ budete, tím později to částečné zatmění začne a tím méně z něj bude bohužel vidět. Takže třeba lidé v Karlových Varech budou mít výhodu proti lidem někde v Ostravě. Maximum úkazu bude na území Česka i Slovenska viditelné okolo 8. večerní, ale ne všude to tedy klapne. Na východě Česka, na úplném východě Česka a na většině Slovenska bude to největší zatmění už pod obzorem, takže vlastně o něj přijde. Jdeme. Takže jestli chcete vidět co nejvíc toho zatmění, tak rychle do Karlových Varů na Kolonádu nebo tam někam, tam to uvidíte úplně nejlépe. Opakuju, středa 12. srpna večer, částečné, výrazné zatmění slunce. Pokračujeme, za chvíli zamíříme na Pardubický zámek za kulturou.

0: pokračujeme ve 14 hodin 21 minutu. Jestli jste poslouchali naše včerejší vysílání, tak víte, že jsme byli na pardubickém zámku jako doma, protože tam byl takový unikátní nález. No podívejte se na našem webu, to určitě postupně najdete. Ale teď se podíváme na pardubický zámek z jiného důvodu. Od dnešního večera to tam bude patřit divadlu. Začne tam 11. ročník festivalu Pernštejn Love, který až do soboty nabídne 10 divadelních představení, koncerty i půlnoční show pod širým nebem. Hrát se bude na několika scénách v areálu zámku a do Pardubic přijedou soubory z celé republiky. Třeba divadlo Bez zábradlí, olomoucká Tramtárie nebo horácké divadlo Jihlava. Naše reportérka Naďa Kubínková vše sleduje a bude sledovat. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Je to tak, začíná už 11. ročník a ten znovu spojuje příběhy o lásce, vztazích a emocích. To je hlavní téma celého festivalu už od samotného začátku a podle dramaturgyně festivalu Kateřiny Fekejzové to byla dobrá volba.
2: Stále je o lásce a vztazích a byl to asi úplně ten nejlepší tah, který jsme na začátku měli, protože láska a vztahy jsou proměnlivé a není to jenom všechno zalité sluncem a romantikou, ale přinášíme tam i témata jako právě nenávist, odcizení a letos se dokonce pouštíme i do vztahové pornografie.
1: Abych uvedla na pravou míru tu pornografii, je to o představení, které se jmenuje Péčko, přiveze ho z Ostravy Studio G a je to divadelní hra o Češích, kteří jsou velmocí v pornoprůmyslu, ale díky vrozené skromnosti se tím nějak nechlubí. O tom, že porno je neskutečná dřina, o intrikách, ambicích a penězích v ostrém, ale velmi humorném balení. Takže zvu na toto představení, vstupenky ještě jsou.
0: Mm-hmm. Jak to bude, Naďo, na zámku vypadat? Říkali jsme, že tam bude několik, jak se říká dnes, stagí.
1: Je to tak, na velkém nádvoří už stojí hlediště, které tvoří tu hlavní scénu festivalu. Tam se budou odehrávat představení z hlavního programu a to od 21 hodin. Na zámeckém valu na rondelu pak najdete šapito, kde budou spíše taková komornější představení. Začátek představení je tam od 18 hodin. No a v sobotu tam bude možné vidět ještě od 10 hodin pohádku pro děti. A pozvánku mám i na noční ohňovou show. I letos pořadatelé připravili takový půlnoční program. V pátek po půlnoci malé nádvoří zámku ohnivá a pohybová performance Ikagai souboru Blackout Paradox. A pak je ještě jedna scéna a to v zámeckém parkánu. Tam organizátoři připravili doprovodný hudební program, který bude vždy mezi tím odpoledním a večerním představením a potvrzuje to ředitel Východočeského muzea Tomáš Libánek.
3: V posledních letech jsme potom v parkánu vlastně zjistili, že nejlepší je ten doprovodný program zařazovat mezi představení, ne po nich, ale vlastně i tak, že potom vlastně na to můžou zavítat i návštěvníci, kteří ne přímo třeba zavítali na celý program festivalu, anebo je to může i vlavně nalákat třeba na večerní představení.
0: No, nemůžeme tady číst veškerý program festivalu Pernštejn Love, ale tak vyber, jaká budou ta představení, pojďme nalákat posluchače na ten letošní program.
1: Tak prvně musím říct, že přijedou soubory z celé republiky, z celé České republiky na zahájení dnes večer. Přijede taková stálice festivalu Olomoucké divadlo Tramtárie s pokračováním kabaretu Nahatý Shakespeare. Pak třeba ještě zmíním divadlo Bez zábradlí, které bude zítra, horácké divadlo Jihlava nebo studio Damuza. Na festivalu se představí také studenti Damu. Každopádně všechna představení budou o lásce a vztazích ve všech nejrůznějších podobách.
0: No, pardubický zámek je určený i na tohle, na divadlo, konstatovala reportérka Naďa Kubínková a tuším, že tam pomalu míří.
1: Ano, ještě ne, ale večer se chystám na 21. hodinu.
0: Tak se hezky oblékni, naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
4: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Mým hostem bude horský vůdce a také husopas Janek Bednařík.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: jak se vám poslouchá. Doufáme, že i díky písničkám, které nestárnou dobře, a taky díky informacím, které chcete slyšet, nabízíme vám informace o dění v našem kraji, vysíláme pro celý Pardubický kraj. Občas zabrousíme i k sousedům do kraje Královéhradeckého, zvlášť když se jedná o různé uzavírky, stavby obchvatů a podobně, protože tam jezdíme všichni a zajímá nás, co se děje u sousedů. Tak třeba okolí Náchoda, tam pokračuje stavba 6,5 kilometru dlouhého silničního obchvatu, to je téma i pro nás. Stavba za víc než 3 miliardy korun má vyvést z města tranzitní dopravu. Kromě 15 mostů jsou součástí obchvatu i dva tunely. Natáčel Václav Plecháček.
1: Tunel v Dolní Radechové. Jeho délka 363 metrů, technicky nejsložitější místo silničního obchvatu. Základ je hotový, teď se v tunelu pohybuje speciální bednicí vůz,
2: který má dĺžku 12,5 metra. Ten se v konkrétnom mieste zafixuje, zabední sa čelo bloku a následne sa do priestoru tlačí betón, betonárskou pumpou, čerpadlo.
1: Popisuje stavby vedoucí tunelu Dolní Radechová Michal Maričák. Betonáž je podle něj hotová zhruba ze 70%. Právě tady před tunelem v Dolní Radechové se v pátek úplně uzavře hlavní silniční tah z Náchoda do Broumova. Neprůjezdný bude podle mluvčí stavební společnosti Eurovia.cz Ivety Štočkové do příštího úterý.
3: Protože budeme odšacovat most, který přes komunikaci vede. Budeme vlastně veškerá bednění a veškeré formy, které jsme používali pro vybudování toho mostu, odendávat pryč, a proto není možné vlastně pod tím mostem projíždět.
1: Zanedlouho začnou také hlavní práce na druhé z tunelu v nedaleké obci Kramolna. Ten bude mít 100 metrů, není ražený, ale hloubený.
2: Momentálně probíhá hlbení a zajišťování jámy pro prvou etapu. Ostává tam odstřelit posledné možno 2 metry na dně jámy, kde jsou příliš pevné horniny a nedají se už rozrušit mechanicky.
1: Dodává Michal Maričák. Zhruba za 2 týdny začnou dělníci pokládat betonové díly a tvořit konstrukci samotného tunelu. Na stavbu si opakovaně stěžuje část obyvatel žijících v okolí. Nejčastěji na hluk a prach, to jde podle stavbařů ovlivnit minimálně. Další stížnosti jsou během deštivého počasí na bahno na silnicích.
4: My se samozřejmě snažíme to uklízet okamžitě. Máme tady 2 automatické myčky, jezdí nám tady 2 samozběry, to jsou vlastně podtlakové vozy. Nejenom, že míjí, ale zároveň i čistě nasávají tu vodu zpátky a potom nám tady jezdí ještě 2 traktory vlastně střikem vody a s koštětem.
1: Říká správce stavby Pavla Černá. Podle zástupců ŘSD postupuje stavba silničního obchvatu Náchoda podle plánu. Hotovo tak má být na jaře v roce 2028. Václav Plecháček, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Pardubice, 14 hodin 41 minuta. Když bych se vás teď zeptal, vyjmenujte alespoň 5 zámků, na kterých jste kdy byli, tak určitě mnozí řeknete ty v našem okolí. Slatiňany, zámek Moravská Třebová, Nové Hrady, zámek v Litomyšli, ale je celá řada zámků i za hranicemi Pardubického kraje a prázdniny vybízejí k tomu, abychom víc cestovali a kochali se krásami těchto zámků. Každý den s námi můžete během letních prázdnin navštěvovat právě české zámky. Poznáváme je s Františkem Kinským, tak pojďme právě teď na další.
1: Zámecké léto.
2: Míříme na západ Čech, kde na okraji Doupovských hor stojí zámek Valeč. Patří k nejpůsobivějším barokním krajinám v Čechách. Architektura se tu přirozeně propojuje s přírodou a sochařským uměním Matyáše Bernarda Brauna. Na místo vás vezme Jana Strejčková.
3: S kastelánem státního zámku Valeč Milošem Bělohlávkem se blížíme k hlavnímu vstupu do zámku.
4: Valeč není úplně běžný zámek. Když člověk přichází na zámek, tak očekává, že uvidí nějaké, řekněme, standardní vybavení. To znamená lovecké trofeje, obrazy, co se na vás všude dívají, interzovaný nábytek, benátská zrcadla. A jenom když vejdeme do průjezdu, tak vidíme, že Valeč je jiná. Protože Valeč je vlastně reprezentantem památek, které ve 20. století neměly to štěstí, že zůstaly zachovány. Valečský zámek po roce 1945 byl zestátněn, stejně jako všechny hrady a zámky v Čechách. Nejprve tady byla ozdravovna, pak tady byly sirotci Severní Koreji, pak dětský domov, a to až do roku 76, kdy zámek v podstatě do základů vyhořel. Během jedné dubnové noci před 50 lety zámku schořily střechy, propadlo se celé druhé patro a v některých částech se zámek zřítil až do suterénu. Takže my tady všude kolem nás vidíme zdivo otlučené až na cihlu, pobořené klenby, poničené průchody. To všechno jsou ještě právě stopy ať už toho požáru, anebo toho, že pak dalších 20 let ten zámek v podstatě zůstal svému osudu.
3: No ale my jsme teď vstoupili do sálu, který je krásný a reprezentativní.
4: Je to tak, tohle je takzvaný Braunův sál, historicky velká jídelna, což je největší historický prostor zámku. Vidíme nádherné štuky, barokní fresky, původní parkety z konce 19. století. Je to jediná místnost, která prošla ve své podstatě kompletní renovací a rekonstrukcí a my vidíme víceméně v podobě, jakou mohla mít na konci 19. století. My teď stojíme před budovou zámku a před náma vidíme ohromnou zelenou plochu našeho anglického parku. Vidíme tam kopie Braunových soch, originály uvidíme za chvilku. Máme tam trosky největší nebo jedné z největších vodních kaskád ve střední Evropě. Máme tam nádherný letohrádek, úžasné barokní divadlo, takzvaný teatron, kde se v baroku odehrávaly barokní opery a veliké slavnosti, ohromné iluzivní brány, které ohraničovaly konec parku.
3: No a pokud jsme před chvílí měli možnost vidět kopie soch, teď vcházíme do lapidária.
4: To lapidárium, stejně jako zámek, je jiné, protože běžné lapidárium, což je ve své podstatě domov důchodců pro sochy, tak to je místo, kde většinou sochy vidíte v bílém světle na bílém pozadí. Tady ne, tady slyšíte hrát hudbu, vidíte barevné světlo a je to právě pro navození barokní atmosféry, protože ty sochy kolem nás, je tady 28 soch z dílny Matyáše Bernarda Brauna, vidíme spoustu emocí, pohybu, Perseus s hlavou Medúzy a Andromedou, boha Dionýza, boha vína, Deméter, bohyni úrody, Afroditu, boha času, Chrona, a to všechno kolem nás se různě kroutí a prohýbá a ta hudba, ta světla tomu dávají tu barokní atmosféru, protože baroko je především o emoci, o tom, co ve vás socha vyvolává. Je celkem jedno, kdo na ní je, je jedno, kdo ji vysochal, ale záleží, jakou emoci si odnášíte, takže to naše lapidárium je určené úplně pro kohokoliv. Stačí tady být, užít si ty sochy a kochat se, protože takhle velikou sbírku barokních soch, navíc z dílny Braunovy, tak to je jedna z největších sbírek tohoto typu v Čechách.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Valeč si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Na letní byt tam jezdívala Adina Mandlová a bydlal i Jaroslav Hašek. Dlouhá Třebová má dlouhou a zajímavou historii, sahající až do středověku, kdy na kopci stávalo tvrziště. Po jejich stopách se vydáme spolu se Šárkou Rusnákovou.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

2015. Nenechte se rušit, hned nabídneme další muziku, jen bych vás rád upozornil na náš web Pardubice rozhlas.cz, kde je celá řada zajímavých článků. Třeba piškotový zákusek s pistáciovým krémem od Vojty Vrtišky, to stojí za to. A kromě toho se tam třeba dočtete o těch úkazech, které nás čekají na srpnové obloze, noční obloze. Už jsem říkal, že to bude zatmění slunce, ale astronom Petr Horálek nám nedávno v radioporadně řekl mnohem víc a je tam článek s titulkem Hvězdné představení na srpnové obloze. Tak můžete si kliknout, buď přečíst, nebo poslechnout, jak je libo. Všechno nejlepší, to nepřeju, taková písnička nás teď čeká.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Ve svém venkovském sídle je zavražděný lovec. Případ vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT 2. Nepolapitelný tygr z Mompračemu se pro krásnou Marianu nechá zajmout nepřáteli. Dva díly kultovního seriálu Sandokan. A ČT Art. Miroslav Donutil jako loupežník Nikola Šuhaj v proslulém filmovém muzikálu podle divadelní hry Milana Uhdeho Balada pro banditu. Úterní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: V Holicích budují reuse centrum na opětovné využití starých věcí. Stavba silničního obchvatu Náchoda pokračuje podle plánu. Platí to i pro oba dva tunely. Policie odložila případ rasistických a nenávistných příspěvků na sítích poslance Turka. A zítřek bude slunečný, teploty až 33 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Město Holice na Pardubicku buduje reuse centrum. Hala bude místním sloužit pro opětovné využití nepotřebných věcí z domácnosti, které do ní odloží nebo si odnesou. Nová služba by měla zahájit provoz na podzim. Radnice za stavbu utratí přes 4 miliony. Polovinu zaplatí z dotace, dodává nezávislý starosta Ondřej Výborný.
4: Občan, který bude vnímat to, že věc, kterou by on sám vyhodil, že by ji využil někdo jiný, tak ji právě odloží zde do reuse centra. To odložení je zdarma. A někdo jiný, kdo si řekne, toto je super věc, já ji využiji, tak zaplatí maximálně řádově jednotky desítek korun za to, že si tu věc převezme zpět.
3: První reuse centrum v kraji vzniklo v roce 2018 ve Vysokém Mýtě. Později se přidali i Chrudim, Heřmanův Městec, Pardubice a Svitavy. Městská knihovna v Chrudimi přesunula Bibliobox. Nově můžou čtenáři výpůjčky vracet přes okénko umístěné přímo na hlavní budově. Původní Bibliobox knihovna přemístí k pobočce na sídlišti u stadionu. Na stavbě silničního obchvatu Náchoda za víc než 3 miliardy korun aktuálně pracují stovky lidí. Uvádí to zástupci ředitelství silnic a dálnic, podle kterých stavba pokračuje podle plánu. Platí to i pro nejnáročnější část, tedy tunel v Dolní Radechové. Jeho základ je hotový. Teď dělníci betonují vnitřní stěny pomocí speciálního bednicího vozu.
5: Ten se v konkrétnom mieste zafixuje, zabední sa čelo bloku a následne sa do priestoru tlačí betón, čerpadlo.
6: Popisuje stavby vedoucí tunelu Dolní Radechová Michal Maričák. Zanedlouho začnou také hlavní práce na druhém z tunelu v nedaleké obci Kramolna. Ten bude mít 100 metrů, není ražený, ale hloubený.
5: Ostáva tam odstreliť posledné možno 2 metre na dne jamy, kde sú príliš pevné horniny a nedajú sa už rozrušiť mechanicky.
6: Zhruba za 2 týdny začnou dělníci pokládat betonové díly a tvořit konstrukci samotného tunelu. Václav Plecháček, Český rozhlas.
3: Policie neobviní poslance za motoristy Filipa Turka kvůli nenávistným výrokům na sociálních sítích. Vedoucí obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 Jan Vychyta řekl i rozhlasu, že vyšetřovatelé případ odložili, protože uplynula promlčecí lhůta. Kriminalisté Turka prověřovali třeba pro podezření ze schvalování trestného činu. Turek v reakci napsal, že rozhodnutí případ odložit ho nepřekvapilo, protože se ničeho nedopustil. Ugandské ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že země je oficiálně bez eboly. Skončilo totiž povinné 42-denní monitorovací období bez zaznamenání nových případů. Nemocí se v zemi od května nakazilo 20 lidí, dva z nich zemřeli. Ebola se do Ugandy dostala ze sousední Demokratické republiky Kongo, kde případy stále přibývají. Podle posledních zveřejněných údajů tam onemocnilo už 3200 lidí. Nákaza se rozšířila do 5 z 26 konžských provincií.
2: Počasí.
3: Zítra bude v Pardubickém kraji jasno nebo skoro jasno. Teploty 30 až 33 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď bude na stupni číslo 2 a rozptylové podmínky přes den většinou dobré.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou. S mírným zdržením počítejte na silnici 37 na příjezdu do Pardubic od Chrudimi a na úrovni Starých Jesenčan.
7: Zelená vlna Známe lepší cestu.
8: No a my už pomalu žhavíme telefonní linku, abychom se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové a zeptáme se kolegů, meteorologů, jak to vypadá s předpovědí počasí na zítřek a jestli trošku ubrali stupně, co se týká té předpovědi na čtvrtek a pátek, protože ono se to vyvíjí, ty modely v čase samozřejmě přibírají, stupně ubírají. Předpověď počasí se nedá předpovědět se 100% jistotou, ani to po meteorologii jich samozřejmě nechceme. Takže za chvíli tahle záležitost, taky se zastavíme s dobrým odpolednem Českého rozhlasu Pardubice v Moravské Třebové, vrátí tam do krajiny zeleň v okrajové části Boršov, začnou s rozsáhlou výsadbou nových strojů, to nás zaujalo, tak jsme tam vyslali reportérku a vyšleme k vám i hezké písničky, které nestárnou, Ivetu Bartošovou, Erika Kleptna nebo třeba Karla Gotta s Darinou Rolincovou, legendární Zvonky štěstí se za chvíli ozvou, ale přednost mají činasky.

0: Slíbil jsem, že řekneme v dobrém odpolední na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Jak bude, tak tady to je.
1: Počasí.
0: Jsme ve spojení s meteorologem Jaroslavem Tučkem. Zdravím k vám, meteorologům do Hradce Králové. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
0: Abychom si řekli, jak to bude vypadat zítra. Bude ještě tepleji než dnes?
2: Zítra určitě bude teplej než dnes. Bude k nám proudit takový ten teplejší vzduch od jihu. V noci ještě jasno nebo skoro jasno, takže minimum oblačnosti 15 až 11 to budou minima, takže ještě vyvětráme tuto noc. No a vítr, ten bude foukat jenom slabý od východu až jeho východu do 3 metrů za sekundu a budou místa, kde nebude foukat vůbec. No a přes den hodně slunce, jasno nebo skoro jasno a teploty vyšplhají na 30 až 33 stupňů Celsia. Na horách to bude od 23 do 26 a vítr bude stále jenom slabý od jeho východu o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu.
0: Chcete říct, že ze středy na čtvrtek už v noci nevyvětráme?
2: No, vyvětráme, ale půjde to stuha, protože ty teploty už přece jenom budou trošku vyšší. Větrat můžeme stále. Tam očekáváme ve čtvrtek jasnou nebo skoro jasnou oblohu s tím, že ty ranní teploty, nejnižší noční teploty se budou pohybovat od 20 stupňů do 16 stupňů. No a ty maximální se vyšplají na 33 až 37 stupňů Celsia. Vítr jenom slabý od jihu až jeho východu o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu.
0: No tak jestli máme větrák, a nebo si uděláme trošku průvan dvěma okny, tak bychom ještě vyvětrat mohli. Pořád je to lepší než před pár týdny ty čtyřicítky a ta noční parna. Ještě se zeptám, včera jsme tady spekulovali s panem Popelkou, vaším kolegou, říkal, na pátek píšu předpověď až 39, budeme to upřesňovat, ony ty modely se vyvíjejí, tak co uberete na pátek ty teploty, nebude to nakonec čtyřicítka?
2: Čtyřicítka to nebude, v ten pátek, teď v současné chvíli máme nastavené teploty 34 až 38 stupňů, že by se tady v tomhletom našem regionu měly vyskytovat, takže o stupínek níž, než včera pan Popelka plánoval.
0: A pořád platí, že ten víkend bude trošku mírnější, co se týká teplot, ne?
2: Platí sobota, ta vychází v maximech do 34 stupňů, neděle zatím do 32, ale samozřejmě stále budeme upřesňovat, protože v sobotu a v neděli je tam i nějaká pravděpodobnost nějakých přeháněk, bouřek a výjimečně nějaká pravděpodobnost je i v pátek, ale to je strašně malá.
0: Meteorolog Jaroslav Tuček byl s námi ve spojení, tak vám děkujeme za slunečné letní informace a mějte se báječně, naschledanou.
2: No vy také, naslyšenou.

0: Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou. Písničky, které nestárnou.
1: Proč má být cínem? Proč harlekínem? Proč míhat má?
0: Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: jestli můžu doporučit, neodcházejte od rádia, program je nabitý, ať už zmíním humoriádu po 16. hodině dnes s Antonínem Procházkou, nebo do té doby rada našeho spotřebitelského rádce Josefa Černého, připomenutí 90. Milana Údeho, taky vám řekneme, jaká jsou výročí dneška s Petrem Jungmanem, ten už se na vás chystá, ale ještě předtím se zastavíme v Moravské Třebové, okolí tohoto města bude zase o něco zelenější, protože se tam chystají vysadit desítky nových stromů, nejvíc jich zakoření v okrajové části Boršov. Na výsadbu získalo od ministerstva životního prostředí město dotaci 1 milion korun. Podrobnosti zjišťovala reportérka Věra Pavlasová.
1: Město vysadí stromy ve spolupráci se spolkem Natura Verde, který se zabývá výsadbou a péčí o zeleň, vysvětluje místostarosta Václav Dokoupil z KDU ČSL.
2: Celý projekt spočívá v tom, že tam máme vybrány 4 lokality, ve kterých se vysází více než 130 stromů. Většinou to jsou liniové výsadby podél polních cest, tak abychom začali plnit původní funkce krajiny. Zároveň lidi mohou využívat lokalitu na vycházky.
1: Vysazované stromy budou ovocné i běžné listnaté, jaké konkrétně popisuje mluvčí radnice Lucie Krčmářová.
3: Z ovocných stromů to bude například jabloň domácí, hrušeň obecná, třešeň ptačí nebo slivoň švestka. A mimo to se zaměříme i na jiné listnaté stromy, jako hřešák královský, javor babika a lípa.
2: Celkové náklady projektu se pohybují okolo 1 300 000.
1: Doplňuje informace místostarosta Dokoupil.
2: Dotace byla milion. Spoluúčast města 250 000. Výsadba se musí řídit přísnými standardy Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.
1: Výsadba bude probíhat po etapách.
2: V nákladech projektu jsou zahrnuty nejenom výdaje spojené s výsadbou, ale také s následnou údržbou stromů a zálivkou.
1: Proč jste si vybrali právě Boršov pro výsadbu stromů?
2: Zejména proto, že v rámci komplexních pozemkových úprav tam došlo k výměně pozemků a my jsme tam ty pozemky měli k dispozici, jsou to ucelené linie, většinou v polích, a zrovna tam se nabízelo znova vytvořit nějaké stromořadí, které do té krajiny patří.
1: Máte už představu o další lokalitě, kterou chcete osázet stromy a požádáte o dotaci?
2: Zda budeme využívat dotace, to se uvidí podle aktuálně vyhlášených dotačních programů, ale lokalit na výsadbu ve městě máme hned několik. Mezi ty největší patří například lokalita nedaleko rezidenční čtvrti Švestkový sad, kde máme nově vytvořenou soustavu retenčních nádrží a poblíž této lokality je velký prostor, který do budoucna chceme osázet stromy.
1: S výsadbou stromů v okrajové části Boršov chce začít město na podzim. Z Moravské Třebové Věra Pavlasová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Nenechte si ujít další přímý přenos Českého rozhlasu Pardubice.
1: Teď? Uprostřed léta v tomhle vedru?
2: Jsem spocená jako vrata u chlíva. To je hnus.
1: Nenecháme to radši až na září?
0: Neboj, Mirku, zajedeme na opaťák, vykoupeš se v písníku, i místní pivo bude.
1: A to zase jo.
3: No jo, lasat pivo, to umíš.
1: Opatovický písník obkroužíme kolem dokola a pak hurá do vody.
0: Dobře, ale nezapomeň, že Opatovice nad Labem patří mezi historické klenoty našeho kraje.
1: Opatovický klášter, to je jedna velká záhada.
0: No a další technický zázrak, Opatovický kanál, i o něm bude řeč.
1: Takže je to jasné, Opatovice nad Labem jako na dlani představíme tento pátek od 9 do 12.
0: Tu správnou letní atmosféru si vychutnejte s Mirkem Dubanem
1: a Jitkou Slezákovou.
4: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: Svátek má vítěz, nositelé latinského jména Viktor. A tady je Petr Jungmann. Sir Thomas Herriot přivezl první brambory z Kolumbie do Anglie před 440 lety v roce 1586. Ve Španělsku už v té době erdeple sice byly, ale ještě dlouho trvalo, než se staly součástí evropských jídelníčků. Prvním lidem se pohled na Prahu z 58 metrů a 70 cm vysoké petřínské rozhledny naskytl před 135 lety v roce 1891. Za 4 měsíce stavby byla hrubá stavba hotová. Slavnostně otevřena pro všechny byla pak rozhledna jen o pár týdnů později 20. srpna. Na její vrchol vede 299 schodů a ten je ve stejné nadmořské výšce jako vrchol jejího vzoru Eiffelovy věže. Největší letecká havárie československých aerolinií na území Československa se stala před 50 lety v roce 1976. Letadlo IL-18 na lince Praha-Bratislava spadlo do jezera Zlaté Piesky u Bratislavy. Zahynulo 70 cestujících a 6 členů posádky. Pouze 3 cestující nehodu přežili. V tomto letadle měl cestovat i zpěvák Pavol Hamel, ale v letištní hale společensky unaven zaspal odlet. Jizersko-horské bučiny byly před 5 lety zapsány na seznam světového dědictví UNESCO jako první přírodní památka u nás a na seznamu UNESCO se staly v pořadí 16. českým zápisem. Štvanická lávka pro pěší a cyklisty v Praze přes Vltavu, která propojila Holešovice a Karlín přes ostrov Štvanici, byla otevřena před 3 lety. 300 metrů dlouhá lávka stála 352 milionů korun. Prostě co metr, to mega a kousek. Stavba horácké arény v Jihlavě s kapacitou 5750 diváků pro lední hokej a 7400 diváků pro ostatní akce za skoro 2 miliardy byla slavnostně zahájena před 3 lety v roce 2023. Otevření naší nejhezčí haly se uskutečnilo loni v říjnu. Dramatik, spisovatel, pedagog, publicista, politik, bývalý ministr kultury i bývalý předseda poslanecké sněmovny Milan Uhde má dnes kulatých 90. Tak všechno nejlepší a vám všem pěkný den.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: A u narozenin Milana Uhdeho se zastaví. Dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice už za chvíli.

0: Slibované narozeniny, jejich připomínka, muzikál Balada pro banditu si v 70. letech zpívalo celé Československo. Jeho skutečný autor se ale kvůli zákazu režimu musel schovávat za jiné jméno. Muž s typicky hlubokým hlasem, významný dramatik a první předseda České poslanecké sněmovny Milan Uhde dnes slaví 90. Narodil se 28. července roku 1936. Kristýna Sedláčková připravila krátký medailonek.
1: Já jsem nesměl jít na premiéru, protože já jsem měl ten zvyk, že si to tiše odříkávám z herci. A to Zdeněk povídá, milý, tam nemůžeš. Protože tam bude výjimečně nějaký chytrý fízer, který si řekne, co ten Uhde, že on v tom má nějaký prsty.
2: Vzpomíná Milan Uhde, který od 70. let patřil k zakázaným autorům. Jeho nejslavnějšímu muzikálu proto tehdy propůjčil jméno režisér Zdeněk Pospíšil.
1: Já jsem věděl, že budu zakázaný, ale nevěděl jsem, jak si zakázaný autor počíná. Já jsem v 60. letech patřil mezi rozmazlené debitanty. Já jsem měl s první hrou, s tou satyrou Král Vávra, jsem měl pronikavý až nezvyklý úspěch.
2: V utajení napsal i další divadelní hry. Většinu času tehdy trávil doma péčí o děti.
1: Já jsem teď musel dbát, aby vyměšoval, abych vyzkoumal, kdy se musí přebalit. A to byl zážitek, který mě pomohl v literatuře. Vidět člověka ještě jinak, než jako nositele ideí. Takže ti komunisté se domnívali, že mě strašně uškodí. Ale já nakonec všechno, co jsem napsat chtěl a uměl, já jsem napsal.
3: Česká republiko, dobrý den.
2: V první den nově samostatné České republiky přednesl jako předseda poslanecké sněmovny tento známý projev. V politice pak zůstal aktivní několik dalších let.
1: Jsem byl dvakrát šťastný. Jednou, když jsem do té politiky vstoupil a snil, co já tam jako ministr kultury všechno dokážu. A když jsem po 8 letech pochopil, že mám jít domů.
2: Společenské dění komentuje dodnes. Letos na jaře například v Brně podpořil sjezd sudeckých Němců, proti kterému část lidí i politiků protestovala.
4: Zlo, které se prohnalo střední Evropou, Československou republikou a našimi životy, není dědičné.
1: Měli jít do odsunu jako řada jiných lidí, jejich vina byla jenom v tom, že se strašně báli. A já vím, co je to strach. A domnívám se, že když je ten strach dán pudem sebezáchovy, že nemá být důvodem k potrestání.
2: Roli dramatika stále neopustil. Svoji novou hru Obhájce tradičně tvořil se skladatelem Milošem Štědroněm.
5: S Milanem samozřejmě se spolupracuje báječně. Vesměs mu to zpívám po telefonu. Teď on tím svým biblickým prorockým hlasem řekne: Miloši, je to zdařilé, ale mohlo by to být ještě také jinak? Já jsem mu napsal písničku a napasoval jsem to na písničku z Balady pro banditu Tam u řeky na kraji, to je takový western valčík.
6: Díky za vše, Milane, díky za vše, Milane.
1: Vidím před sebou další hru, já nevím, jestli ji napíšu, protože jak praví velký básník, ze skici dál k dílu jde se po kolenou, že? Já nevím, jestli moje kolena stačí na takovou štreku.
2: Dnešní narozeniny Milan Uhde stráví s rodinou. Veřejně jubileum oslavil už v červnu v divadle Husa na provázku. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.

0: Švédské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli

0: Čekají nás úsměv a smích, ne tedy v 16 hodin, to tu budou zprávy, to není ten případ, ale hned potom v Humoriádě. Antonín Procházka bude hostem u Pavla Kučery právě v Humoriádě, tak si to nenechte ujít, můžete s námi strávit přinejmenším další hodinu vašeho úterního odpoledního času. Ale ještě předtím se právě teď ke slovu dostane náš spotřebitelský rádce Josef Černý, tady je.
1: Dnešní dotaz poslala paní Dana. Prodejně nábytku jsem si zaplatila sofa, které mělo být dodáno během týdne. Než ale přišlo, manžel koupil stejné v jiné prodejně. Chtěla jsem koupit zrušit, ale bylo mi řečeno, že bych musela zaplatit stornopoplatek ve výši 30%. Má na to prodejce právo? Paní posluchačko, protože jste koupi uzavřela v kamenné prodejně, nelze od ní jen tak bez udání důvodu odstoupit. Toto je možné pouze se souhlasem prodejce, a to za podmínek, které si sám stanoví, což může být právě zmíněný stornopoplatek.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Pardubice chystají další losování startovacích bytů. Lidé ve Svitavách můžou do konce tohoto týdne hlasovat o projektech sdíleného rozpočtu. Armáda počítá s výdaji nad 2% HDP, chce splnit závazky vůči NATO. A zítřek bude znovu slunečný, teploty až 33 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Pardubický magistrát plánuje v září další losování nájemníků startovacích bytů. Na jaře už město tímto způsobem přidělilo prvních 12 bytů ekonomicky aktivním lidem nebo párům do 30 let za zvýhodněné nájemné. Teď radnice nabízí dalších 13 nově opravených bytů.
3: V nabídce jsou garsonky i byty 3+1, a to od 28 do 68 metrů čtverečních. 12 z nich se nachází v Polabinách a jeden v centru města. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
2: Ve Svitavách vrcholí hlasování o projektech ze sdíleného rozpočtu. Obyvatelé mohou do konce týdne vybírat z 12 návrhů. Mezi nimi třeba úschovnu kol u vlakového nádraží. Podrobnosti přidává mluvčí města Kateřina Kotasová.
4: Cílem projektu je pořízení dvou uzamykatelných cykloboxů, které by byly umístěny na pozemku města vedle trafiky, poblíž vlakového nádraží. Ty budou sloužit nejen pro uložení kol, ale také pro uložení elektrických tříkolek.
2: Žně v Královéhradeckém kraji pokračují. Podle statistik Ministerstva zemědělství jsou zatím výnosy průběžně nižší než v loni. Sklizeno je skoro 39% ploch s obilím. U ječmene jde už o víc než 94%. Podle odhadu Českého statistického úřadu by letos měla celková sklizeň obilovin klesnout přibližně o 17% na 422 tisíc tun. Česká armáda počítá při plánování rozpočtu s výdaji nad 2% hrubého domácího produktu. Chce tak naplnit závazek vůči Severoatlantické alianci. Podle náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče je vyšší rozpočet potřeba i proto, že ne všechny plánované nákupy se podaří dokončit během jednoho roku. Řekl to po jednání Senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Mezi dlouhodobé priority Hlaváč zařadil nákup bojových vozidel CV-90, tanků Leopard 2A8 i systému protivzdušné obrany Spider. Prvních 10 vozidel CV-90 by měla armáda dostat v prvním čtvrtletí příštího roku. Zkoušky systému Spider mají skončit přibližně v polovině září. Ve francouzském Toulouse dnes po víc než 24 hodinách letu z australského Melbourne dosedl letoun Airbus A350. Bez mezipřistání urazil víc než 23 tisíc kilometrů. Stroj ve speciální verzi s přídavnou palivovou nádrží evropský výrobce Airbus testuje pro aerolinky Qantas. Australský dopravce má v plánu od roku 2027 zahájit pravidelné přímé lety mezi Sydney a britským Londýnem.
1: Počasí.
2: Zítra bude v Pardubickém kraji znovu slunečno, bude jasno nebo skoro jasno. Opět vysoké teploty 30 až 33 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď bude na stupni číslo 2 a rozptylové podmínky přes den většinou dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Pozor na nehody, nehoda dvouosobních aut silnice 312 nedaleko Mladkova a v centru Pardubic na Sukově třídě nehoda trolejbusu a cyklisty, počítejte tam s komplikacemi.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Antonín Procházka. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den.
5: S humoriádníkem Antonínem zatočíme s vaším splínem.
1: Humoriáda.

0: Ďakujem, že si, tak to bola písnička od skupiny No Name. Antonín Procházka se směje, protože jsem mu dal úkol, že čím víc toho prozradí o sobě posluchačům, tím budou šťastnější.
1: No tak třeba, tak boty mám 42, nebo jak to myslíte, co chcete prozradit? Jako?
0: To byl předstupeň k tomu rozhovoru, jo. Který bude. To nemusíte sám vyplňovat dotazník teď. Aha. 42 jste říkal.
1: 42.
0: To je osmička.
1: Jo.
0: Jo, dobře. Hmm. Ještě něco osobního chcete teď sdělit, než se zeptám?
1: No koše mám taky tak nějak 39 asi, jo. A teď možná už... víc. Člověk už je trošku vypasenější, než byl před 40 lety.
0: No tak že? Máte se dobře, že? Co si budeme říkat?
1: No, tak všichni se máme dobře, co já, jo. Všichni se máme báječně.
0: Dobře. Tak, prosím vás, letní rozhovor. Co provádíte v létě nejčastěji?
1: No, tak co
0: něco veselého.
1: Cože?
0: Něco veselého.
1: V létě provádím vlastně úplně podobné věci, jako třeba v zimě. Jo, jo, normálně pracuju, protože práce je pro mě zábavou, že jo, takovým, no takže já teďka zkouším v divadle, no, a to zkouším klidně i na podzim a tak, no, já si jako dovolenou si děláme se ženou až posléze, až v září, v říjnu, kdy u moře už nejsou tolik lidi a není tam 45, no.
0: Mm-hmm, tak já navážu místa, kde to máte v létě rád.
1: Jezdíme často do Řecka, no, do Itálie a tak. No.
0: Mm-hmm. Zážitek z dětských prázdnin letních?
1: My jsme jezdili pravidelně na tábory, to jsem miloval. Mm-hmm. No. Byli jsme tam 3 týdny, no a pak jsem trávil většinu, kromě říži na Bajdě, to bylo koupaliště, já jsem chodil do plaveckého takového oddílu. Mm-hmm. No tam jsme byli celý prázdniny, že od rána do večera.
0: Proč ne? To k létu patří. A propos, jak řešíte vedra? Ptám se před tím, co přijde.
1: Jo, takhle. No, tak tady v Praze máme klimatizaci. Tak jako mě moc... Já mám teplo rád, ale co je moc, to je moc. Už potom, už je člověk takový chcíplej, no.
0: Já jsem se neptal, jak je to moc, ale jak to řešíte? Teď jsem byl jako v politické debatě. Jo, odpovězte mi na otázku.
1: No, přetrpím to, no.
0: Výborně, děkujeme za recept pro naše posluchače.
1: Ano,
0: a teď s kým začneme, čím osvěžíme z našeho archivu?
1: No tak, víte co, začneme člověkem, který měl rád taky jich teplo, Miroslav Horníček.
0: Mm-hmm. Bude to syn lovce medvědů, nebo o tom bude to jeho vyprávění?
2: Tam byl takový souboj indiánský mezi náčelníkem Šošonu a Old Shatterhandem, takový indiánský souboj, že každýho přivážou za jednu ruku ke stromu a do druhý mu dají zbraň. A můžou si vybrat tomahawk, díku, nebo to. Sečnou zbraň tedy, jo, ne revolver. A teď po sobě jdou. A Shatterhand zahodí tu svou zbraň, odhodí, a jde na ně jenom tou svou slavnou pěstí, jo. Shatterhand, bouřlivá ruka, jak pravý překlad. A my to hráli pod tímhle překladem. Takže on ho tou pěstí lupne do šišky, ten zvadne, vysí na tom řemenu, že to hrál Karel Ford, který už jsem dohrál v tom, v té tragédii. Probudí se a říká, bílá tvář mě porazila. Jsem znehodnocen, potupen, zahanben, musím zemřít. Dovolte, abych zaspíval své pohřební písně a zemřel. A oni mu řeknou, ne, to nebyla potupa. Ty jsi to nevěděl, ale to je Old Shatterhand. A teď on úžasný, protože být poražený Old Shatterhandem, to je sláva. A on říká, ne, tak žádná potupa, to ne. Old Shatterhande, ještě jednu do huby, prosím. Prostě tyhle majovský keci takový tam byli. No my jsme to už hráli asi po 15. Ten mu ji ubalil, ten zůstal vyset, probudí se, jsem zahanben, potupen, dovolte, aby zemřel, zaspíval své pohřební písně a tak. A oni, kolegové, místo aby mu řekli, nejsi potupen, nejsi zahanben, to je Old Shatterhand, který tě porazil, tak mu řekli, no dobrá, zaspívej své pohřební písně. No a teď nastala nepopsatelná scéna, kdy to hrál Štěpán Zemánek, kluk z Moravy, chasník takový, hrál nádherně Franska v Mariše. Prosím, tam to šlo, ale tady on hrál toho Šošona. A on propojil moravský folklor s indiánským, takže tančil takový tanec. Tančil, mával rukama. No, vyklidili jsme jeviště, on tam zůstal sám. Měl 10minutový tanec, protože nikdo tam... my jsme nemohli na jeviště, nemohli prostě, že? Takže od té doby se o tomhle představení vypravou legendy. Jenomže potom nás jeden plzeňský kritik strašně sepsul v novinách. Vyšla kritika na nás a napsal: páni herci, jak jste ubozí. Děčičky si střádají korunku ke korunce, aby mohli vidět divadlo, a vy na ně těmahle rošťárnama jste chudáci, a to, no, hrozně nám vynadal. Strašně.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Syn lovce medvědů, známá Tomájovka. Zažil jste něco podobného na divadle? Zažíváte stále?
1: No, takhle. Já jsem, když jsem nastoupil do Plzně, jsem si vzpomněl, když Miroslav Horníček mluvil o Plzni, tak jsme hráli Vraždu na faře od Agáty Christy a pan Neužil, dědeček tady dneska...
0: Václava Neužila.
1: Václava Vaška Neužila, taky se jmenoval Václav, tak hrál faráře a já jsem tam hrál první roli v Plzni, tak ještě jsem byl takový ucho, Kandras. A měli jsme spolu scénu a já jsem jako s pánem Bohem a měl jsem odejít tomu faráři. A pan Neužil mě chytnul za flígr a říkal: počkej, neodcházej ještě. A držel mě tam. A já už jsem neměl co mluvit, jo. Tak jsem tam tečel a pan: no, já budu muset odejít s pánem Bohem. A říkal: ne, ne, posečkej ještě, mladý muži. A držel mě tam. A já jsem říkal: co teď? Tak mi napadla taková spásná myšlenka. Já jsem sebou sekl a jakože jsem vomdel a zůstal jsem tam ležet. A teď zase on byl v úzkých, protože nevěděl, co se mnou najednou. No, tak jsem tak jako, trošku jsem jako udělal maturitu z recese, protože pak už si na mě dával pozor.
0: No, to se nevyplácí dělat si neschvály takhle. No, ale zážitky máte určitě. Budeme mít další zážitky s Miroslavem Horníčkem anebo s Petrem Nárožným. Tak to je dotaz na naše posluchače. Pište SMS, hlasujte Humor mezera A, Humor mezera B. V tomto tvaru posílejte SMS na 90 01 04. Telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
3: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Antonín Procházka a Pavel Kučera. Antonín si nasadil sluchátka, šňůra není kolem krku, dobře, je v pořádku, můžeme začít telefonovat s našimi posluchači a přidávat hlasy pro Miroslava Horníčka a nebo Petra Nárožného. Tak pro koho to bude od vás? Dobrý den.
4: Halo. Dopoledne, ano. Petra 7, zdravím všechny posluchače, vás Pavle, pana Procházku.
5: Dobrý den.
4: A prosil bych Ačko,
3: ano.
4: Pana Horníčka, protože to byl génius ve vyprávění českého humoru.
3: Že ano.
4: Prostě génius.
5: Správně, děkuji.
3: Souhlasíme, souhlasíme. Děkuji. A děkujeme, hezký den. Vy jste chtěl, pane Procházko, ještě něco k panu Nárožnému, když už ho máme v tomto souboji s panem Horníčkem?
5: Jo, no, abych nezdržel. Já jsem s panem Nárožným jezdil, asi 20 let jsme jezdili a vždycky to byla strašná zábava. Jednou jsme takhle opouštěli Ostravu a tam chodili takový hezký holky kolem, pane Nárožný, to jsou kočky, co? A on říkal, Toníku, já už se na mladý holky dívám jako bezdomovec na Mercedes.
3: Hezké, děkujeme. Hezké. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Standa Řezník, vás zdraví, Pavle Kučero.
3: Dobrý den.
6: S dovolenou, že jo?
3: Cože? Ještě jednou s dovolenou?
6: Jestli jste neměl dovolenou.
3: Já mám dovolenou celý život a mezi tím chodím do rádia.
6: Tak to jo, zdravím i pana Procházku.
5: Dobrý den.
6: Alias Špacíra, protože my jsme měli ve třídě na základní škole Petra Procházku a tomu jsme říkali Špacír. Mm. A chtěl bych pokračovat Ačkem a moc vám děkuju za vysílání, pěkný, a pana Horníčka.
3: Děkujeme, máme zapsáno, snadou, mějte se hezky a zveme dalšího, kdo pak je s námi. Dobrý den.
7: Ano, dobrý den. Zdravím pana Procházku.
5: Dobrý den.
7: Pana moderátora Pavla.
3: Dobrý den.
7: A chtěla jsem se zeptat pana Procházky.
5: Prosím.
7: Jestli je pravda, že máte střední ekonomickou školu.
5: Ano, prosím, je to pravda.
3: Souhlasí.
7: A jak se vám učilo na těch všemi deseti na spamě, když nám to všechno zatřeli a nic tam nebylo vidět?
5: No, já jsem viděl hned, že tam nepatřím na tu školu, no, takže...
7: Jo,
5: jsem
7: jo.
5: To proles, pak si to přáli rodiče.
7: Já škole, ale jak jste zase mohl jít na herce, kde se učí a čtverky milion papíru pořád na nový vystoupení.
3: Hodně textu. No.
7: Ano, hodně textu.
5: Jako, že jsem se musel učit texty?
7: Moc učit a pořád neustále.
5: No, tak to ale to mě bylo příjemnější než ty čísla, víte?
3: To se líp pamatoval.
5: Ano.
7: A to já bych se celý život nechtěla učit. Já to odučím se a hotovo.
3: Dobře, kam s vaším hlasem?
7: Děkujeme pěkně, chtěla bych Ačko.
3: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, zdravím jednoho i druhého.
3: A my
8: a
3: vás?
8: A prosím, zatočte s mým smíkem, třeba v rytmu Čača. A prosila bych Bečko.
3: Děkujeme. Děkujeme pěkně. Historka možná ovlivnila posluchačku. Uvidíme, kdo je s námi dál. Dobrý den.
9: Dobrý den, zdravím všechny humoriádníky a humoriádnice. Zdravím vás, Pavle, i vašeho hosta, pana Antonína Procházku. Dobrý den, pane Procházka.
5: Dobrý den, milostivá paní.
9: Přeju vám vše dobré, ať jste šťastný a zdravý. A hlasuj Pavle pro Ačko.
3: Ano.
9: A všem posluchačům a vám oběma přeju krásný tropický večer či příjemné tropické středeční ráno s příjemným probouzením do nového dne všem posluchačům.
5: Pane, vy to máte hezky nastudované.
3: A čtyřka textu, jak říkala posluchačka předtím. Asi. Tak, přátelé, Miroslav Horníček, tentokrát s Milanem Lasicou a Juliem Satinským na téma zralost.
10: Uplynulo 20 let, my jsme dozráli, někteří přezráli. Už jako neděláme tyhle ty absurdní klaunské dialogy, že jo. Dneska už se pouštíme i do vážného umění, do vážné tvorby dramatické.
11: Ale v podstatě jsme se nezmenili. Vstaň.
10: No, trošku schudnu. Po vašem.
12: No. Já jsem byl na materské.
10: Já myslím, že půjdeš teprve. Ale opřeli jsme se do takových vážnějších dramatických úkolů, že jo? Já čtu takové věci jako odborně, tak a dočetl jsem se, Milane, že ty hraješ třeba Moliérova Dona Juana.
11: Ano, ano.
10: No, to mě ne šokovalo.
11: A i mě.
10: Mě to překvapilo, říkal jsem si, krucifix, kam se toho jako žene, že jo? Ale četl jsem tolik chvály na to, že jenom litu, že jsem to neviděl. Prosím tě, Moliérův Don Juan, tak každý to zná, že jo? I když nezná Moliérova Dona Juana, tak zná, kdo to je Don Juan, že jo? Co jsi pro tu roli měl ve svém životě jako předpoklad, jako zkušenost?
11: Tak to nevím, ale snažil jsem se, keď už má osud dovedl k tomu, že jsem tu rolu mala hrať a sám som bol, ako som už povedal, najviac prekvapený, tak som sa snažil postupovať tak, ako som počul, že majú postupovať veľkí dramatickí umelci podľa Stanislavského metódy. Vtedy sa vyučovala Stanislavského metóda, takže herec, ktorý hral nejakú postavu, tak najprv musel si napísať životopis tej postavy, aby potom mohol na javisku pokračovať.
10: Ja dúfam, že si tam nenapsal všetko.
11: No nie, práve to chcem povedať, že ja som si napísal životopis toho Dona Juana a vyšli mi z toho, ako sa po česky hovorí, také prasárny, že som sa z toho radšej vzdal. A pristúpil som k tomu úplne opačne, teda hral
10: prakticky.
11: Hral som toho Dona Juana ako človeka, ktorý už len spomína na tie svoje milostné výboje. A ešte má celkom dobrú pamäť, ale to je asi všetko.
12: Don Juan, ktorý je trochu yeti, hovorí sa počas. U nás sa to píše s Y-om na začiatku. Yeti.
10: Áno, yeti. Snežný muž.
11: Áno,
10: snežný muž. Ešte to nebyl smiešný muž. Ale i Julo prešiel na veľké postavy svietovej dramatiky a svietových dejín vlastne. Ty prihraješ Stalina.
12: Josefa Vysarionoviča. Áno. Áno, oni ma presvedčili, ja sa podobám. Ale to bola moja stará túžba, pretože ja sa rútim do 50-ky a stále som strašný dobrák. Každý so mnou vybabre. Ja som si povedal, že zahrám toho uzurpátora, toho ukrutného vládcu. Stalina, aj som to začal skúšať, nacvičoval som to.
11: Ale stále som... vyšiel mu z toho strašný dobrák. No.
12: Každý deň po skúške som sa pýtal kolegov, tak čo je, bali ste sa ma trošku? Nikto sa nebal. Tak ja som potom skúsil ešte poslednú možnosť, lebo vedel som o Stalinovi, že on si mrmlal v gruzinčine. On nevedel dobre po rusky, bol gruzin, a on si, aby mýlil ľudí, tak sám pre seba si mrmlal po gruzinsky. A vraj strašne škaredo hovorí po slovensku, teda po gruzínsky. Ja som sa musel naučiť trošku po gruzínsky, ja som bral lekcie, takže tak som potom dosiahol ten úspech, že sa pohybujem po javisku a občas niečo poviem po gruzínsky a ľudia sa trošku zlachnú.
5: A jak sa řekne gruzínsky, ja sa ti dostanú na kubilku.
12: Šenidená gamačoba. A čajdze ešte.
11: To pripomína trochu tu.
10: To nemecký čajdze.
12: Aj to.
11: Tá dačtina vôbec má mnoho spoločného s tými východnými jazykmi. Ja som napríklad svojho času bol niekoľko týždňov. Vtedy sa to ešte volalo Kampučia a teraz sa to volá Kambodža.
12: Ano. On bol jeden z posledných, čo bol ešte v Kampuči.
10: No, to zmienili.
11: Tam som sa naučil niektoré veľmi zaujímavé slova, ktoré sa tak obtierajú aj o tú češtinu a slovenčinu. Napríklad po kmérsky, lebo tam žijú kméry v Kambodži, sa povie súdruh Samrt a súdružka Mamrt.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Tak nám zahráli společně skupina Opět a Radeček a Moravská filharmonie Olomouc a zpěvák té kapely bude na podzim tancovat ve Stardance, abychom věděli, s Adrianou Maškovou. Vy jste nebyl ve Stardance, Tondo, nebo byl? Vy jste nebyl ve Stardance?
2: Ne, nebyl.
1: A budete někdy? Chtěl byste?
2: No, nechtěl. Takže nebudu.
1: Spousta lidí tohle to říkala a pak
2: přišel čas. Já nemám tolik času vlastně, abych tam tomu věnoval.
1: To se tak až v důchodu potom.
2: Trénuje. No já už dávno jsem v penzi, jo.
1: To byl vtip. Dobře, pojďme se pobavit s dalším z našich humorníků z archivu. Co to bude?
3: No tak, že bychom si dali Františka Nepila.
1: Tak jo, Anglie.
4: Královna Astrid je členkou flotily plující pod belgickou vlajkou mezi Ostende a Douvrem. Všechny lodě této flotily mají jména princů a princezen, jen Astrid je jméno královny, asi proto, že je největší. Kdyby zakotvila na stadionu Evžena Rošického na Strahově, spotřebovala by celou rovinku před hlavní tribunou, včetně do běžiště. Má 3 paluby, vybavené kromě jiného i kavárnou, restaurací, obchodem i barem, a do podpalubí se jí vejde 450 osobních automobilů nebo 70 autokarů či tiráků. Královna Astrid a ostatní lodě této flotily nezajišťují ovšem jediné spojení do Anglie. Z francouzského Calais přefičela Emma Bornová kanál La Manche vznášedlem za pouhou hodinu, jenomže na takové vznášedlo by nevzali náš autobus, takže jsme pluli z Ostende 4 hodiny, ale už po 2 hodinách jsme měli dojem, že obeplouváme celou Anglii kolem dokola. První půl hodinu po vyplutí obchází zvědavě veškeré paluby a veškerá schodiště všech 1850 cestujících, takže nikdo nevidí nic. Vrátí se tedy do restaurace, do kavárny a vůbec do tepla a oddají se za hálce. Paluby zůstanou volné pro pár romantiků, kteří vychutnávají atmosféru plavby a nemohou se nasytit pohledu na moře. Poznáte je snadno, i když se zajdou zahřát do společenských hal. Všichni totiž chrchlají, kašlou, popotahují a troubí do kapesníků, protože jsou nastydlí z té psí zimy, mlhy a z toho mžení. Přibližně každou hodinu se všech 1850 cestujících znovu zvedne a dá se na pochod po lodi ve víře, že se na palubách děje něco zajímavého. Neděje se ovšem nic, dokonce nejsou vidět ani břehy Albionu, ačkoliv nás ve škole učili, že vidět jsou.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik. František Nepil, téma Anglie. Byl jste v Anglii, Tondo?
2: Byl.
1: A jaké to bylo? Co jste zažil?
2: No, bylo to fajn. Byl jsem několikrát v Londýně. Uh-huh. Na tom obyčejně jdu se podívat na West End, na nějaké představení. Ano. Pracovně. No a pak jsme si udělali takový hezký výlet ve Skotsku, jsme byli. No.
1: Aha, tak proto ta představení u nás děláte tak dobře, když se inspirujete u klasiků v Londýně. No, už to chápu.
2: To nevím, jestli...
1: Tak ještě na Broadway a je to.
2: No, tam jsem také několikrát viděl.
1: Všude byl, všechno znám. Kousku. Dobře, tak počkáme na posluchače, jestli budou pokračovat rádi s Františkem Nepilem, anebo si dají raději Zdeňka Izera a Nemocnici na kraji vesnice. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. A k tomu vám zpívá Marcela Holanová.

0: která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
3: Humoriáda pokračuje aktuální výběr pro naše posluchače František Nepil nebo Zdeněk Izer, na který humor máte náladu. Dobrý den.
4: Miroslav Staroviny. Dobrý den, pane Procházko.
5: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Pavle.
3: Dobrý
4: a
3: den.
4: Já vám vlas Zdenkovi Izerovi.
3: Máme zapsáno, děkujeme pěkně, Miroslave, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
6: Dobré odpoledne, tady Josef Praha.
3: Zdravím.
6: Já bych velmi vehementně hlasoval pro pana Izera.
3: Máme to vehementně zapsáno.
5: Vehementně.
3: Mějte se, naslyšenou, hezký den. I vám, dobrý den.
7: No, dobrý den, tady Vojta z Plzně.
3: No.
7: Já bych prosil pana Izera, zdravím moderátora i hosta, jo?
3: Jo.
7: Takže no, přeju vám hodně zdraví a pana Izera, no.
3: Nápodobně, mějte se, Vojto, dobré odpoledne, kdo je dál s námi?
8: Dobré odpoledne, Pavle Pavlíčku, já vás zdravím, pozdravím pana Procházku, velitele, a chtěla bych Ačko, ale na Sněževce, mějte se, na
3: Sněževce. Děkujeme, děkujeme, Aleno.
5: Alenko.
3: Další, dobrý den.
9: Dobrý den, tady posluchačka Jitka z Brna a chtěla bych Ačko.
3: Píšeme
9: a zdravím
3: si
9: vás všechny, bavím se, je to paráda.
3: Je to paráda.
5: Lehnout si na záda a číst si?
3: Ne, a poslouchat
9: ano,
3: humoriáda.
9: Ano, vy teď nemůžete, ale potom můžete.
3: Tak děkujeme krásně,
9: domů.
3: Mějte se hezky.
9: Naschledanou.
3: Naslyšenou, dobré odpoledne. Haló?
10: Dobrý den, Kroměří zdraví Toníčka a přejeme mu hodně zdravíčka.
5: Děkujeme.
10: Chtěli bychom Bčko, děkujeme.
3: Tak to byla hezká básnička, děkujeme pěkně. Naslyšenou. Tak přátelé, sečítáme všechny dorazivší hlasy a výsledek zní. No, typujeme, Tondo?
5: Asi Zdeněk, Izer?
3: No, je to tak. František Nepil zůstává v Anglii a my se přesuneme do nemocnice na kraji vesnice.
11: Pejška mám. Ne, pejška nemám. Jo, kočičku mám. Ne, kočičku taky nemám.
12: Sestří, kdo je ten pomatený stařík?
13: Toto je pan Novák.
12: Tak ho uložte na pokoj, prosím.
11: Sestří, kůzlátko mám. Ne, taky nemám.
13: Vy máte ráka, pan Novák.
11: Aha.
12: Ježiši Mária.
13: A čo s tým popáleným pacientom na štvorke? Má zle popálené brucho.
12: Uložte ho prosím na záda a dejte mu Viagru, aby se mu na tu popálenou kůži nepřilepila peřina. Pane Procházka, nikam mi neutíkejte. Máme v těch vašich testech ještě nějaké nesrovnalosti. Bylo by docela dobré, kdybyste přišel v pondělí v 7 ráno ještě jednou a budu znovu potřebovat vzorek moči, stolice a semene.
14: Ježíš, ale v 7 v pondělí to už něco mám, pane primáři, znáte to podnikatel. Nestačilo by, kdybych vám poslal slipy?
12: Výborný nápad, pane Procházka, na zhledanou. Sestří, tak za půl hodiny otevřu ambulanci. Pošlete mi pacienty a tu vizitu odložíme na zítra. Naopak zítra vyvěste na ambulanci ceduli, že z důvodu blahobytu neordinujeme.
11: Pane primáři, můžu na slovíčko?
12: Jistě, jak si žijete na patologii?
11: No to jsou fóry, ale teď vážně, včera byl u mě ten pan Jánský.
12: Aha, prý jste měli nějaký konflikt, dokonce mi přišla nějaká stížnost poštou, ale já většinu poštu házím do koše, takže nevím, o co jde.
11: No, seděl vám takhle na chodbě ten pan Jánský, úplně vyřízený, a co prej se děje? Já mu povídám, pane Jánský, radši si sedněte, já mám jenom špatný zprávy. Vaše dcery měly auto nehodu. A on, no a co, co se jako stalo? Já mu říkám, ta nejstarší, ta, co řídila, ta, co dělala ten balet, tak nejenže přišla o ruku v zápěstí, ale i o celou nohu. Ta prostřední, taková ta bystrá, jak loni vyhrála tu matematickou olympiádu, ta má zhmožděný mozek a s tím bude debil až na dosmrti. No a ta nejmladší, taková ta princeznička krásná, tak ta má pořezaný obličej od střepů a plechů, tu vůbec nepoznáte.
12: Pro Krista pana, a co ten pan Janský?
11: No ten se zhroutil a pořád opakoval, to snad ne, to snad ne. Tak jsem mu uklidnil a říkám, dělal jsem si srandu, pane Janský, všechny jsou mrtví.
12: Ach, ten váš humor, kolego, že vás to baví? Kam na to chodíte, pro boha?
11: No na pracovišti.
12: Vy už jiný nebudete, vidíte. Běžte zase k vašim mrtvým a já ty vaše vtipky vysvětlím těm živým.
11: No vy jste poklad, pane primáři. A probo, co ten mládenec? 27 let, AIDS, kapavka, syfilis, filcký. Ještě žije?
12: No, tak samozřejmě, snažíme se, aby žil.
11: No a co mu na to dáváte?
12: Tak palačinky, bramboráky, pizzu.
11: To jako pomáhá?
12: To ne, to je jediné, co vleze pod dveřmi.
11: Jo, taky hezký for. Tak já letím, pane doktore.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Poněkud drsné metody v nemocnici na kraji vesnice a jeden pacient se jmenoval jako náš host, ale ano. Určitě to nebyl Antonín.
5: To byly jiné, Procházky běžný.
3: No, já vím.
5: A zde někdy zrovna rozšířené. Tuši, že tady dneska budu, že jo?
3: Tak jasný. Třeba jo, třeba předběhnul dobu. Aha. Svým humorem určitě. Hmm. Tak přátelé, bude tu medicinman Michal Tučný a po něm se dozvíme, koho si odhlasujete do finále, jestli bude Zdeněk Izer pokračovat tentokrát ve scénce Autobusák na záchytce, anebo o rybaření bude vyprávět smutný muž Jaroslav Málek. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda, finální souboj probíhá právě teď. Zdeněk Izer nebo Jaroslav Válek alias Smutný muž. Dobré odpoledne, kdo pak volá a hlasuje. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle,
1: zdravíme.
2: I pana Procházku.
3: Dobrý den.
2: A chlapi, já bych určitě hlasoval pro autobusáka na záchyce.
1: Dobře, máme to.
2: Hezký zbytek, Ačko. Naschle.
1: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobrý odpoledne, Karel z Krakován, takovou malinkou glosu. Zabývěl ho jezere Krakovaný, dva kiláky je týnet nad Labem a my jsme tam měli opravnu aut a tam byla naše Tejnice, nebo nemocnice na kraji Tejnice a přeju si Ačko.
1: Dobře, rozumíme, krásně jste si to spojil se vzpomínkami osobními, výborně, dobré odpoledne, kdo je dál na telefonu?
5: Dobrý odpoledne, zdravím vašeho hosta.
3: Dobrý den.
5: Zdravím ze Světlé hory.
1: Ano.
5: A přál bych si Ačko.
1: A vaše křestní jméno jenom ještě?
5: David ze Světlé
1: David,
5: hory.
1: Davide, mějte se hezky, děkujeme. Naslyšenou.
3: Davide.
1: Naslyšenou. Tak, ještě někdo přidá své hlasy, poslední šance. Na telefonu 731 800 900 ještě můžete chvilku hlasovat, i když já už tuším, kam se nasměrujeme a kam se pohneme dál. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Pavlíčku, tady je Božena ze Žatel. Já vás srdečně zdravím a i pana Procházku a byla bych samozřejmě pro Ačko a přeju vám krásný zbytek dne a vůbec celý týden a hezké léto.
1: Děkujeme. Mějte pěkně, nápodobně, přejeme.
6: Děkuji.
1: Díky moc. Tak, autobusák na záchyce bude z pořadu Telebazar Zdeněk Izer a Tina Pletánková.
7: Teda, já vám řeknu ta jízda, jak probíhala, jo, hele, měli jsme z Milníka, jo, jedu. Nic, dobrý. Jenom, pane řidiči, mě se chce čůrat. Ujedu pár metrů. Pane řidiči, čůrat. Pane řidiči, kakat. Pane řidiči, já jsem nestih vystoupit s těch kakáním. Navíc, jak vylezli z auta, začali dělat řidičům kontroly okolo. Rozumíte? Požrali, stavěli auto, říkal, ten má si ty gumy, ten nemá lékárničku, zastřel ho ve škarpě. To byla ostuda. A náčelník mi na autobus, na ty zadní tupláky, obul botičky. Že prý mám blbý zimní obutí a v botičkách, dobrý. A kluci, aby teda, oni neskazili žádnou stranu. Tak si postavili k silnici radar a zkoušeli, kdo ožral a rychlejc poběží, jo.
8: Jak vás to vůbec může napadnout?
7: Já nevím, kde se to v nich bere. Oni už jsou takový, no.
8: Víte co?
7: Nevím.
8: Já mám návrh.
7: Povídejte.
8: Tak z toho nebudeme dělat aféru.
7: No, nebudeme
8: se ne. Dělat aféru. Když je to soutěž, jak tady říkáte, no víte co, můžete mi ukázat doklady?
7: Nemůžu.
8: Proč ne?
7: Já mám mělníku v hospodě.
8: Já jsi je nevzal z
7: té hospody. Já jsem si šel vyčůrat, abych se nepochcel. A ty doklady jsem si dal na umyvadlo. A chtěl jsem se pro ně vrátit, jenomže ty blbci ožralí udělali v mělníku takových uzavírek ze srandy, že týden nevěde nikdo do mělníka.

0: rozumíte, jo. Napište mi tam těch mých poctivých 4 promile.
1: Tak já to
0: já nebudu před klukama za blbce. Koukejte si tam napsat.
1: No, jak myslíte, já to teda napíšu, dobře.
0: Hezky to tam napište černý na bílým a hlavně dělejte, protože já jdu ještě do Mikulova na jednu akci. A kdybych to nestihl, tak mi může klidně za večer utíct nějakých 450 bodů.
2: A jsme v závěru dnešní humoriády. Děkujeme Antonínu Procházkovi, že si mezi zkoušením na divadle na nás udělal čas.
3: No prosím, rádo se stalo.
2: A co zkoušíte? Obyčejnou holku?
3: Obyčejnou holku v divadle Lucie Bílé, ano, muzikálek.
2: Kdy bude premiéra?
3: V září.
2: V září, premiéra. Takže celé léto se zkouší.
3: No tak celé léto to zkouším 2 dny, takže...
2: No to ještě léto nekončí.
3: No, já vím, no. Mě to nevadí, ale já...
2: Máte svou práci.
3: Tak, je to pro mě zábava.
2: A my jsme rádi i za naše posluchače, že jste uspěl v dnešní humoriádě jako bezvadný host.
3: Jo.
2: No, máte jedničku, děkujeme.
3: Od koho od vás, jo?
2: Loučí se i Pavel Kučera, hezký den.
3: Tak mi to napište do Žáka Ideje.
2: No, tak jsem s ní. Naschle.
3: Naschle, jdu na pivo.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Okolí Moravské Třebové doplní nové stromy. Češi by se podle ministerstva zahraničí měli ve Španělsku vyhýbat oblastem, které sužují požáry. Po zemětřesení v Japonsku jsou v poškozeném obchodním centru desítky nezvěstných a zítřek bude slunečný, teploty až 33 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otto Gutwirth. Moravská Třebová vysadí v okolí města nové stromy. Na projekt za 1 milion a 300 tisíc korun dostalo město dotaci od Ministerstva životního prostředí. Zeleň oživí krajinu v lokalitě okrajové části Boršov, vysvětluje místostarosta Václav Dokoupil z KDU-ČSL.
2: Celý projekt spočívá v tom, že tam máme vybrány 4 lokality, ve kterých se vysází více než 130 stromů. Většinou to jsou liniové výsadby podél polních cest, tak abychom začali plnit původní funkce krajiny. Zároveň lidi mohou využívat lokalitu na vycházky.
0: Mikroregion Maštale získal dotaci na opravu rozhledny Borůvka. Věž má poškozené schodiště a středový sloup. V letošní sezóně je pro turisty uzavřená. Svazek obcí dostal 500 000 korun od pardubického hejtmanství a už taky vybral firmu, která opravu rozhledny zajistí. Na vlakovém hlavním nádraží v Trutnově stojí ode dneška až do neděle Legio vlak. Tvoří ho 14 historických vagónů představujících legionářský vlak z let 1918 až 1920. Českoslovenští legionáři se jim přepravovali po transsibirské magistrále napříč Ruskem až do přístavu Vladivostok, odkud se vraceli zpátky do vlasti.
3: Součástí legiovlaku je například ubytovací, filmový, zdravotní nebo krečovský vůz. Novinkou je výstava v unikátním francouzském rychlíkovém voze z roku 1910 upraveném za druhé světové války na radarový vlak. Komentované prohlídky jsou ve všedních dnech od 14 hodin, o víkendech pak každou hodinu. Legiovlak je v týdnu otevřený do 6 večer, o víkendu o hodinu déle. Vstup je zdarma. Z Trutnova Jana Házová, Český rozhlas.
0: Ministerstvo zahraničí doporučuje Čechům ve Španělsku vyhýbat se všem oblastem zasaženým požáry. Resort dnes doporučení rozeslal prostřednictvím dobrovolného cestovatelského systému Drost. Pro Španělsko je v něm podle mluvčího diplomacie Adama Čergého zaregistrováno 1201 občanů. Češi by taky měli věnovat zvýšenou pozornost plánování cest kvůli uzavírkám silnic. Japonské úřady po silném zemětřesení pohřešují asi 20 až 30 lidí v poškozeném obchodním středisku ve městě Kashima v prefektuře Kumamoto. Informuje o tom japonská veřejnoprávní televize NKH. S odvoláním na policii uvádí, že po otřesech a explozi se zřítila část druhého patra. Záchranáři se teď snaží dostat k lidem uvězněným v troskách. Zemětřesení o předběžné síle 7,1 stupně zasáhlo ostrov Kjúšú. Nejvíc postižená je právě prefektura Kumamoto. V nemocnicích je nejméně 50 zraněných.
1: Počasí.
0: Zítra bude v Pardubickém kraji jasno nebo skoro jasno. Vysoké teploty 30 až 33 stupňů. Povane slabý jihovýchodní vítr. Tlak slabě klesne, biopředpověď bude na stupni číslo 2 a rozptylové podmínky přes den většinou dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehodu máme hlášenou u Dolních Ředic, kde je nehoda dodávky a taky je nehoda u Staročernska na objízdné trase silnice číslo 36.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
4: Jsou 4 minuty po 17. hodině a začíná úterní den v kraji. No a už za malou chvíli se vypravíme do Proseče na Chrudimsku, kde chtějí obecní les víc otevřít lidem a tak se chystají úpravy za miliony. Co se má změnit, si řekneme s Josefem Kopeckým, taky vás pozveme na letní filmový a hudební festival Litomyšl Fest, navštívíme divadelní festival o lásce Pernstein Love, který začíná dneska a podíváme se i do Králík, kde co nevidět začne sanace ekologické zátěže v areálu bývalé Tesly. Tak tolik témata dnešního dne v kraji, no a začneme s pravodajským souhrnem z Pardubického kraje už za malou chvíli.
1: Český rozhlas Pardubice, den v kraji. S Petrem Seidlem.

0: Je přesně 9 minut po 17. hodině, posloucháte úterní Den v kraji Českého rozhlasu Pardubice s datem 28. července a se zpravodajským přehledem dnešního dne je tu Otak Utvirt.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Na veřejných budovách v Pardubickém kraji vzniknou další fotovoltaické elektrárny. Výstavbu připravuje pardubické hejtmanství v areálech středních škol, zdravotnických a sociálních zařízení anebo v dětských domovech. Slibuje si od toho provozní úspory. Celková hodnota chystaných projektů přesahuje 140 milionů korun. Areál bývalé Tesly v Králíkách na Orlickou-Ústecku čeká sanace kalového jezírka a skládky starých žárovek. Těch je na místě asi 600 tun a způsobují kontaminaci okolní půdy rtutí. V plánu je taky odtěžení kalového jezera, kde jsou usazeni nestěžkými kovy. Firma, která areál aktuálně sídlí, využije na sanaci dotaci z evropských peněz, říká jednatel společnosti Pavel Musil.
3: Ta skládka bude na likvidaci jednodušší, jednalo by se asi o tento podzim. Sanace kalového jezírka bude složitější, předpokládáme, že se bude odtěžovat v zimě. Celkem ty práce by měly být hotové do 2 let.
2: A víc v našem vysílání v této hodině. Pardubický magistrát plánuje v září další losování nájemníků startovacích bytů. Na jaře už město tímto způsobem přidělilo prvních 12 bytů ekonomicky aktivním lidem anebo párům do 30 let za zvýhodněné nájemné. Teď radnice nabízí dalších 13 nově opravených bytů. Město Holice na Pardubicku buduje reuse centrum. Hala bude místním sloužit pro opětovné využití nepotřebných věcí z domácností, které do ní odloží nebo si odnesou. Nová služba by měla zahájit provoz na podzim. Proseč na Chrudimsku chce vytvořit rekreační les. Město vloni dokončilo stavbu lanového parku. Letos bude následovat přístupová cesta za miliony korun. Změny mají podpořit širší využití obecních lesů.
4: Nová spojnice lesem za 5 milionů korun bude mít asfaltový povrch, takže bude vhodná i pro kočárky, cyklisty nebo bruslaře. Na jaře město plánuje navazující etapu a třetí část má vést k bývalé plovárně. Radnice počítá i se stavbou lesního bludiště, šachového koutku a dalších sportovních i herních atrakcí. Z Proseče Josef Kopecký, Český rozhlas.
2: A víc o tomto tématu už za chvíli. A na Pardubickém zámku dnes večer začne 11. ročník divadelního festivalu Pernštejn Lav. Až do soboty nabídne 10 divadelních představení, půlnoční show pod širým nebem, několik koncertů nebo i pohádku pro děti.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Nejdřív cesty, potom místa pro sport anebo hry. Proseč začala postupně vytvářet rekreační les. Radnice chystá několik staveb, které by měly usnadnit přístup do lesu a taky přilákat návštěvníky. Podrobnosti už má pro nás redaktor Josef Kopecký. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Co se tedy v Proseči staví a hlavně proč?
1: Teď je to nová přístupová cesta do obecního lesa, ale změny začaly vlastně už vloni. Radnice tam totiž otevřela nízký lanový park, kousek od silnice na Paseky. No a cesta za 5 milionů korun je další krok. Bude mít asfaltový povrch, aby se do lesa dostaly třeba i rodiny z kočárky, cyklisté nebo bruslaři. První etapa by měla být hotová v září a kromě rekreační role je nový přístup důležitý třeba i proto, že bude terén dostupnější pro složky záchranného systému, pokud by to tedy bylo potřeba.
0: Má město s lesy nějaké další plány?
1: Proseč už má slíbenou dotaci na druhou část cesty za zhruba 4,5 milionu. Stavba by měla začít na jaře. Třetí etapa pak počítá s napojením bývalé plovárny, která by se měla změnit na koupací biotop. Cestami ale plány nekončí. V lesích mají být postavené různé herní a sportovní prvky pro návštěvníky, kteří vyrazí na procházku. Patří mezi ně třeba lesní bludiště nebo šachový koutek. A následovat má i úprava prostoru bývalé skládky kousek od lanového parku a lesa. Tam je navržená vyhlídková plošina, mlatové cesty a zážitkový chodník. K tomu další odpočinková místa. Vznikla by tak vlastně ucelená rekreační zóna kousek od města.
0: Proseč ale není jediná, která má rekreační les. Najdeme je i někde jinde v regionu. Můžeš nám říct, kde třeba?
1: Ano, před 20 lety je začala budovat Chrudim a patří mezi velmi oblíbené cíle i díky rozhledně Bára nebo novému lanovému centru. A samozřejmě také musíme zmínit Hradec Králové a síť naučných stezek, okruhů a atrakcí v lesích u Nového Hradce. Proseč ale našla inspiraci ještě někde jinde. Podle starosty Jana Macháčka ze Sdružení za lepší Proseč to byl lesopark Libohaj u Poličky, který se teď mění taky. Město tam plánuje úpravy za víc než 10 milionů korun.
0: Tak tolik redaktor Josef Kopecký. Děkujeme za aktuální informace a zdravíme do Proseče. Naslyšenou.
1: Pěkný den.
2: Český rozhlas Pardubice. Den v kraji.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: počasí.
1: Léto se vrací do Pardubického kraje, teploty každým dnem stoupají a jak bude zítra, nám poví Jaroslav Tuček z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Zítra určitě bude teplej než dnes, bude k nám proudit takový ten teplejší vzduch od jihu. V noci ještě jasno nebo skoro jasno, takže minimum oblačnosti 15 až 11 to budou minima, takže ještě vyvětráme tuto noc. No a vítr, ten bude foukat jenom slabý od východu až jeho východu do 3 metrů za sekundu a budou místa, kde nebude foukat vůbec. No a přes den hodně slunce, jasno nebo skoro jasno a teploty vyšplhají na 30 až 33 stupňů Celsia. Na horách to bude od 23 do 26 a vítr bude stále jenom slabý od jeho východu o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu.

0: 13. letní filmový a hudební festival Litomyšl Fest začne už zítra. Po 11 ročnících ve Slavonicích se bude už podruhé konat v Litomyšli. Program letos nabídne přes 80 filmů z celého světa v několika sekcích a ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice na něj dneska ráno pozvali organizátoři Barbara a Ondřej Trojanovi. No a ti na úvod mluvili o tom, kdy si po přesunu ze Slavonic do Litomyšle řekli, že se rozhodli pro správné místo.
1: Asi už loni, my jsme tam byli hrozně hezky přijatý, to město Litomyšle, Pardubický kraj, nás opravdu vzali za svý. Samozřejmě, že při tom prvním ročníku byli lidi zvědaví, co to bude za partu a jaký budou vlastně naši diváci, a myslím si, že byli moc milé překvapený, máme aspoň takový reakce, vlastně velmi pozitivní.
2: No já myslím, že vlastně jsme si to řekli loni, asi už při těch prvních schůzkách na Litomyšlské radnici, kdy jsme se vlastně setkali s lidmi, jednak s vedením města a s lidmi, kteří tu kulturu v Litomyšli dělají. A to bylo prostě tak vřelý přijetí a najednou jsme věděli, že jsme na stejné vlně. A vlastně i během toho festivalu, tam všem divákům, kteří jezdili dřív s námi do Slavonic nebo za festivalem do Slavonic, tak za námi chodili a říkali tady, báli jsme se, ale je to tady skvělý, je nám tady fajn, takže nám taky bylo fajn.
3: Program je letos hodně nabitý, přes 80 filmů, 12 koncertů. Tu debaty i program pro děti. Co byste určitě zmínili a doporučili?
2: Určitě bychom zmínili a vlastně dá se to najít na webu, takové ty předpremiéry nebo premiéry, které tam máme. Já si myslím, že hodně zajímavé, i když to není film, bude opravdu světová premiéra nového seriálu České televize Na tělo, kterou natočil Honza Hřebejk podle scénáře a knížky Martiny Formanové, manželky režiséra Miloše Formana. První dva díly, které uvádíme ve čtvrtek, tak tam přijede veliká delegace herců, tvůrců, Honza Hřebejk, herci Klára Isová, Tomáš Micháček a prostě mnozí další, a bude tam velká debata, která je veřejně přístupná právě na terasách Smetanova domu.
3: 6 gramů, to je film, který určitě zaujme místňáky.
1: Ano, těch filmů, kde počítáme s velkou podporou místního publika, tam máme letos víc, patří 6 gramů určitě jeden z nich.
2: Protože se točil v Litomyšli na místním gymnáziu, je to komedie a i místní si tam zahráli v komparzu a myslím si, že to bude jako velká legrace.
1: Diváci se moc těší na dokument s Bárou Bazikou.
2: Ano, taky Bára přijede a bude...
1: Je v Litomyšli jako doma, lidi tam mají moc rádi.
2: Bude tam s námi a potom zahrají s Michalem Pavlíčkem Strom. Boli.
1: Pak tam máme další předpremiérový dokument Dvě deci tuše, který jsme dělali jako produkce o Petrovi Geislerovi a Panologovi, tak tenhle dokument měl velký úspěch ve Varech a myslím si, že bude mít také jako velký divácký hlas, a z těch českých filmů by ještě stálo asi za zmínku taky dokumentární film Veřejný prostor Františka Skály, na to se moc těšíme, máme Frantu Skálu moc rádi, je to náš kamarád.
2: A vlastně k těmhle filmům tam přijedou delegace, takže přijede Ester, Aňa Geislerovi, Franta Skála, režisér Petr Slavík. Vlastně těch zajímavých hostů tam bude hodně a tím, že v té Litomyšli ty lidi všichni mají k sobě blízko, tak tam není problém si s nimi popovídat nejen po projekci, ale třeba i na zámeckém návrší.
0: No a kromě filmu nabídne festival i řadu koncertů. Zahrají tam třeba Tři sestry, Tata Boys, Garáž s Tonym Ducháčkem, Dorota Novotová a další. A kompletní program najdete na webu litomyšlfest.cz. No a celý rozhovor s Barbarou a Ondřejem Trojanovými samozřejmě i na našich webových stránkách pardubice.rozhlas.cz.
4: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji.

0: Jak už z vysílání Českého rozhlasu Pardubice víte, tak Pardubický zámek bude od dnešního večera patřit divadlu. Začíná tam totiž 11. ročník festivalu Bernstein Love, který až do soboty nabídne 10 divadelních představení, koncerty i půlnoční show pod širým nebem. Hrát se bude na několika scénách v areálu zámku a do Pardubic přijedou soubory z celé republiky, například Divadlo bez zábradlí, Olomoucká tramtárie nebo Horácké divadlo Jihlava. Podrobnosti má už teď pro nás redaktorka Naďa Kubínková. Naďo, hezké odpoledne.
1: Tak hezké odpoledne, je to tak, začíná už 11. ročník a ten znovu spojuje příběhy o lásce, vztazích a emocích. To je hlavní téma celého festivalu už od toho samotného začátku a podle dramaturgině festivalu Kateřiny Fikejzové to byla dobrá volba.
2: Stále je o lásce a vztazích a byl to asi úplně ten nejlepší tah, který jsme na začátku měli, protože láska a vztahy jsou proměnlivé a není to jenom všechno zalité sluncem a romantikou, ale přinášíme tam i témata jako právě nenávist, odcizení a letos se dokonce pouštíme i do vztahové pornografie.
1: Abych uvedla na pravou míru tu pornografii, je to o představení, které se jmenuje Péčko, přiveze ho z Ostravy Studio G a je to divadelní hra o Češích, kteří jsou velmocí v pornoprůmyslu, ale díky vrozené skromnosti se tím nijak nechlubí. O tom, že porno je neskutečná dřina, o intrikách, ambicích a penězích v ostrém a humorném, velmi humorném balení. Takže zvu k stupenky ještě jsou na tohle představení.
0: No a jak to bude na zámku vypadat? Říkali jsme, že tam bude hned několik stagí.
1: Říkali jsme to, na velkém nádvoří už stojí hlediště samozřejmě, které tvoří tu hlavní scénu festivalu. Tam se budou odehrávat představení z hlavního programu a to od 21 hodin. Na zámeckém valu, pak na rondelu, pak najdete šapito, kde budou spíš taková komornější představení. Začátek představení je v tomto případě v 18 hodin. V sobotu tam bude možné vidět od 10 hodin dopoledne pohádku pro děti. A pozvánku mám i na noční ohňovou show, i letos pořadatele připravili takzvaný noční program. V pátek po půlnoci rozáří malé nádvoří zámku ohnivá a pohybová performance Ikagai souboru Blackout Paradox. A pak ještě jedna scéna, a to v zámeckém parkánu. Tam organizátoři připravili doprovodný hudební program, který bude mezi tím odpoledním a večerním představením a potvrzuje to ředitel Východu Českého muzea Tomáš Libánek.
3: V posledních letech jsme potom v parkánu vlastně zjistili, že nejlepší je ten doprovodný program zařazovat mezi představení, ne po nich, ale vlastně i tak, že potom vlastně na to můžou zavítat i návštěvníci, kteří ne přímo třeba zavítali na celý program festivalu, nebo je to může i vlavně nalákat třeba na večerní představení.
0: No a jaká ta představení budou? Pojďme nalákat posluchače na ten letošní program.
1: A tak přijedou soubory z celé republiky. Na zahájení dnes večer přijde taková stálice festivalu Olomoucké divadlo Trantárie a s pokračováním kabaretu Nahatý Shakespeare. Pak třeba ještě zmíním Divadlo bez zábradlí, Horácké divadlo Jihlava nebo Studia Damuza. Na festivalu se tak představí také studenti Damu. Každopádně všechna ta představení budou o lásce, o vztazích ve všech možných podobách, takže určitě přijďte.
0: Říká redaktorka Naďa Kubínková. Naďo, děkujeme za pozvánku a naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
4: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
3: Na letní byt tam jezdívala Adina Mandlová a bydlel i Jaroslav Hašek. Dlouhá Třebová má dlouhou a zajímavou historii, sahající až do středověku, kdy na kopci stávalo tvrziště. Po jejich stopách se vydáme spolu se Šárkou Rusnákovou.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Staré průmyslové areály často skrývají dědictví, které není na první pohled vidět. Nebezpečné kovy a další škodliviny dál ohrožují půdu i podzemní vody, ale díky evropským dotacím jejich počet postupně ubývá. No a jedním z takových míst je taky bývalá Tesla v Králikách na Orlicko-Ústecku. V areálu dnes sídlí jiná firma a ještě letos tam začne odstraňování ekologické zátěže. Podívat se tam vypravila reportérka Barbora Soukupová.
1: U Kalového jezírka jsem s Pavlem Musilem, jednatelem společnosti, která se zabývá povrchovou úpravou kovů, a vy jste tady to jezírko dostali jako takové dědictví po Tesle, která tady dřív fungovala. Ono to znečištění není na první pohled vůbec vidět, protože je pod hladinou.
2: Podkladem pro projekt sanace se stala analýza rizik, kterou jsme si nechali zpracovat od odborné firmy. Na dně se nachází asi 1,5 metru kalového sedimentu, který obsahuje těžký kovy, asi nejnebezpečnější je vysoký obsah rtuti. Vzniklo to z bývalý výroby Tesly Holešovice. Ten rybník fungoval jako odkaliště z odpadních vod.
1: A na sadě potom, co vy to necháte vyčistit, tak necháte jezírko obnovit.
2: Ano, jezírko by mělo být vyčištěno, měly by se vykácet dřeviny kolem jezera, vysázet nový, mělo by to fungovat jako relaxační zóna.
1: A my jsme se teď ještě přemístili k velké skládce zářivek a žárovek. Je to taková směs klasických zářivek, podlouhlých, světel. Kolik toho je?
2: Je to odhadovaný množství asi 600 tun. Tady se počítá s otěžením té skládky a ještě by se mělo těžit zemina do 3 metrů pod tou skládkou. Je to z důvodu, že byla zničena kontaminace rtutí až do hloubky ke 3 metrům.
1: Počet starých průmyslových skládek nebezpečných odpadů se postupně daří snižovat po celém Česku. Majitelé pozemků na to můžou čerpat dotace z evropských peněz z operačního programu Životní prostředí, vypsaného pro období let 2021 až 2027, říká mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí.
3: V aktuálním programovém období proběhl průzkum a hodnocení rizik na zhruba 40 skládkách. Asi u 10 z nich už začala nebo je připravená sanace či rekultivace. Kromě Králík jsou to například také skládky v Mníšku pod Brdy, Frýdštejně nebo Rynholci.
1: Sanace Kalového jezírka i skládky zářivek bude dohromady stát asi 80 milionů korun. Z toho 85% pokryje dotace z evropských peněz a zhruba 10 milionů korun přispěje Pardubický kraj. Z Králík Barbora Soukupová, Český rozhlas. Český rozhlas Pardubický.

0: Daneč. No a pokud některé z témat a reportáží v průběhu dne nestihnete, tak si nás určitě nalaďte po 17. hodině, kdy si celý den v kraji shrneme.
1: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji.

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V Holicích budují Rius centrum na opětovné využití starých věcí. Návštěvníci Malé Úpy zaplatí od prosince na poplatku z pobytu za každý den o 15 korun víc. Česko čeká další vlna veder a zítřek bude slunečný, teploty až 33 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Město Holice na Pardubicku buduje Rius centrum. Hala bude místním

0: sloužit pro opětovné využití nepotřebných věcí z domácností, které do ní odloží nebo si odnesou. Nová služba by měla zahájit provoz na podzim. Radnice za stavbu utratí přes 4 miliony korun. Polovinu zaplatí z dotace, dodává nezávislý starosta Ondřej Výborný.
1: Občan, který bude vnímat to, že věc, kterou by on sám vyhodil, že by ji využil někdo jiný, tak ji právě odloží zde do Reuse centra. To odložení je zdarma. A někdo jiný, kdo si řekne, toto je super věc, já ji využiji, tak zaplatí maximálně řádově jednotky desítek korun za to, že si tu věc převezme zpět.
0: První Reuse centrum v kraji vzniklo v roce 2018 ve Vysokém Mýtě. Později se přidali i Chrudim, Heřmanův Městec, Pardubice nebo Svitavy. Městská knihovna v Chrudimi přesunula Bibliobox. Nově můžou čtenáři výpůjčky vracet přes okénko umístěné přímo na hlavní budově. Původní Bibliobox knihovna přemístí k pobočce na sídlišti u stadionu. Obec Malá Úpa na Trutnovsku zvýší od 1. prosince poplatek z pobytu ze současných 25 na 40 korun za osobu a noc. Navýšení schválili zastupitelé.
2: Poplatek je pro obec jediným příjmem z cestovního ruchu a ke zvýšení sáhla i proto, že se sazba už řadu let neměnila. 40% z vybrané částky utratí obec za infrastrukturu, tedy například za zimní údržbu, dopravu, parkování nebo zimní běžecké trasy. Čtvrtinu pak dá na služby pro návštěvníky, včetně provozu infocentra, a zbytek potom na propagaci, kulturu a společenský život. Z Malé Úpy Tomáš Lérinc, Český rozhlas.
0: Nadcházející vlna veder může v Česku výrazně zhoršit už tak extrémní sucho. Upozorňují na to vědci z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd, kteří tvoří projekt Intersucho. Kvůli vysokým teplotám podle nich bude prakticky v celé republice riziko vzniku a šíření požáru na nejvyšším stupni. Horko nad 30 stupňů má podle předpovědí trvat 1 až 2 týdny. Teploty můžou výjimečně dosáhnout až 40 stupňů Celsia. Vědci upozorňují, že vysoké teploty zatěžují nejen přírodu, ale i zdraví lidí. Nebezpečné jsou taky vysoké noční teploty, při kterých si organismus nedokáže odpočinout a zregenerovat. Policie v prvním pololetí letošního roku zadržela 169 lidí, kteří přes Česko přecházeli do dalších zemí Evropské unie. To je o 117 víc než loni, ukazují její data. Většinou šlo o Rusy a nejčastěji směřovali do Německa. Využívali k tomu trasu z Chorvatska přes Maďarsko, Slovensko nebo Rakousko. Vzrostl i počet lidí s nelegálním pobytem. I přesto má podle policie transitní migrace minimální dopad na bezpečnostní situaci.
3: Počasí.
0: Zítra bude znovu slunečný den, bude jasno nebo skoro jasno, teploty 30 až 33 stupňů. Povene slabý jihovýchodní vítr. Tlak slabě klesne, biopředpověď bude na stupni číslo 2 a rozptylové podmínky přes den většinou dobré.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, stále platí uzavírka silnice číslo 36 mezi Pardubicemi a Sezemicemi.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Hezký den, dobrý poslech a krásné léto, vážení přátelé folkových pohlazení. Od mikrofonu zdraví Víťa Troníček tohoto času na Táboře. Takže dneska to vezmeme jenom rychle, takový mix písniček schválně. Co posloucháte uprostřed léta vy?

letní folková pohlazení doslova navádí k tomu, abychom si hráli takové ty staré, řeknu až odrhovací písně. Ale my třeba na Tábře zpíváme i něco fungl nového. Znáte tuhle od Marianu?

Epidemie a jejich Vypínám, méně známější písnička z jejich nádherného alba Prosklené nebe. Předtím samozřejmě zněl Mickey Rivola a jeho Já jsem tak línej. Jak moc spolu tyto dvě krásné písně souvisí. Všimli jste si? Budeme pokračovat v takovýchto asociacích. Dovolím si vám teď předložit k poslechu Brněnský přístav.

to byla vzpomínka na staré časy. Zlínský AG Fleck z prvního alba Blázni umírají na dvakrát, tuším z roku 1983, píseň, která tohle album končila jakoby náhle. Blanka Táborská, Ivo Viktorín, Karel Markitán a neviditelný Pepa Šobáň. Mistrovská ukázka toho, jak se dají aranžovat kytary a do dneška vlastně dost ovlivňují tento žánr. Ačkoliv možná u publika nepatří k těm nejpopulárnějším a nejznámějším kapelám, tak myslím, že mezi muzikanty už po několik generací mají obrovský respekt a uznání. Pojďme si pustit ještě něco, třeba Letní.

0: Mimrová a Buja Béza, tedy vzpomínka na Zuzku Mimrovou a Buja Bézu. Je to veliká škoda, že tahle olomoucká studentská kapela už nehraje. Dělali to moc dobře, tu muziku. Joj.
1: Když podzim stíny stromů prodlouží, rok co rok chodím brouzdat do louží. Tvářím se, že jdu prostě někam,

země plná kaštanů. Vím, že ji taky brzo dostanu. Je to tak snadné a tak prosté. Dva týdny ona, já a postel. A že jsem frajer, a že jsem frajer, a že jsem frajer, tak se rozdělím. Co byste řekli příští neděli?

Ještě si zpívám písnička od Pavlíny Jíšové, respektive napsala její text a melodii napsal Michal Rerich. Hrávali se sestavou Pavlína Jíšová a přátelé. To je obrovská spousta písní, které zůstávají tak trochu zapomenuty, neviditelné, skryté na albech a přitom krásné, ale možná proto vhodné ke znovu objevení. Dovolím si vám teď předložit něco zapomenutého, neviditelného a možná o to víc krásnějšího od vsetínských žambochů.

Stařice moře, Petr Šota ze Slatiňan, nádhera, neviditelná, tichá písnička, bohužel Strunovrat kapela, která tuhle písničku hrála, už je také minulostí, tak nám tady zůstalo jen pár nahrávek a je to vlastně docela zajímavé se přehrabovat těmito pro mě poklady trochu. Velice výstižně ostatně o tom zpívá jiný génius naší folkové scény, mistr slova, písničkář, který nikdy nebude veřejně opěvován a přesto mezi muzikanty, básníky má obrovské jméno a respekt. A možná za 50 let ho někdo objeví. Jiří Smrš, všimněte si krásné češtiny, nádherných myšlenek a vůbec vidění světa, které mají opravdu jen ti největší z básníků.

0: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
1: Pardubice chystají další losování startovacích bytů. V Králíkách ještě letos začne odstraňování skládky žárovek po bývalé Tesle. Armáda počítá s výdají nad 2% HDP, chce splnit závazky vůči NATO. A zítřek bude slunečný, teploty až 33 stupňů. Hezké úterý vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Pardubický magistrát plánuje v září další losování nájemníků startovacích bytů. Na jaře už město tímto způsobem přidělilo prvních 12 bytů ekonomicky aktivním lidem nebo párům do 30 let za zvýhodněné nájemné. Teď radnice nabízí dalších 13 nově opravených bytů.
2: V nabídce jsou garsonky i byty 3+1, a to od 28 do 68 metrů čtverečních. 12 z nich se nachází v Polabinách a jeden v centru města. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
1: Na veřejných budovách v Pardubickém kraji vzniknou další fotovoltaické elektrárny. Výstavbu připravuje pardubické hejtmanství v

0: areálech středních škol, zdravotnických a sociálních zařízení anebo v dětských domovech. Slibuje si od toho provozní úspory. Areál bývalé Tesly v Králíkách na Orlicko-Ústecku čeká sanace kalového jezírka a skládky starých žárovek. Těch je na místě asi 600 tun a způsobují kontaminaci okolní půdy rtutí. V plánu je taky odtěžení kalového jezera, kde jsou usazeniny s těžkými kovy. Firma, která aktuálně v areálu sídlí, využije na sanaci dotaci z evropských peněz, říká jednatel společnosti Pavel Musil.
1: Ta skládka bude na likvidaci jednodušší, jednalo by se asi o tento podzim. Sanace kalového jezírka bude složitější, předpokládáme, že se bude otěžovat v zimě. Celkem ty práce by měly být hotové do 2 let.
0: Teploty v Česku budou tento týden znovu stoupat. Ve čtvrtek už měly na celém území přesáhnout 32 stupňů a vůbec nejtepleji by mělo být podle meteorologů v pátek, kdy teploty budou dosahovat až na 39 stupňů. Už zítra odpoledne čekají tropy na jihu Moravy. Do odvolání tam platí výstraha před požáry, která se bude postupem týdne rozšiřovat do dalších částí Česka. Česká armáda počítá při plánování rozpočtu s výdaji nad 2% hrubého domácího produktu. Chce tak naplnit závazek vůči Severoatlantické alianci. Podle náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče je vyšší rozpočet potřeba i proto, že ne všechny plánované nákupy se podaří dokončit během jednoho roku. Řekl to po jednání Senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Mezi dlouhodobé priority Hlaváč zařadil nákup bojových vozidel CV-90, tanků Leopard 2A8 a systému protivzdušné obrany Spider.
2: Počasí.
0: Zítra bude znovu slunečno, bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty ještě vyšší než dnes, 30 až 33 stupňů. Povane slabý jihovýchodní vítr. Tlak slabě klesne, biopředpověď ta bude na středním stupni číslo 2 a rozptylové podmínky přes den většinou dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehodu máme hlášenou ze silnice 337 vedoucí do Horního Bezděkova. Je tam nehoda motorky, jeďte tam opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Na lidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Paní magistro, nedávno jsem slyšel v televizi takovou větu, kde se říkalo, že platy budou zvýšeny 400 tisícům státních zaměstnanců. A hned jsem si řekl, jestli to nemělo být 400 tisícům.
2: Nebo 400 tisíců.
1: Tak, tisíců. No jak je to se skloňováním? Napsala nám paní Majka totiž, že slyšela, stalo se to víc než 200krát.
2: A že se jí ten tvar zdá nespisovný, nebo že je přesvědčena, že to není spisovné. Já bych začala u toho 200krát od paní posluchačky. To slovo je, tak jak je napsáno i v tom tvaru, v jakém je, je zcela správně, spisovně, jde o násobnou číslovku příslovečnou. Takže tvar má jenom jeden, příslovce nijak neohýbáme a nevím, jestli jí vadilo na tom spíš to psaní dohromady jako jedno slovo, ale to je u tohoto typu číslovek také jediná možná spisovná varianta. Řadové číslovky například píšeme zvlášť, když jsou složené 200, jsou dvě slova, ale 200krát už je jedno slovo z přeška. Ale teď bychom se mohli vrátit tedy k tomu, jak skloňovat ty číslovky.
1: No, já vím, že je to na dlouhou přednášku, tak jen velmi krátce. Takže platy budou zvýšeny. Jak to vyskloňovat tohle?
2: No, máme skutečně víc možností, protože u tohoto typu číslovek buď skloňujeme všechny části toho číselného výrazu, takže jak to bylo 400 tisícům, zaměstnanců, nebo máme druhou možnost skloňovat jenom jednu část toho počítaného předmětu a skloňovat ten počítaný předmět a část toho číselného číslovkového výrazu.
1: Takže příklad?
2: A příklad je lepší, když tam máme i ty jednotky, ne pouze 100 a tisíce a podobně, takže například před 365 lety. A nebo...
1: Před 365 lety.
2: No, to byl ten první ano. Způsob.
1: Můžeme si prostě
2: vybrat.
1: Když jsme
2: říkali 365, nebo můžeme říct 365, až to poslední část skloňovat. No a v některých situacích pravidla uvádějí, nebo příručka českého jazyka uvádí, že zpravidla v mluvené řeči anebo při nějakých speciálních případech vlastně nemusíme skloňovat nic, že můžeme říkat k 1722 korunám.
1: No to je hrozné, ale.
2: Ale je to přípustné.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, kde se u nás nejčastěji třese země? Zemětřesení v České republice není vnímáno jako častý nebo výrazně nebezpečný jev. Česko se nenachází na styku litosférických desek či v tektonicky aktivních oblastech. Přesto však naše země není zcela seismicky klidná. Nejaktivnější oblastí je západní část Čech, především okolí Karlových Varů a Chebu. Právě zde se země na našem území chvěje nejčastěji. Typické jsou zde takzvané zemětřesné roje, které tvoří velké množství slabších, rychle po sobě následujících otřesů. Tyto roje mohou trvat několik dní až několik měsíců. Z historického hlediska patří mezi nejsilnější zaznamenané otřesy v této oblasti zemětřesení z 21. prosince 1985, které dosáhlo síly 4,6 stupně Richterovy škály. Tehdy praskaly domovní zdi, padala omítka, slabší komíny se řítily. Událost ukázala, že zemská kůra v této oblasti je skutečně aktivní. Podobně silné zemětřesení bylo zaznamenáno na Chebsku také v roce 2014. Lidé cítili otřesy až 150 kilometrů daleko. Zemětřesení v západních Čechách jsou proto důležitým předmětem dlouhodobého výzkumu. Vědci pomocí sítí seismografů sledují jejich výskyt, intenzitu i průběh.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Oroma Vakeren.

Dobrý večer, lačerate, šukaršu neben. Připomeneme si památný den romského holokaustu. V noci z 2. na 3. srpna roku 1944 nacisté v koncentračním a vyhlazovacím táboře Auschwitz-Birkenau zlikvidovali tzv. Cikánský rodinný tábor. Řeč bude také o vězeňských orchestrech v nacistických koncentračních a vyhlazovacích táborech.

0: Poslech o Roma Vakeren zpříjemnili Gejza Horvát a Roman z Pardubice. V některých nacistických koncentračních a vyhlazovacích táborech působily vězeňské orchestry. Některé vznikly z iniciativy samotných vězňů, jiné byly zřízeny na rozkaz SS-áckého vedení. Jakou roli hrála hudba v těchto extrémních podmínkách a jak fungovaly orchestry přímo v táboře Auschwitz-Birkenau? O tom nám poví sociální antropolog a romista Zbyněk Andrš z Univerzity Pardubice.
1: Několik orchestrů bylo i v Osvětimi, nebo v tom velkém táborovém komplexu Osvětim-Birkenau.
2: Pane Andrši, jak to měli ti muzikanti s hudebními nástroji? Oni si je přivezli sebou? Nechali jim je?

0: No patrně při příjezdu těch prvních transportů, ještě před rokem 1943, kdy ty podmínky byly velice tvrdé, ale to zpřísňování těch poměrů v těch koncentračních a vyhlazovacích táborech, jako byla Osvětim, probíhalo postupně. A v těch počátcích zřejmě bylo možné, aby ti muzikanti si sebou vzali ty nástroje.
1: To je hodně zajímavé, protože i kdyby tam měli ty nástroje potom nelegálně, tak při těch kontrolách by se ty nástroje našly. A nebo když by měli jít hrát těm Němcům, ti Němci jim poskytli ty hudební nástroje.
0: No, v případě té Osvětimi nebo Auschwitz-Birkenau, ku příkladu ta, řeknu, cikánská kapela v dobovém jaksi pojetí, byla zřízena na popud jednoho SSáka, který se jmenoval Broad. Fungovala příležitostně při různých akcích, ale zejména při těch třeba nástupech, ale i při popravách, mučeních a tak dále. Ale pak tam bylo ještě dalších 4 až 5 kapel, které byly v těch jiných přilehlých táborech, a byla tam kapela taková jakoby oficiální, která hrála právě při těch nástupech do práce. No, to byly asi, předpokládám, spíš dechové kapely.
1: Já se samozřejmě ještě vrátím k Osvětimi, odkud pochází známá romská píseň Auschwitzate Hinkerbaro. Jak to bylo s těmi muzikanty právě tam?
0: Tak přímo v tom takzvaném cikánském táboře, který měl označení B2E, ti muzikanti převážně to byli tedy houslisti, možná primáši někteří z nich, nebo kontráši, a harmonikáři. No a ti hráli z počátku toho pobytu v tom roce 42, ještě v první polovině roku 1943, tak kdy to bylo volnější ten režim, tak mohli chodit i po blocích, samozřejmě ne v případě, když byli v práci a tak dále, ale třeba večer. Takhle je znám případ Františka, nevím, jak se jmenoval druhým jménem, ale byl to Rom, který pocházel z Oslavan. Byl to harmonikář, který už před válkou se svou ženou vlastně provozoval hudbu jako živnost, chodil po trzích a zpíval za peníze. No a ten v tom táboře navštěvoval zejména své příbuzné, obcházel ty baráky a tam hrál.
2: Vysvětluje sociální antropolog a romista Zbyněk Andrš. Ade Gives i Mar Savoro, Manga Vlačerat. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Klidný večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Opozice kritizuje vyjádření premiéra ohledně plánovaného schodku státního rozpočtu. Krnov vypracuje studii na protipovodňová opatření v okolí toku řeky Opavice. Zítra bude jasno až polojasno, teploty překročí 30. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Opozice kritizuje slova premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO o plánovaném schodku státního rozpočtu. Ten má být podle Babiše příští rok výrazně pod 400 miliard korun. Podle předsedy ODS Martina Kupky ale vláda pokračuje v zadlužování země a účet za její rozhodnutí tak budou splácet další generace. Předseda STAN Vít Rakušan pak upozorňuje, že bez reforem nebude možné veřejné finance dlouhodobě stabilizovat.
2: Jediným řešením jsou reformy, ale těch se populisté jako Andrej Babiš bojí jako čert kříže. Prostě přestat rozdávat dárečky například v podobě poplatků za POZE a logicky změnit strukturu daní.
1: Babiš taky řekl, že chce v příštím roce tlačit ministry k provozním úsporám a zároveň očekává růst investic. Letos stát počítá se schodkem 310 miliard korun. Řeka Opavice bude mít vlastní protipovodňová opatření. Tok při povodních v roce 2024 například zaplavil město Albrechtice a okolí. Krnov teď začal chystat novou studii. Ta bude řešit celý tok od pramene v Heřmanovicích až po soutok Opavice s Opavou v Krnově, říká mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
3: Studie se zaměří především na zadržení vody v krajině, zpomalení odtoku vody do vodních toků a návrh přírodě blízkých retenčních, protierozních a protipovodňových opatření. Záměr jsme předjednali s dotčenými obcemi a správci vodních

0: toků, ti nám deklarovali součinnost při jeho přípravě.
1: Město Police nad Metují na Náchodsku bude na parkovišti nedaleko poutního místa Hvězda nové zázemí pro turisty. Za zhruba 4 miliony korun vznikne do konce letních prázdnin přístřešek a inovativní WC. Jeho výhodou je podle starosty Jiřího Škopa z ODS prakticky bezobslužný provoz.
2: Podobnou technologii jsme tady v našem regionu zatím nezaznamenali. Je to vlastně ostrovní systém WC, který není napojen na žádné přípojky. Funguje sám o sobě na principu solárních panelů. Dole má pod sebou dvě nádrže na vodu a samozřejmě na odpad. A je to řízené dálkově, takže my na dálku budeme vidět, kdy je potřeba vodu doplnit nebo naopak vyvést. Sport.
1: Tenista Jakub Menšík nastoupí k prvnímu utkání po Wimbledonu. Po necelém měsíci bez soutěžního zápasu vyzve Američana Svajdu, a to v úvodním kole turnaje ve Washingtonu. Ve Wimbledonu skončil semifinalista letošního Roland Garros Menšík už ve druhém kole. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů. Na severovýchodě území kolem 27 stupňů a na horách 23 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí na kilometru 147 odstranili poslední zbytek dopravního omezení z levého pruhu. Už se jede dvěma pruhy, brzdí se na kilometru 141. Na D6 z Karlových Varů do Prahy za sjezdem na Jeneč na 5. kilometru vyšetřují nehodu, jede se jen odstavným pruhem a krátce zpomalíte. A na D48 z Nového Jičína do Českého Těšína za sjezdem na Příbory na 31. a 5. kilometru uzavřený pravý pruh. Auto se tam převrátilo přes střechu, téměř se ale nezdržíte. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Následuje repríza pořadu Alex a host.
3: Alex a host.
4: Televizní diváci si ho oblíbili díky seriálovým rolím Majora Korejse či Starosty Hložánka. Je také divadelním režisérem, v prosinci ho čeká premiéra a občas si střihne roli moderátora. Nedávno diváky provedl předáváním Centálie. Miroslav Hanuš, vítám vás. Dobrý den.
3: Alex a host.

0: Herec a divadelní režisér známý co by major Korejs z případu prvního oddělení nebo jako starosta Hložánek ze seriálu Ulice Miroslav Hanuš má za sebou výjimečný večer. Vy jste se nedávno ujal moderování Centálie.
1: Ano, byl jsem lapen, není to, občas se tomu věnuju, ale ty Tálie, to je vždycky takový trochu problém. Když to dělají herci, tak takhle, já jsem jim dopředu řekl, to nevíde, jo, Ondřejovi Kapkovi, prezidentovi, já jsem, to nemůže vyjít, Ondřeji, ale to jsem mu řekl už ve chvíli, kdy jsme se dohodli, jo, protože vždycky budu pro někoho moc starý, moc mladý, moc chlap, moc ženská, moc vtipnej, málo vtipnej, že jo? Když to dělají novináři, tak lidi nadávají, že oni umějí moderovat a takovým tím suchým způsobem. Někdo je zas moc na ně komunální. No tak jsem si říkal, tak ještě než půjdu do důchodu, takže bych si stihnul ještě tohleto zkusit, protože přece jenom je to adrenalin, je to z národního a je to přímý, že ano. A pod rukama se vám to sype časově, což se mi přesně dělo celou dobu.
0: Tak, ale ono to není první vaše moderování, vy čas od času moderujete, tak jak dlouho jste zvažoval tu nabídku, zda Tálie moderovat? Bylo to vlastně jakoby radost, nebo měl jste radost toho, že jste tu nabídku dostal?
1: No, radost jsem měl a současně to je takový to, a tím vzniká otázka, že jo, tak máte radost a starost. No a pak jsem si řekl, já to ještě zkusím, už jsem se chystal, že budu tak v klidu, jak si se blíží k tomu důchodu, budu dělat ty věci, co umím. A tohle jsem si řekl, no to je zajímavá výzva, to zkusím, jestli pak ztroskotám nebo ne. No.
0: A jak jste se hodnotil zpětně? Jaký jste měl pocit po skončení Tálie?
1: Já jsem byl úplně v pohodě. A vlastně jsem měl takové hezký ohlasy, jo, mimo pár fakt komických takových těch, jak ty lidi musí se vyjádřit, tak já nemám žádný sítě, nic, ale žena mi to vyzobává, ty nejlepší kousky dostávám, takhle přijdu domů, lehnu si a podívej, co o tobě píšou, že tak tam jsou nějaký jakový, že to se nedá ani reprodukovat, že je to tak asi jasný, co tam tyhle týpci píšou.
0: Není na světě člověk ten, který by se zavděčil lidem
1: ano,
0: všem.
1: Ano, tak Mirek ten, který by se zavděčil lidem všem.
0: Jak probíhala příprava?
1: Já jsem si psal i scénář k tomu, samozřejmě ten sižet základní je daný, pořadí těch. No a pak jsem, mně se ty věci často jako zdají v noci, já si napíšu jako ten scénář, ale pak se mi třeba zdá, jakým způsobem to interpretovat, jo? Nebo jak to rozšířit. To jsem to postavil na některých prostě postřezích, historkách a pak jsem tam ještě citoval z Ladislava Vančury z Rozmarného leta, který mám hrozně rád a tam byly takový skutečně jako vhodný místa, tak jsem je použil. No a dost jsem se připravil pečlivě, bych řekl, být připraven toť vše, Hamlet. No tak jsem říkal, než se to začne hroutit, tak abych věděl, co přijde, tak jsem si vypracoval dost jako propracovaný scénář, z kterého jsem hned asi po 12. 13. minutě a mělo to, že má to skoro 2 hodiny, jsem začal slevovat, protože z těch boků na vás mávají ty asistenti a říká, už seš minus 5 minut, už seš prostě 10, 15, jo, a je to přímý, no.
0: Jste to mohl roztrhat rovnou potom ten scénář.
1: No, a tak já jsem vybíral ty nejlepší kousky a skákal jsem, že jo, vynechával jsem otázky na ty předávající, protože já jsem chtěl nechat co nejvíc prostoru těm, co děkují, že jo, což je problém, protože ty vždycky dostanou citovou závrat, že ztratí pojem času a děkuji. Mladí se dojímají a děkuji prostě 3x díl a staří se dojímají, protože už je to třeba naposled a děkuji taky 3x díl, no takže vám to nevíde, ale jenom o 15 minut, takže řekl bych, nebylo to tak špatný na to, že jsem nikomu, jo, když tam byl třeba Václav Moravec, který je zvyklý dělat s politikama, že jo, tak ten prostě ten jedinej snad dodržel ten čas, protože ten prostě to vypnul toho člověka, úplně mu to jako sebral ten mikrofon a nedělal mu to problém. Ale to jsou moji přátelé, kolegové, no tak to jsem já nedělal.
0: Miroslav Hanuš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Herec a divadelní režisér Miroslav Hanuš je naším hostem. V minulém vstupu jste popisoval nebo přiblížil svou akci, nebyla to vaše akce, ale akci, kterou jste moderoval, předávání Centálie v Národním divadle. Vy jste ale v Národním divadle nepůsobil, respektive hostoval jste tam nějak ze začátku své kariéry.
1: No, na škole
0: ještě?
1: Když jsme všichni tak jako vlastně statovali nebo hráli velice malé role, tak já jsem tam hrál, ano, hrál jsem tam i se svojí profesorkou Regínou Rázlovou. Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou. Nezvalův text, který se už dneska moc nehraje. No a byl jsem natřenej celý nahnědo, měl jsem jen takový suspenzor a jakože jsem hodně opálený, tak jsem byl natřenej nahnědo a skoro díl trvalo to ze sebe umejt, než tu roli odehrát. No tak na začátku. Ale bylo to Národní divadlo, bylo.
0: A že byste se tam nějak upíchnul, zůstal tam, o to jste se nesnažil, neusiloval?
1: Ani ne. To jako já jsem ta generace, co ještě k tomu vzhlížela, jako takové té metě, kde byli mistři a tehdy to, se to nosilo trochu jinak než dneska. A tak jsem se na to necítil. Ale je pravda, že z mého ročníku tam prakticky rovnou šla Simona Postlerová a Bára Hrzánová a ty šly jako rovnou tam. Řada lidí tam šla jako rovnou, ale pak nevydrželi třeba. Že rozptýlili se do jiných ústavů.
0: Tak vy jste těch ústavů také prošel celou řadu, ale když ještě zůstanu v Národním divadle, kde jste tedy byl krátce během svých studií, jaké berdy jste tam stihnul zažít? Jako rád vzpomínáte?
1: Byl tam pan Vrabec, pan Ráš, Blanka Bohdanová třeba, tu jsem hrozně jako obdivoval. Paní Holišová třeba, nebyla tak známá, ale výborná herečka podle mě. Byl tam pan Kemr ještě, pan Hrušínský, pan Růžek, že to prostě byly skutečně ty kapacity nejvyšší, který jsem s úctou pozoroval.
0: Měli nějakou svoji speciální šatnu, do které, řekněme, obyčejní herci neměli
1: tak
0: přístup?
1: Tam je šaten řada, že? A oni se teda o ty šatny musí dělit, protože je to třísouborové divadlo, takže co se hraje ten večer, tak mám tu šatnu, ale každý tam měl asi svoji skříňku, no. A pak jsem ještě hostoval na Nové scéně. To byly Nezralé maliny. Nezralé maliny se jmenuje ta inscenace televizní. To je pan Hubač a tam právě hrál pan Růžek s panem Hrušinským mimo jiný teda. A já jsem vždycky koukal, jak oni se budou soustředit, protože šli na takovou hodně jako nadupanou scénu a oni se soustředili tak, že stáli v těch šálách těsně jako krok před tím jevištěm a bavili se o fotbale. Jo? Ale s tím krokem šli a rovnou prostě silná emoce, rovnou to tam jako zapíchli. A já jsem si říkal, no takhle se dělá to soustředění. A pak jsem to pochopil, já to dělám dneska taky vlastně, že já si oblíknu ten kostým a už se blížím, už vím, co budu hrát, už jsem v tom pocitu, ale vedle toho dokážu vést keci, mě teda fotbal nezajímá, takže jsem o něčem jiným, ale vlastně to je takový jako ulehčování toho nadupaného kotle a tam vejdu a můžu rovnou. Takže později jsem to pochopil, tenkrát mě to udivovalo, o čem se tak vášnivě baví, o fotbale prostě.
0: No to, že vy se nebavíte o fotbale, to mě vůbec nepřekvapuje. Vy jste někde řekl, že sport neuznáváte.
1: Ano,
0: i o tom budeme mluvit.
1: No, takhle, já se sportem nesouhlasím.
0: Jo, ano, že se sportem nesouhlasíte, to je přesné. To je přesné, ano. Tak i k tomu se dostaneme. Miroslav Hanuš je naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Pozvání do pořadu Alex a host přijal Miroslav Hanuš, herec a divadelní režisér, dobře známý ze seriálu Ulice či Případy prvního oddělení. Ulice nedávno slavila 20 let od svého vzniku. Jak vy jste dlouho v Ulici? Byl jste u jejich začátku?
1: Ne.
0: Vy jste přišel během...
1: Já myslím, že jsem asi 12 nebo 15 let, nevím, a já jsem měl vždycky vlastně nějakou menší roli, akorát, že ona časem vznikla jako velice výrazná, takže...
0: Čím to? No, přikládáte nějaké zásluhy sobě?
1: Především sobě. Kdy jsem si jako vypracoval, ostatně Korejce jsem si taky vypracoval. Jednu chvíli úplně na začátku se uvažoval, že Korejc tam bude třeba 6 dílů a přijde někdo jiný, ale Korejc se tam tak zaryl, že ho nebylo lze odstranit a zůstala mi ta role. No, tak snad to jako dělám dobře a teď je to taková role zábavná trochu, invalidního důchodce už, který plácá blbosti. Jo. Předtím to byl takový politik, který byl na ženský a na pití.
0: Teď mluvíte o panu Hlažánkovi, starostovi.
1: O Hlažánkovi, jo. Vypadalo to, že narážím na někoho, nebo...
0: Říkal jsem si Korejs, jestli se nám někam nevyvinul.
1: Korejs je vzorňák, jo.
0: Tak.
1: No. Ale Hlažánek, ten si odžil svý, jako... Takže dneska se tam už tak jako zmateně potuluje a plete se do politiky, ačkoliv je v invalidním důchodu, ale pořád má dojem, že by jako měl co říct. Ale jsem tam už jenom tak občas, ale pořád, teď mi zase nabízeli smlouvu na další rok, takže pořád občas jsem povolán, abych trochu pobavil, protože těch linek humorných tam není jako mnoho, ale ta moje postava toho popleteného politika bývalého je vtipná.
0: Tak 20 let Ulice, jak ještě dlouho to odhadujete, že Ulice bude žít?
1: Já myslím, že tak ten vzor, protože to je remake, nebo jak se to jmenuje, není to úplně remake, že jo? Je to britský seriál původně a ten se točil 50 let. A skutečně tam někteří, kteří tam nastoupili jako děti, což bylo tady u nás taky, že dospěli, dneska jsou velký herci, tak tam byli celý život. Oni teda odskakovali, dělali i jiné věci, ale ten, kdo hrál tam velký role, tak tam skutečně prošel až jako do smrti tím seriálem.
0: Takže nejste ještě ani v polovině.
1: No,
0: podle toho.
1: Já už asi jo.
0: No a když se dostaneme k té druhé vaší výrazné seriálové roli, majora Korejse, tak on byl velmi neoblíbený, arrogantní, teď dělal ty své podrazy a ta role se vyvinula, překvapivě, byť to byl kriminální seriál.
1: No, to je taková atypická věc a pro herce řekl bych velmi šťastná, protože obvykle u těchto seriálů se žádá, aby se prostě ten typ pořád opakoval. Jo? Ten tým je sestavený nějak, jo? Třeba teď frčej, že jo? Ženy. Jo? Teď je asi 5 seriálů, kde ta hlavní vyšetřovatelka je žena. Takže tam je žena většinou rozvedená s milostnými problémy, že jo? V některém díle dorazí její bývalý manžel či milenec, také policista, že zase tak opakuje. No a pak je tam jeden starý, jeden mladý fešák, mladá popletená, no to je taková klasická sestava, to se tak jako pořád opakuje dokola, divák si toho žádá. Není zvědavý na vývoj těch postav, ale Korejs se překvapivě vyvíjel. A tak on odešel na konci té druhé série, kdy se předpokládal, že už se nebude točit dál a ještě se točila třetí a kluci vymysleli, aby ho dostali zpátky, protože on se povýšil na to ředitelství nějaký policejní, tak mezi tím dostal 2 infarkty a umřela mu žena. A on prostě, člověk se úplně nezmění, ale jako to, co by ho zajímalo, já jsem říkal, chlapi, to jste udělali dobře, protože já vám celou dobu říkám, že Korejc je vynikající policista. Jo, možná je trochu vůl, ale je to dobrý policajt a je to srdcem policajt. A ve chvíli, kdy zůstal sám a děti někam se rozprchly, tak já jsem viděl toho Korejce, jak tam dřepí v tom Berouně, v tom prázdném baráku. A i za cenu, že půjde s penězma vhodně níž, jo, tam se to funkčně prostě snižuje, tak se snaží vrátit k té praktické práci toho policajta, protože ta ho jediná jako vlastně bavila. No, ale vrací se už jako trochu zdevastovaný a změněný člověk, což je atyp. A pro herce je to velice jako příjemný. A ještě se stává outsiderem na tom vlastním oddělení. A outsideri jsou vůbec dobří hrdinové ke hraní. Jo.
0: Proč? Zrovna outsideri.
1: No, protože buď záporáci, že to je jasný, ale ty chudáci jsou prostě dojemní a teď se tam tak motají, snaží se prosadit. Podaří se jim to, nepodaří, že jo. Zatímco, když tam prostě hraje, já nevím, Filip Blažek drsnýho bouchače a samozřejmě má nějaký problémy a jde to dopředu. A on říká, vyhoděj toho Korejse, nebo se tam chytne, nebo dřív umře, zhroutí se někde v bufetu. Takže ten chudák, a navíc já mám k těmhle lidem blízko, jo. Já když jdu po ulici a teď potkám bezdomovce či prodejce nového prostoru, že o čemu se živějí, tak já třeba mám 3 ty nový prostory, jo. A tuhle mi někdo říkal, tak proč si kupuješ ty 3? Tak jim dej rovnou peníze. Já jsem říkal, to se mi nezdá dobrý, protože ty lidi se snaží se prostě nějak jako snaží se pracovat, ty příběhy jsou někdy, to je raz, dva. A raz, dva se vám to může stát a jste na ulici. Člověk by to neřekl, ale jo. A já jsem říkal, ale já nechci, aby oni jako žebrali u mě ty peníze. Já jim dám něco navíc, ale to je něco jiného, než když si ten nový prostor koupím a pak ho třeba nechám, když jdu k doktorovi, tak ho nechám v čekárně, jo, ať se ho tam přečtou i jiný lidi. No. Takže já mám tuhleto slabost pro ty lidi a taky je rád hraju.
0: Já budu teď Václav Moravec, přeruším vás, ano. No. Miroslav Hanuš zůstává naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je stále herec Miroslav Hanuš. Už jste v minulém vstupu připomněl svoji výraznou roli majora Korejse, který se, jak jste říkal, vyvíjel, stal se z něj nakonec takový outsider, možná u někoho mohl vzbudit i soucit.
1: No to doufám.
0: I když si člověk připomněl to všechno, co dělal předtím Kozákovi a dalším.
1: No, tak jasně, ale jsou situace, kdy prostě nikdo není jenom vůl. Jo? My ho známe třeba jenom z práce, kdy ona nás zve a tohle, ale on má přece nějaký další život a tak. A pak, když člověk otevře tu knihu celou, tak se k tomu staví jinak. Že? A když teda někdo měl dva infarkty a umřela mu žena na rakovinu a děti někam zmizly a on zůstal sám, no tak hned každý si myslím, že řekne, no tak ten, tomu se zrovna nedaří dobře. Jako. Tak já doufám, jsem, tam je záběr v tom prvním dílu té druhé, třetí série, kdy o Korejcovi, Korejc tam není, protože je jako ještě pryč a je tam jenom, jak se dívá na televizi, a Ondra Vetchý tam má nějakou diskovku a něco řeší, že jako to. A tam sedí, spousta lidí mi říkala, já si to tak pamatuju. A on je, já jsem jenom seděl a čuměl jsem jako v televizi na tu tiskovku, úplně nevoholený a jedl jsem lečo z konzervy. A jenom jsem koukal a spousta lidí mi řekla, že si ten záběr strašně pamatuju. Ten jediný záběr v tom dílu, jak ten zoufalý chlap tam najednou visí. A že jim bylo líto.
0: Takže přeci jenom ten soucit.
1: Jsem snad vydojil.
0: Jste vydojil. Tak, ale vy jste překvapivě, byť jste už jednou uvedl, že se sportem nesouhlasíte,
1: ano,
0: tak jste
1: nesouhlasím.
0: Se stal místopředsedou fotbalového svazu ve snímku Vyšehrad. Tak no. Nejprve mi řekněte, proč se sportem nesouhlasíte?
1: No,
0: a co s tím chcete dělat?
1: No nic, já s tím nebudu nic dělat, a když je to ty lidi baví, ať to dělají. Jo, já myslím, že to je jako pokažený. Jo, že to je pokažený. Především, jak se do toho míchají prachy a všichni chtějí vyhrát, tak já jsem od sportu očekával nějaký ideály, jo, než kvůli olympijské, ale takové to fair play. Ale já, kam se podívám, tak to je zkažený, to nikdo nemůže popřít. Půlka se, je potřeba zavřít těch lidí, až to rozkrádají, jo, nebo tam fixlujou s těma výsledkama, a nebo prostě ty lidi se ženou do takových výkonů, že si úplně zhuntujou tě. Takže to není prostě prospěšný. Když jsem se ptal nějakých sportovců, říkám, to není jako prospěšný tělo. Říkám, no to vůbec ne.
0: Vrcholový sport určitě. Ne?
1: To je prostě úplně, jo, na to musí vznikat celý nemocnice, aby opravovali ty polorozbitý sportovce, aby ještě chvíli mohli, než se začnou kůhlat do konce života. No tak na tom nevidím nic obdivného. A navíc já nejsem vůbec soutěživý typ, tak mě vůbec nezajímá, kdo vyhraje. Jo. Ne, naopak.
0: Vám je líto toho, co prohraje?
1: No, mě je líto toho, co prohraje. Takže já jsem vždycky říkal, hlejte, mě kdyby dali do brány, jo, tak já tam budu v té bráně, ale vidím, někdo strašně usiluje, útočí na mou bránu, tak já bych řekl, no, jestli vám na tom tolik záleží, tak prosím, račte si vsítit do mé brány, protože mě na tom nezáleží. No, tak mě do brány nedáte, že jo, v tomhle to.
0: Ano, takže byste uhnul střele.
1: No. A potom ty prachy, kdy se to prostě mění v amorální věc, opravdu, kdy jsou věci tak zmatený, že nějaký hráči stojí prostě desítky milionů nebo co, aby si je přeprodávali nějaký kluby, a jiní lidi nemají co jíst na světě, no přijde mi to zmatený, no.
0: Tak za malou chvíli se vrátíme k vaší roli, tedy místopředsedy fotbalového svazu ve snímku Vyšehrad. Naším hostem je Miroslav Hanuš.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Já.

0: Povídám si s Miroslavem Hanušem alias Korejsem či starostou Hložánkem a překvapivě i místopředsedou fotbalového svazu ve filmu Vyšehrad. Překvapivě, to už jsme vysvětlili v minulém vstupu, protože vy prostě se sportem nesouhlasíte, ale do čela fotbalového svazu, nebo co by místopředseda, jste se postavil, tu roli ano. Jste si střihnul?
1: Tu jsem si střihnul s radostí, takhle, pokud je třeba turistika, výborný sport, jo, si myslím, to proti tomu nic nemám, trošku si zaližovat, zajezdit na kole, pohybovat se, Sokol, nebo takhle, v pořádku, ale...
0: Nesoutěžit.
1: Ale no, nesoutěžit, to je jako základ, nesoutěžit, jo, to bych apeloval na posluchače, nechte toho. A tam toho pána, co jsem hrál, on se nějak jmenuje ve skutečnosti, že jo, je zavřený, nebo je těsně před zavřením, nebo je mezi zavřeníma momentálně, nevím, co mu je, jo, tak toho jsem k tomu...
0: To taky bafuňář.
1: Takový bafuňář, no, to jsou teda nejlepší, jo, ty žádný sport neprovozují, jenom koukají, co by tam jako ukradli, a ještě se tváří, že jsou nějaký světlonoši, tak tyhle ty lidi skutečně jako nemám rád, jo? A já jsem to neměl hrát, měl to hrát někdo jiný, ale to stočilo ten první díl.
0: Jiří Dvořák.
1: Jirka to měl, Jiří to měl hrát, ale měl covid, takže mě zavolali v noci, jestli bych ráno mohl tady, to nebyla rozsáhlá role, to se natočilo za dopoledne, ale když jsem zjistil, že se můžu vyjádřit k otázce sportu, respektive těchto debilů v tom sportu, no tak jsem s chutí se toho ujal a pomstil jsem se svým herectvím tomu člověku skutečnému. Já bych ho jmenoval, ale já nevím, jak on se jmenuje. No a pak se točil druhý díl a tam už on je zavřený, ale tak tam jsem jako s chutí pokračoval. No a možná bude i třetí film, ten byl rozdělaný, takže když budou peníze, tak se asi natočí. A tam by měl mít zase jako větší nějaký prostor. No. Ale díval jsem
0: pokud
1: se...
0: Pokud nebude sedět ještě.
1: No, teď já jsem taky seděl v tom druhém díle. Seděl jsem, tam jsem měl celu, v ní jsem měl zlatý záchod.
0: Ano, ano, jo, vlastně. Jo. Jsem viděl tu fotku.
1: A všecko, jako, všecko na světě jsem tam mohl mít. Takže a o tam tuť usiluje o ten post toho šéfa zase zpátky, že z toho vězení. Všecko je postavený na hlavu, tak já mám rád ten humor, když je trošku ostřejší a nekorektní, protože tyhle ty tlačiči příliš korektní mě jako rozčilujou, jo. Rozčilují mě hodně, protože tuhle jsem si uvědomil, že prostě oni ve mně vypěstovali autocenzuru a tu jsem naposledy pozoroval za komunistů. Jsem říkal, nesmíš něco říct a teď si říkám, nesmíš něco říct, protože ty číhači tam číhají, aby mě napadli, že jsem řekl něco proti ženám nebo proti komukoliv, jo. A já prostě jsem hrozně za ženy. Mně to přijde strašně nespravedlivý, jo? Že někdo mi tohle to řekne. No, tím jsem se nějak vzdálil předmětu našeho hovoru.
0: Vzdál jste se předmětu našeho hovoru, ale přiblížil jste se k tomu datu, které jsme nedávno slavili, a to je tedy 17. listopad. Když jste zmínil to, že máte autocenzuru, tak
1: jo.
0: Dáváte pozor tak na to, co řeknete.
1: No, ale za to ty lidi nemám rád a snažím se nemít autocenzuru. Já se snažím být slušný člověk, otevřený. Přehnaná korektnost podle mě vede vlastně k mínusu, protože na ty věci se moc tlačí, lidi to pak nemají rádi vlastně. Takže ano, závan svobody 17. listopadu proběhl, trval asi 3 dny, bych řekl, a pak se to šlo zase rojit jiným směrem, což je asi normální.
0: Miroslav Hanuš je naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je herec a také divadelní režisér Miroslav Hanuš. A teď pojďme právě k tomu vašemu režírování, protože vás čeká jedna premiéra ve vaší režii a pak vlastně ještě druhá.
1: Ano, ano. Teď bude v prosinci, tuším 11. bude Harold a Mott, velmi známá hra, která je ve studiu 2 nasazená pro Elišku Balcerovou. Prostě to je vždycky, to hraje nějaká hvězda. Že jo? A Dan Krejčík hraje toho chlapíka. A potom budu dělat věc, kterou jsem už jednou dělal. Pan Kaplan má Třídu rád, kterou jsem dělal to už jako mnoho let. A tentokrát jsem se do ní sám obsadil, protože mám tu roli toho Kaplana tak rád. To bude v divadle Na Fidlovačce. A už jsem to jednou dělal, tak v tomhle případě si dovolím režírovat hru a současně hrát. Dělám to velice výjimečně a když se dělá něco od začátku, tak je to fakt schizofrení. Jsou lidi, kteří to umějí. Martin Huba třeba běžně režíruje věci, v kterých hraje a dokáže to. Mě to uvádí trošku jako, že mi ty kolečka přeskakují v té hlavě. Jo, ale tady jsem si to tak naplánoval.
0: A co vás přimělo po těch 15-17 letech znova režírovat hru? Pan Kaplan má Třídu rád, a ještě se obsadit tady.
1: A ještě se obsadit. No, hledal jsem prostě titul, který by byl komediální, ale trošku by se hodil do té doby, aby to nebyla čirá komedie. A tam ta moje dramatizace spočívá v tom, že prostě v určitým pohledu na uprchlíky, který jsou vyhnaný za války, že jo, a přijíždějí v 30. letech do Ameriky a tam se ty nebohý lidi, kterým je 80 nebo něco, přijeli z úplných vesnic. Zpravidla je to teda židovská populace, ale jsou tam i jiní lidi, který přijedou do Ameriky a teď, aby tam mohli existovat, musí chodit do toho kurzu angličtiny, což je oblíbený, že Marečku, podejte mi pero, dospělí lidi ve škole je to. A mně to přijde současně veselý a současně hodně dojemný, jak ten jejich boj s tou angličtinou je hrozně marnej, jo. Jak tam jsou ty samý lapsusy. No a ten svět se tak hodně pohybuje, tak podívat se i na to téma, který je jako vážný tím humorným pohledem, to je jako důležitý, protože humor je, jak říkám, jediný způsob, jak přežít tenhle ten život. A ten text to umožňuje. Já jsem se vlastně snažil najít něco jiného, ale vlastně jsem nenašel lepší text. Je to i s písničkama, jsou tam tak po těch národnostech, jsou tam vlastně lidovky nebo šlágery té doby, který sami jako hrajem, herci na nástroje a zpívá se. To je to život té třídy. No a nenašel jsem jako titul, který by mě umožnil dělat nejen veselou věc, ale i s nějakou náplní. A ta kombinace, tu mám nejradši, tragikomedii mám nejradši, to je ostatně i Harold a Mott. Tak jsem si řekl, tak já to ještě jednou dám, už je to vlastně dávno, co jsem to dělal. A když už to budu dělat, tak všichni herci jsou jiní, než byli v té původní inscenaci. Upravil jsem to, je to trošku jinak, ale nemoc. A já sebe jsem obsadil, nechci říct, že jsem nikoho jiného nenašel, asi by se našel i nějaký jiný herec, ale já tu roli mám tak rád, protože to je to, co jsem mu říkal, to je trošku ten outsider, to jsou ty samý outsideri, co to vždycky odskáčou, že jo, který nemají prachy na ní.

0: Tak, dobrou chuť. Ať se vám to povede. Držím palce a hlavně, ať se vám daří. Miroslav Hanuš.
1: Napodobně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Češi by se podle ministerstva zahraničí měli ve Španělsku vyhýbat oblastem, které sužují požáry. Oslavany získali stavební povolení na sportovní halu. A zítra čekáme jasno až polojasno, teploty kolem 30 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Ministerstvo zahraničí doporučuje Čechům ve Španělsku vyhýbat se všem oblastem zasaženým požáry. Resort dnes doporučení rozeslal prostřednictvím dobrovolného cestovatelského systému Drost. Češi by taky měli věnovat zvýšenou pozornost plánování cest kvůli uzavírkám silnic, pokračuje mluvčí české diplomacie Adam Čergé.
2: V případě nouze lze kontaktovat České velvyslanectví v Madridu nebo nouzovou linku ministerstva zahraničí na čísle plus 420 222 420 222.
1: Španělská vláda minulý týden kvůli požárům vyhlásila celostátní stav nouze. Například v okolí Madridu ohně za posledních několik dní spálily asi 77 tisíc hektarů půdy. Oslavanech na Ivančicku vznikne sportovní hala. Radnice získala povolení na stavbu, která vyroste v areálu tělovýchovné jednoty na nábřeží řeky Oslavy. Město počítá s tím, že za halu zaplatí přes 100 milionů korun. Část plánuje zaplatit ze svého a koncem roku chce zažádat o dotaci Národní sportovní agenturu, vysvětluje starosta Vít Aldorf z ODS.
3: Jedná se o halu s minimem 300 míst pro diváky a v nejbližších dnech nebo týdnech budeme řešit soutěž na dodavatele této akce, abychom měli vlastně jednoznačně jasnou pořizovací cenu.
1: Samotná stavba podle starosty zabere zhruba 2 roky. Členové olomoucké městské části Střed nesouhlasí s plánovaným zrušením doby placeného parkování v centru. Podle rozhodnutí radních řidiči mají od února platit i za stání o víkendech a v pracovních dnech do 22 hodin. Komise navrhuje, aby parkoviště u Tržnice a Husova sboru zůstala v současném režimu, tedy o víkendech a v pracovních dnech od 18 hodin zdarma. Podle mluvčího radnice Jana Horejše rada města podnět posoudí.
4: Návrhem na zachování stávajícího režimu na parkovištích u Husova sboru a

0: U tržnice se bude rada města zabývat. Každopádně, na předchozích jednáních rady byla projednávána také možnost zavedení sníženého návštěvnického tarifu na těchto parkovištích. Oba návrhy bude nyní nutné posoudit z hlediska jejich proveditelnosti a funkčnosti. Sport.
1: Hokejové reprezentantky se na kempu v Chomutově připravují na novou sezónu. Po nezdaru na olympijských hrách, kde Češky skončily ve čtvrtfinále, je čeká listopadové mistrovství světa už s novým trenérem Američanem Brianem Idalským. Počasí. Zítra čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů. Na severovýchodě Česka 27 stupňů a na horách může být 23.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 na výjezdu z Prahy směrem na Brno se vyhněte překážce za nájezdem od Čestlic. Na 9. kilometru leží v pravém pruhu Hadice. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy čekejte překážku za Loděnicí. Na 8. kilometru je uzavřený pravý pruh, stojí v něm nepojízdné vozidlo. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Začíná country dostavník Mirka Černého.
2: Zlatá láska.
3: Přinášíme vám další příběh dvou milujících se lidí. Poznali se, když jemu bylo 20 let a jí 19.
4: Jejich lásce přála vánoční hvězda. Rodila se na horách, na zasněžených svazích i za roztopenými kamny.
3: Začala dopisy, přinesla radost z lyžování, byla obdarována dětmi i citem chovaným k vlastním rodičům. A trvá dodnes.
4: Jak napsal František Palacký, co z pravé lásky pramení, nikdy nevysychá.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska vám přináší opravdové odžité příběhy lidí, kteří se milují a jsou spolu v manželství už více než 50 let.
1: Patří k nim i dnes 79-letý Zdeněk a o jeho rok mladší žena Věra. Už 58 let nosí společné příjmení Pelcovi.
0: Celý svůj život prožili na úpatí Krkonoš, kam se za nimi vydal do Horní Brané Patrik Rozehnal, aby jim naslouchal.
2: Zlatá láska.
3: Vy budete Zdeněk?
4: Ano.
5: Dobrý den.
3: Dobrý den, kde máte paní?
5: Paní, ta na vás čeká vevnitř.
3: A vy tam u toho budete taky, ale?
5: No, budu muset asi, když už jsem to celý tak nějak spunktoval.
0: Byly Vánoce roku 1965 a voják Zdeněk Pelc dostal povolení k opuštění posádky. S kamarádem se dohodnul, že vyrazí na Štěpánskou zábavu.
1: Ještě netušil, že dojde k osudovému setkání. Na chodbě u zrcadel poznal známou svého velitele, Vlastu. Bavila se s krásnou mladou blondýnkou.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: No tak jsem šel za tou Vlastou a říkám, hele, Jano Němčovič tě pozdravuje a tak, a jak se máš?
6: Bavil se právě s tou mou kamarádkou, to byla moje nejlepší kamarádka z ekonomky. No a my jsme tam přišli na tu zábavu a samozřejmě jsme tam neměli žádný místa k sezení, tak jsme tam jen tak se rozlíželi, no a pak přišel voják. Jo, já jsem šla na zábavu kvůli tancování. Ten byl šikovnej, tak to bylo fajn a za ten večer jsme si řekli spoustu věcí. Já nevím proč, prostě za ten večer, co jsme si napovídali, tak jsme si napovídali spoustu takových normálních, úplně normálních věcí. Že? A nemůžu říct, že když jako jsem ho viděla, že bych jako říkala, ježiš, toho bych chtěla, nebo tak. Normální člověk to byl, jo.
5: No a to právě, když skončila ta zábava a šli jsme si pro kabáty, tak já jsem nějak tak počítal s tím, jo, že bych ji teda doprovodil, no a tam jsem se dověděl. Já jsem přišla s Vlastou a s Vlastou taky odejdu. A když tak mě napiš. A to jsem teda o tom začal pak přemýšlet, no a začali, adresu jsem měl, protože jsem věděl, kde pracuje.
6: Ale já si nepamatuju ani, že jsem mu řekla napiš.
5: No když tak mě napiš, ano, to
6: jsem
5: tam bylo.
6: Řekla,
5: ano.
6: A když bych ti dala...
5: S Vlastou jsem přišla a s Vlastou taky odejdu. Aha. A když tak mě napiš.
3: Tak tohle je možná rozhodující věta vašeho vztahu, protože kdyby na ní nedošlo, kdyby vy jste, Věro, nenasadila toho brouka do hlavy, napiš mi, tak já budu muset napsat, sakra, tak se možná ten vztah nerozvine.
6: Ten dopis mě přišel do práce a teďka tam byla ta jeho dívka, která byla se mnou dokonce v kanceláři, jo, jmenovala se Eva a já jsem jí říkala, hele, Evo, mě píše Zdeněk, to je ale nějaký divný, ne? A ona, no to jen vadí, my už spolu nechodíme. To bylo zásadní.
5: No zkrátka, začali jsme si psát, že jo, no a opravdu intenzivně. To jako dopis stíhal, dopise dá říct, takže my jsme si toho stačili v osobě hodně napsat, takže to bylo jako kdyby jsme spolu mluvili.
0: A tak začal příběh lásky mezi Věrou a Zdeňkem Pelcovými.
1: Zdeněk byl už odmala veden ke sportu. A protože vyrůstal v Krkonoších, bylo to hlavně lyžování, kterému se věnoval i na vojně a vyhrával medaile.
0: Jeden takový závod se chystal v únoru 1966 ve Špindlerově mlýně. Zdeněk tam dorazil s armádním týmem a doufal, že se potká s Věrou.
6: No, já jsem teda byla dost v práci, já jsem na něho neměla čas, jo. Takže já jsem tam dělala jako pro dva hotely účetní a to bylo hodně práce. Takže ani jsem ho nezastihla na sjezdovce. Jednou jsem se tam šla podívat a říkám, abych viděla, jak jezdí. No, a nezastihla jsem ho tam, to je pravda.
3: Byla ta mise ve Špindlerově mlýně po této stránce vůbec úspěšná?
5: No, co se týče, aby mě tam chodila někde fandit na závody, tak to se jí bohužel nějak tak nepodařilo. Když přišla, tak už jsem byl v cíli, tak jako to mě neviděla. No, ale jinak tam jsme měli celkem volno, že jo, tam nebyl nějaký vojenský režim, zkrátka dostavit se, já nevím, na tu snídaní, na trénink a odpoledne zase potom bylo volno, dalo se říct, tak tam byl krásný volný režim. Zotavovna vojenská, tam jsme jako byli ubytovaní a já jsem se tohodle ubytování nějak tak zřek. Zvolil jsem personální pokoj pro účetní na hotel ve Špindlu.
3: To jste se tam prostě přihnal, přistěhoval, řekl, Věře, tak jsem tady.
5: No tak musel jako opatrně, že jo. Jsme šli nejdřív do kina na film Lásky jedné plavovlásky, jo. Taky jsem měl plavovlásku, no tak jsem ji tam jako poprvé jako doprovodil nahoru a jsem viděl, kde jako to je, jak to tam vypadá, no a pak už se to tak nějak změnilo, že jsem tam přespával celých 14 dní.
3: A došlo k něčemu víc ve Špindlu?
5: No, kdyby ve Špindlu to, k tomu víc nedošlo, tak by ani ta svatba tolik nespěchala. No, tak zkrátka, tak se to nějak schrulo a proběhlo to zkrátka, no.
3: A bylo to hezky?
5: No, určitě, to jsou věci, na které se dobře vzpomíná. No zkrátka jsme si rozuměli, povídali jsme si hezky, no, rozuměli jsme si jako čím dál víc a bylo to, ta touha byla vzájemná, stalo se.
3: Když tedy Věra přišla s tím, že jsou jisté následky toho pobytu ve Špindlu, jak jste se k tomu postavil, co to udělalo s vámi? Protože pro chlapa je to většinou informace najednou teď a tady přijde, že na to třeba pozná nějak na svém těle. Ale co to bylo pro vás?
5: No tak zase, jo, tak velký překvapení to pro mě nebylo. Já jsem s tím nějak tak víceméně počítal, že to takhle dopadne.
3: Jo, takže vy už jste do toho jako šli v tom Špindlu s tímhle.
5: No, stalo se. Takhle, abych to řekl, ne, že bychom se na tohle to bylo času dost klidně až po vojně, že jo, ale zkrátka, když se urodilo, tak se urodilo, ale postavil jsem se k tomu čelem, věděl jsem, že nebudu kličkovat a že zkrátka musíme se postavit k tomu zodpovědně, že jo, k tomu novému životu, který.
6: Já jsem vůbec nepřemýšlela, že bych řekl něco jinak, takže my jsme jeli dál, prostě jenom jsme věděli, že máme nějaký jako starost, že bude starost a že to musíme nějak zvládnout.
3: Už tehdy jste věděla, že je to chlap, na kterého je spolehnutí?
6: Jo, to jsem si myslela, to je pravda, no. Víte, to už poznáte tak nějak, to se dá, to jde tak nějak vnitřně.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh nám vyprávějí manželé Věra a Zdeněk Pelcovi.
2: V roce 1966 se zamilovali. Počali dítě a chtěli se vzít. Začali tedy plánovat svatbu. Oba byli šťastní. Radost kalila jen skutečnost, že se toho nedožil Zdeňkův tatínek.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: No já jsem to bral tak, že to bylo teda hrozná rána, protože táta, kromě toho, že byl rozumný, zkušený a pedagog to byl, pro mě to byl takový starší kamarád. Já jsem se nemusel bát, jako některý kluci něco provedli a doma dostali řemenem. Já jsem přišel, řekl jsem, stalo se mě tohle a on mě poradil, jako, jak se to má řešit a pomohl mě zkrátka v tomhle s tom. No. No a potom, když teda jsme ostali sami, tenkrát já byl nejstarší, mě bylo 16, sestře 12, bráchovi 9 a máma na to sama. Těžko se na to vzpomíná.
4: Bylo vám líto i toho, že táta na té svatbě nemohl být?
3: No to určitě. To by mě třeba poradila a oženil bych se někdy třeba i malinko později. Ale Věra říká, že jej to hodně vadí, že ho jako nepoznala jako živýho. No. Protože on byl vcelku oblíbený a známý, populární. Říkám, byl v horské službě, byl to učitel, závodník bývalej, no, ředitel té lyžařské školy, člen horské služby, který dělal, popularizoval tu horskou službu a ochranu přírody, květenu.
4: Není vám líto, že jste ho tady nepoznala?
5: Strašně. To mě opravdu, ale to mě, to tolikrát o tom ještě mluvím, už to je dlouho, tenkrát mě to bylo líto samozřejmě, ale pořád. Prostě nedávno tady se na tu fotku podívám a říkám, já bych tak s tím tatínkem ráda mluvila, protože o něm všichni říkali moc hezky, že jo. A byla by s ním legrace. Maminka jako babička byla taky fajn, to jo. No ale chlap je chlap, že jo, to zase má takový jiný narážky a tohle, ale zase Zdenková maminka zase je strašně statečná, taky je vychovala úplně sama a pomáhala a jako ta neměla chybu. A mimo to, když jsme s tím přišli, že teda budeme mít to mimčo, no tak ona to právě takhle vzala takhle odvážně, že jo, protože je to taky potkalo, no a tak přišla k nám domů, no a tak jim to rodičům je tak pozbudila, že to není žádný problém vlastně.
3: Zkrátka, to tady vyjednávala za mě nebo za nás, protože já jsem byl 300 kilometrů tam na vojně a nemohl jsem si odskočit. Mě mi nedali nějaký den volna nebo na takovýhle vyjednávání. Tak zkrátka přišla za rodičema Věry a tam si o tom popovídali a o mně a tak, takže oni už potom neměli takový strach, že to je nějaký neznámý vojín, jenom že jo, no, už taky už o mě něco malinko věděli. No. Snažila se zachránit situaci, jak to šlo.

0: Se svatbou se spěchalo. Věděli, že sňatek v květnu přináší neštěstí. A při červnovém obřadu by už na nevěstě byl vidět požehnaný stav.
1: A tak volba padla na jediný volný termín, na 30. dubna, na čarodějnice.
0: Věřin tatínek si přál, aby obřad měli v kostelíčku, kde se sám ženil. Tedy v Horních Štěpanicích. Hostinu si pak snoubenci domluvili v Hančově boudě na Benecku.
1: I nadešel jejich velký den, 30. duben 1966.
2: Mě švagr a se mojí starší sestrou dovezli ke kadeřnici, která chtěla učesat nejdřív moji sestru, protože jsem se jí zdála na tu svatbu asi moc mladá, tak si vybrala, takže jsem se ještě musela propracovat, abych byla jako první upravena. Nejdřív jsme teda byli ve Vrchlabí na Vřadě. Tam jsme byli fotografa a pak se jelo na to Benecko do kostelíčka. No a bylo to hezký.
3: Kdy jste začala trochu slzet, vlhnout oči?
2: Hned? No tak to právě. Když jsme byli na tom úřadě a teďka tam začali mě přát, tak já jsem to tak obrečela. A oni nikdo nevěděl, proč brečím, ale já taky ne. Jo, a každý mě přál a slzíčky, že jo. No a nevím proč do teďka. Jestli jsem věděla, že to nebude jen tak jednoduchý, si myslím. Tak už.
3: To bylo štěstím.
2: Jak jste se tak hezky zeptal, tak to teda bylo zvláštní. Nikoho jsem takhle neviděla ještě, ale.
4: Tam to nějak tak proběhlo, akorát se divili, že jsem tam v civilu a že jako jsem voják teďka zrovna, tak se mě jenom zeptali, jestli mám to povolení na ten civil, tak jsem jim řekl, že jo, i když jsem ho neměl, protože jsem nechtěl jsem se ženit zkrátka v uniformě. Ten kostel, to pro mě taky bylo takový něco jiného a byl jsem takový trošku rozhozený a taková jedna perlička, kdy se nás ten farář ptal, jako jestli berete si zde, ona nejdřív Věry, jako zde přítomného a to a řekla ano, že jo. No a teďka, když se ptal mě, tak já jsem říkal, tak já chvíli zaváhám, jako že si to rozmýšlím a když se zeptal ano a já jsem nic neříkal, tak ona řekla po druhé taky ano za mě. A bylo to hotové, no.
2: Já jsem musela říct dvakrát ano. Protože ten pan farář, on se zeptal Zdenka, ale on se díval na mě. Chápete?
3: Ten farář.
2: No, protože on se mě zeptal, jestli si beru dobrovolně. Tak samozřejmě už jsem to jednou uměla, tak jsem to jenom zopakovala, že jo. Ale teď to říkal, oslovil ho, ale díval se na mě, chápete? A ten byl ticho a ten pan farář se zase zeptal a vůbec mu nevadilo, že to slyšel ode mě a stačilo to.
3: Moment. Řekl jste vůbec ano?
4: No, Věrušce jsem ano řekl, na úřadě jsem řekl ano, ale pan farář to ode mě neslyšel.
2: Bylo špatně. Ale bylo to tam hezký, protože můj strýc a jeho manželka byli zpěváci a zpívali i jako na kůře a zpívali nám tam Věrný milování krásně, tak na tom kostele to bylo moc hezký, protože tam nám moc hezky zaspívali.
3: Myslím, že i jako svatebčanovi by mi šel mráz po zádech. V kostelíčku vidět vás takhle, vás ještě slzet, do toho Věrné milování.
2: V kostelíčku už neslzela. Já už jsem si to odslzela na tom úřadě. Tam už jsem to měla, tam už to bylo bez slziček, tam už víte, to už bylo, že už jsme byli mazáci.
4: Už jsme byli svoji. To bylo vlastně jenom taková takový neoficiální, když jako si to pan táta přál, ale stejně, kdyby jsme by se nás oddali jenom v kostele, tak by to v té době bylo neplatný, neplatný, že jo?
2: Ale bylo to tam hezčí než ne, na tom.
4: Bylo to takový důstojnější, by se dalo říct. Bylo to jedinečný.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Jak vypadal život v lásce, nám dnes líčí manželé Věra a Zdeněk Pelcovi.
1: Po svatbě bydleli u rodičů Věry. V malé domácnosti, kde s nimi žila ještě Věřina mladší sestra. Byl to čas, kdy museli počítat každou korunu a mít i druhou práci.
0: Když přišli na svět synové Zdeněk a Tomáš, pomáhala s hlídáním a výchovou Věřina maminka. Byla obětavá, hodná a na nic si nestěžovala.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Až teprve, když jsem dostávala rozum, když už jako jsem byla starší, tak jsem, mě to šlo zpátky a říkám, ty, to musel být záhul. Já to budu muset ty máti aspoň oplatit. Pak jsme si koupili to auto, trošku jsme začali jako malinko, že bychom si někam měli podívat a mamka nikdy nikde nebyla, že jo. Tak jsme ji vzali třeba do zoologický nebo takhle a říkala jsem, já ji to takhle budu muset oplatit. A jenom, že ona jí bylo 66 roku a ona umřela. No, tak už si to říkám nahoru. Protože máte rodiče, kterým se chcete vděčit a ono to nejde a ještě to bylo proto, že jela na banální operaci a oni to zkazili a ona se nevrátila. A kdyby přijela, tak já jsem říkala, že bych přestala chodit do práce, že bych se o ní starala, že ještě se mi to říkala v té nemocnici a se neboj.
4: Zdeňku. Když přišel tenhle těžký okamžik pro vaši ženu, pomáhal jste nějak?
5: Ale já si myslím, že zas ona to těžce nesla, ale zase navenek se to tolik neprojevovalo. Jo, brala to statečně. Každej, oba dva jsme měli už tu zkušenost. Já jsem přišel o tátu, ona o maminku, tak jsme se nějak tak vzájemně podporovali. Já na to vzpomínám, jak tenkrát jí nějak měla jít na tu operaci, takže tam měla by v určitou hodinu bejt a tenkrát jí nějak tak ujel autobus, tak já jsem ho nemšel pro auto a vese mi tam teda do té nemocnice. Ona byla nervózní, že je tam pozdě a že to bude špatně a to jsme ještě nikdo netušil, že tady za týden nebude.
4: Je to pro vás důležité mít vedle sebe chlapa, takového silného i sportovce, i duší velmi silného, že v těchto chvílích pomůže, že je vedle vás?
3: Určitě. To bylo takový samozřejmý, že prostě víte, mamka ho měla ráda.

0: Lev Nikolájevič Tolstoj napsal: Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí.
1: O to víc je třeba o rodinu pečovat a vážit si každé chvíle, kdy je vše v pořádku. To už dobře vědí Věra a Zdeněk Pelcovi.
0: Když bylo jejich dceři Pavlíně 24 let, jela za kamarádem do Pardubic, kde se jí udělalo špatně.
1: Bylo právě po Vánocích a po zdlouhavých vyšetřeních přišli lékaři na to, že má v hlavě aneurysma, výduť tepny.
2: Bohu díky, na to teda přišli. A tím pádem musela být operace, takže jsme zažili chvíli, kdy nám volala z té nemocnice mami, tati, teďka mě ostříhali ty moje dlouhé vlasy, které jsem si nechala namelírovat, protože mě budou otvírat hlavu a musím jim podepsat, že teda kdyby se něco stalo, takže to ten souhlas k tomu. No, takže tady oddělali kost, tam ji to spravili, zase ji přidělali tu kost. A my jsme tam přijeli druhý den, odpoledne do ty nemocnice, ona tam ležela taková spavá hrozně, tak s náma pár slov prohodila, zase usnula, tak jsme tam pak každý den jezdili za ní, pak nám pan primář říkal, že ještě asi 14 dní, než to jako bude jasný, že to dopadne. No a bohu díky, musím zaklepat, tak se z toho dostala.
3: Já bych ještě k tomu chtěl dodat, že nejhorší byl ten okamžik, když potom len z tom telefonátu nám řekla, že teda jde na tu operaci, a tak teďka odpoledne, kdo tam zavolá do ty nemocnice a jak to dopadne, jsme si říkali, jestli já nebo manželka Věra. No a najednou zazvonil telefon a naše příbuzná s okolností, bratrance, manželka mých synů, tam zrovna pracovala jako zdravotní sestra, věděla a zavolala nám a říkala, no tak Pavlinka už má po operaci a já jsem s ní teďka mluvila.
2: Řekla, poznal mě.
3: To nám teda, to nám tak spadká kámen ze srdce, že nemusíme my tam vytáčet to číslo a čekat, co nám řeknou. To nám strašně pomohlo a byli jsme rádi, viď?
2: No,
3: měli jsme štěstí, že ten doktor, který ji tam přijímal, a to bylo mezi svátkama, tam obyčejně nebývá ta úplně ta nejsilnější sestava z těch doktorů, že jo? A on byl trpělivý a tak dlouho ji vyšetřoval, až zjistil, že opravdu je problém v té hlavě, hned ji dovezli do Hradce a druhý den na ty neurochirurgii ji odoperovali.
2: My jsme tam pak šli teda samozřejmě poděkovat, jsme říkali, že jsme rádi, že se to stalo tam, kde teda byl opravdu dobrý personál, že tady to udělali. Jenomže to ještě neskončilo, protože potom s tím kamarádem, s kterým byla v těch Pardubicích, když teda už jako byla zdravá, protože ta neuroložka řekla, že je zdravá, že za půl roku už to, po ty operaci, že je v pořádku, tak vzali auto a jeli do Českého Krumlova a tam šli na ten zámek na Český Krumlov a ona tam dostala ohromný epileptický záchvat. A kdyby ten klučík nezachytil, tak by z nějakých ohromných schodů tam byla bývala spadla a bylo by to konečná. To jsme si zažili teda dvakrát. Jo, to jsme si zažili v té nemocnici, když jsme za ní jezdili a potom zase, když začaly tadyhle ty potíže.
4: Věro, Zdeňku, tahle zkušenost s vaší dcerou zesílila ten vztah třeba k těm dětem, k tomu, že děkujete za každý den, kdy jsou v pohodě a kdy jsou šťastné? Myslíte na ně?
2: Já ten vztah mám pořád. Mně to je jedno, jestli tohle. Já jsem to měla od malička, já jsem byla vždycky ráda, že jsou zdraví, jo? Já to mám tak prostě, zdraví dítě je výhra. Jo, už odmala. A tohle samozřejmě tady to je, to se akorát víc bojíte. Jo, když tady to přežijete a najednou zjistíte, že co se všecko může stát, no tak samozřejmě, že jste ještě raději, když zase máte vnouče zdraví a pravnouče zdraví, to ano. Ale jinak pro mě zdraví dítě je prostě, nepřežila bych smrt dítěte. Já bych tu smrt nedala.
3: Já si hodně vážím toho, že ty naše děti spolu krásně komunikujou, vycházejí, jeden druhýmu nic nezávidí, mají se rádi, navštěvujou se a když je nějaký problém, třeba jako problém třeba se mnou zdravotní, tak vidím, jak se semknou, jo, a jak to se mnou cítí. A to, toho si nejvíc vážím.

0: Vždyť víš, jsi domov můj. Právě ty jsi domov můj.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Dnes nám svá srdce otevírají Věra a Zdeněk Pelcovi.
3: Jsou spolu už více než 58 let. Prožili si chvíle štěstí i strachu. Vědí, že život je někdy těžký.
2: A proto jim chceme ukázat, že umí přinést i okamžiky překvapení a radosti. Měli ji. Když jim Patrik rozehnal, nečekaně předával náš dárek za jejich psaný dopis. Velký automatický kávovar.
4: Je!
5: To je pěkný.
4: Vy jste krásný. Teda...
5: To s tím ani nebudeme umět dělat ještě.
4: To je pěkný.
5: A je, ty vago... A i s kávou. No paráda.
4: No teda Patriku, ale to nás tím musíte naučit pracovat.
6: Jo, jo, o to jsem tady. Takový domácí kafový instruktor.
4: Ty vago, děkuju.
6: Vy to študujete i zezadu, to málo kdo.
5: To je zezadu, já právě nevím. Já. Zásobník na vodu, to se ale je tady.
4: To je tady.
5: Jo, takhle.
4: Aha.
5: Pak se to takhle dá. Jo, dobrý, dobrý.
6: Ano.
5: Jo, ale pak jsou nějaké volby, že jo, ještě.
6: Tady vepředu.
5: Jo, jo, rozumím. Aha.
6: Vy jste dobrý, vy jste technicky zdatný, to se mi líbí. Kdo u vás vlastně připravuje kávu?
5: No, ale...
4: Kdy?
5: A... Je, i takhle, Věra pro sebe dopolední já si nedávám, ale po obědě si dáváme společně a tu zpravidla ne vždycky připravuju já.
4: Moc děkujem panu Koskovi a paní Majerovi, vůbec teda jsme to nečekali, Patrik nám to zapřel, prosím, ale děkujeme.
5: No je to moc pěkný dárek a skoro si ho ani nezasloužíme, ale budeme ho rádi využívat.
1: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
2: A tak si udělali kávu v novém přístroji a přišel čas na náš manželský test.
3: Patrik Rozehnal jim položil stejné otázky, které mají odhalit, jak se znají a co si pamatují.
2: Ptal se každého zvlášť, aby si nenapovídali a neslyšeli se. Teď vám jejich odpovědi poskládáme za sebe.
7: Jak si myslíte, Věro, že svému muži voníte?
4: No... Nevím, nevím jak, ale když se mnou je, tak asi musím, ne?
5: No, mě voní teda opravdu, opravdu hezky, jako příjemně. Myslím tu přírodní vůni, nemyslím parfém, jo? Jo, ale to je ona.
6: Jak vypadal ten první polibek?
4: No, tak to bylo až po těch dopisech, potom někdy. No, asi dobrý.
5: No, takovej spíš nesmělej, takovej upřímnej.
6: Kde jste slavili první Vánoce?
5: No, první Vánoce určitě u nich. No, tady v Braní.
4: No, první Vánoce jsme slavili u nás, ale pak jsme jeli k babičce do Vrchlabí.
6: Takzvaně ta vaše písnička.
5: Moje písnička, jako, no, tak já mám rád třeba ten Stříbrný měsíc.
4: Tak jemu se líbí Stříbrný měsíc, jo, písnička.
6: Co máte rád k snídani?
5: Třeba smažený vajíčka, dejme to budu.
6: Co má nejraději k snídani, nebo co by ho tak nejvíc potěšilo, když by mu někdo připravil?
4: Tak on nezvyklý, co mu dám na talíř, to tam má.
6: A něco teplého?
4: K snídani teplého mu dělám akorát čaj.
6: Vidíte, a možná proto by si dal smažená vajíčka.
4: Tak to mě nenapadlo.
6: Kdo víc trestal děti?
4: Já?
5: No, manželka.
4: Já byla ten zlej, on byl pořád ten hodnej. A on do teď.
6: Kdo je pracovitější?
4: On je pracovitý, je hodně. Já myslím, že každý je pracovitý na svým písku.
6: Kdo z vás dvou je pracovitější?
5: No určitě Věra, teda tu obdivuju, protože ona jako se práce nebojí a je taková houževnatá.
6: Jaký máte sen?
4: Teďka nepotřebuju nic, já nepotřebuju nic.
6: Víte nebo tušíte, jaký má ještě třeba nesplněný a velký sen?
5: Jo, to teďka blbne. Chtěla bych skútra na elektriku. Ono se jí to líbí, ono to je tichý, ono je to hezký. Já bych na tom jezdila na nákupy, ono se s tím dá krásně zaparkovat, no ale proč se na to vedej, to nemá ani nějaký nosič nebo košik, nebo co, já nevím, ale no tohle to jako nechápu. A to by si teda jako přála teďka, v současné době, to už o tom mluví druhý rok.
6: V čem nejraději spíte?
5: Jak v čem? No v pyžamu, ne?
4: No v létě má pyžamko s krátkýma nohavičkama, v zimě, aby mu nebyla zima, pak má i noční košilku. Už si zvyknul i na noční košilku.
6: Kam vám vaše žena nejraději dá pusu, když na to přijde, když vynechám ústa?
5: No tak asi na tvář.
4: No tak všude na hlavu.
6: Kdo z vás dvou je něžnější?
5: No ne, to asi ty ženy jako jsou takový, to bych řekl takový, už k tomu i vytvořený, že jo, určitě ona.
6: Kdo z vás je něžnější?
4: Asi oba, on je taky něžnej.
3: Věra a Zdeněk Pelcovi žijí šťastně a spokojeně.
2: Zajímalo nás, o čem sní manželé kolem osmdesátky, čeho si jeden na druhém váží a jak se liší láska v pozdním věku od té mladické.
4: To je takový jiný a ono to je možná i jako lepší, nebo prostě ta kvalita tam nějak jde, protože předtím to máte práce, děti a nějaký ty stresy, co tam byly, že jo. No a teďka, když už jako jsme se dopracovali takhle, jak jsme, nic nám nechybí, máme kde bydlet, máme střechu nad hlavou, což je úžasný, tak to je fajn.
5: Já bych řekl, že je taková klidnější, vyzrálejší a pevnější. Teďka ve stáří zase už je to trošku vztah jiný, to je taková zodpovědnost a aby jsme přežili, aby jsme se ještě hejbali, aby jsme nemuseli jednomu druhému Bůh ví jak posluhovat, ale tak nějak fandíme si a zatím to funguje.
4: Ten čas i jinak utíká. Než vám je 20, to zažijete jakoby tolik dlouhého času, kdy se pořád něco děje. A teď najednou uteče 20 let a ono to je jako nic. To prostě díky tomu, jaký máme už ten životní rytmus, tak to samozřejmě ty dny jsou kratší. No a klidný a hlavně se jeden druhýho snažíme nestresovat, jak to jenom jde.
5: Jo, oproti tomu, když jsme byli mladí, tak jsme byli takový roztěkaný a to a teďka už tak nějak víme, kam patříme asi.
4: A taky víme, že kdyby se s někým něco stalo, takže se jeden na druhého může spolehnout. Asi tak.
5: Řekl bych, že stále se mě líbí, jo.
6: Proč ji milujete?
5: Převážně teda jsou to ty charakterové vlastnosti, by se dalo říct. Jo? Trpělivost, hlavně věrnost, jo? A takové, jak bych to řekl, že umí hospodařit. Děkuju za takový to bezkonfliktní ten časový úsek velký, že jsme opravdu neměli nějaký jo, velký konflikt, krizi nebo průšvih, že jo, že by jsme museli něco řešit. A vážím si toho, protože když se člověk pohlédne někde okolo a vidí, jak to chodí, tak se říkám, ne, takhle jsem spokojený a se mě to líbí.
4: Teďka mě řekne častěji, že mě má rád, než když byl mladý. No, to je pravda. Je skromný, mohl by být, kolikrát já ho musím nutit. Myslím si, že je i pravdomluvný, že nic velkého mě nikdy nezapřel. Takovej, dá se na ní spolehnout. No.
6: Kdyby byla ta možnost jednou, třeba i tam nahoře, že by vás někdo postavil opět před svatební oltář a ptal se, jestli si i tam na věky Věra veme Zdeňka, jaké odpovědi by slyšeli odávající tam?
5: No, tak já nevím, když to vemu z hlediska té spolehlivosti, férovosti, jednání a věrnosti, tak bych do toho šel znova.
4: No, abych do toho šla, protože přece nebudu po smrti schánět něco jiného, když už to je osvědčený, to víte, že jo. A chtěla bych se tam ještě potkat s těma, který mě odešli. A kdyby tam třeba byl právě ten Zdenkův tatínek, kterýho jsem nikdy neznala, to by bylo bašta. A třeba to tam někde je, ty duše přece se nemusí ztrácet, že jo. Se tam pošeptáme něco.
6: Milujete ho?
4: No. Mám ho moc ráda. Jo?

0: dobro, žít v klidu s těmi, které máme rádi. A s láskou se potkáme i tam nahoře. V to věří
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Hradecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským Dalborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: je 22 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Schodek státního rozpočtu bude podle Schillerové do 400 miliard korun. Bezpečnostní opatření pro převzetí torza 34. budovy ve Zlíně má připravená společnost Cream. A zítra bude jasno a teploty překročí 30 stupňů. Jednání o státním rozpočtu na příští rok s jednotlivými ministerstvy začne v polovině srpna. Řekla to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Předpokládá, že ministři přijdou s vyššími požadavky, než bude možné realizovat. S navýšením rozpočtu počítá Schillerová například u dopravní infrastruktury, zdravotnictví nebo investic. Zároveň potvrdila, že schodek státního rozpočtu bude do 400 miliard korun. Přesnější odhad deficitu půjde ale podle Schillerové udělat až po zpracování srpnové makroekonomické prognózy.
2: Budeme pod 400 miliardami, to se odhadnout dá, ale nechci se prostě tady v žádném případě blížit nějakému konkrétnímu číslu. No a bavili jsme se i o úsporách, bavili jsme se i o hledání úspor, o to, co se dá zvládnout vlastně bez legislativy, kde je potřeba legislativa.
0: Například 14 miliard korun ročně mají podle Schillerové přinést výnosy z obnovené EET. Společnost Cream, která vlastní ohořelou a částečně zřícenou budovu 34 v baťovském areálu ve Zlíně, má připravená bezpečnostní opatření. Podle mluvčího Marcela Šmita už jich část funguje. Jde o oplocení, osvětlení, kamery a nepřetržitou službu bezpečnostní agentury. Kvůli bezpečnosti je nadále zavřená část Vavrečkovy ulice. Omezení se dotýkají také budov 33 a 44. Turisti v Prachovských skalách v Českém ráji by měli dodržovat zákaz kouření. Ten platí na celém území skalního města bez výjimky. V suchém létě výrazně stoupá riziko požárů a případný zásah hasičů je v lesích a na cestách okolo skal velmi komplikovaný. Upozorňuje spolumajitelka Prachovských skal Rita Štoršliková.
3: Připomínáme, že v celém areálu přírodní rezervace Prachovské skály platí přísný zákaz kouření. Kouření je povoleno pouze ve vyhrazeném prostoru u turistické chaty Prachov. Sport.
0: Tenista Jiří Lehečka mění v průběhu sezóny kouče. Aktuální českou jedničku v žebříčku ATP bude trénovat Francouz Frédéric Fonták. Pokračuje Lukáš Antoš.
4: 39-letý kouč v minulosti dovedl Caroline Garciaovou až na čtvrté místo světového žebříčku a k triumfu na turnaji mistryň. Spolupracoval také se současnou světovou čtyřkou Felixem Ožerem Aliasimem. Teď povede Lehečku po Michalu Navrátilovi.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě území kolem 27 a na horách 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 dejte pozor, na 220. kilometru ve směru na Brno stojí tam porouchaná dodávka v odstavném pruhu. A stále na D1 ve směru na Ostravu u Holubic je neprůjezdný jeden jízdní pruh, stojí tam porouchaný karavan, tak projíždějte opatrně. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Dobrý večer, dámy a pánové. Jestli v Divadle pro vaše uši někdy tak trochu zapomínám na veselé scénky a monology s tím, že od toho jsou tu během dne jiné pořady, dnes to bude naopak. V našem archivu jsem totiž vybíral právě z programů někdejší rozhlasové redakce Zábavy. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ano, časy se mění, ale něco přece zůstává. Třeba vzpomínky na to nejlepší z humoru v rozhlasovém archivu. I když dnes už tedy je, co se humoru týče, všechno úplně jinak než dřív. Miroslav Horníček k tomu říkával, my jsme umělé přetočené smíchy nepotřebovali, my jsme dokázali rozesmát a pobavit lidi sami. I proto je dobré si tu někdejší atmosféru v rozhlasové redakci Zábavy připomenout. Takhle na ní svého času vzpomínali Jiří Štuchal a Karel Pech.
2: Máme mluvit o tom, jak se před 20 roky dělal v rozhlase humor.
3: Těžko, protože to vůbec nikdo nechtěl dělat. V Brně aspoň to nikdo nechtěl dělat. Tam se vypsala soutěž a ta soutěž dopadla asi tak, že se zjistilo to, co se vědělo. Že ten a ten je vyložený komik, ale nemůže být redaktorem. Že ten a ten je zase vyložený imitátor a proto nemůže být odpovědným vedoucím zábavných pořadů. A já jsem tam tím vedoucím měl být, protože mě vyzvali taky. A soutěž jsem nemusel žádnou dělat, protože věděli, že jsem praštěnej už na to dost, abych to mohl dělat. A já jsem přitom byl všeobecným reportérem. To byl titul. To nemyslel, že to bylo...
2: Myslím, to vymýšlíš.
3: To vymýšlím. To byl titul. Já jsem dělal všecko. Nakládání vajec do vodního skla.
2: To velké. Jsem taky dělal.
3: Ano. Všecko jsem dělal. A vypomáhal jsem zejména při sportovních velikých utkáních. Protože jsem vlastně začal jako sportovní reportér, zkrátka dělal jsem všechno. Kdyby byl v rozhlase balet, tak jsem dělal to pas de deux.
2: Já to mám snadný, protože já jsem vlastně se nikdy humor snažit nedělal v rozhlase. Mě tehdy redaktor Hronek řekl, podívejte se, vy jste takovej, já jsem mu jednou dlouze vyprávěl, jak by co byl. On říkal, vy jste takový jako chytrý, tak jste mi povídal, vyberte si hodinu týdně a dělejte si s ní, co chcete. Já jsem si teda vybral hodinu týdně v neděli od 6 do 7 večer a tak jsem to tahnul 4,5 roku. Jsem si tam skutečně dělal, co jsem chtěl, to znamená, že jsem si to sám napsal, sám jsem si to zrežíroval.
3: Nezlob se, teď jsem tě přerušil, to je nespolečenské, ale já bych zapomněl, protože já mám už něco s těmi cévami a je to moc hezká připomínka. Čím jsi začal? Jak jsi jmenoval pořad?
2: Nedělní beseda rozhlasových novin.
3: Nedělní beseda rozhlasových novin. A kdy přišel ten čtvernožec tam?
2: Ten čtvernožec se jmenoval Ferda. A přišel asi po 5. týdnu vysílání.
3: Tak byl od začátku?
2: Byl od začátku. No, a sice byl, protože mi kdosi řekl, že v BBC mají nějaký pořad, který začíná mluvící papoušek. Já jsem si říkal, hergot, Angličani mají papouška, co bych měl já. Tak jsme nejdřív tam dali toho Ferdu, ale to štěkal bezouška, asi 3x. A potom nějaká babička, tak přijela nějaká exkurze sem právě do toho studia 8 a vtrhla sem taková babička vrátný, jí sem pustili a nevím, jestli byli tenkrát.
3: Oprávnění. Pouštět sem babičky.
2: A ona jako tohle pak řekla, a kde máte toho pejska, že? A my jsme říkali, toho pejska teda skutečně máme, já jsem ho měl doma, ale do té doby štěkal bezouška. No tak jsme si potom říkali, že toho pejska sem vememe, měl takový obojek, tam měl napsáno Ferda, dole měl taštičku a v té taštičce měl od generálního ředitele rozhlasu Mirko Očadlíka povolení, myslím, že to byl jediný pes v dějinách rozhlasu, že má vstup do budovy. To měl strašně fajn tady v tom rozhlase, protože v zimě třeba tady jsou ohromný prostory na probíhání, že jo?
3: No
2: a tenhle ten pes vlastně byl v té znělce, mi bohužel se z něj zachovalo jenom, ta znělka je odrbaná, jak se to říká slušně, ta znělka je...
3: Je jaksi zpustošená.
2: Zpustošená a je tam zachováno asi 5 nebo 4 štěknutí, mohli bychom si to pustit. Ten pes pochopitelně dostával ohromný spousty darů a všeho možného. Třeba nám sem taky botičky, boudy, dečky na záda. A jednou mu taky přišel tak takovej veliký balík a tam byl kus, dalo by se říct, fragment telegrafního sloupu. Napsáno, všechno asi v Praze má, ale tohle ne.
4: Já vím, povídalo by se, povídalo 10 pryč, půlnoc pryč a pořád by se povídalo, protože muští mají ze všech tvorů na světě nejvíc na co vzpomínat. No pamatujete se, jak rozhlas začal před 11 lety se slavnou tradicí Silvestru? Pamatujete se, jak tam tenkrát ti bakaláři velmi nezbední zpívávali docela moderní koledy?
5: Koleda, koleda, referenti, řečníte moc hezky, aspoň každé třetí slovo řekněte nám česky.
6: A vy, páni stavitelé, pokojně si žijte, ať tom, co jste postavili, bydlet nemusíte.

0: to kratší schůze. Posluchačkám přejem účest podle módy dneška, Hamleta neb karfiol a případně i ježka.
1: Jeden z nejstarších snímků, který se dochoval v archivech rozhlasového humoru, má takový docela prostinký titulek Vratislav Blažek Františkovi dopisy. Ale je na něm portrét o dobrých 15 let mladšího Miroslava Horníčka, Lubomíra Lipského, Stely Zázvorkové a dalších.
2: Člověk je nádoba křehká, na člověka se musí opatrně. A nikoli tak, jak šla tchyně na kubelku. Tedy jistá tchyně měla kočku, kanárka a zetě kubelku. Kočku měla ráda, kanárka zbožňovala, kubelka jí zevšedněl. Proto se rozhodla, že odjede do lázní. Vzala kufr, dceru a taxíka.
3: Kubelko,
2: pravila potom,
3: ty víš, co je tvou povinností.
2: A udělala obličej.
4: Mou povinností,
2: pravil Kubelka poslušně,
4: jest piplati kanárka, krmiti kočku a psáti pěkné dopisy. Děkuji, matinko.
2: Tchyně tedy nasedla a odjíždějíc zahrozila ještě prstem do okna. Kubelka zamával a obrátiv se od okna zjistil, že kočka sežrala kanára.
4: Macíčku,
2: zalkal a kolena mu poklesla. A dostal takový strach, že by byl pěšky běžel do Libverdy. Ale pak se uklidnil, usedl a napsal první dopis.
4: Drahá matinko,
2: čárka,
4: kočka je nakrmená.
2: Potom 7 dní proplakal, 8. dne vešel domácí.
5: Strop je vlhký, pane Kubelka,
2: pravil.
5: A na stůl nám kape. Já jsem mokrý a polívka je přesolená. To jste křesťan?
2: Kubelka se zastyděl. Utřel slzy a domácího, vzal papír a napsal druhý dopis, který poslal rekomando.
4: Drahá matinko,
2: stálo tam bez obalu,
4: naše kočka je pes.
2: Hned na to obdržel psaní. Razítko Libverda, písmo manželčiny matky, obsah zdrcující.
3: Kubelko,
2: psala tchyně přísně,
3: píšeš málo. Napiš mi o konárkovi, jestli zpívá novou.
2: Horko polilo Kubelku a zimnice ho rozrazila.
4: Jak bych mohl,
2: zaúpěl si. Ale potom se rozhlédl, popadl kočku, vsadil jí do klece a řekl.
4: Uč se, mrcho.
2: Pak sedl ke klavíru a počal vyťukávat škálu. Kočka nic. 3x, 4x vyťukal škálu, ale kočka mlčela. Když vyťukával po 20., u dveří bylo zazvoněno.
4: Sláva!
2: Vykřikl nešťastník v domnění, že to zvoní kočka.
4: Ty moje šelmičko nadaná!
2: Ale nezvonila kočka, nýbrž jednatel. Jednatel Spolku pro ochranu zvířat.
6: Pane,
2: řekl, jako když polárku ukapává.
6: Na slovíčko.
2: Na to probral jednatel celý slovník, zejména slovník nežalovatelných přídomků. Řekl Kubelkovi také, že je barbar, když se nestydí takto týrat svou kočku. Ale Kubelka řekl, že kočka není jeho, nýbrž, že náleží tchyni, protože jí týrá. Jednatel ale řekl, že zákon na ochranu zvířat sice dovoluje týrati tchyni, nikoli však jejich kočky. A Kubelka prohlásil, že ho ani nenapadne týrati tchyni, protože tchyně nezakousla kanárka. Jednatel zeptal se potom s pěnou u úst, proč by měla tchyně zakusovat i kanárka? A Kubelka, který se neznal, pokusil se zakousnout jednatele. Proto byl odveden na čtyrku a vsazen do společné cely, kde pracně sestavil moták. Moták byl adresován tchyni a jeho obsah byl zcela jasný.
6: Drahá matinko,
2: pravil se v něm,
6: pro váš klid posílám 2 úvahy. První a druhou.
2: První úvaha pak zněla.
6: Kočka-li nespívá. Nespívá-li vaše kočka, není ještě třeba proto se znepokojovat. Může být mnoho důvodů, proč zrovna nespívá. Za A, zpívat ti nechce. Za B, zpívat ti nedovede. Za C, stydí se. A za D, právě se chystá. Kdo by kočku zpívat ti nutil násilím, nepřijde do nebe.
2: Již z první úvahy je vidět, že kanárek kubelkou otřásl. Druhá byla však daleko určitější.
6: Kočka zpívá. Naopak, zpívá-li vám kočka, neznamená to ještě, že tak činí z příchylnosti. V takovém případě je dokonce pravděpodobnější, že to vůbec není kočka, nýbrž pes. To vám přeje František.
2: Moták dal Kubelka podepsat řediteli věznice a proto propustil ho ředitel do domácího ošetřování. Domácí však odmítl Kubelku ošetřovati a nebohý ten muž... A nebohý ten muž vešel tedy do svého bytu, kde zjistil, že kočka zatím sice utekla, ale naproti tomu ve schránce je zde dopis psaný tchyní.
3: Kubelko,
2: psala tchyně jednoznačně.
3: Píšeš málo, ale špatně. Žádám okamžitě velký dopis o kanárkovi, nepřej si mě. Tvá matka.
2: Kubelka třesoucími se prsty složil pečlivě 80krát ten dopis. Potom bez dechu dosedl na hřeb a to přimělo jej k horečné činnosti. Za dva dny na to tchyně, vracejíce ze sadu, kde krmila ptáky, byla zastavena vrátným hotelu.
3: Dopis?
2: Zeptala se dychtivě.
5: Značnej.
2: Pravil vrátný. Povytáhl obočí a ukázal do výtahu. Tam stála bedna jako trafika. Tchyně vrhla se k ní hořít s žádostí. S pomocí tří mužů, kladiva a kramle odrazila víko a plnými hrstmi jela se odstraňovat hoblovačky. Pod nimi klec, připomínající voliéru, na dně semenec a miska čerstvé vody. Na bidýlku pak seděl Kubelka s hlavičkou vzhůru a zpíval novou.
7: Neplačte už, señorito, že vám milý zahýbá, není věrný, neumí.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: To bylo Shakespeareovo Mnoho povyku pro nic a jedna z písniček na melodii Zdeňka Petra a Luděk Munzar. Vidíte, zrovna on by do galerie rozhlasového humoru patřil jako nikdo jiný. Jak třeba před mikrofonem uměl předvádět Jaroslava Vojtu nebo Jana Pivce. Ale rozhlasová zábava to byl svého času opravdu svět sám pro sebe, který měl své vlastní velké osobnosti. Patřili k ním třeba dnes už zmíněný Jiří Štuchal, nebo taky muž, který se teď v následujícím rozhovoru představí sám.
2: Proč pak tu pláčeš, chlapečku?
3: Já nejsem chlapeček.
2: Ale a kdo pak jsi?
3: Muž.
2: Smutný.
3: Muž.
2: Já vím, to už si říkal, že jsi muž.
3: Jsem obé dohromady.
2: Smutný muž alias Jaroslav Válek.
3: Tak jest.
2: Využiju s dovolením příležitosti. Jste smutný muž od přírody nebo z profese?
3: Muž od přírody, smutný z profese.
2: Takže vy jste v podstatě muž...
3: Prokazatelně.
2: Já vím, tedy v podstatě tvor veselý.
3: To nemohu tvrdit. Můj smutek počal dnem narození. Mého. V naší rodině nás byly spousty.
2: Mohl byste to konkretizovat?
3: Zajisté. Bylo nás tolik, že jsme spávali na směny. V jedné noční košili nás spalo 19.
2: Ubohé dítko. A co později, když už jste rozumbralo?
3: Bylo nás ještě více. Měli jsme svou vlastní závodní radu.
2: Zůstaneme tedy u původu, zdá se být vděčný.
3: Začnu od babičky.
2: Prosím.
3: Byla velice hluchá. Jednou jí spadla na nohu žehlička. Vůbec to neslyšela.
2: Na začátek snad něco méně otřesného.
3: Dědeček.
2: Třeba.
3: Byl proti očekávání manželem babičky.
2: A co takhle sourozenci?
3: Starší bratr Simeon nosil neustále na rameni kovadlinu.
2: Výborně, dokonce výchovná tematika, bratr, který se nemůže ani na chvíli rozloučit se svou namáhavou prací.
3: Když jsem se ho otázal, proč tak činí, odtušil. Kdyby mě někdo honil, odhodím kovadlinu a bude se mi krásně utíkat.
2: Šlo zřejmě o výjimečnou postavu rodinného profilu. A co mladší bratr, řekněme, no některý?
3: Mladší bratr Tadeáš vlastnil chytrého psa. Když na něj zvolal, lehneš nebo nelehneš, pes si buď lehl nebo ne. Můj ještě mladší bratr.
2: Vrátíme se snad raději k vám.
3: Prosím. Když jsem po maturitě zjistil, že nebyla zrušena povinnost jísti, zesmutnil jsem ještě více.
2: Počkejte, tomu nerozumím.
3: Vysvětlím. Jídlo stojí peníze. Peníze pak dlužno ukradnout nebo vydělat. Prvé jsem neovládal vůbec.
2: A druhé?
3: Ještě méně.
2: Nicméně vaše přítomnost svědčí o tom, že jste toto kritické životní období překonal.
3: Stal jsem se dobrodruhem.
2: Rozumím. Víno, ženy, hazardní hry a tak?
3: Něco daleko horšího. Přijal jsem místo účetního v jisté rolnické škole.
2: A následky?
3: Oženil jsem se.

0: Teď nevím, hrál jste trubku nebo klarinet?
1: Hrál jsem si na konferenciéra. Moc jsem se líbil, zejména ženám, až mi začaly padat...
0: K nohám.
1: Až mi začaly padat vlasy.
0: Ubohé ženy?
1: Netrpěli mnoho. Pořídil jsem si klobouk. Ke klobouku pak frak.
0: Mně se to začíná rýsovat. Klobouk, frak, změnil jste hlas a...
1: A pan Brom změnil konferenciéra.
0: Co vy na to?
1: Stal jsem se smutným mužem.
0: Definitivně?
1: Sem tam mě ještě rozveselí chytání ryb.
0: Smutný muži alias Jaroslave Válku, mohl byste nám nyní zcela vážně vysvětlit, kdy jste se rozhodl představovat smutného muže?
1: To bylo v okamžiku, kdy jsem na filmovém plátně viděl poprvé Buster Keatona, známého jako Frigo. A také proto, že jde o docela odlišný styl humoru. Jinak bych chtěl ještě poznamenat...
2: Pane Válek, já jsem tady a divím se.
1: Prosím vás, čemu?
2: Že si tady klidně kecáte a víte, že máte za 5 minut odjezd na zájezd. A k tomu ještě jste bledej a smutnej.
1: Ono je lepší být bledej a smutnej, než předčasně veselý.
2: Jaké jsou perspektivy?
1: Velmi špatné.
2: Já pato.
1: Jste obviněn z rychlé a neopatrné jízdy, která vás bude stát finanční oběť.
2: No to je krásná definice. Já neopatrná jízda a finanční oběť, to se vám moc povedlo, račte pokračovat.
1: Viděl jste někdy na silnici psa?
2: Je, pane Válek, já jsem viděl psů, že bych si mohl zařídit celý psinec. To by byla psina. O jakého psa se jedná?
1: Je to čistokrevný vlčák.
2: Dobře mu tak.
1: Totiž jeho pán vás žaluje z toho, že ten pes tak stačil uskočit, aby nebyl přejet. Následkem čehož dostal tento pes nervový šok. A teď je v léčení.
2: Chudák, a on je v Piešťanou?
1: Ne, u zvěrolékaře.
2: A ten ho taky domorduje. A proč se o tom soví tolik canca, když nebyl přejetej?
1: Jeho pán totiž vlastní rodokmen, z kterého vyplývá, že ten pes je šlechtic.
2: No toto má kádrovi dost blbý. Kdo ví, jestli dostane nemocenskou takovej pes?
1: Pardon, léčení budete hradit vy.
2: A víte, že docela rád. Co by člověk pro psa neudělal? On takovej pes má větší cenu než jeho pán, i když je nepřejetej. Poroučím se, čekám vás dole v bifetu, moje úcta.
1: Bohužel, musím se vám omluvit. Jsem, jak jste slyšela, očekáván.
0: No, chápu, pan Verich je už i tak dost rozlobený.
1: Je-li pan Verich rozlobený, to nevím, ale ten pán, co se před chvílí zlobil tady, to je Karel Matějček, imitátor.
0: Sympatický pán.
1: Sympatický jen do té doby, než začne imitovat i mě.
0: Myslíte, že by si troufl?
1: On je všeho schopen.

0: No a když jsme tu už dnes zabrousili do hájemství imitátorů, mimochodem věděli jste, že někdo někdy imitoval Jana Wericha, tak v tomhle ranku nebo oboru zábavy ještě chvíli zůstaňme. A navíc půvabné bude i to, že známí herci svým hlasem napodobují právě své kolegy.
1: Vážení a vážené pánové a dámy, blíží se muž šibalského pohledu, muž, jenž sklonům k parodii obětoval mnohý laureátský vavřín. Už v mládí byl stižen zcela výjimečným napodobovacím talentem, což mu zabránilo stát se hvězdou. Mnozí mocní tohoto světa totiž nemají rádi, jsou-li parodováni. Za parodování od nich dostává dítě facku, mládeneček napomenutí a dospělý pracant bývá přehlížen. My ale nyní vyzvedneme umění tohoto muže Václava Štekla z džungle velkoměsta a poprosíme ho, aby se na chvíli proměnil v karikaturu Jaroslava Štercla.
2: O, dobrý. A to... A popaký, samozřejmě. O, je to, já jsem hlavně tedy... Já jsem rád, že tady stojím. No to víte, že stojím, to je samozřejmě... No, vy sedíte, já... No ale to já taky možná budu, ale hlavně, že jsem rád, že tady, že ano, takhle můžu, ale já moc už nemůžu, ale hlavně, že tady můžu tady něco před tím nejmenším, tady tím vysacím, tím mikrofon, že jo, ale děkuju vám. A mikrofon se domení, ano, no to je taková hříčka, taková, jak mi intelektuálové se vyjadřujeme, taková, taková skutečně hříčka slov, mikrofon, to skutečně... Ano, co já to tady vlastně kecám, víte? No ne, to já se do toho dostanu, co pak jen abych se dostal z toho. No, a já bych tedy hlavně rád, jo, to i by nás bylo, co pak, to jako zase žádný tohle. No ne, to já jsem veselá kopa, a já jsem ještě ani nepozdravil, víte, co? No ne, že... Tedy na schánu. Děkuji vám.
1: Václav Štekl jako národní umělec Václav Vidra.
3: Světlo na oponu padá a před vás předstupuje herec, co písní znám, jež lidé neznají. A večer přehrávám je na viole.
1: Václav Štekl jako Vladimír Menšík.
4: Cože, Vašíku, já že šumluju? Ho, ty kamaráde, úplně jinak. Já když s tebou takhle normálně civilně mluvím, že? Tak mě rozumíš každé slovíčko. Ale jakmile se angažuju prostě si myšlenku, jak je to v háji, ho.
1: Tak, kde pak jsme to skončili? Aha, tak ty jsi říkal, že u parodisty je nejcennější jeho rozpustilost.
5: Ano, proto parodistů ubývá s přibývajícím věkem.
1: Proto mají k parodii sklony skoro všichni kluci, ale jen málo který důchodce.
5: Tak tedy dáme tam zpátečku a pospěšme si mezi kluky. Teď uslyšíte Jiřího Krampola jako Sir Lawrence Oliviera v roli Romea.
6: But frozen load. And what is time like on cold land? Wasted time on those terrible-looking Austin dollar bucks. Wasted time on load and dapper. Wasted time and I the cola dame. Please, on the rudest can line on I'm on rudest tape. With Stublin and Topper Pride and Coase. With your tail and neck rude on the man of mine by Boristin. With tube line. With cane lone hand trouble steaming rude scan. With dobro lone and canny brudest time alone.
5: To bylo, že jo?
1: No, nic zvláštního, sama angliština.
5: Jo tak, jo, ty bys to chtěl slyšet česky, viď, českýho Romea. Třeba Honzu Třísku jako Romea, ne? Okamžik, Jirka Krampol je pořád k dispozici. Není Romeo jako Romeo.
7: Však tiše. Co to svítá nade mnou? V tom okně východ je. A v něm slunce. Julie. Vstaň slunce spadilé. A do naši lunu, která bez toho už bledne závistí. že jsi již služka. Já nevím, ale fakticky. Čestný slovo, to snad bude Julie.
1: Já jsem zvědav, jestli mě bude taky někdo někdy parodovat.
5: No, já myslím, že si pár let počkáš a kdo ví, jestli se toho vůbec dožiješ.
1: Proč ta skepse?
5: Být parodován je snad vůbec nejtěžší. To je vážně těžší než parodovat.
1: A co je k tomu potřeba?
5: No, já myslím, nejdřív se musí získat určitá popularita. Aby ta popularita byla, musí být člověk osobnost. Aby se stal osobnost, tak musí dost umět. A než se tohleto všechno většina z nás smrtelníků naučí, než tím projde, tak to uteče jeden život jako nic.
1: No já, no dobře bože, ale já přece na sobě pracuji, co pak to nevidíš?
5: No vidím, ale teď bude asi potřeba, aby taky na tobě začali pracovat i druhý.
1: Pro Krista pána.
5: No vidíš, pracuj takhle dál a dojdeš nakonec až do výšin. Představ si, tuhle ti přijdu do realistického divadla a tam v klubu u piana zpívali tři významní čeští umělci šanzón.

0: Zdá se mi, že jsem motýl, který si vzal do hlavy, že lítat z kytky na kytku ho vlastně nebaví. A proto rozhodl si hned pro nejkrásnější květ a jenom pro něj hodlá žít.
1: Snad řekl jsem víc, než chtěl jsem říct, to už se stává. Bude to tím, že dobře vím, že jsi ta pravá. Že se mě hlava tuší, za to můžeš říct snad. A tuškou na obočí chtěl bych zkusit verše psát. Bude to všecko jenom tím, co dávno dobře vím, že láska nedá lidem spát, že láska nedá lidem spát.
2: Samozřejmě tedy, že to byl z mé strany jen takový akustický klam. Není pravda, že se v realistickém divadle v klubu rozšoupli, jak tady my intelektuálové říkáme, že ano, Oldřich Nový, Jaroslav Vojta a Stanislav Neumann, ale pravda je, že ve všech třech případech zaúčinkoval člen realistického divadla Dalimil Klapka. Víš, jak poslouchám ty parodie, tak mě napadá taková věc, že je strašně zajímavý na tom to, že většinou se nejlíp parodujou a dařej v těch parodiích lidi, ke kterým ten, co je paroduje, má nějaký lidský vztah takovej, že nejenom imituje nějaký hlas, zná je...
3: Dokonale je znáš, spousty hodin, dá se říct. Déle s nimi žiješ, než třeba s rodinou, protože většinou seš v té práci.
2: No, nejbližší kolegy prostě.
3: Co jsme dělali s Janem Pivcem, nebo s Vojtou, s Hegrem. Jo, ty nejkrásnější okamžiky, kdy ten herec je v té šatně, když se připravuje na tu práci a na to zkrátka to, co je kolem, kdy přijde jeden s vtipem, druhý s vtipem a teď se to tam začne všechno třít, bojovat. Jestli si vzpomeň třeba v šatnách kolikrát, nebo při zkouškách, jako nášejníček pivec, no, tak.
2: Já myslím, že seš forhon ty, tak to zkus ty, no.
3: Tak. Počkej, já si vzpomenu na, třeba na ty vincorský paničky. No.
4: Tak myslím, že tady dělám jelena, toho nejtlustšího a nejparohatějšího jelena v celé vincorské oboře. Pro Krista Pána, lidi, co tady, co já jsem za člověka, to tady nevím.
2: No dobrý, fajn, hezký.
3: No tak něco ty?
2: Jak byla hezká, jak vypravil tu historiku, jak říkal,
4: Ježišmarja, Josefe, já přišel domů ve 12:45, táta myslel, že jsem byl Bůh ví kde, tak vzal řemen a mydlil mě a já zatím seděl v divadle, Ježišmarja.
3: To já jsem si vzpomněl ještě na jedno. Kolega Pivec, říkal to sám, si koupil televizor. Takový ten japonský.
2: Sanio.
3: Ano. A přišel, byl celý nadšený, jaký má krásný obraz. Ovšem zase jako Pivec to připravil, že na nějaký vtip. Přišel a říká,
4: lidi, poslyš teda Češpivo, ty Brabčáku, Bezouško, tedy já jsem si koupil televizor, to je na síť a je to taky na baterky, teda kluci, tedy co to je za obraz? Já to otevřu, já to mám doma takhle na stole, jo, šel jsem si pro půl litr piva, nebo mě tam někdo došel, sakra, to je jedno. No a teď to otevřu, no lidi, tedy to byla hlava, Ježišmarja, já jsem se lek. Jo, že najednou na tom psacím stole někdo na mě vyjoko, já jsem si to pivo zvrhnul do klína, kuci.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Řeknu vám, víte, co někdy stačí k nápadu do scénáře divadla pro vaše uši? Vlastně maličkost, úplná maličkost. Já jsem věděl, že budu dnes hledat zábavu v archivu, ale chyběl mi ten poslední kousek do skládačky. No a na dovolené v Harachově jsem se u pokladny na lanovce ptal na to, kudy je nejlepší sejít dolů z Čertovy hory, z tamnějšího čerťáku. No to musíte po sjezdovce nebo pod lanovkou. Byl jsem tam se svým tatínkem, kterému je už skoro 85, tak jsem se té dobré paní na pokladně ptal, jestli to není příliš příkré. No nemáte moc cest, prostě pod lanovkou nebo po sjezdovce. No a když půjdu pod lanovkou, dojdete na sjezdovku. No a když půjdeme pod sjezdovkou, no tak vlastně půjdete pod lanovkou, teď vám to říkám. Ještě chvíli jsme se domlouvali a já si v ten moment připadal jako Felix Holzmann v té jeho známé scénce Včera, dnes a zítra s Ivou Janžurovou. A v tu chvíli mi to došlo a bylo rozhodnuto. Na závěr dnešního divadla pro vaše uši zase jiná, stejně povedená scénka nebo sketch. Felix Holzmann a Lubomír Lipský jako křížovkáři. Tak zůstávejte ve zdraví a zase brzy naslyšenou.
2: Dovolíte, abych si přiset.
3: Prosím, samozřejmě, samozřejmě. Průkopník, průkopník, průkopník.
2: Co prosím, co říkáte?
3: Nic, já si jen tak pro sebe říkám průkopník.
2: Jo, takhle. Průkopník. Vy si tak říkáte, jo, nebo?
3: Ne, já tady luším křížovku.
2: Aha, takhle, jo, rozumím.
3: Jak si momentálně právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
2: Jo, takhle, aha, no.
3: Průkop, neradši to náhodou vědět?
2: Průkopník?
3: Průkopník.
2: No tak to je jaksi...
3: Ne, já vás tím nechci nějak obtěžovat, ale když už tady sedíte...
2: Ne, tak to mě neobtěžuje, to já vám rád poradím. No. Křížovka to není pro mě problém, to je maličkost.
3: No, to je pro mě taky, víte. Ale přece jenom někdy se stává, že slovo nebo otázka, která dá i vzdělanému člověku, jak si zamyslet.
2: Samozřejmě se stává, no. Dokonce mě někdy se to stane taky.
3: Jako já teď například právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
2: Ano, průkopník, jo. No tak průkopník, to je, jak si, to může být totiž různej, víte?
3: Ano,
2: to je průkopník, ano. Ono přijde na to, kudy se ten průkopník prokopá. Jestli nějakým tunelem, nebo...
3: Ne, tak tady stojí průkopník Českého divadla.
2: Aha. A jakýho divadla přesně tam nestojí, že jo?
3: To právě tady nestojí.
2: Aha. Tak to je dost nejasný tohleto, že jo?
3: No, právě.
2: Pač, jestli se někdo prokopal nějakým divadlem.
3: Tak by tam taky mělo stát jakým, víte?
2: No právě.
3: No, tady stojí jenom v závorce Josef Kajetán. Aha.
2: Tak to je těžký tohleto, opravdu. Jestli to nebude třeba přímo ten pan Kajetán, Josef.
3: Myslíte? Ne, to já myslím, že ne, protože ne? To je průkopník na 3.
2: Jo. Na 3 metry, nebo...
3: Ne, na 3 písmena.
2: Jo, na 3 písmena, aha. A to myslím asi jeho jméno, ne? Zřejmě, ne? Asi.
3: Patrně, ano, patrně.
2: No jo, Josef Kajetán, no. To je... U nás je pomenovaný Tylovo divadlo po nějakém průkopníku.
3: Nevíte náhodou, jak se dotyčný průkopník jmenoval?
2: No to já právě nevím, to je...
3: No jo, tak to je těžký tohleto. Tak víte co, že bychom to nechali stranou zatím, ono se to nějak vystříbří.
2: No
3: a že bychom vzali další otázečku, ne?
2: Třeba, no.
3: Jestli mi v tom chcete být ještě trochu nápomocný.
2: Ale jo, to budeme mít hned, není problém.
3: Tak to budeme mít hned.
2: Ano,
3: tak vezmeme napřed ty lehčí, víte.
2: Třeba, ano, ano.
3: Třeba nějakou tu svislou.
2: Třeba, ano, dovolíte si trošku.
3: Jo, prosím, založe mě. Tak nějakou tu svislou vezmu, jo? Ty lehčí, víte.
2: Ano. A ty jsou jako lehčí, ty svislí, nebo co?
3: Ne, vždycky, ne. Ale vždycky vedou tak nějak svisle, víte.
2: Aha, takhle, já rozumím. Ano.
3: Tak třeba tohleto. Vzácné zvíře Austrálie.
2: Ano. No tak to je krásná, lehká otázka tohle, že jo?
3: Jo, vy už to víte.
2: No tak ještě ne, přesně, že jo, ale ono v těch vzácných zvířat tam tolik nebude.
3: Kolik jich tam může být? No tak kdo ví, jestli takových akorát pár, víte.
2: Pár, ano. A nebo ještě míň,
3: co no, právě.
2: Takže vzácný zvíře Austrálie by mohl být třeba takovej lední medvěd.
3: Tak to ne.
2: Co?
3: Poslíšte, to se, ne, ne, to se mýlíte. To se mýlíte, protože lední medvědi v Austrálii nejsou.
2: No jo, no tak nejsou tam, já vím, ale právě proto tam budou vzácní.
3: No ne, já si myslím, že tam nejsou vůbec.
2: No proč, proč myslíte, že...
3: No, v tom vedru by tam takový lední medvěd rostál.
2: No to je pravda, to mě nenapadlo. Ale víte, co by taky mohlo být za zvíře?
3: No.
2: Třeba nějaký docela jiný.
3: A víte, že máte pravdu. Jo. No vidíte, už se k tomu pomalu blížíme.
2: No, víte. Co?
3: Teď ještě vědět o, to, o tom, jaký.
2: Ano, jenom tak jak... to už nebyl takový problém. No,
3: to se nám vystříbří. To se nám vystříbří a my zatím vezmeme další otázečku, víte. Tak třeba tuhletu, když...
2: Ale jde nám to dobře, že jo?
3: No, výborně. Vždycky jenom o chlup to neuhodneme.
2: A, samozřejmě, to bude mít.
3: Tak já beru tady tuhletu. Ano. Italský výběrčí činže.
2: Italský
3: výběrčí. Umíte italský?
2: Italský? No tak dovedu, částečně dovedu, ano, ano.
3: A výběrčí činže italský náhodou, nevíte?
2: Výběrčí činže italský?
3: Jo.
2: No tak výběrčí činže, to je italský, myslím, jakože
3: italský, ano. Italský, ano. Psa, ano.
2: Italský výběrčí činže, to je ten, mám na jazyku, to je zajímavý.
3: Já taky, ale já už dlouho nemluvil italsky, tak ono to...
2: Ano, ano, člověk se úplně vypadne,
3: ano, právě. Či,
2: to je, ano. Úplně.
3: Jako já si vám například už ani nespomenu, jak se řekne italský výběrčí činže.
2: No, to je neuvěřitelný, člověk z toho úplně...
3: No jo, no, tak to je, že vy už to taky nevíte asi, víte.
2: Ale počkej, já přemýšlím zrovna, italský to je, bajo, to je, vím to, to je no. Ten přeci italský výběrčí činže. Jo, počkejte, není to ten, činžáno. Činžáno.
3: To ne. Poslíšte, pane, to se mýlíte. Ne, ne, no. To je správně činzáno.
2: A jo, činzáno, už
3: činzáno, činzáno, činzáno. To by musela bezpečně.
2: Ano.
3: A je to tavenej sejra.
2: A jo, sejra. Tavenej, že jo, takový, ano. Ano. Takový flaškách se prodává. Já.
3: No tak ono jeho víc druhů, víte.
2: Ano.
3: Oni jsou i mimo flaškový takový.
2: Taky, jo. Jo.
3: No tak co uděláme s tím italským výběrčím činže?
2: On je jako svislej, je ten výběrčí dost těžká otázka.
3: No, no takže bychom ho nechali stranou.
2: Třeba, jo.
3: Výběrčího, ono se to vystříbří nějak.
2: Ano.
3: A vezmeme další otázku.
2: Třeba, vemte další.
3: Zase nějakou tu vodorovnou, jo?
2: Něco vodorovnou.
3: Vodorovnou, ano. Tak třeba tuhletu. Množné číslo slova hudebník. No to je jasný.
2: Tak pro děti.
3: Přímhle na nás, víte.
2: Tak to hned napište.
3: Já to píšu rovnou. Množné číslo slova hudebník.
2: A jo.
3: Orchestr. Safra.
2: Co je?
3: Safra. Přebývá mi jedno pole.
2: Jo. Vepředu nebo?
3: Vzadu.
2: Vzadu ještě k tomu?
3: Ještě k tomu vzadu.
2: No to je smůla tohleto.
3: A jo.
2: Když už to konečně víme, tak to mají za špatně natištěný.
3: To se potom špatně luští.
2: No právě, tohle je těžký. Tohle.
3: To je těžký.
2: No jo, tak co bysme...
3: Tak co bysme... Takže bysme šli kousek dál, ne?
2: Třeba vezmeme něco...
3: Vezmeme ještě nějakou tu vodorovnější.
2: Třeba,
3: takovou,
2: ano,
3: jo?
2: Ano, třeba, ano.
3: Tak vezmeme třeba tuhle tu
2: ano.
3: C, vezmeme C.
2: Jo, co C? To je
3: C.
2: Vitamin, jo, nebo co?
3: C, otázka,
2: jo, otázka C,
3: písmeno
2: C.
3: Otázka C, písmeno zní 12 měsíců.
2: No tak ty ho znám všechny.
3: Jo.
2: To je leden, únor, březen.
3: Ano, podzim, zima.
2: Ano, to...
3: No jo, ale tohle to všechno má být na tři písmenka, víte?
2: 12 měsíců no. Na tři písmena?
3: No je to tady ta.
2: To je nějaký nesmysl, ne? Určitě něco popletli.
3: Takže taky myslím, přece nemůžete vtěsnat 12 měsíců do tří písmenek.
2: No vole, jo.
3: Aby jsme takhle mohli důmat celý rok?
2: No vole, to je nějaká...
3: Co s tím?
2: No já nevím.
3: No, takže bychom to zase nechali stranou, ne? Ono se to vystříbří.
2: Ono se, jo, to zkuste něco.
3: Ono se to vystříbří.
2: Zkuste něco jinýho.
3: Takže bychom...
2: co tam ještě máme?
3: Máme to třeba tady tohleto tažný pták. Tažný pták.
2: To je zase taková nejasná otázka, no. Tohle, jo.
3: Ačkoliv, počkat, nemohl by to být papoušek.
2: Papoušek tažný.
3: Papouš, no. No ten přece tahá z kaslíku ty planety.
2: No, to nemůže nic jiného být, to může být jině papoušek.
3: Tak já to napíšu rovnou, jo?
2: Napište to hned.
3: Píšu pa, pouš.
2: No.
3: Safra. Nevejde se. Nevejde se. Nemohl by to být jenom papouš? Bez toho eku?
2: Bez eku, papouš?
3: Pepouš.
2: Ale poprosím vás. Papouš. To je nějaký zmetek ty noviny, já vám to říkám.
3: No to bychom takhle mohli hádat dlouho, víte?
2: No voleť. Ještě, že jsme tak rychle prokoukli, no. Víte? Vy nemáte náhodou ještě jedný takový noviny doma?
3: Zafra, a víte, že má?
2: Jo?
3: Jo, vy myslíte, že by to tam v tom výtisku mohlo být správně?
2: No to nemůže být všude špatně.
3: A, o čem je to hned nenapadlo? No, tak víte co, pojďte, půjdeme k nám a tam to krásně doluštíme.
2: No to je nápad, uděláme to u vás.
3: No, ještě, že nejsme nějaký malý blbci, aby jsme na tohle naletěli, víte?
2: Na to může naletět nějaký idiot.
3: Jo. Kdo, co?
2: Idiot, že na to může naletět nějaký, říkám jedně.
3: Co to je, idiot? No. Jo, idiot.
2: Idiot.
3: Naletět, jo, no. Jo, to je pták, to já vím.
2: Ne, idiot, to je člověk, jako vy a já.

0: čistého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Dnes ještě stále úterý 28. července a od mikrofonu Noční linky vás zdraví Jana Chládková. Nyní máme před sebou dvě společné hodiny na téma sport a mě bude zajímat, jakou roli hraje ve vašem životě sport. Sportujete už od dětství? Jaký sport jste provozovali v mládí a jaký děláte třeba v současné době? Pokud nepatříte mezi aktivní sportovce, tak jaký sport vás zajímá pasivně? Co rádi sledujete například v televizi? Patříte mezi sportovní fandy? Máte svůj oblíbený sportovní klub? Telefonovat mi můžete jako vždy na číslo 731 800 900, také mi můžete napsat a to na adresu linka@rozhlas.cz a vy dobře víte, že na tuto adresu posíláte text k dnešnímu tématu, ale také své nápady a náměty na témata, která byste chtěli slyšet někdy příště. Příjemný a nerušený večer i poslech přeje Jana Chládková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pozovaná podle určitých pravidel a zvyklostí, jejíž výsledky jsou navíc měřitelné nebo porovnatelné s jinými provozovateli téhož sportovního odvětví. Mezi sporty patří fotbal, hokej, tenis, sportovní střelba, volejbal, házená. Dále se sem řadí i nepohybové soutěžní aktivity, jako například šachy nebo profesionální hraní her. Koho přivítám v noční lince jako prvního? Tak tou první volající na linku 731 800 900 je paní Nora z Frenštátu pod Radhoštěm. Dobrý večer, paní Noro.
1: Dobrý večer. Všechny zdravím. Právě když mi paní Chládková vzala do vysílání, tak jsem říkala, to jsem ráda, že jsem se dovolala, protože hned potom se půjdu natáhnout do postele, do vodorovné polohy, protože tělo to za celý den už potřebuje. Toho různého pohybového tělocviku mělo moc. Tak když se mluví o tom sportu, no, já o sportu vím od malička. Už co jsme chodili, co jsme byli v předškolním věku, nebo do školky, nebo potom na obecnou školu. Ale mám takový dojem, že tehdy se příliš o tom tak jako nemluvilo. Bralo se to tak jako samozřejmě, že jsme se nějaké pohybové aktivitě věnovali. Dneska se o tom pořád mluví, všeho je moc, ale moc je těch řečí, ale skutek, aby utek. Potřebujeme pevnou základnu. A když tady vzpomenu třeba si jenom to, jak kolik medailí má Martina Sábliková,
0: ano.
1: A kde je ta dráha na rychlobruslení v České
0: slibovaná,
1: republice,
0: že jo?
1: Která se roky slibovala a pořád, jak chtějí mít nějakou základnu, když budou asi bruslit jenom někde na kluzeštích, na rybnících, anebo musí jezdit teda do zahraničí, aby byli na té dráze. Já, když si vzpomenu, tak jednak můj tatínek byl naprosto nesportovní typ. Zajímavé, že poslouchal, ale vždy, když byly utkání hokejová, takže díky němu já jsem to poslouchala s ním a on mě do toho zasvětil, takže i potom po jeho smrti jsem vždycky poslouchala, dokud jsme neměli televizi, tak z rádia ty přenosy, ale potom i v televizi, takže jsem ovládala československé mužstvo, to sovětské vlastně tehdy, Američany, Kanaďany, to jsem znala, trenéry, jednotlivé hráče, Ragulin, ten ruský, to jsem vždycky říkal, Ježíš Maria, zase ten Ragulin tam bude řádit a podobně. Dneska už je to jiné, protože to naše mužstvo je pozbírané tak, jak je po celém světě a mám takový pocit, že nemůže být pořádně sehrané. Ve škole jsme tělocvik milovali. Já si nepamatuju, že by se někdo z tělocviku omlouval. To by musel mít jedině něco zlomeného, že se nemohl hýbat. Že by nosili se omluvenky od lékařů. No to vůbec neexistovalo. To až v praxi jsem potom byla překvapena, když různá děcka chodili a když se musela zkoumat, proč nechtějí dělat tohle, proč nemohou skákat přes kozu, proč nemohou běhat a proč ten běh může trvat jenom tolik metrů nebo tolik minut, aby jako toto. Maminka, ta byla sportovní typ, ta nás vedla k lyžování, k plavání, to jsme milovali, protože tady u nás byla krajina, proto v létě oprášně jsme měli kousek takové malé koupaliště, plivátko se mu říkalo a tam jsme trávili skutečně všechny krásné dny. Takže to ve mně zůstalo. I potom na 11 let se pochopitelně taky jsem měl tělocvik a to se bralo úplně automaticky i na vysoké škole až do 5. ročníku. Měli jsme plavecký a kanoistický výcvikový kurz v létě. V zimě jsme měli lyže. Ale můžu vám říct, když to tak pozoruju teďka pouze v televizi, jak vidím různé reportáže z těch našich hor nebo i ze zahraničí, jak se jezdí do Alp. Bože, to bylo krásné lyžování za mých mladých časů. Obyčejné boty, lyže, ty se měla nejdřív taky dětské, potom zděděné po mamince. Nějaký svetr, větrovka, čepka na hlavu, rukavice měly být teplé, to je jasné. Ale dneska, když já je vidím, v čem oni jezdí, tak mi to připadá, jako kdybych chodila za starých časů v korzetu, ve kterém se nedá dýchat. To je kukla na hlavě, brýle přes oči, když toho člověka vůbec ani vidět není, to vypadá jak obležená moucha. A teďka ty kombinézy, ty vysoké boty těžké, na tom se tak krásně lámou holení kosti, to by vám řekli chirurgové. a ty chrániče na kolena, na záda, na páteř, na lokty, já nevím na co. My jsme, když jsme jeli na lyže, tak jsme si museli všecko vyšlapat.
0: Teď to chci říct, jsme došli. Přesně tak.
1: Teďka jsou všude lanovky a vleky a podobně, tak je to tam vyveze. To je nějaký požitek, potom akorát letět z toho kopce dolů, já vím, dělají nějaké kličky. Tak taky ještě na stará kolena jsem lyžovala, ale to byly běžky. To už na starší věk pochopitelně není. Milovali jsme atletiku, běhy, skoky do výšky, do dálky. Neměla jsem ráda hod míčkem, to mě taky nešlo. Míčové hry, ty jsme hráli běžně, no ale v popředí bylo hlavně to lyžování a to plavání. Takže ono se to změnilo. Já vím, že se změnilo všechno, i včetně té výbavy, že to jde i do peněz, ale snad by to nemuselo tolik stát. Tam stačí ten elán, ta chuť se něčemu věnovat. My jsme ještě chodili, kromě toho, že jsme měli tělocvik ve škole, v osnovách, tak jsme chodili dvakrát týdně do dobrovolného tělocviku. Tehdy za mých časů ve 40. 50. letech už byl zrušený Sokol, ale měli jsme to jako dobrovolný tělocvik a to jsem si nenechala ujít. Ale zrovna dneska mě tak napadlo, protože sledují teďka po obědě, reprizují seriál První republika, který je krásně natočený a tam jsou ty boxerské zápasy. Já pořád nechápu celá léta, jak může být box zařazený do sportu. Sport, který má vést vlastně k zušlechtění, se říkalo těla i duše, který má podporovat takovou tu fyzickou zdatnost, ale box, ty údery na hlavu, teď pro Boha se ví už řadu let, každý úder do hlavy, do lebky, znamená vlastně otřes mozku. Mozek, taková křehká tkáň, což je vlastně ten velící činitel v našem organismu.
0: Já se moc omlouvám, ale už jsme 7 minut, aby nám posluchači zase neříkali, že potom tak na ně nevíde čas. Moc vám děkuju, bylo to krásné vyprávění.
1: Ale musela jsem to říct, protože ten box by tam neměl být. A jenom ještě pozdravuju rybáře pana Sandu z Mostu, protože mě nedávno taky pozdravoval, ať se má hezky na rybách. A všichni se mějte pěkně a přežijeme ty vedra.
0: Děkujeme, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnes v noci jsem se zaměřila na sport, sportování a ptám se vás, jakou roli hraje ve vašem životě. Jestli sportujete už od dětství, co jste provozovali v mládí, jaký sport děláte v současné době, no a pokud nepatříte mezi aktivní sportovce, tak jaký sport vás zajímá pasivně, co rádi například sledujete v televizi a jestli patříte mezi sportovní fandy. Tak já se musím přiznat, že nějak mě nebere moc tenis, ale teď, když hrála naše děvčata o wimbledonský titul, tak zajímal tenis i mě a fandila jsem jim oběma. Byl to úžasný zápas. Tak co nám poví paní Marie z Černošic, to se dozvíme v tuto chvíli. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem. Tak vy jste teď mluvila o tom tenise.
0: Ano.
1: Je to krásný sport, ale neuznávám, když vyhrávají ženy, které jsou napůl jako muži.
0: Rozumím.
1: Teď nemyslím tyhle ty dvě poslední
0: tenisky. Ty naše,
1: tenisky.
0: Ano.
1: Tohleto měla by být ještě asi nějaká třetí kategorie. A ještě ta paní, jak hezky mluvila o tom boxu, já mám mladšího bratra, zadrhával, takže musel chodit do Prahy, do školy pro vadně mluvící. A boxeři potom, on šel na Řezníka, boxeři s něma navázali jako družbu. Oni se vlastně na těch klukách učili. Jo, brácha přišel párkrát s rozbitou hubou, No pak ho to přešlo. Jo, tak takhle nějak sportem ke zdraví, sportem ke zmrzačení. Jo, odsud pocud nazývá to pravými jmény a hlavně opravdu mě jde o ty ženy, o ty holky, který si to poctivě všechno vybojujou A pak jim to schlamstne někdo, kdo vlastně ani nikdo za to nemůže. Ale schlamstne to někdo, kdo ani jako žena není.
0: Rozumím, no, co tím myslíte.
1: Jako holka, já jsem měla ráda chůzy. Ono to bylo i jako nutnost. Ty autobusy tam jezdily třeba málo. Jsem se narodila sice v Ostravě, vyrostla jsem v západních Čechách, v Horním Slavkově, ale tak jsme se přestěhovali na malou vesničku. Já jsem se třeba nemohla dostat z odpolední jinak, než prostě na jednu vesnici a potom pěšky. No, takže jsem to vždycky metalila, po půlnoci jsem byla doma, takhle a jednou potom, teda ještě když jsem byla mladší, tak jsem vyhrála, byla jsem na třetím místě, ale tu medaili jsem snědla, než jsem došla domů, ta byla čokoládová.
0: To byla taková ta kulatá, že jo? Ta zlatá,
1: ano,
0: nebo
1: ano.
0: To, no.
1: No a bylo to, já jsem věděla, že prohraju, měli jsme tam spolužačku, ta byla vynikající na běh. A já jsem teda jako šla s ní na tu trať a než jsem vedla, pak už mi došel dech, ale já jsem měla od mládí skrytou srdeční vadu. Jo, prostě jsem prohrála, no a pak, když bylo vyhlašování, tak ono to vypadalo jako na bramborovou medaili, ale byla to bronzová, dalo by se říct, ale jelikož jsme už byli jako poslední, tak oni to potom museli změnit, to pořadí. Jo, mysleli si, že už nikdo jako jiný nebude, já jsem vlastně potom běžela jako poslední a podle toho času to bylo na tu třetí, na tu, dalo by se říct,
0: bronzovou
1: medaili. Prostě mám ráda chůzy.
0: A taky je zdravá. Všude se to propaguje, no. Že jo, paní Marie, že nejzdravější je chodit.
1: Ano, ale někdy je to, jak jsem říkala, i ta nutnost.
0: No. Jo. Moc krát děkuji i za váš příspěvek a zdravím do Černošic. Dobrou noc.
1: Dobrou noc, budu poslouchat.
0: Paní Marie mi připomněla, že moje maminka byla sportovně založená, opravdu velký sportsmen a vedl jí k tomu její tatínek. Moje mamka měla dva bratry. No a tatínek poslouchal samozřejmě rádio a tam všechny tehdy hokejové zápasy, fotbalové zápasy, protože v té době ještě nebyla ani televize. A já si pamatuju, že u nás to bylo tak, že jak většinou je to v rodinách, že muži se dívají, že jo, na sport a na mistrovství a tak, tak u nás to bylo opačně. U nás se dívala mamka a my s tátou jsme byli prostě založený trošku jakoby jiným směrem. Takže můj kolega, než začala noční linka, tak se mě ptal, jaký jsi sport dělala ty, jaké máš téma? A já říkám, no tak blbě jsem dělala házenou, protože jsem měla kamarádky, byly jsme tři kamarádky, jedna výtvarně nadaná, já hudebně a divadelně a třetí sport. Takže všechny jsme dělali všechno a vždycky ta jedna těm dvěma pomáhala v tom, co jim tolik nešlo. Takže holky chodily na házenou, tak jsem hrála házenou. Potom jsme dělali různě jazz gymnastiku, chodili jsme přesně, to mě bavilo moc, paní Marie taky chůze. S naší rodinou nikdo nechtěl jezdit na dovolenou, protože mý rodiče ráno vyrazili a večer jsme se vraceli. Hodně jsme toho nachodili. Tak asi takhle, ale bohužel, jako že bych byla nějaký sportovec velký, to teda opravdu nejsem, ale co mě třeba baví dívat se v televizi, protože jste se mě na to ptali, abych já taky říkala své názory, tak já miluju krasobruslení. Opravdu dívat se, prostě baví mě to. Vím, že to je velmi, jak bych to řekla, nespravedlivý sport, protože vždycky záleží na těch rozhodčích, že jo? Ne na tom, kolik uběhnete a za jaký čas, ale vždycky je to ovlivněno lidma, ale stejně ten sport mám moc ráda a moje vlastně od mého partnera vnučka, tak krasobruslí a já jsem šťastná, že se v tom našla, že jí to baví, že to není proto, aby vyhrála mistrovství světa, ale zkrátka dobře, že se hýbe a že jí to moc baví. A to je asi úplně nejdůležitější a to tady zaznělo od paní Nory i od paní Marie. Tak teď už další písnička Arakain a slečna závist a pak se budu těšit na další telefonát sportovně naladěný.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jakou roli hraje sport v životě pana Vladimíra Střeboně? To se budu ptát na lince 731 800 900 právě teď. Dobrý večer, pane Vladimíre.
1: Dobrý večer. Já jsem teda profesí kuchař.
0: Ano.
1: Když jsem nastoupil v roce 1975, jsem se přestěhoval jsem do Třeboně, tak jsem nastoupil v podniku Velkovýtěrny Třeboň a jsem začal pracovat jako vedoucí závodní kuchyně na hospodářství Rožumberk, který mi nikdo jinak v Třeboně neřekne než gigant.
0: Mm-hmm.
1: A já jsem tam po určité době, když jsem se tam nějak zapracoval, seznámil se tam s těma lidma, tak jsem, aby jsme tam jenom se necpali tím vepřovým, protože ta velkovýtěrna vyráběla, produkovala vepřové maso snad pro celou republiku, tak jsem se tam rozhodl, že tam založím fotbalové mužstvo.
0: Mm-hmm.
1: A mě taky kvůli sobě. A z těch zaměstnanců z toho provozu a jsem postavil teda fotbalové mužstvo, které jsem nazval SK Gigant, jako sportovní klub Gigant. Ona už teda v Třeboni probíhala taková podniková fotbalová liga. Je to něco, jestli si vzpomenete na film Báječná léta pod psa,
0: ano.
1: Tak to tam taky pan Vetký tam pokouší hrát. Tak něco takového se hrálo tady v Třeboni. A hrálo to tady spoustu podniků, Rybáři, Otavan, Státní statky, OSP, Lesostavby, Lázně, Pivovar, všichni měli manšafty a hrálo se takovým dvoukolovým způsobem, dvoukolově během roku a pak se vždycky vyhlašovali ty vítězové, bylo to docela zajímavé. A já jsem postavil teda nový manšaf, Gigant a hráli jsme to a takovýma střídavýma úspěchama. Já byl takovej jakoby v tenise je nehrající trenér a já jsem ve fotbale založil funkci hrajícího trenéra. Já jsem si vždycky zahrál, alespoň poločas. No a tak jsme prostě běhali za tím míčem. Hráli jsme to na škvárovém hřiště, tady v Třeboni na trávu nás nepustili. No a ty pády někdy na té škváře zanechali nějaký takový drobný následky, nějaký odřeniny, ale prostě tam to nadšení pro sport jsem měl. Taky jsme se zapojili zemědělské noviny, tehdy v té době pořádali takzvaný pohár zemědělských novin ve fotbale. To se hrálo celorepublikově. Tam jsme taky vyjížděli na ty různé štace. I jsme tam několikrát třeba uspěli, ale no, hlavně prostě jsme se hejbali. No a když jsem jako byl velký závodní děli, tak přece jenom ta moje postava tomu jako odpovídala, kuchař, hubený kuchař prostě nezbuzuje důvěru, tak mi prostě začalo růst trošku to bříško. A když na mě začali pokřikovat diváci, tak abych neskovával ten míč pod dresem, když jsem nastoupil, tak jsem potom udělal i jenom toho trenéra. No a prostě byla to pěkná doba. Všechno to skončilo rokem 89, když se to všechny ty podniky pomalu začaly rozpadat a tenhle ten sport tady přestal třeba ní fungovat. No.
0: A nejenom bohužel asi v Třeboni.
1: No, ještě jsem potom mezi tím jsem taky se účastnil třeba na cyklu Spartakiády, skladba muži v roce 1985. Jsme tady v Třeboni utvořili takovou tu základní devítku, to byl takový ten základní útvar, s kterou jsme se dostali až na Strahov, cvičil jsem na Strahově. To je úžasný zážitek, když tam cvičíte.
0: Věřím.
1: Když tam potom odcházíte z toho stadionu a ty lidi vám tleskají. Pak jsme ještě nacvičovali tu Spartakiádu 1990, ale ta už se potom skutečně jenom v krajích, to už nás na Strahov nepustili. Asi se nás báli noví moci páni. No a dneska v důchodu už jsem teda 12 let, tak dneska už se věnuju jenom cyklistice, jezdím na kole, což je tady Třeboňsko ideální, proto pořádám takový cyklový lety tady pro místní důchodce s výkladem, protože ještě můj dalším koníček důchodu je historie. tak dělám takový výlety, kde jim třeba je seznamuju s nimi místy, s nimi rodáky, že se kdo narodil nějakým oslavným osobnostma a tak.
0: Tak perfektní.
1: To je můj vztah ke sportu a jezdím teda na kole klasickém kole, neuznávám elektrický kola a jsem schopný ujet 60-80 km.
0: No věda, pane Vladimíre, takže sportsman tělem i duší.
1: V 64 letech.
0: Perfektní.
1: No tak to podle mě baví ta cyklistika a pokud budu moc, tak budu šlapat prostě, abych se trošku hejbal.
0: Moc děkuji, pane Vladimíre. Zdravím do Třeboně.
1: A přeju všem, co se věnují sportu, aby jim to vydrželo, aby prostě člověk pomalej stárne.
0: Dobrou noc. Naslyšenou. Přidám ještě zprávu, kterou poslal pan Sváťa, 84 let mi napsal. Dobrý večer. Zdraví mě i všechny linkaře, sportovním nazdar. V mládí jsem se věnoval atletice, brzy jsem však začal hrát závodně volejbal a vydržel jsem až do 40 let, pak už jenom rekreačně. Začal jsem také volejbal pískat a vydržel jsem až do letošního jara, kdy jsem se zranil. Sport sleduji velmi rád, alespoň v televizi, a když je šance, jdu se i podívat, napsal Sváťa. Děkuju i vám za váš příspěvek do noční linky a teď už nám bude zpívat Karel Gott. To musím zvládnout sám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jaký sport provozovala v mládí, jaký sport dělá třeba v současné době, budu se vyptávat paní Magdaleny z Hradce Králové. Dobrý večer, paní Magdaleno.
1: Dobrý večer všem, kteří poslouchají Noční linku.
0: Paní Magdalena říkala, že jsem jí tématem udělala radost, tak jsem zvědavá.
1: Ano, protože já jsem sportovec s tělem i duší.
0: Ano.
1: Bohužel díky zdravotnímu stavu v uvozovkách, díky, již toho moc nenasportuju, tak jenom čutání se svým vnukem nebo házení míčkem, plavání teda hlavně. A dřív jsem těch sportů dělala hodně, začínala jsem v Sokole jako prcek, pak jsem dělala gymnastiku, krasobruslení, košíkovou, divčí kopanou, ale moje největší životní láska, královna sportu, lehká atletika. A jak jsem se k ní dostala, když jsem v tělocviku na národní škole zaběhla asi na 300 metrů, myslím, že to tenkrát bylo nějaký dobrý běh a vyhrála jsem, byla jsem pozvána na krajský přebor Žatstva a tam jsem byla druhá. Bohužel to bylo v době, kdy jsem byla po nemoci, ale už nějakou dobu, mám dojem dva, tři roky, kdy jsem se léčila ve Františkových lázních na nějaký problém se srdcem.
0: Rozumím.
1: A na těchto závodech jsem byla tajně, rodiče o tom nevěděli, ale bohužel se o tom dověděl otec, protože s trenérem, který byl hlavním jako pořadatelem těchto krajských přeborů, a později i můj osobní trenér hrával šachy.
0: Aha, tak mu řekl, Magdalénka byla na závodech.
1: Ano, dostala jsem vynadáno, já jsem to zalhala i, nebo nepřiznala ani u sportovního lékaře, jak se marodila, ale protože se mě nějak věnoval ze začátku pan doktor Víc, díky tomu mýmu bývalýmu onemocnění, ale nikdy už jsem neměla žádný problém, až teď na starý kolena po covidu.
0: Aha.
1: Ale ještě jsem teda chtěla říct, že používáme hodně heslo, ať je to při jízdě autem nebo na koloběžce s vnoučatama, to vaše nastartuj a jeď.
0: Jo, život je jízda, že jo?
1: Ano.
0: Tak to mám
1: a
0: radost.
1: Ještě bych chtěla říct, že Hradec vyhlašuje soutěž o šarmantního člověka.
0: Ano, šarmantní osobnost, že jo? Každý rok to.
1: A mě to mrzí, že tam jsou herci. Myslím si, že každý povolání je velice, velice by mělo být hodnocený,
0: ano.
1: Nejenom herci.
0: Máte pravdu.
1: Ale i sportovci, když máme spoustu, já řeknu jenom atletiku, jo? Železný,
0: tak.
1: Špotáková, Kratochvílová, moje bývalá kolegyně ve sportu a bývalá mistryně Evropy na 800 metrů, Jarka Jehličková. Teď nový třeba Desenský, mladý kluk, hradecký atletiky. Hejnová.
0: Ano.
1: A těch sportovců si na všechny nespomenu, doufám, že nikoho neurazím. A to mě hrozně mrzí, že se zapomíná v této soutěži na to, že jaký máme vynikající sportovce, lékaře a podobně. Že teda je tam většinou, jsou tam herci.
0: Máte pravdu, paní Magdaleno.
1: Moderátory máme fantastický. Moderátory, máme paní Chládkovou, máme pana Macovna, máme paní Lukešovou.
0: Ano. Pamatuju se, ale promiňte, že vám paní Magdaleno skáču do řeči, já si pamatuju, že dokonce jednou kolega z Hradeckého rádia, Karel Sladký, že byl v té šarmantní osobnosti nominovaný. Já si to pamatuju, to už je pár let zpátky.
1: No já každý rok teď dávám, asi poslední tři roky, vždycky nějakého moderátora. Jo? Ale když třeba paní Klokočníková mluví v nějaký ty relaci, tak nikdy nejmenuje moderátory.
0: Hmm.
1: A myslím si, že máme skvělý moderátory, určitě lepší než herce.
0: No tak to jste nám udělala radost, paní Magdaleno, tak to musím mladě říct, paní Klokočníkové.
1: No budu bojovat, já budu bojovat.
0: Dokonce jsem, je to tak 2-3 roky.
1: Já to takhle
0: nechám. Ano, 2-3 roky, co jsem tam zpívala na té šarmantní osobnosti, to si pamatuju, no.
1: A myslím si, že VIP, který si říkají zpěváci, a teď to třeba se tam ani nepatří, zpěváci a herci, že každý povolání, který se dělá dobře, je VIP.
0: Přesně tak. Úplně s vámi souhlasím. Jo, já s vámi naprosto souhlasím, paní Magdaleno. A děkuji a přeju dobrou noc.
1: Hezký večer.
0: I vám.
1: Hezkou s námi. Ano. A krásné ráno, krásné léto. A budu se těšit na další spojení.
0: Taky, dobrou noc, naslyšenou. Teď nám bude zpívat Lenka Filipová, Norský dřevo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: paní Anny z Miroslavy se budu ptát, jestli v mládí sportovala, jakému sportu se případně věnovala a jestli třeba patří mezi fanoušky nějakého odvětví sportovního v současné době. Dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer vám přeju, paní Jano, a všem posluchačům a sportu zdar, teda řeknu.
0: Ano, ano.
1: A já si myslím, že v našem dětství, že to byl sport sám o sobě stále, protože já si nepamatuju, že bychom jako děti někde seděli na lavičce nebo na mezi a že bychom si jenom povídali nebo něco, tak z toho určitě vznikl vždycky nějaká taková pobídka jako lezení po stromech a honička schovávaná, vybíjená, jo, a taky ve stodole lezení po žebříku a skákání do slámy, a to všechno byly sporty.
0: Tak,
1: a ve škole jsem se nevyhýbala teda tělocviku, řeknu, že jsem byla takový průměrný sportovec a pamatuju si, že jsem si teda někdy ve čtvrté, v páté třídě zúčastnila oblastní spartakiády a taky byly nějaký takový mezi školami závody atletické, takže jsem byla vybrána pro běh na 100 metrů a házení granátem ve škole, takže, ale jestli jsem uspěla nějak, to už si vůbec nepamatuju, protože to už je dávná doba. No a potom, když jsem se vdala, tak jsme s dětmi chodili, protože jsme teda fyzicky pracovali oba, takže jsme chodili v nedělu odpoledne většinou s dětmi, pokud s náma, až už byli dospělejší, tak už nechtěli, tak jsme chodili na takovou pěší turistiku do Baťušku, nějaká limonáda a nějaká buchta, kterou jsem upekla, no a chodili jsme tady kolem Miroslavy výletovat, no nebo jsme si zajeli autem, taky jsme jezdili na Vranov plavat, a což teda já ráda plavu, a letos se mi podařilo už být dvakrát na koupališti, protože sama nemůžu, takže musí se někdo uvolnit, ano, aby šel se mnou. No ale já denně cvičím, protože je to potřeba kvůli páteři, a mám takovou sestavu, kterou mi doporučila rehabilitační sestra, takže to cvičím jednak na zemi a někdy i dvakrát denně, záleží, jak se mi, ale pravidelně teda jednou denně určitě. A protože nejsou lidi, tak já už roky chodím po balkoně. My máme 4metrový balkon a já sama jít ven nemůžu, tak já chodím po balkoně a nachodím tak kolem 2 kilometrů. Manžel mé neteře mi říkal, že chodím jak ve věznici, jak po vězeňském dvoře. Ale já to tak neberu, já to beru jako pohyb. Takže
0: tak.
1: A jinak jsem sledovala taky, jak jste říkala, krasobruslení v televizi. Sledovala jsem, nikdy teda to si nenechám ani teď ujít, i když to jenom poslouchám, velkou pardubickou dostihy, jsem měla ráda, i parkury jsem měla ráda, na to jsem. No a skoky na lyžích a atletiku samozřejmě taky jsem sledovala v televizi, když bývala Zlatá tretra v Ostravě, tak to jsem u toho seděla, ale prostě sport, já to beru tak, že se hýbat musím, protože jak by jednou už člověk v tom vyšším věku usedl, tak pak už by se z toho gauče nebo křesla nezvedl. Já to tak beru. Takže to takhle to. Ale musím říct, že můj muž teď sledoval Tour de France a občas jsem si teda přisedla a poslouchala a on mi říkal, že to už je jak roboti, ty cyklisté. Že to je opravdu neúnosné, co to je, jak je to dravý sport, ta Tour de France, jak oni jsou prostě, že mu to připadne už jako týrání, nebo něco
0: rozumím.
1: Že to je úplně už postavené na hlavu, tady tohle to říkal. Takže, no tak on pohledu takového taky už letitého seniora, takže takhle. No takže já si myslím, že pohyb je důležitý a ať už se v jakémkoliv stavu a v jakémkoliv prostředí provozuje, že je důležitý a prospěšný. Ale s mírou samozřejmě, přiměřeně věku. Taky chodím po schodech, protože máme doma schody, tak několikrát je musím sejít a zase vyjít. Takže ten pohyb si myslím, že mám a nikdy jsem se pohybu nevyhýbala.
0: Moc děkuju, paní Aničko, i vám.
1: Jo, já taky děkuji a všechny moc zdravím. A mějte
0: taky.
1: Se moc hezky.
0: Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou. Paní Anička mi připomněla Tour de France. V loni jsem se dívala s mojí maminkou, protože jsem říkala, že to byl velký sportsman a sledovala potom už i pasivně všechny možné sporty. Tak jsem se dívala, letos ne, ale loni. Takže i já si, paní Aničko, pamatuju, že Pogačar, že to byl jakoby úžasný to cyklista, který tam dokázal za sebe vydolovat úplně neuvěřitelné věci. Ale vy jste říkala, že manžel říkal, že už mu to připadá, že jsou to roboti a ne lidé. Musím říct, že když jsem se dívala, tak taky. Úplně jsem je jako obdivovala, že vůbec jsou schopni tohle vydržet. To jako opravdu klobouk dolů, to už jako je úplně za hranicí, bych řekla, jakoby normálních sil. Tak to je k cyklistice. A jaký sport probereme po písničce, kam zmizel ten starý song, kterou nám bude zpívat Helena Vondráčková, to se dozvíme za chvíli.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní noční linka je o sportování, o sportu a já se vyptávám, jestli jste sportovali, když jste byli mladí, jestli sportujete stále, anebo jestli aspoň rádi sport sledujete třeba v televizi. A vyptávat se budu i paní Ludmily, která nám volá z Brna. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Janíčko, já vás zdravím všichni posluchače noční linky.
0: Děkujeme.
1: Tak já jsem nebyla vedená ke sportu takhle, a protože moja maminka nesportovala, ale tatínek hrál fotbal a potom trénoval. A tak ten mě vedl k faninkovství.
0: Aha.
1: A tak já jsem, že jsem z Brna, tak jsem fandila Zbrojovce Brno, než ještě se stoupili potom do druhé ligy, tak jsem s nima jezdila. Byla jsem s nima v Maďarsku, v Německu a to bylo rok 78, nebo co oni byli mistři naše republiky.
0: Ano, ano.
1: Poprvé vedl je Masopust. A takže jsem všechny znala jménem, i teďka je znám do dneška. A krasobruslení, to jsem jako dítě zbožňovala. To vám přiznám, že jsem psala i sourozencům Romanovým o fotku a od podpis. Oni mě opravdu odepsali, no tak oni asi ne, ale někdo.
0: Rozumím, z toho týmu,
1: poslali
0: že jo.
1: Mě, poslali mě velkou fotku s podpisem. Když bylo potom reví byla v Brně, tak mě strýc vzal a odměl všude známý. Tak jsem byla v šatně, kde jezdil sourozenci Romanovi, Mrázková, Babická, Holan, to byl náš taky druhý ten taneční pár, potom Divín, Mrázková, Šouky Dijkstrová, Kyliusová s Boilerem, tak se všechny měla podepsaný.
0: Úžasné.
1: To jsem teda, to byl zážitek pro mě strašný.
0: Věřím.
1: No, a jinak teda jako Brněčka fandím Kometě. A jinak všechny sporty zbožňuju. Já musím mít Eurosporty v tom v nabídce.
0: Ano, ano.
1: Takže mě to začíná na podzim, kdy začne biatlon, tak to mě začne. Potom sjezdy, všechny znám jako jménem, ty Švýcary, co vyhrávají. Potom, a potom mě začne, na jaře mě začne cyklistika, ty jarní kola, jenom co jsou takové jednokolové. Potom, a potom mě začne Roland Garros, tenis. Potom mě začne Wimbledon.
0: Tak to jste si to letos užila, že jo, paní Ludmilo, Wimbledon? To jste si ho letos užila.
1: No to a já, když to Roland Garros jsem zase fandila, protože ti naši vypadli a já fandím Španělovi tomu Carlos Alcaraz, ale ten je zraněný, tak jsem letos fandila tomu Sašovi Zverevovi a on to vyhrál. Takže to jsem byla strašně šťastná.
0: No to je úžasný.
1: A teďka teda, teď teda byl ten Tour de France.
0: Ano.
1: A říkám, a teďka mě to skončilo. A děcka, hele, mamka už zase jede Tour de France, už ani nevolá.
0: A ta krásná krajina, že jo, kolikrát sledovat, no tak jak
1: se, no, no. To mě strašně baví, teda v té Francii a to, tam je to nádhera, fakt, to opravdu ty zámky a ty,
0: tak.
1: No nádherně, tak to mě strašně baví. A teď teda mám pokoj, chvilku za chvíli pojede Vuelta, no a za chvíli potom, jo, ještě bude tenis, bude Amerika. US Open.
0: No tak velká sportovkyně, paní Ludmila, má přehled.
1: Já to žiju tady v tom.
0: A to je dobře, paní Ludmilo, jste jak moje maminka, ta tím taky žila, ta znala

0: první, že nejsou jako sportovně nadaná.
1: Každý nemůže umět všechno, jak by řekl tatínek. Moc krát děkuju, paní Ludmilo, naslyšenou.
0: Já vám taky moc děkuju. Naschledanou.
1: Promiňte, přidám k paní Ludmile zprávu, kterou napsal pan Bedřich. Dobrý večer, já mám rád hokej, když je mistrovství světa. A pan Michal, ten napsal smajlík, protože vám přečtu, co napsal. Dobrý večer, paní Chládková, myslíte, že tuto sezonu ještě vyjede Jarda Jágr? Samozřejmě, že to beru s úsměvem, pane Michale, ale má můj hluboký obdiv, co se týče sportovce, co se týče hokejisty. Prostě úžasný Jarda. Jako to se opravdu takovýhle hokejista se rodí, jak já říkám, jednou za život. To prostě to tak je. Myslím si, že si ho považujou i v zámoří velmi, velmi. Tak, teď už další písnička Miroš Birka a Marta. Co bolí, to přebolí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Ano, posloucháte noční linku. Před chvílí se byla půlnoc, konkrétně máme 3 minuty 47 sekund po půlnoci a my jsme se přesunuli do středy 29. července. A stále budeme hovořit o sportu. Zajímá mě, jakou roli hraje ve vašem životě sport, jestli rádi sportujete už od dětství, jaký sport jste provozovali, co děláte v současné době, jestli patříte mezi aktivní sportovce nebo ty pasivní, co například rádi sledujete v televizi, tedy jaký sport, a jestli patříte mezi sportovní fanoušky a máte svůj oblíbený sportovní klub, jako v naší rodině je to od nepaměti Slávie, tak na to na vše se vás budu ptát i v té druhé.

0: druhé hodině noční linky. A pan Pepa z Olomouce mi napsal na adresu linka@rozhlas.cz toto. Krásný večer přeji. K dnešnímu tématu bych řekl jen jediné. Sport je v mém životě až na tom nejposlednějším místě. Už jako dítě jsem nenáviděl tělocvik. Na vojně jsem radši dělal rajony, než abych cvičil. Sport nesleduji ani v televizi, napsal Pepa. Pepo, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek do noční linky. Teď už další píseň, Vladimír Mišík a Blue Effect, Sluneční hrob.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: bránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Máme 8 minut, tedy 8 minut a konkrétně a 30 sekund téměř po půlnoci a stále si budeme povídat na téma sportu. Tedy sportovní téma bude tím, co nás provází v té druhé hodině noční linky. Vyptávám se, jakou roli hraje ve vašem životě sport, jestli sportujete třeba už od dětství, a vyptávat se budu i paní Milady, která nám volá z karavanu. Dobrý večer, paní Milado.
2: Dobrý večer a všechny vás zdravím, kdo posloucháte, a taky vás. Ještě jsem nechodila do školy, když jsem věděla, co chci dělat. Jednoznačně krasobruslení. Nebylo mi to umožněno. Nebylo. Krasobruslení dělám celý život, ale jenom na rybnících a všude možně. Ale sport mám hrozně ráda. Jezdila jsem 700 kilometrů stopem na lety na lyžích do Harachova.
1: Ano.
2: No, pocházím ze středního Slovenska.
1: Aha.
2: Skoro od maďarských hranic. Ale teď jsem tady v Čechách. Už hromadu let. A všechny sporty mám ráda. Hokej, fotbal teď už poslední léta ani moc nekoukám, ale prostě to krasobruslení. A co se mi stalo, když už jsem měla těžký období, hodně těžký, a chtěla jsem to, když už se to schylovalo k dobrému, a já jsem to těžký období chtěla hodit za hlavu a vybruslit to.
1: Ano.
2: Tak jsem chtěla jít na led. Bohužel jsem se na ten led nedostala, protože jsem se přezovala v autě a cestou k ledu jsem si ulomila obě zápěstí.
1: No teda.
2: Páni, ještě pořád jsem na Maroce.
1: Paní Milado.
2: Ale sport stejně miluji. Všechno, úplně všechno. Lety na lyžích, skoky na lyžích, hokej. A krasobruslení je můj život. Nikdy se toho nevzdám.
1: No, musíte dávat teda velký pozor, paní Milado, protože zlomená obě zápěstí, to není žádná legrace. Tak aby se
2: no,
1: vám,
2: to není legrace.
1: No, aby se vám něco nepřihodilo. No, zase dalšího, tak musíte být na sebe opatrná.
2: Ale stejně to miluji.
1: Věřím. To prostě, já říkám, oklepete se a jdete dál, protože to máte ráda. Je mi to jasné.
2: Jo.
1: Moc děkuju i za váš příspěvek do noční linky a přeji krásnou dobrou noc.
2: Taky vám.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jaký sport má ráda paní Božena z Uherského Brodu? I na to se budu ptát v tuto chvíli na lince 731 800 900. Dobrý večer, zdravím vás srdečně.
1: Dobrý večer a skoro ráno. Já vás taky pěkně zdravím a zdravím taky všechny posluchače. A tak taky bych chtěla přispět trochu, ale hlavně sport, ale hlavně pro mě to byl pohyb. Uhum. No, já jsem ročník 1937,
0: ano.
1: Takže jsem prožila své dětství ve válku. No a bydleli jsme jako daleko za dědinu a měli jsme domek, prostě kde jsme měli průjezd a veliká vrata a před vratama byl nádherný travnatý pařík. A to byla pro mě laskomina. Kde jakou stojku z toho most, z mostu se postavit, teď kotouli dopředu, dozadu, teď jsme, no prostě pořád v jednom pohybu. A na dvoře jsme měli žebř, který byl opřený, prostě jednu hranu byl u zdi a to byl pro mě ráj. Na tom jsem já cvičila už jako děcko pětileté.
0: Ano.
1: Jsem ručkovala ze spodní strany toho žebřa jako jednu ruku, druhou ruku, víte?
0: Uh-huh.
1: A potom, když až na vrch, to bylo, já nevím, možná 4 metry, to bylo vysoké. No a pak dolů, ze předu, ale jsem tý šprlata prolézala.
0: To se rodiče báli, no. Paní Boženko, že jo?
1: Víte, že ani ne. Maminka mi říkala, že skáču pořád jak Uren Špíger. Nevím, neměli o mě strach. No a potom, když skončila teda, no jak jsme začali chodit do školy, tož ten tělocvik byl takový jako slabší na té obecné škole. No a jak skončila válka, tak začal Sokol u nás. Já pocházím z Kunovic.
0: Uh-huh.
1: No a tak jsem chodila do těch Žaček, tato nás, paní učitelka, která nás učila kreslení a ještě jedna přecvičovali, tam to bylo bezvadné, ale prostě nejraději jsem fakt já na té Žiněnce, víte, ty mosty a teďka kolébku, to jsme jak když to zjeli na břichu a chytit si rukama prostě šlapy a teďka tak. Na břichu kolébat.
0: Tak.
1: No, takové cvítí, no tak potom aj na kruhách, to bylo krásné. No a bezvadné bylo, když jsme nacvičovali, víte, jako ta veřejná cvičení.
0: Mm-hmm.
1: A to jsme jezdili po dědinách, no v životě by se tam nedostala. Poli, je to sice nedaleko od těch Kunovic, ale Polešovice, Nedakonice a tak po těch okolíčních dědinách. A to jsme jezdili s nákladním autem a to jezdili všetky, aj ženy, prostě všichni, co tam na to z toho cvičení se zúčastnili. A krásné pro mě bylo, když ty prostě ty ženy a ty už starší, ty dívky zpívali celou tu cestu a ty naše národní písničky, to mě bralo za
0: krásná cestu. Atmosféra, že jo? Taková soudržnost.
1: Bylo to bylo to nádherné. No tak potom ten Sokol zrušili, tak to už akorát ve škole to cvičení. Ale ještě, paní Janičko, když jsem šla ze školy, tak to v kurzu na zádech, no a šla jsem ulicu, kde bývali sami sedláci.
0: Uh-huh.
1: A od jara už tam stál nějaký ten formanský vůz. Když se sadili brambory, tož bedňáky, potom sena a žňa, tož žebřňáky, nebylo jedno oje, aj z aktovku, aby mě udělala kotrmelec nějaký.
0: To už věděli, že jo, kde Boženka bude legrace.
1: Ale to jsme byli ještě s jednou spolužačkou, no, tak jsme chodili spolu, jsme byli kamarádky.
0: Hmm.
1: Potom ještě, jak byli žebriňáci, tak víte, mezi těma žebřinama je větší mezera. A to už bylo vyšší, jak to oje, to už bylo lepší. A to už ani já ani nevím, jak prostě, co jsem na tom všechno cvičila. A zbytek cesty, kde už nebyly vozy, tak jsem skákala z jedné nohy na druhou až dom.
0: No
1: a maminka byla z toho celá špatná, nadávala mě, že mám mašlu na křivo, že mám sukňu, halenku rozcuchanou a tak dále.
0: Tak. Vlasy, že jo, jenom vlály. No, tak ale byla jste pořád v pohybu.
1: No. A potom na vyšším stupni, tož já jsem potom začala nosit bíle, tak na lipstoli, na kruhy, žiněnka to, ale koza a to jsem měla dělat si brýle nejistotu, že ne... A to jsem se bála, to už mi tak nešlo, ani na hrazdě.
0: Mm-hmm.
1: Ale pak jsem měla v 17 letech, jsem začala chodit do slováckého kružku, 6 roků jsem tam chodila, no tak tam byl pohyb také a pořád. A mývali jsme vždycky aj rozcvičku, ostřičku před zkoušku, takže jsem byla v tom pohybu až od té doby, než prostě jsem se vdala, pak jsem se odstěhovala sem na Brodsko, ale měli jsme tam na dědi, to byly předměstí Uherského Brodu Havřice, měli jsme tam ve Vinohradoch pozemek, tak každou nedělu aj v týdni jsme tam chodili aj s dceruškou, kterou jsme měli první, tak jsme potom se odstěhovali do Uherského Brodu a tam jsme si postavili na té zahradě domeček a měli jsme tam aj zahrádku a bylo to tak tady z bydliště z Uherského Brodu tak 6 kilometrů, tak to se chodilo pěšky a se jsem tam aj kolikrát teda týdně.
0: Takže no, pohybu bylo, to, paní Boženko, opravdu požehnání.
1: A potom ještě z Uherského Brodu, když jsem dojela z Nekaduma do Uherského Brodu, furt do kopca až dom, daleko dom. No a ještě jsem doma velice poctivě cvičila až do 80. roku, kdy mě postihla lupenka. Uh-huh. A tak jsem z toho byla otrávená, že protože kolem sebe furt mastění, že jsem s tím tělocvikem skončila. Ale pěšky jsem pořád chodila do toho města, ale teď už oholí potom a teď tam mám chodítko a cíl, tak bych vám to trošku nadlehčila, co v cíl, když se mě blíží 89, tak co můžu dělat za disciplíny, můžu vám to říct?
0: Jasně.
1: Skákat do řeči, vrhat stínem a zápasit se smrťou.
0: Paní Boženko, humor vám nechybí a to je taky disciplína. A já vám moc děkuju a přeju krásnou dobrou noc do Uherského Brodu.
1: Krásnou dobrou noc, taky vám přeju dobrou noc.
0: Teď nám bude zpívat a hrát Elán, že mi je lúto.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V dnešní noční lince si povídáme o sportu, jaký sport máte rádi, jestli sportujete už od dětství, jaký sport jste v mládí provozovali a na co se třeba rádi díváte v televizi, tedy myšleno na jaký sport. Vyptávat se budu i pana Jiřího z Blatné. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, to je Jirka Vokurka z Blatné. Já mám takový trošku jiný sport, já spíš motoristický, jo?
0: Ano.
1: Já jsem už ve 14 letech si jako postavil z jízdního kola tříkolku a pak jsem v 16 letech si postavil motokáru a pak jsem začal, to bylo jako třeba v 18 letech jsem postavil první traktor domácí výroby, samochod, jako tomu říkám, jo. A tím jsem to jako začal potom závodit. Nejdřív to byla 2,5 v tom, to mělo 16 rychlostí dopředu, 4 dozadu a pak jsem si postavil 3,5 a to bylo strašně divoký. To je zdělo kolem 120. To bylo 20 dopředu a 4 dozadu. A můžu se pochlubit, že mám z toho já 650 pohárů.
0: Pane,
1: a s kluky máme dohromady 90 pohárů, takže
0: no, gratulace.
1: Dokonce jsem závodil i v Německu a to byl takový jenom sranda mač. Tam jsme byli všichni vítězové.
0: Jo.
1: No a to je takový závod, no trošku mi to občas taky, no taky s tím byl problém, ale vždycky jsem nějak dojel.
0: No pane Jiří, ale tak to je úžasné. A jako synde ve vašich šlépějích?
1: Prosím?
0: Jestli synde ve vašich šlépějích, jestli jsem to špatně nepochopila.
1: No taky syn se mnou závodil, jo.
0: Ano.
1: A potom, když jsme začali moc vyhrávat, tak jsme každý musel mít svůj traktor. Tak jsem postavil další a tak já už jsem jich postavil 7 domácí výroby. A furt to musí makat. Tahá to dříví v lese a takhle.
0: A se pak vás, Jiří, syn porážel, nebo vy jste porážel syna?
1: No, jednou já, jednou on, no každý, no jednou jak do, jak
0: jo, jel. Jo. No tak hlavně, že to všechno funguje a stále pořád vás to baví a to je asi na tom to nejdůležitější.
1: No už moc ne, protože už je mi 79, skoro 80, tak už jsem taky omezil a ono už ty závody nejsi. Co bývalo, to bývalo úplně kamarádský a takový ve srandě a dneska už je to něco jiného. A už je jich strašně málo, protože to stojí hodně peněz a hlavně zajištění.
0: Rozumím, rozumím.
1: Takže se nezlobte, že takovou...
0: Ne, vůbec ne, naopak.
1: Mám úplně jiný, než
0: přesně tak.
1: Třeba vymát.
0: Nezaznělo to tady dneska, až teďkon od vás, takže moc děkuju. A přeju krásnou dobrou noc do Blatné.
1: Jo, tak jo, děkuju a mějte se moc hezky a naschledanou.
0: I vy, naschledanou. Pavel Bobek nám bude zpívat Country Boy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Přiznám se, že mě potěšilo, když jsem zvedla telefon a paní Hana mi říkala, že nás poslouchá celou cestu, co jedou do Salzburku. Takže teď vlastně je to ze Salzburku, co nás poslouchá a i s ní si budu povídat na sportovní téma. Krásný dobrý večer, paní Hano.
1: Taky přeji krásný dobrý večer vám i všem posluchačům a hned v úvodu poděkuji za krásné téma, všem posluchačům za krásné vyprávění, příjemnění cesty a vám za krásný výběr písniček, protože jsme se i zaspívali.
0: Tak to jsem moc ráda.
1: A teď já a sportování. Tak jsem v ročník 1960, za mých mladých let nejezdilo toli a učili, na každé ulici se hrávala vybíjená a na kapitán. A chodilo se hodně pěšky, protože nejezdili autobusy, my jsme měli babičku v Hřmanicích, ty už dneska nejsou, je tam jaderná elektrárna, takže jsem se svezla kousek autobusem do Dukovan, z Dukovan se chodilo pěšky a to bych tam se chodívala i na prázdniny, jako malá ještě jsem nechodila do školy, maminka měla odvahu mě pustit takhle autobusem, anebo s pekařem jsem jezdívala. A teď začala škola a já jsem začala podávat své sportovní výkony. Uh-huh. Každý podzim tak vždycky byl o pohár Českého rozhlasu, bývala nějaká soutěž a to základní školině pak se postupovalo. A já jsem byla jakoby na spod dobrá, jak na skok do dálky, tak na šplch na čas, tak na běhání různý ty tratě, ať už to byly překážky, nebo potom to šlo se mnou vlastně do... na střední školu, kde to byla zase výhoda, když jsem v Třebíči byla na zemědělské technické škole, tak... vlastně chodila jsem na Spartak a byla jsem na internátu a to byla taková výhoda, kde byly omezené vycházky a my vlastně tím, že jsme chodili jakoby trénovat, takže jsme mohli
0: den, ano.
1: A mohli jsme chodit trénovat pak večer kolem rybníka. My jsme tam měli před školou kuchyňku a kolem té kuchyňky jsme běhali tak třeba takových 10 koleček a tak na nás kluci třeba pohody zdávali s bokem, tak nám to dělali čubiček.
0: Ano.
1: A nebo si z nás dělali srandu. Potom, když jsme šli na tu snídaní unavení, protože ať jsme běhali večer nebo ráno, no prostě nás to bavilo, mě to potom jsem dopadla tak, že ve třetím ročníku, tak vlastně to byla nějaká asi zemědělská olympiáda. No a my tím, že jsme postupovali a postupovali, tak vlastně já jsem nechodila celého půl roku do školy. A pak ve čtvrtém ročníku, když jsem měla maturovat, tak samozřejmě jsem toho půl roku nikdy nedohnala. Čili já nevím dneska nic o koních a o holubech, jo. Třeba. A tak byla to taková sranda. No a bývaly taky na školách brané závody.
0: Ano, pamatuju se.
1: A já jsem měla ještě kamarádku, mé třídě byla, která taky běhávala závodně, Mila Celerova. A my jsme, jako očekával se od nás výkon, když se šlo na ten braný závod ve čtvrtém ročníku. Jenže na škole byla tradice, že v tom čtvrtém ročníku jede na druhého počkal, když nás vypouštěli po jednom a pak se došlo do toho cíle společně. A s náma oni tím, že očekávali od nás nějaké ty výkony, tak udělali to, že vlastně nám dali všem po stupeni horší známku. Či chudáci, co šli na vysokou školu, tak když měli dvojku, tak měli trojku z tělocviku.
0: No teda.
1: Tak jsme se tam usmáli.
0: To tedy.
1: No. A potom teda dostala jsem se tím pádem i jsem lyžovala, dostali jsme se, když někdo chyběl, tak jsme se dostali vlastně i nahoru, jakoby, že jsme doplnili vlastně tam ty jiné třídy vlastně, kde chyběly. A vlastně dneska lyžuju se svýma vnukama, který mám tady v Salzburku a když dcera jede, protože jede sama a má dva malé kluky a mám strach, aby se jim něco nestalo, tak mě to nutí jet s nima do toho Lofru taky a tam si zalyžovat a být první dole pod kopcem a říkat jim kluci, kde se courá.
0: No je to teda úžasné, paní Hano, klobouk dolů.
1: No, každý dívejte, sport určitě člověka omlaďuje a to tělo potřebuje pohyb, ano. I když já ho mám dneska jinak, než bych chtěla, tím, že prostě to mám tak nějak jakoby daný, kdy se musím ležet, třeba furt dokola uklizím nebo něco, ale ráda si jdu každý ráno, protože dcera pořídila bazén, že nemá s klukama jakoby čas někam chodit, tak já si chodím ráno
0: zaplavat.
1: krásná vodička. A nevadí mě, i když je studená na podzim, ještě než se ten bazén zazimuje. Já tím, že se sprchuju i studenou vodou, tak mě to prostě nevadí. A teď, když ještě vemu ten pohodlný televizní sport, no tak samozřejmě holici, jako a ten 72. rok, rozbitý vitriny, no to si pamatuju všechno. Byl můj sen vždycky jít na ten zápas, já jsem fandívala Jihlavě, a když hrávali s Brňákama, tak jsem si říkala, taťka pracoval v Brně, že mě někdy veme do toho Brna, no nestalo se tak, ale měla jsem takové štěstí, že potom tam, já teď ho nesí vzpomenu na jméno, pán udělal, jakoby těch, z toho starého družstva udělal Jihlava proti Brnu vlastně zápas a já jsem tam byla a Jardy Holíka jsem potkala, požádala ho o podpis a mohla mu říct, že celou dobu jsem ho měla ráda.
0: To byl rád, že jo?
1: Paní Hana. No v těch letech určitě, ale ne, dívejte, takhle já jsem fakt jako člověk to jakoby žrál, jinak samozřejmě Raška, nebo no, Orlovský no. Tenkrát, tenis, tenis, jako dneska už to
0: stolní,
1: tak jakoby
0: přesně, taky není, si pamatuju.
1: To jsou takový vzpomínky na dětství, že jo? A dneska kluci zase fandí Obermanovi, tak se díváme, dneska už je takový to, už není velký slalom a slalom už je prostě super, že já nevím co všechno, no tak taky to tady lítá, kluci to sledují v televizi, tak úplně pozadu taky nejsem.
0: Moc děkuju, paní.
1: Jak ledecké, tak
0: přesně tak, přesně
1: všem,
0: tak.
1: Všem, co jsou úžasný, na kopci, prostě, tak. Je to dřina, sport je určitě. Dřina a je to vytrvalost a úžasný jsou kolektivní sporty, kde to vidíte dneska na těch výkonech, že mám pocit, že ten úplně kolektiv se vytrácí, ale je to možná daný tím, že oni musí, a o tom by vám řekl Jágr, že se musí nahrávat tomu, protože ten je potřeba, aby měl hodně gólu, takže oni vlastně, i když jsou vysloveně gólový šanci, tak asi, aby neměli nějaký tyhle, tak prostě nahrají někam jinam, než by měli. Nevím, nevidím do toho úplně, ale působí to tak na mě někdy.
0: Moc děkuju za vyprávění.
1: Už nebudu zdržovat.
0: Děkuju. A dobrou noc, naslyšenou.
1: Paní Chládková, vaše noční linky velmi rádo sleduju už
0: a
1: od
0: mám
1: začátku.
0: Radost. To mám radost, paní Hano. To mě
1: krásně.
0: Potěší, děkuju.
1: Ať se daří a...
0: Vám taky, dobrou
1: hodně
0: noc.
1: Hodně úspěchu a zdraví všem i posluchačům přeju.
0: Děkuju, mějte napodobně.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou. Dobrý večer, paní Jano a posluchači noční linky. Jako školák jsem hrával českou házenou. Bylo to za Měšťanku v Olbramovicích. Potom jsem tu házenou hrával za odborné učiliště v Brně na Stavařově. To byl rok 57. V současnosti sport sleduji jen v televizi. Vždycky se těším na velkou pardubickou koňské závody a taky na zlatou přilbu. Teď jsem sledoval Tour de France. Rád se dívám na sporty, kde naši sportovci vybojují zlaté medaile. Taková sportovkyně pocházela ze Židlochovic, Jana Novotná, tenistka. Další sportovec závodící za Židlochovský statek byl Václav Chaloupka na Korokovi. Tak toto jsou sporty, na které se rád dívám v televizi, napsal František. Děkuju samozřejmě i za váš příspěvek do noční linky. Stanice Svět, Radim Flender a Lucie Vondráčková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní noční sportovní linka by dělá radost, protože hojně telefonujete i píšete a zavolal i pan Miloš, který nám volá z Říčanska. Krásný dobrý večer, pane Miloši.
1: Dobrý večer a ještě lepší jitro. Já vzpomínám strašně rád na školu v Mukařově na devítiletku, kdy jsme měli výborný učitelé a učitelky sportovního zaměření, tak jsme dělali atletiku a byli jsme taky za Mukařovský Sokol jako frontschaft v Německu na trojboji atletickým, tak to bylo pěkný, v Mukařově udělali v polovice 60. let fotbalový stadion, tak jsme hráli za Mukařov fotbal, no a potom jsem šel na průmku do Prahy a jezdil jsem dráhovou cyklistiku na Třebešíně,
0: ano.
1: Za Kovo a to byly zážitky, jsem jezdil odsud, to bylo tak kolem 30 kilometrů, ale 70. léta v Uřiněvsi ještě byl cukrovar, dlažební kostky a když vozili řípu, tak tam bylo bahno, tak jsem kolikrát přijel na vyučování vyválené a to vždycky profesor říkal, prosím vás, už se na vás nemůžu dívat, běžte se vysprchovat. No takže tím učivo dostávalo zabrat, no a odpoledne nezáživný předměty jako ruština a takový, no tak to už jsem se sebral a jel jsem trénovat na dráhu na Třebešín a to je taky zajímavý, to se stavělo na přelomu 60. 70. let a ministr Rázl, tatínek herečky Reginy Rázlový, ten místo, aby dal peníze na údržbu pražských ulic, tak dal peníze, aby se vylepšila dráha. Tak to bylo jedno, jako ta klopená, to byl první ovál, který měl opravdu třetinu kilometrů. To byla jako opravdu norma, světová, na čem se jezdilo. No a pak se měl jít na vojnu, takže jako do Dukle a přišel jsem na vojenskou zprávu a tam byl Slovák a on říkal, čo študovaný spojár, vojenské středisko špojových specialistů Poprad. Tak místo cyklistiky jsem šel dělat do Popradu vojnu. Tam jsme měli zážitek takový smutný. Ve 74. roce byla lavina v Mengušovské dolině. Mm-hmm. Tam zahynulo několik studentů pod lavinou, tak jsme tam byli to vyprošťovat. No, jenže to byla několik metrů. Tam byli záchranáři a prostě sondy a nejhorší byli ty rodiče a ty příbuzný těch študáků, který prostě bezradně v několika metrových jako závalech tam pod tím byly ty jejich děti, no.
0: Strašný.
1: Tak to bylo strašný a pak jsem šel po půl roce do Písku a tam to bylo parádní, tam byla atletika, tak ten tělovýchovný náčelník říkal, a vy jste cyklista, to je dobrý, máte kolo? A já jsem říkal, soudruhu majore, mám dvě. A on říkal, tak fajn, tak dostanete opušťáka, jedno si přivezte pro sebe a jedno pro mě. A tak to bylo dobrý, tak jsme spolu jezdili a dělali jsme tu atletiku, tam jako na Písecku a Český Budějovice a tak tyhle ty města okolní, to bylo výborný. No a pak jsem přišel domů a tady jsem přihlašoval ještě kluky na Běchovice a tam mi řekli, jděte z vojny, v Říčanech zakládají atletický oddíl. Tak jsem tam šel za tím vedoucím, za Jirkou Jandusem, jo, a tak to byly, byly nejkrásnější roky v Říčanech s atletikou a běhali jsme Jizerskou 50 a 70 kilometrů po hřebenech Krkonoš a v létě jezdili na vodu a tak. No a teďka mám rozbitou nohu, tak místo berlí jezdím na kole nakupovat do Lidlu.
0: No,
1: nebo...
0: ale paráda, že Miloši, že se nevzdáváte a já vám děkuju za vyprávění a zdravím. Přeju krásnou dobrou noc. Ještě přidám k Milošovi zprávy, které napsala, bych to stihla, pan Rostia. Dobrý večer, posluchač Rostia Střince, poslouchám noční linku zpětně. Třikrát jsem byl na Lysé hoře, co mě bavilo v televizi, cyklistika. Drahá paní Chládková, troufla byste si na závěr noční linky zaspívat českou hymnu? Udělalo by mi to radost, když to má být v tom sportovním duchu. Alespoň slabá náplas za to zkažené mistrovství, za zkažené výsledky mého oblíbeného týmu. Jinak Kladno nastávající sezónu půjde na titul i bez Jardy, říkal Michal. A jaký je váš oblíbený tým? Hokej, fotbal? Děkuji za odpověď a za splněná přání, jestli je to možné. Lukáši, tak fandíme celá rodina Slávy, to jsem říkala, a hymnu bych samozřejmě zaspívala, protože je to 14 dní, co jsem ji zpívala v Lovosicích na náměstí, jak českou, tak slovenskou hymnu, protože tam bylo mistrovství České republiky juniorů právě v cyklistice a potom handicapovaných. Byl to úžasný zážitek. Ale protože na to už bohužel není čas, tak ji tady samozřejmě zpívat a kapela nebudu, ale zpívala jsem ji v Lovosicích a myslím si, že jsem si snad v ostudu neudělala. Tak teďkon vám zahraju ještě písničku od Marka Ztraceného Stále věřím.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy příjemně. Přeji krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání Noční linky, a to 5. srpna. Kdy mě bude zajímat, kdybyste mohli změnit minulost, co byste udělali? Na jakou životní etapu byste nejraději zapomněli? Jak se na dané období díváte s odstupem času? A co myslíte, je dobře, že minulost změnit nemůžeme? Přeji vám krásný zbytek dnešní noci. Užijte si samozřejmě podle vaší nálady, pohodově. Dnes se můžete těšit na kolegyni Jitku Lukešovou z naší středočeské redakce a Jitku bude zajímat. Je pro vás důležité sepsat si různé dohody a nechat je také od zúčastněných osob podepsat? Vyplatilo se vám už v životě, že jste opravdu měli sepsanou dohodu a pak se jednalo dle domluveného a napsaného černé na bílém? Nebo naopak, stalo se vám, že jste si říkali, proč jen jsme si dohodu nesepsali společně na papír, mohlo být o starost méně? Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

0: vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Řeknu vám pokaždé, takhle s létem přemýšlím o tom, co vám nabídnu k poslechu právě pro tyhle příjemné letní večery. Poda, léto, prázdniny nebo dovolená. Tak mě napadá, nebáli jste se v dětství někdy koupání v rybníku nebo v řece, že vás jako někdo nečekaně zatáhá za nohu? Ne? Tak to já zase ano. To byly ty vodnické a hastramanské příběhy, kterým jsem tenkrát tolik věřil. No a právě jim věnujeme to dnešní divadlo. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Kdo by neznal tuhle českou filmovou klasiku a taky melodii, která je s tím filmem Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách neodmyslitelně spojena. Nespoutaná fantazie pánů Vorlíčka a Macourka. Ale to je příběh pro filmové plátno. Na knižních stránkách byl zase respektovaným vypravěčem těch, jak to říct, mokrosuchých hástrmanských příběhů. Třeba takový Jan Drda. Ano, Hrátky s čertem, ty jsou asi nejznámější, ale jeho pohádkové příběhy s puncem opravdového vypravěče s mokrým šosem se dochovaly jednak v dramatizované podobě rozhlasové pohádky, ale třeba taky jako četba s Janem Pivcem.
2: Dobrý večer. Kdo to byl pan Hrous? Nic? Tak vy opravdu nevíte, kdo to byl pan Hrous? Toníček Hrous, nebo taky táta Hrous, či ještě jinak kulatej Anton? No ovšem, vždyť jste tu ještě nebyli, když on byl na světě. A nejčko zas už není na světě on, a zbyla po něm jenom pěkná památka mezi hrstičkou přátel, kteří mu dokázali vniknout do srdce přes třípalcovou vrstvu sádla a přitom poznali, že je to srdce zlaté. Zlí jazykové ovšem tvrdili, že hospodský Hrous je krobián, to jest člověk hrubého jazyka a velký odborník na vymýšlení nejrostodivnějších nadávek, jakých lidské ucho předtím neslyšelo. Což o těch nadávkách, to je pravda. Já jsem k němu chodíval, když jsem nějakou potřeboval do svých vyprávěnek a nikdy

0: Nikdy jsem neodešel s prázdnou. Stačilo vědět, jak pana Hrouse přivést do pravé nálady. Například urazit jeho rybí polévku, že chutná po prádelním hrnci. Hned jich vychrlil tucet či dva, a to tak jadrnou češtinou, až srdce zaplesalo. Ale právě proto musím dosvědčit, že pan Hrous byl dobrák od kosti a jeho krobiánština, že byla jenom obranou před křivdami světa a taky ovšem neobvykle vytříbenou zálibou v bohaté přerozmanitosti češtiny. Miloval opravdu něžně s celou vahou svých 120 kilogramů svou hospodu, pak svou drobnou manželku, které říkával Andulko, Nanduličko nebo Ančičí, a do třetice i své hosty, pokud si z něho netropili legraci. Leč i tehdy mu stačil ten slovní ohňostroj či vodopád, aby se mu odlehčilo, protože při té dobrotě srdce se vlastně ani hněvat neuměl. Tak ten pan Hrous měl hospůdku v Holešovicích pod Zátorami. Marně byste ji dnes hledali, tenhle kousek staré Prahy byl načisto zbourán. Musíte se spolehnout na mou paměť, že vám ji vyobrazím tak, jak opravdu vypadala a se vší hřejivou útulností, co v sobě měla, abyste se i vy v ní cítili dobře. Bylo to nízké staveníčko o čtyřech, či vlastně pěti místnostech, jak jsem později zjistil, neboť ta pátá, skrytá a přísně střežená, patřila k hlubokému tajemství pana Hrouse. Střecha hospůdky byla celá zastíněna košatými kaštany. Když skrze jejich listí svítilo slunce, vypadalo to, že jsou všude kolem po zemi rozházeny zlaťáky, a když listí zežloutlo a spadalo, zas to bylo všechno jinak pozlacené. Od zadní zdi k vltavskému břehu bylo jenom pár kroků a tahle pramalá vzdálenost hrála v tajemství pana Hrouse svou úlohu. Vida, hnedle bych vám zapomněl prozradit, že se to tam jmenovalo U Hastrmana a podle názvu to uvnitř taky vypadalo. Kolem stěn byly rozvěšeny rybářské sítě s velkými korkovými poplavky a taky zubaté štičí a sumčí hlavy na březových prkínkách. Na policích stály hliněné džbánky a hrnečky, bachráčky, do jakých asi dřív hastrmani ukrývali dušičky. Stěny byly pomalovány obrázky ryb a taky všelijakými rybářskými a hastrmanskými historkami, protože sem odjakživa rádi chodívali malíři a když jim zrovna necinkalo v kapse, platili tímhle způsobem svůj účet. A co se tam jedlo a pilo? Inu takové lahůdky, že byste se jen oblízli. Především nesrovnatelná rybí polívka, které pan Hrous sám říkával trojposchodová, neboť to byl trojnásobný vývar napřed z ježdíků, mřenek a podouství, který paní Hrousová procedila přes plátinko a pak v něm znovu uvařila okouny, cejny a líny. Do třetice do téže tekutiny dala vařit velké kusy vltavských kaprů. Ty malé rybičky hodila slepicím, velké ryby obrala z kostiček, maso vrátila do vývaru, přidala všelikou osmaženou zeleninu, jikry a mlíčí, drobátko zajíškovala, okořenila zázvorem a muškátem. Ach, to byla hustota, až v miskách lžíce stála, a jaká rajská lahoda. Ale už dost o jídle. Přibližme se raději k tajemství, které obsádalo hospodu U Hastrmana a taky pana Hrouse osobně a které on tak úzkostlivě skrýval a přece neskryl, alespoň ne před mýma všetečnýma očima. Pan Hrous nebyl totiž, podržte se, svým původem nic jiného než Hastrman.
1: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
2: Hastrmanský čarování.
3: Sedma.
2: To je, pane, věda.
3: Král!
2: Kdo jsem však nenaučí, tomu si krát běda.
4: Hastrmanský čarování není žádný špás.
3: Eso!
2: Ovládnout ho ale musí jeden každej z nás.
4: A trumf.
5: Je.
4: Hrajete jak ponocný, pánové.
6: My se nekamarádíme s Mariášem, kabrnáčku. A tobě zas nejde čarování.
4: Třeba jsem Václave na nějaký to abrakadabraka už starý.
5: Starý? Že vás pusa nepálí, strejčku kabrnáči?
4: Svý leta už mám, Toniku. S tím nic nenaděláš.
5: 127. To přece není pro vodníka žádnej věk.
4: A paměť mi už taky dosluhuje.
5: Taky trochu pomůžeme, dědo.
4: Lojzo, sakramenský kluku, ještě ty se do toho míchej.
5: Co by ne? Pro začátek stačí, když budeš opakovat po mně.
6: Počkejte. Počkejte, kabrnáčci. Hastrman bez vody je jako smyčec bez houslí. Tondo, přines škopek.
5: Pro oči snad nevidíte, strýčku kapinosy. Je už dávno nachystaný.
6: Tak se do toho dáme, hoši. Nohy do škopku, šasy namočit a všichni.
2: Jedna kapří šupina, jeden štičí zub.
7: Je tu někdo? Tak haló, hospodo. Tak je tu někdo?
8: Hned jsem u vás. Co pak to bude, pane?
7: Horkej čaj pro zahřátí. Byl jsem na rybách. Jsem z toho marného úlovku celý vymrzlý.
8: Neberou.
7: Darmo mluvit. Tahle Vltava má zakletou vodu.
8: Já na Vltavěnku nedám dopustit.
7: Poslouchejte, paní Hostinská, co máte tamhle pod tím stolem?
8: Ach, jo, Tonda zatrápený, už tolikrát jsem mu říkala, že mokrá havit nepatří do lokálu.
7: Chcete snad říct, panenko skákavá.
8: No co? Neviděl jste nikdy pár štik?
7: Prý štik? Vždyť tohle jsou úplní žraloci.
8: Rybáře v sobě nezapřete. Máte metr pořádně dlouhý, co?
7: Náhodou tyhle tři jsou přímo výstavní kousky. A ta čtvrtá, no, tak je sice trochu menší, ale taky není k zahození. Koupím je všecky. I s tím škopkem.
8: Ale jděte.
7: Dobře zaplatím.
8: Kde pak, milej zlatej? Tyhle ryby nejsou na prodej.
7: Dám, kolik si řeknete.
8: Ne, svýho Toníka neprodám.
7: Mě fuk, jak se která ryba jmenuje. Můžu jim říkat Tondo všem dohromady nebo každý zvlášť?
8: Vůbec nic nechápete. Tohle nejsou ryby, ale hastrmani.
7: Hastrmani.
8: Nevěříte.
7: Ale paninko, hastrmani, čili vodníci, nejsou. Prostě neexistují. To ví dneska už kde kdo.
8: Já vám říkám, že jsou.
7: Jo, leda v pohádkách.
8: A kdo je tedy tohle?
7: Přece štika. Nebo štičák.
8: Omyl. To je můj...
9: Antonín Hrous. Hastrman. Těší mě.
7: Můj ty smutku. Co to má znamenat?
9: To znamená jediný. Andulka mluvila pravdu.
7: Není možná.
9: Ale je. Jen tak mimochodem. Ona má vždycky pravdu. A jedno jim povím. Nebejt jí tý mojí zlatý anduličky, tak jsem do toho lidského světa na mou duši ani nos nestrčil.
7: Povídačky?
9: Žádný povídačky, dráhy pane. Jen čistá, křišťálově průzračná pravda. A jestli chtějí kousek toho křišťálu stisknout v dlani, tak se pěkně posaděj a poslouchaj. Všecko začalo docela nevinně.
10: Tondo, pojď sem.
5: Co je, táto?
10: No, jen pojď. Musíme si spolu vážně promluvit.
5: O čem?
10: O tobě.
5: Jo.
10: Koukni, Tondo, na vodníka už si velký dost. Číst, psát i počítat umíš.
5: No to jo.
10: Síly má, že nevíš, co sní, a žene tě to až hloupostem. A co se zdejší Vltavy tejče, máš všechno v maličku.
5: No, všecko ještě ne.
10: Ale jak pak ne? Umí se proměnit ve štiku, sumce i sandáta, dokonce svedeš i zajíce a koně bez ohlávky. A to každý nedokáže.
5: To jo.
10: Podle chuti poznáš, kde jaký vltavský přítok.
5: Já vím, kam míříte, táto. Jenže mě se do světa nechce.
10: Chce, nechce, musíš. Půjdeš na zkušenou. A když řekneš, že jsi Purkareckýho Matesa Hrouse syn, každej našinec tě rád přijme.
5: Ale táto, já bych přeci jen radši zůstal.
10: Ne, synku, už jsem ti zapřáhl dva sumce. A teď běž. To víš, lehko mi není jedinýho syna pustit z očí.
5: No tak proč?
10: Protože tady na Purkarci tě už žádný štěstí nečeká.
5: O jakým štěstí to mluvíte, táto? Já jsem docela spokojený.
10: A co láska? Toniku, he? Zkrátka, měl by si znajít nějakou nevěstu, jelikož chlap bez ženský péče, to je jenom poloviční mužský.
5: To se povídá?
10: Jo. To je i ověřený. A jedno si pamatuj. Když to nebude zrovna vodníková dcera, měla by mít k vodě aspoň hodně blizoučku. No tak zvom vás, je kluku Hastermanská.

0: beach ball. Separase porybnička.
1: Jemina, to je panenka.
2: Lenek, bylo 20 a teď jich mám jen 19.
3: Slečinko, tadyhle vám jedna bílá ryba uplavala.
0: To je ta 20. Pěkně děkuju.
3: Rádo se stalo.
0: A který špak ty jsi? Že tě neznám.
3: Já jsem ten synovec. Porybního.
0: Nevymýšlej si. Vždyť já vím, co jsi zač. Kapeti ze šosu. Hastrmánku.
3: Je. A vy se Hastrmana nebojíte?
0: Proč mi vykáš? To se ví, že se ho nebojím. Já se nebojím ani čerta.
3: Ne?
0: Akorát našeho táty se bojím.
3: Táty?
0: On umí třískat potěhem, až mi na celém těle naskáčou modřiny.
3: Proč tě bije, když jsi taková hezunká a milá?
0: No, právě proto, že prej se na mě kluci smějou. Ale což pak já za to můžu, že jsou takový hloupí?
3: Já bych se na tě taky smál.
0: I tak jsi taky hloupej.
3: Třeba jsem. Ale umím spoustu věcí. Chceš, abych ti chytil rybu?
0: Chci.
3: Ale jen jestli přijdeš zítra.
0: Chodím se máchat prádlo každý den.
3: Tak já tu pro tebe od nynějška každýčký den přichystám košík ryb. Chceš?
0: Co by ne. Doma budou rádi a když i tobě to udělá radost.
3: To tedy udělá.
4: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Klasikou z rodu Hastrmanských vyprávění, kterou dnes tedy rozhodně nemůžeme opomenout nebo vynechat, je i knížka Josefa Lady. A vsadím se, že ji teď určitě máte, když ne v knihovně před sebou, tak aspoň někde intuitivně před očima. Bubáci a Hastrmani. Veselé to vyprávění o Hastrmanu Brčálovi a strašidlu Mulisákovi. Myslím, že asi nikdo nespočítá, kolik těch Hastrmanů Josef Lada v životě namaloval, ale víme, že motivem pro jeden z jeho posledních obrazů v roce 1957 byl právě zase takový jeden starý unavený Hastrman sedící s dýmkou na vrbě.
1: Vesnička Syslov leží stulena uprostřed lesů. Asi 50 starých dřevěných chalup s doškovými střechami a s dřevěnou zvoničkou uprostřed návsi tvoří celou vesnici. Vedle zvoničky je nevelký rybník s prastarou vykotlanou vrbou a bledý měsíc se v něm zhlíží jako v zrcadle, osvětlena měsíčním světlem s věncem černých lesů v pozadí. Vypadá vesnička opravdu jako z nějaké pohádky. V těch černých lesích jsou mnohá místa, kam pro nedostupnost ještě lidská noha nevstoupila a kam obyvatele zapadlé vesničky se ani neodváží chodit. A jen si na večerních táčkách vypravují, že v těch skalách uprostřed hustých lesů jsou ještě tajemní tvorové, o kterých se vypravuje snad už jenom v pohádkách. Však z těch pohádkových bytostí se u Syslova ještě aspoň jedna zachovala. Je to Hastrman Brčál, který bydlí v rybníce nad prastarým mlýnem s malým Hastrmánkem Pulcem. Snad proto se tam ještě udržel, že do Syslova už ani pořádná cesta nevede. Z cizinců tam nikdo nikdy nepřijde a domácí občané jej nechávají na pokoji, protože on sám už také nikomu neškodí. Ani malé děti si Brčála tuze nevšímají, když si někdy zajde do vesničky pro tabák a jen ho pozdraví jako každého jiného dědečka. On sám také s lidmi mnoho řečí nenadělá a jen někdy ve starém mlýně, kam rád chodívá večer na návštěvu, se rozpovídá o starých zašlých časech. No a ještě vám snad mohu o něm povědět, že si za mlhavých nocí rád někdy vyjede na projížďku s podivným potahem. Čtyři velké černé kočky si zapřáhne do malého vozíčku a uhání s ním jako s větrem o závod hlubokým údolím, které se táhne okolo Syslova. Jednou za mlhavé podzimní noci, když projel údolím, zastavil u tří dubů svůj kočičí potah a zahleděl se zpátky údolím a zabrčel. Čím to ke všem kozlům je, že jsem vždycky rád, když mám tohle smutné místo za sebou. Ten smutek tam na mne zrovna padá a skoro se tam trochu bojím. Je to dost hezké místo, ale něco tam chybí, co by to trochu oživilo. A zrovna ho něco rozumného napadlo. Už to mám. Co tam chybí? Strašidlo, pardie, puškvorec, strašidlo tam chybí. A to se věru divím, že se tam už dávno nějaké strašidlo neusadilo. Vždyť je to místo pro strašidlo jako stvořené. A Hastrmanova tvář se rozšklebila radostným úsměvem a žabí oči se ještě více vykulily. A pardie, rákos, to by bylo něco pro kamaráda Mulisáka z Černých voděrat. On už je tam chudák taky jen tak sám. Nikdo se ho tam už nebojí a nejvíc ho mrzí, že už v něho nevěří ani staré babičky. Však mi tuhle poslal po stráce štěbetelce psaní naškrábané na březové kůře a v tom psaní si mi trpce stěžoval, jak je tou moderní dobou zneuznán a odstrčen. Kolik set let tam poctivě strašil a teď, aby šel na stará kolena někam do muzea. Ja. A tam prý ho vezmou jenom s tou podmínkou, že se dá sám na svůj náklad vycpat. Ale počkej, kamaráde, však ty zase radostí povyskočíš až do vršku Borovic, až ti povím o tomhle pěkném místě. A dlouho s tím otálet nebudu a hned zítra v noci zajedu do Voděrad pro mulisáka. Vždyť by se nám mohlo snadno stát, že by se tu usadilo jiné strašidlo. A já bych tu měl moc rád starýho kamaráda mulisáka. Alo, vranky, kupředu, brekekekek, skvá, kvá, kvá. A Hastrman Brčál se rozradostně vracel domovu. Po celý druhý den se pak s chutí připravoval na radostnou cestu. Vzal si novou čapku upletenou z dlouhého sítí, nedělní zelený kabát a nové červené botky, které si zrovna den předtím na Staré Vrbě při měsíčku dodělal. Potom ještě dovedl malého Pulce do starého mlýna a tam poprosil paní mámu, aby si tam asi týden Pulce nechal a povídal jí, že se bojí samotného Pulce nechat doma, aby třeba ještě nezapálil rybník. Z toho ovšem malý Hastrmánek měl velikou radost a těšil se, jak si spolu vyhrají z mlynářovic synkem. A pak se už starý Brčál vydal s chutí na cestu a šťastně a zdráv dojel do Černých Voděrad ke svému příteli mulisákovi.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Hned tu první noc po přistěhování do Syslova požádal mulisák Brčála, aby mu ukázal to příhodné místo ke strašení. Vzal Hastrmana na své vzdušné sáně, aby nemuseli trmácet unavené kočky a vydali se na obhlídku. Mulisákovi se jedno místo ihned zalíbilo a vroucně děkoval Brčálovi, že mu o něm pověděl. Pardie, netopejr, tady to opravdu ještě vypadá jako před 100 lety, zakvíkl mulisák radostně. To je místo pro strašidlo jako stvořené a nejvíc mě těší, že mě zařízení nebude stát skoro žádné peníze. Nic se tu nemusí ničit ani bořit, aby to tu vypadalo pustější. Taky je dobře, že tu ječí meluzina. Ta teď stojí prachu, kamaráde, když se musí z brusu nová pořizovat. Je tu zkrátka všecko, čeho je ke strašení třeba a já se také, kamaráde, hned zítra večer s chutí pustím do strašení. Počkat, příteli mulisáku, teď už to nepůjde tak snadno a lehce, jako to chodívalo, když se zdělal pro sebe v Černých Voděradech, promluvil vážně Hastrman. Teď musíš mít, holečku, povolení od starosty, abys tady mohl strašit. Druhého dne se tedy oba braši vypravili k syslovskému starostovi. Přinesli mu darem župan z vrbového proutí a párek pěkných netopírů, aby ho příjemně naladili a přitom pověděli, proč k němu vlastně přicházejí. Pan starosta je vážně vyslechl a potom k ním promluvil s úřední vážností. No, ono by to bylo dobré, kdyby se tu usadilo nějaké strašidlo, co pak o to. Děcka bez toho už začínají tropit všelijaké nezbednosti, ale dříve, než k tomu dám své úřední povolení, musím něco připomenout. Musím upozornit, aby tudle strašidlo mulisák nedělalo při strašení žádné škody. aby opatrně zacházel s vichřicí a s meluzínou. A také musí dát dobrý pozor, aby těmi svými světýlky a bludičkami nevypálil vesnici. A Jářku, hlavně strašte děcka násobilkou sedmi a souhláskami obojetnými. Těch se děcka bojí víc než čerta. No, a to by bylo zatím všecko. Doufám, motře Hastrmane, že nám přivádíte strašidlo poctivé a pořádné, které bude naší obci dělat jenom čest. A já vám, sousede Mulisáku, přeju u nás hodně zdaru, štěstí a úspěchu. Tím byla návštěva ukončena a oba hoši spokojeně odcházeli. Mulisák si liboval, že tak dobře pochodil a pevně si po cestě umiňoval, jak si to všechno zařídí a uspořádá, aby mohl řádně strašit k prospěchu obce. Hned se tedy pustil do práce a při budování chaty už usilovně přemýšlel, co by tak měl udělat, aby se hned napoprvé v obci uvedl. Mladé strašidlo by jistě na to hned připadlo, ale kmotr Mulisák byl už hodně starý hastroš a tak mu to vymýšlení dalo hodně práce. Ale za to zas vymyslil něco hodně šikovného a s chutí se pustil do práce. Doletěl si na Barabášovy hory babě Kanimůře a vyprosil na ní podobenku jejího švagra čerta Haramáše. A doma pak podle té podobenky celý měsíc molil z černých hadrů a ze starých černých chlupatých kožichů asi metr vysoké čerty. Nadělal jich kopu a pak s nimi nenápadně chodil do statku a chalup, kde měli plno malých dětí. A Mulisák rodičům nabízel své čerty asi takto. To je marné, lidé zlatí, děti se musí něčeho bát. Když si ode mě koupíte tady toho čerta Haramáše a doma ho postavíte na almaru, aby ho ta rozpustilá cháska měla pořád na očích a pořád z něho měla strach, tak uvidíte, jak budou sticha jako pěny a neodváží se zlobit. A rodiče mu věřili. Všechny čerty mu hned odkoupili a nastavili je ve světnicích po almarách, aby na ně děti dobře viděli. A těšili se, milí rodiče, že rozpustilé děti budou toho dne jako oukropečkové. Ale těšil se i starý Mulisák. Ležel doma ve své chatě na palandě a jen se nad svým dílem spokojeně šklebil. A opravdu snad čekal, že celý Syslov se starostou v čele a snad dokonce i s hudbou mu přijde poděkovat za ten jeho výtvor, kterým sakulensky skrotil rozpustilou mládeže.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Když nás už teď Valdemar Matuška pozval na pražskou kampu, tak tam ještě chvíli zůstaňme. A to společně s knížkou Andreje Gjuriče Kam běží modrá liška. Pan Rudolf Hrušinský tu byl vypravěčem příběhů kolem zákoutí pražské Vltavy na kampě. A snad mi dáte za pravdu, až se tam někdy večer vrátíte, budete mít takový nejasný pocit, totiž, že vás pan Rudolf Hrušinský drží za ruku a vypravuje vám to všechno o tom pražském vodnickém světě, jako by tam byl v tu chvíli, ale v tu chvíli s vámi. Tak dobré dny, přátelé.

místopřísežný a splnomocněný vodník na Čertovce, seděl na lávce u mlýnského kola a kýval nohama nad vodou. Byl pobouřkový večer a z kampy táhla kořená a dušnatá vůně. Díval jsem se chvíli skrze železné mřížový z mostku přes Čertovku a přemýšlel, jestli se mám ozvat. Bylo to už dlouho, co jsme se neviděli. To, když zrušili hospodu u řádového kříže a já přestal z večera a v noci.

0: Vodník Václav Vaněček se díval dolů do vody, ze které to bliskotalo a mlaskotalo, a pískal docela potichonku. Věděl jsem, že je to písnička pro kapra Kuldu. Pouze na tuhle písničku vyplouvá, a to ještě jen, když se mu zachce. Byl umytý večer, z kampy to vonělo kořením a z čertovky vodou. A tak jsem tichounce zapískal taky kousek té kapří písničky. Jednou kránu mne ji Václav Vaněček naučil, ale pořádně to umí jenom vodník. Podíval se směrem k mostu a povídá:
1: kam běží modrá liška?
2: Na kampu.
1: A co nese v hubě?
2: Zelenou ratolest.
3: Tak poles, poles.
0: Tohle je takové naše povídání už od těch dob, co se známe. Tenkrát mě chtěl takhle vodník Vaněček vyzkoušet, co o kampě vím a jestli budeme spolu za dobře. Modrá liška je domovní znamení. Znamení na domě hned z kraje Kamského plácku, vlevo, když jdete od parku k mostu. Kdo si ji všiml, ten už rozumí. A kdo ne, bude se tam muset jít podívat. Přelezl jsem tedy žbrlení, slezl po stavidle a sedl si na tu vlhkou lávku.
2: Jak pak nám to dneska voní?
0: Veškerou vodou. Oba jsme se toho s chutí nadechli. Vidíte, a někdo ani neví, že voda voní. Každá voda voní. Trochu jinak ta, co běží, trochu jinak ta, co stojí, jinak voní večer a jinak zase ráno. Po svém hluboká a po svém mělká, jinak studená a jinak teplá, jinak řeka, jinak potok, jinak rybník a jinak jezero. A čertovka, ta voní zase jinak. No prostě jako čertovka. Ani potok, ani řeka, ani náhon, ani strouha, nebo od všeho trochu. Voní veškerou vodou. A my s Václavem Vaněčkem to dobře víme. Chvíli jsme tak seděli a nemluvili. Voda dole občas šplouchla, z mlýnského kola za námi odkapávaly kapičky. Od Velkopřevorského náměstí bylo slyšet koncert a od řeky kytaru. Pak zkusil Václav Vaněček zase kapří písničku. Za chvíli se voda trochu zavlnila, ale to se vydávala na lov vodní krysa zvaná Tereska. Vaněček ji neměl moc rád, chytala ryby a vůbec všelijak pytlačila, ale patřila k vodě a tak se s ní držel v dobrém.
2: Kulda mi dělá starosti. Nějak ho není vidět.
0: Přece vyplouvá na tuhle písničku jenom, když se mu právě chce. Třeba se mu nechce.
2: To už se mu tedy nechce třetí den? A to je nějak divný. Ani dole není k spatření. Kde nic tu nic, jako by se voda po něm zavřela. Mohl jet do bráníka k netezím. Tam se on vždycky zdrží. Bránický vodník Vrbovec si s ním moc rád popovídá, jenomže jednak mi vždycky Kulda řekne, když chce někam na delší čas, a za druhé, to už je něco, když se vydá na takovou cestu. On už k stáru moc na Vltavu neplouvá a tím míň tam nahoru, kde je tolik randálu. Naposled tam byl, tuším, okolo Vánoc, to se ryby nejčastěji navštěvujou.
0: Kulda nebyl totiž jen tak kapr jako kapr. Především to byl jediný kapr na čertovce a tak by si ho Vaněček vážil, i kdyby byl všelijaký. Ale právě tenhle jeho jediný kapří kus je nejstarší ze všech vod Velké Prahy a okolí. Kulda je prakapr. Jak se patří, krásný, velký, tlustý a moudrý. Třikrát chycený na udici, jednou do vrše, třikrát trefený kamenem a jednou dokonce z pušky. Má krásnou, tmavozlatou barvu, místy trochu do černa a všichni ho čertoveckému vodníkovi závidějí. Už je po bouřkách, říkám a ukazuju na mlhy. Ale Vaněček na to nic. Jenom se tak zamyšleně rozhlíží a já vidím, že budu muset něco podniknout. Zatím se mu tedy aspoň položil ruku na rameno, to jako že tu jsem a že jsem jeho přítel. A pak jsme se v tom pobouřkovém večeru domluvili, že počkáme ještě den. Když tu ani potom Kulda nebude, musíme doopravdy začít pátrání.
2: Napřed bychom mohli zajít za Valentou. Je to soused a nejspíš by mohl něco vědět. Tam u něj na Vltavě je Kulda jako doma.
0: Ale vidím, že vám budu muset povědět něco víc o pražských vodnících, než začneme celý tenhle příběh. Budete to ještě potřebovat. Možná, že jste si dosávat mysleli, že je v Praze na Vltavě vodník jenom jeden. Ale to je vidět, že nemáte ponětí, jaká je to práce starat se o řeku v tak velikém městě. A co teprve dřív, není to ještě ani tak dávno, kdy Vltava byla čistší a plná ryb. V létě teplá, že se v ní dalo krásně koupat, a v zimě zamrzlá, že se po ní procházela v neděli celá Praha. Pluli tu nejen lodě a parníky, ale i vory, co kotvily za císařskou loukou ve vorovém přístavu, řečeném háfnu. V Podolí se po celý rok prodávaly ryby a v Bráníku se pro hospodské lednice sekal led. To potom bylo pořád co dělat, co hlídat, opravovat, spravovat, že by to jeden jediný vodník nikdy nestačil. Protože lidé žili daleko víc u řeky a s řekou. Před dávnými časy patřil k pražské Vltavě jen vodník Staroměstský, Malostranský, Novoměstský a vodník na Čertovce. To je poznat ještě dnes podle toho, že mají vznešené a starodávné tituly. Potom ale Praha rostla podél řeky, práce přibývalo a tak je dneska pravých pražských vodníků 9. Staroměstský, Malostranský a Čertovecký nazývají se dohromady také vodníci střední, neboli městští. Proti proudu řeky jsou 3 vodníci horní, nebo také protivodní, od Starého Města dolů vodníci dolní, řečení též povodní. A ještě něco. Asi jste si už všimli, že vodníci mají docela lidská jména, jenom s jednou zvláštností. Vždycky a bez pardonu musí ta jména začínat písmenem V. Nevím přesně, jak je tomu navenku. Tam se snad skutečně vyskytují ti puškvorci a rákosníci, přesličkové a půlci, česílkové, žabincové, jak o nich čtete v pohádkách. Ale u pravých vltavských vodníků je to tak, jak říkám. Václava Vaněčka, který je místopřísežným a splnomocněným vodníkem na Čertovce, už znáte. A tak je třeba jmenovat jen pro úplnost. I máme tu především Valentu, sídelního vodníka Malostranského, už tu také o něm byla řeč. Bydlí pod Karlovým mostem u prvního oblouku, hnedle tam, co stojí rytíř Brunsvík, a spravuje řeku od mostu 1. máje na rozhraní Smíchova a Malé Strany až po občanskou plovárnu. Ale ne celou řeku, jenom tu polovinu u levého břehu. Na druhé straně je revír dědičného hastrmana Staroměstského, co žije ve Staroměstských mlýnech. Staroměstský vodník Vavřinec Velebný má hubený podlouhlý obličej, temně zelené, velice smutné oči a dlouhé stříbrné vlasy a vousy jen trochu do zelena. Nikdo neví, jak je starý, snad tu vládne od dob největší slávy Starého Města pražského. Vavřinec Velebný je nejstarší a nejmoudřejší ze všech pražských vodníků. Rozumí všemu, co je, bylo a bude kolem vody, Ví o místech a o věcech, na které už všichni dávno zapomněli, ba i o takových, o kterých nikdo nikdy neslyšel.